značka, kterou založil v roce 1985 Mike Rutherford, který je především známý ze skupiny Genesis. On byl původně baskytarista, ale posléze se stal kytaristou. A tahle kapela vznikla jako jeho vedlejší projekt v době, kdy Genesis zrovna nefungovaly naplno. Skladba vyšla na albu Beggar on the Beach of Gold, což znamená žebrák na pláži ze zlata, nebo spíš žebrák na zlaté pláži, a vyšlo v roce 1995. Text téhle písně působí jako vzpomínka na minulý vztah nebo na ztracenou blízkost. Není to velké dramatické rozchodové drama, je to spíš takový tichý okamžik, kdy člověk jako přes rameno v uvozovkách nahlíží zpět do svého života a zjišťuje, že minulost v něm pořád zůstává. Paul Kerek v textu písně zpívá: ohlížím se přes rameno a vidím ten pohled v tvých očích. Nikdy by mě nenapadlo, že by to mohlo skončit. Nikdy jsem se nechtěl rozloučit. Ohlížím se přes rameno s bolestí hluboko v srdci. Kéž bychom mohli začít znovu, místo toho, abychom se tak vzdálili. Všichni mi říkali, že odcházíš. Zvláštní, že jsem to věděl jako poslední. Zlato, prosím, řekni mi, že se mi to jenom zdá. Prostě nikdy, nikdy tě nechci nechat odejít. Takže over my shoulder.

Tak to byl Mike Rutherford se svojí skupinou, s takovou tou vedlejší bokovkou Mike and the Mechanics, a teď to bude jeho kámoš Phil Collins. Collins začal svou profesionální hudební kariéru jako bubeník s rockovou skupinou Fleming Youth a poté pokračoval ve skupině Genesis nebo Genesis, račte si vybrat. A v Genesis hrál na bicí a zpíval pouze jenom druhý hlasy Petru Gabrielovi, ale po Gabrielově odchodu v roce 1975 se právě z Collinse stal hlavní zpěvák. A počas se rozběhl společně s účinkováním ve skupině i svou solovou kariéru, čímž teda dopomohl Genesis k větším úspěchům. Co by solový zpěvák, on prodal, představte si to, víc než 100 milionů kusů nahrávek. A vznik jeho písně Against All Odds, čili navzdory všem překážkám nebo proti všem očekáváním, vůbec nebyl jednoduchý. Tehdy režisér Tyler Hackford požádal Collinse, aby mu napsal píseň pro film Against All Odds, a tak se Collins vrátil k písni, která se nedostala na jeho album Face Value a byla s názvem How Can You Sit There, a upravil ji tak, aby se hodila do filmu. To se občas dělá, víte, že máte složenou písničku pro něco a pak najednou přijde tady možnost jí dát někam jinam, tak ji předěláte, změníte text nebo ji přearanžujete, transponujete, aby mohla být, původně byla pro zpěváka, aby byla potom pro zpěvačku a tak dále. No a Collins na vznik téhle písně vzpomíná, že vznikla ze stejného utrpení, v jakém vznikl i zbytek alba Face Value. Vlastně se mu zpočátku vůbec nelíbila. Říká, více mi líbila písnička You Know What I Mean, ale myslel jsem si, že na albu je místo jen pro jednu z nich. Nevím, co by se stalo, kdyby se mi neozval režisér Tyler Hackford. Přitom Against All Odds byla první ze 7 solových hitů, se kterými se Collins dostal na první místo v amerických hitparádách, přičemž všechny ty písničky se v žebříčcích objevily v 80. letech. A v té době se mu dařilo i z Genesis, včetně hitu Invisible Touch, který se v roce 86 také dostal na první místo. A tahle nadprodukce hitů ovšem vedla k určitý únavě z Collinse a vlastně k negativním reakcím v 90. letech, kdy ho někteří kritici označovali za symbol kýčovité popové kultury. V rozhovoru pro časopis Rolling Stone v roce 2010 chudák Collins přiznal, že ho kritika tak ranila a řekl, že přispěla k jeho sebevražedným myšlenkám. Kritici, dejte si pozor, co píšete. A v článku říkal, že to přece nebyl on, kdo jeho písně přehrával kolem dokola. On jenom hudbu tvořil, skládal, naspívával. A o několik měsíců později Collins oznámil svůj odchod do důchodu a napsal: končím, abych mohl být každý den na plný úvazek otcem svých dvou malých synů. Přičemž tahle ta písnička vynesla Collinsovi v roce 84 cenu Grammy za nejlepší vokální výkon. Byla nominována na Oscara za nejlepší původní píseň, ale prohrála tehdy s písní I Just Called to Say I Love You Stevieho Wondera. A Collins tuto cenu nakonec získal až v roce 99 za píseň You'll Be In My Heart, kterou napsal pro film Tarzan. A ještě jednou ocituji Collinse. On říká, měl jsem asi 10 milionů dobrých důvodů, proč tuto píseň pro film adaptovat. Bylo to v podstatě jako říct, tady je 10 milionů dolarů. Chtěl bys je? Text jsem měl napsaný ještě než jsem ten film viděl, zbývalo dopsat hudbu. A když na ten film vzpomínám, první věc, která mi přijde na mysl, je velikost prsou Rachel Wardové. Myslel jsem si, že jsou fantastická. Zřejmě měla na tu hudbu velký vliv. A to je vše o vzniku písně. Prostě vítězí fantastická prsa Rachel Wardové. A i tam mohou zamotat skladatelů v mozek a přispět ke vzniku slavné písně. Poslechněte si ji.

0: Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa.
2: Dream a little dream of me. Sni o mě malý sen. To je krásný příklad toho, jak starý standard se může proměnit v generační popový hit. Původně jde o píseň z éry předválečného amerického popu, ale právě tahle kalifornská skupina, teda Mamas and the Papas, z ní udělali ikonickou nahrávku 60. let. Ale tu písničku napsal už ve 30. letech Fabian André, ten měl asi francouzský původ, a Wilbur Schwant, to teda vypadá na Němce, ten ji napsal dohromady s ním a text vytvořil Gus Kahn. Tak to bude asi žít, takže to byla takováhle kolaborace. A faktem je, že od té doby vznikly stovky nahrávek téhletý písničky. Nakonec, abych pravdu řekl, já stojím za jednou z nich. Lucka Bílá ji naspívala s textem Gábiny Osvaldové pod jménem Hvězdy jako hvězdy v roce 1998. Ale ta verze od The Mamas and the Papas, ta jí celosvětově tuhle písničku proslavila. Ovšem písničku nahrál jako jeden z prvních, nebo vůbec snad první, v roce 1931 interpret Ozzy Nelson a byla to verze opravdu velmi poplatná své době. Znělo to stejně, jako kdyby ji zahrál Ondřej Havelka a jeho His Boys. A v roce 1957 ji nahrál Bing Crosby. Prostě to byla klasická americká nahrávka té doby. Velmi dokonalá aranž, bohaté smyčce, takový ty všechny jejich průchodný tóny, což Američani velmi dobře umějí. A do toho největší medák ze všech medáků Crosby. A já ji schválně pustím, ať ji můžete porovnat s následující o 11 let mladší nahrávkou Mamas and Papas. Takže Bing Crosby a Dream a Little Dream of Me, kterou jsem našel na jeho kompilaci Among My Souvenirs.

Je to nádherný, vidíte, to je nostalgie. Mně se tahle verze od Bing Crosbyho strašně líbí. Ovšem, teď to budou s tou samou skladbou The Mamas and the Papas, kteří ji nahráli v roce 1968 pro album The Papas and the Mamas a zpívají především Cass Elliot, prostě Mama Cass. A zajímavé je i vznik jejich verze, protože podle dobových zdrojů měla skupina píseň ráda už dřív a znovu se k ní vrátila a nahrála ji teprv až po zprávě o smrti spoluautora písničky Fabiana Andrého, to je ten Francouz. A Michelle Phillips, to je další zpěvačka Mamas and Papas, vzpomínala, že ji v dětství znali i díky rodinné vazbě na Andrého. Nahrávka má navíc něco atypického na začátku. Poslouchejte dobře, než začne zpěv, je slyšet studiová atmosféra a pak ohlášení, které říká "And now, to sing this lovely ballad, here is Mama Cass." A to dodává nahrávce takovou intimní, skoro domácí atmosféru. A ještě jedna věc, v té úplně původní nahrávce z roku 30 nebo 30 a něco je zachována stejná harmonická vazba mezi hlavním tématem a refrénem. A Mamas a Papas se připisuje harmonické vychýlení téhle střední části, což nahrávce samozřejmě dodává takový zvláštní napětí. Ale ona to není pravda, protože kdo poslouchal pozorně předcházejícího Binga Crosbyho, tak ten harmonický skok už tam je v té jeho nahrávce, která je o 11 let starší. Takže vidíte, jsou to strašní lháři v těch encyklopediích a na všech možných stránkách. No, já je občas odhalím, ale myslím si, že většinou ne. Tak tady je fenomenální Mama Cass a The Mamas and the Papas.

0: Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
2: Haló Soukup a tady je Ondřej Soukup. Skoro absolutní rým. Jara Cimrman by měl určitě radost. Dreamer, čili snílek. To je velmi známá balada od Ozzy Osborna a opravdu dost se liší od jeho tvrdých kytarových písniček. Je majoritně postavená na klavírním doprovodu a vyšla na albu Down to Earth, čili Dolů k zemi, které vyšlo v roce 2001. A autory skladby jsou Ozzy Osborne a další dva jeho kámoši z kapely. A hlavně producentem nahrávky byl Tim Palmer a ten byl po celé album zásadní. On ho nejenže produkoval, ale také se na něm autorsky podílel na části materiálu a hrál na něm i na další nástroje. A Ozzy o něm velmi často mluvil, doslova řekl, že bez Palmera by prý to album vůbec možná nevzniklo. A to je na Ozzyho dost výjimečný, protože on jen tak někoho nechválil. Textově je Dreamer písní o naději, strachu o budoucnost světa a přání lepšího života pro další generace. Ozzy sám ji označoval jako svou verzi Imagine od Johna Lennona. A smysl písně je podle něj spíš humanistický než náboženský. Mluví o tom, že lidé ničí svět, ale zároveň pořád existuje touha po lepších dnech. Zpívá. Dívám se oknem na svět venku, váhám, jestli matka země přežije, doufám, že ji lidstvo jednou přestane zneužívat. Konec konců, jsme tu právě jen my dva a tady stále bojujeme o naše životy. Sleduji, jak se všechno v dějinách opakuje znovu a znovu. Jsem snílek, odsnívám si svůj život, jsem jen snílek, který sní o lepších dnech. Dívám se, jak slunce pohasíná, jako každý z nás. Doufám, že Úsvit přinese znamení. Tentokrát trochu lepší místo pro ty, kteří přijdou po nás. Jsem jen snílek, odsnívám si svůj život. Oh yeah. Tvá vyšší moc může být Bůh nebo Ježíš Kristus. Na to mi skutečně tak moc nezáleží. Bez vzájemné pomoci není pro nás žádná naděje. Žiju ve snu, v představách. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Kdybychom jen my všichni mohli najít smíření, bylo by to krásné. Kdybychom mohli žít jako jeden, kdy všechen ten hněv, nenávist a fanatismus zmizí. Jsem jen snílek, dnes si odsnívám svůj život. Dreamer a Ozzy Osborne.

Tak to byl Ozzy Osbourne. Známý zlobil, ale tady se hodně tak jako stišil, zmírnil a zduchovnil. Visage. Visage byla britská synpopová skupina a v listopadu 1980 vydali u Polydor Records single Fade to Grey, který se stal jejich nejslavnější skladbou. Ale teda musím říct, že tu písničku lepili jak kočička s pejskem dort. Původně to totiž byla jen instrumentální skladba a napsali ji Billy Currie a Chris Payne. Payne vymyslel basovou linku a pak k ní akordy a Curry, jak se čte, postupně doplnil zbytek. No a oni všichni hráli v doprovodné kapele nějakého týpka, asi Newman nebo jak se jmenoval, to je jedno. A ten k ní vymyslel bicí a nějak se rozhodli, že skladbu vydají jako skupina Visage. Pak napadlo dalšího, že vlastně by se k té instrumentální složce dala přivařit ještě zpěvová linka a rovnou napsal text. A to byl Mitch Ure, další člen Visage. A na té písničce je ještě zajímavé, že její část je ve francouzštině. Steve Strange i Mitch Ure každý tvrdil, že to byl jeho nápad použít francouzštinu. Ve finální verzi skladby francouzský text namluvila Bridget Arendt, což byla tehdy mladá studentka z Lucemburska a ta byla v té době přítelkyní Rustyho Eadna a to byl další člen skupiny Visage. Teda v těch jejich členech je takovej zmatek. Já jsem jich za celou dobu jejich existence napočítal 13. Odcházeli, umírali, další nastupovali. Fakt není jednoduchý si všechny zapamatovat. A aby to bylo jasný, nakonec se stejně všichni pohádali o autorství téhletý písně. Ale píseň byla úspěšná, vlastně právě proto se pohádali, kdyby nebyla úspěšná, tak se na to vykašlali. No a tato píseň úspěšná stala se hitem po celé Evropě a v mnoha zemích byla v hitparádách na prvním místě. Text téhle písně, podporovaný chladnou syntetizátorovou doprovodnou hudbou, tak vytvářel pocit vyprázdnění, ocizení, ztráty barvy a identity a už vlastně samotný titul Fade to Grey, což znamená něco jako vyblednout do šedi, tak to opravdu není klasická milostná písnička. Je to spíš náladový portrét člověka, který se propadá do apatie, chladu a vnitřního odpojení. Zpívají. Jeden muž na osamělém nástupišti, jeden kufr sedící po jeho boku, dvě oči hledící chladně a tiše, bojí se, když se hodlá skrýt, ach šedneme, šedneme, ach šedneme. Muž na osamělém nádraží s kufrem po boku, pevné a chladné oči, se bojí, když se hodlá skrýt, ach šedneme, šedneme. Cít déšť jako anglické léto, slyš noty vzdálené písně. Vystupují ze zádi reklamy, přející si, aby život nebyl tak nudný. Zešedni, zešedni, ach, šedneme, šedneme. Hodně povzbudivý, že ano? No tak dobře, tak Fade to Grey.

0: Haló, Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
2: Teď to bude píseň Šebestián, kterou zpívá Michal Kocáb. Já něco řeknu o Šebestiánovi posléze svatý. Ten se narodil kolem roku 255. Jeho otec byl úředníkem v Narboně. Jeho matka pocházela z Milána, takže vůbec není jisté, ve kterém z těchto měst se narodil. Své mládí strávil v Miláně a kvůli svému dobrému chování se stal důstojníkem tělesné stráže císaře Diokleciána. Dokonce se stal kapitánem pretoriánské gardy na císařském dvoře. Ovšem otevřeně se hlásil ke křesťanství a pomáhal chudým křesťanům. Proto ho císař Dioklecián odsoudil k smrti. Tenhle trest provedli numičtí lukostřelci. Ti se ale, když do něj nastříleli pár šípů, domnívali, že už je mrtvej a nechali ho tam ležet. Ale Šebestián nebyl mrtvej a byl nalezen vdovou svatou Irenou. A ta zjistila, že ještě žije, starala se o něj, dokud se neuzdravil. Ovšem Šebestián si nedal pokoj, vrátil se k Diokleciánovi, aby ho přivedl ke křesťanství. A tomu to trošku nějak vadilo, dokonce se prý rozlítil a přikázal, aby milého Šebestiána v cirku umlátili kyji. Jeho tělo pak bylo vhozeno do kloa Maxima, což byla městská stoka. A křesťané pak tělo nalezli, protože jim bylo ukázáno ve snu. A potom Šebestiána pohřbili v katakombách za hradbami. A nad jeho hrobem byla zbudována trojlodní římská bazilika San Sebastiano Fuori le Mura, která patří dodnes mezi pět nejvýznamnějších poutních bazilik města Říma. A Sebastián pak po svém svatořečení začal být uctíván jako patron atlétů, vojáků, střelců, hrnčířů, kartáčníků a obchodníků s kovovým zbožím. No a Michal Kocáb si jeho osud a jeho boj za své přesvědčení vzal jako námět šansonu. Text mu napsal Michal Horáček, hudbu si napsal samozřejmě sám a píseň si naspíval. Teda já nevím, co bylo dřív, jestli hudba nebo text. Chtěl jsem se ho na to zeptat a tak jsem mu volal, ale on mi jako obyčejně nevzal telefon. No, on mi za pár dní určitě bude volat naspátek, co chci, ale to bude pozdě, takže to necháme s otazníkem. Ale myslím, že text byl první, protože Horáček se snaží, aby jeho texty byly zhudebněny a ne naopak. Tak tady je Kocábův zpěv a jeho hudba. Já za sebe musím říct, že jeho šansonový a písničkový věci se mi líbí víc než ty tvrdý rockový. A Michal je přes všechny vady v řeči hrozně dobrý zpěvák s neskutečně muzikálním a charismatickým projevem Šebestián.

No, to dohrál Pavlíček určitě, tadyhle ten vrs na konci. A ještě jsem zjistil, že já někdy říkám Sebastián, někdy Šebestián, a zjistil jsem, že Kocáb zpívá Sebastián. Takže ruším všechny Šebestiány a bude to jenom Sebastián. A teď to bude Dobytí ráje, Conquest of Paradise a Vangelis. To je nejslavnější téma z filmové hudby k historickému filmu 1492 Dobytí ráje od režiséra Ridleyho Scotta z roku 92. Hudba vznikla pro Scottův film o Kolumbově výpravě právě v roce 1492 a ten film byl natočený k 500. výročí téhle události. A Vangelis na ní pracoval po předchozí spolupráci s Ridley Scottem na filmu Blade Runner, pro který napsal diametrálně odlišnou, ale fantastickou hudbu. Musím říct, že to je jedna z mých nejoblíbenějších filmových hudeb. Skladba Dobytí ráje je postavená jako monumentální hymnický téma. Pomalý pochodový rytmus, široké syntetizátorové plochy, výrazný sbor a taková slavnostně epická gradace. Až ji uslyšíte, určitě si vzpomenete, protože ji pro naše lidi statečně naspíval muzikálovo-operní herec Dan Hůlka. A velmi často se řeší, zda se ve skladbě zpívá latinsky. Nespívá. Jde totiž o vymyšlený jazyk, který zní jako latina. Prostě jakási koláž zvukomalebných slov znějících latinsky, a nebo já nevím, jestli Vangelis vzal rovnou latinská slova, která se hodila na frázování a zvukově odpovídala záměru, no a bylo vymalováno. A já vám totiž teď k tomu řeknu jedno sladký tajemství. Latině v podstatě dnes skoro nikdo nerozumí a přitom zní nádherně. Takže pokud si Vangelis text napsal sám, tak bral i autorské tantiémy za textaře. A byla to celosvětově slavná skladba a mohla vydělat za celou dobu své existence velmi hrubým odhadem, zjišťoval jsem to, 4 miliony eur. A to celé jako jediný autor dostal. Evangelos Odysseas Papathanasiou, což je prosím Vangelisovo skutečné jméno. A kdyby si vzal textaře, tak ten dostane polovinu. A uznejte, že to je přeci rozdíl dostat 2 nebo 4 miliony euro. Tak o tom hodně přemýšlejte, až napíšete slavnou hudbu a budete hledat textaře. No a touto dobrou radou se s vámi loučím. Váš Ondřej Soukup. Přeji krásný den.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na cestách s Petrem Voldánem.
4: Je po 18. hodině, je pondělí a máte naladěný na Českém rozhlase pořad Na cestách. No a dnes budeme cestovat s takovým frajerem, kterého asi znáte úplně všichni, takže že by se nám představil třeba v japonštině, když jsme na cestách.
5: Konnichiwa!
6: Ojde jasný!
7: Ojde kte ureši des!
5: Tanoshishita tokio su goshite kudasai!
6: Otanoshimi kudasai!
4: No asi nemusím nic dodávat, byl to Hurvajs z Hurvajs má 100 a my s ním budeme dnes cestovat v pořadu Na cestách s Denisou Kiršnerovou. Vítejte u mikrofonu.
8: Dobrý den.
4: No tak japonština je jenom jedním z jazyků tohodle toho světoběžníka. My už jsme s ním cestovali v roce 2022, no ale od té doby hodně času uplynulo. Hurvajs cestoval dál, tak kolik jubilant už naštudoval řečí?
8: Tak v tuto chvíli se chystá ještě na ukrajinštinu a dá se říct, že to bude jeho 25. jazyk a jinak procestoval 35 států.
4: No tak to už je opravdu pořádná porce. Správně jste si dnes naladili po 18. hodině v pondělí pořad Na cestách a myslím si, že hrdina, kterého znají nejenom mladí, ale on už je hrdinou i těch dospěláků, mnozí mu i vyrostli, tak s tím hrdinou se určitě při jeho stovce, kterou letos slaví, nudit nebudeme.

0: Dozněla první písnička, my jsme si tam trošku připomněli ty loutky. Ta loutkářská tradice je u nás hodně, hodně dlouhá, dokonce ji máme zapsanou i v dědictví UNESCO. Já si myslím, že si to naši loutkáři zaslouží.
1: Je to tak a vlastně je to takový jako jubilejní rok. Letos Hudvínek slaví stovku, ten zápis slaví 10 let, takže jsou to takové hezké kulatiny společné.
0: Krásné, no. Jak se může dřevěný kluk, který má spoustu kamarádů i po světě, vlastně dá se říct si sourozenců, protože my si musíme připomenout samozřejmě známého Kašpárka, to jsme doma, ale můžeme jít dál, můžeme jít třeba k Pinokiovi, můžeme jít i k netradičním loutkám, viděl jsem ve Vietnamu vodní loutky, tak jak se může dožít 100 let taková figura a být pořád v kondici?
1: Jak byl v Japonsku, tak se byl podívat dokonce v divadle Bunraku. Jehož kořeny spadají do 17. století, vlastně bylo založeno v Osace a plánujeme případnou spolupráci. Hudvínek tím, že vlastně ten jeho život je plný nadhledu, humoru a vlastně toho soupeření a zápolení a usmiřování s tím Taťuldou, tak je to takové věčné téma, které není nikomu cizí a asi mu nějakým způsobem zajišťuje takovou jako dlouhodobou oblibu, že se zatím nezdá, že by stárnul nebo že by se těm divákům nějak odcizil, protože samozřejmě je třeba dbát na ty témata. Oni nějak jsou daní charakterově, typově, jsou vlastně sociálně neukotvení tím, jak vypadají, můžete prostě posunou kamkoliv do minulosti, kamkoliv do budoucnosti, všude budou jakoby trčet z toho kontextu, ve kterém se ocitnou a budou se na něj muset nějak adaptovat. Tak to je další věc, která jim jako pomáhá vlastně napříč času posouvat se dál. A když najdou lidi, kteří je budou mít rádi a to, že se jim tak jako trochu musíte upsat tím svým časem a tím svým životem, tak když se takový lidé najdou, jakože mám teď radost, že se našli, máme vlastně 4 roky nové interprety z Pibla a Hudvínka, Máničky a Kateřiny, tak to může jít dál. Ten Hudvínek tady může být dalších 100 let.
0: Já myslím, že bude. On opravdu vypadá, že je nesmrtelný. Říká nám ty zajímavosti o Hudvínkovi Denisa Kiršnerová, která je ředitelkou divadla z Pejbla a Hudvínka. Předtím byla dramaturgyní. Je to dcera Heleny Štáchové a Miloše Kiršnera. Víc dodávat nemusím. Vy jste musela s tím Hudvínkem vlastně cestovat od malička.
1: My jsme zůstávali doma, my jsme nikam necestovali, takže to cestování jako úplně nás se netýkalo, snad do 2 let mě rodiče brali sebou, z toho si teda moc nepamatuju, ale ano, jezdilo se hodně.
0: Já si myslím, padla ta stěžejní jména, ještě bych měl přidat další jméno profesora Skupu. No a k tomu mám předmět v kufříku, který posluchači pořadu Na cestách, který právě na vlnách Českého rozhlasu posloucháte, znají, ale vy ho ještě neznáte. Takže já jsem přišel na návštěvu za Hurvajzem s Hurvajzem.
1: No ten je úžasný, toho máme v archivu taky.
0: No tak tenhle ten cestoval hodně, protože to je Hurvajz hodně starý. Přicestoval zpátky z Ruska, z Moskvy, protože já, když jsem tam byl zpravodajem, tak jsem potkal paní Popovou, kterého přivezl tehdy do Moskvy profesor Skupa jako dárek. Ona překládala i hry hurvínkovské do ruštiny, kromě děl Jana Wericha. No a když ta paní opouštěla náš svět, tak říkala, víte co, tomu Hurvajzovi bude nejlíp, když se vrátí zase domů. Takže bydlí u nás. No a tady u vás v divadle mi potvrdili, že je hodně starý, že je z těch, kteří se vyráběli pro
1: určitě,
0: profesora Skupu.
1: Si na něj takhle sáhnu,
0: určitě, tak určitě.
1: Podívala, jak to má s těma očičkama, to je úžasný. Tak tenhle ten má ještě i koulivý očička, takže ten má trošku podobný princip, jako měly ty hrací loutky, ale hrací nebude, to je spíš,
0: ne.
1: Je to jako hračka a podobný typ se v té době vyráběl trošku, protože to posluchači nevidí, vypadá jako postavičky Strnkova a Spojarova animovaného filmu. Každý teda natočil zvláště ten svůj, tak je to tady ta poetika výtvarná a jsou kouzelný. Já je mám moc ráda a pár tady těch hraček taky v archivu máme. Tak je kouzelný, tak to je hezký, že se vrátil domů. A je pravda, že my vlastně tady v divadle nemáme úplně ty původní loutky z těch 30. let, až loni se nám podařilo koupit pár údajně z dílny Gustava Noska, který vypadá, že to byl i hrací pár. A tak jsme tu mezeru trochu zaplnili. Jinak ano, Skupa daroval i ty hrací loutky Obrazcovovi, který teda sídlil v Moskvě, to jeho divadlo. Nějaké původní loutky by měly být v muzeu v Chebu, v Plzni, v muzeu loutkářských kultur v Chrudimi a pak v některých soukromých sbírkách. A my už teda jsme se taky tak jako to doplnili a přiblížili jsme se těm původním loutkám a ty tady budou vystaveny v rámci tady těch vlastně výročí a té premiéry, která nás čeká za 2 dny.
0: No, že je starý, tak mi tvrdili, je důkazem i to, že má zelené kšandičky. Oni se mu změnili na ty tmavo-červené ve chvíli, kdy začal být větším nebo častějším hostem v televizi. To znamená, to stáří prý právě potvrzují ty zelené kšandy.
1: Je to tak, protože když se vlastně trikově snímalo, tak myslím to pozadí, jestli je modrý, on měl ty modrý kalhotky, zelený kšandy, teď má šedý a červený kšandy, protože on zmizel, takže v tom trikovém snímání v té televizi mizel, takže se museli ty kalhotky a ty kšandy předělat. Takže ano, je to z té doby předtím. Ale takový 40. léta si myslím, že by to, nebo i 30., že by to mohly být.
0: No je to úžasný obyvatel mé knihovny, sedí na knížkách, houpe občas nohama, tak jak to má být. Kulí očima, ale ty své výkřiky, to chacha, to tedy neumí. My jsme už připomněli, že letos v květnu 2. května slaví Hurvínek 100 let. My náš pořad vysíláme po těchto oslavách, ale natáčíme s dnešním hostem pořadu Na cestách Denisou Kiršnerovou ještě předtím, než to všechno vypukne. No, když říkáme, že slaví stoleté jubileum, tak bychom měli říct, kdo je otec, to bude řezbář. No a pokud já vím, tak maminka se jmenuje Lípa.
1: Tak my se z toho tak jako taky vždycky se vylžeme, že to je Lípa. Na začátku té Hurvínkovy cesty v těch textech těch autorů se třeba zachovalo, že Skupa ho povil s ženou nevalné pověsti, která poté, co ho teda přivedla na svět, tak zmizela opět v bahně polosvěta. Takhle je to tam jako

0: Jsou tady dva takový jako typy, který prostě k sobě půjdou a budou spolu vést nějaký dialog, ale říká se, že prostě publikum ve chvíli, kdy toho Hudvinka uvidělo, tak prostě řeklo, no tak to je Spejblův syn. A on sám říkal, že třeba tu postavu té matky nechtěl karikovat, že se mu i líbilo, že ten Hudvínek, ta jeho přemrštěnost nebo jakoby přemrštěně taky řečeno nevychovanost, pochází z toho, že tu maminku nemá.
1: No, představili jsme si jubilanta, ale jsme na cestách. Kde si sem vyštrachal, ale nevím, jestli je to pravda. Jestli se nám zrodil Hurweis v roce 1926, tak už po dvou letech prý poprvé vyjel do zahraničí.
0: Ano, ano, to bylo slavný turné a poprvé jel do Paříže, dokonce tam sklidilo divadlo takovou jako vítěznou medaili nebo vítězný ocenění na tom mezinárodním loutkářském festivalu, který tam byl, a to bylo jeho první zahraniční vystoupení takhle krásně v Paříži.
1: No tak jsme se dostali s Hurvínkem až do Paříže. Zůstaňte s námi na vlnách Českého rozhlasu, protože my dnes cestujeme s jubilantem Hurweisem, který má 100 let neuvěřitelných, ale prostřednictvím Denisy Kiršnerové. Tak zůstaňte s námi.

0: Posloucháte pořad Na cestách a my dnes cestujeme s Hurvínkem prostřednictvím Denisy Kiršnerové. No já už jsem kufřík otevřel, už tady na nás koulí očima ten můj malý Hurvajs. My jsme v divadle Spejbla a Hurvínka, ale teď už tedy budeme cestovat trošku víc. Takže já vyndám rekvizitu, která nás přenese pár dnů, možná týdnů zpátky.
1: Ano, do Japonska. Hůlky.
0: Umí to Hurvajs s hůlkami?
1: Tak s hůlkami se musí trošku pomoct, ale umí to japonsky a umí to japonsky výborně, takže se tam po té době, vrátili jsme se tam po 20 letech, protože jsme reprezentovali Prahu, která si spolu s Kyotem připomínala 30 let přátelství nebo partnerství těchto měst, takže jsme tam vystupovali a musím říct, že to bylo i dojemný, jakou stopu tam ten Hurvínek nechal,

0: protože se po představení přihlásila dáma, které mohlo být tak 60 let, a říkala, že vlastně Hurvínka viděla jako malá holčička a že 50 let čekala na to, aby ho viděla znova. A říkala to takovým způsobem, jako kdyby našla ztracený dítě. A pak mě ještě držela za ruku a říkala, musíte se vrátit, musíte se vrátit. Takže to bylo krásné v tom, že si člověk úplně podal ruku napříč časem s těma členama toho divadla, co tam byli tehdy, a je krásný vidět, jakou stopu on tam nechal.
1: Tak to je úžasné. Já jsem vyrůstal na Hurvínkovi z vinilových desek ještě. To jsou takové ty, co když mi upadla, tak se rozbila nenávratně na cimpr campr. Ale proto mě zajímá, jestli když tam zanechal tak výraznou stopu, ta příhoda je nádherná s tou paní, tak jestli tam také vyšel třeba na nějakém nosiči.
0: My tady máme takovou neověřenou informaci, že nějaká deska v japonštině existovala. A my jsme trošku na stopě toho, jestli je to pravda. Takže úplně nemůžu teď potvrdit, že vyšla a prodávala se, ale je tady o tom nějaký povědomí a to ověřujeme.
1: Určitě to zabírá na diváky, když promluví v řeči té země, kam právě přicestoval.
0: Určitě, určitě to tak je. Navíc se ten text chystá s rodilým mluvčím, s člověkem, který zná vlastně kontext té kultury, takže se snažíme i vyhnout tomu, aby se tam člověk nedotkl něčeho, co je jako třeba kulturně pro ně nepřijatelný. A je to pozoruhodný, protože nám říkali, tak nečekejte, že oni jsou takový konzervativní a jako introvertní, tak nečekejte, že to publikum bude nějak jako reagovat freneticky a tak, ale oni se bavili, smáli se a vlastně překvapili i ty naše lidi, kteří nás doprovázeli a kteří nás připravovali naopak. Plus pak ta reakce tady té dámy, o které jsem mluvila, že se z toho dojal i kyotský starosta, tak nám to udělalo opravdu radost.
1: Takže Japonec, dnes jubilant stoletý Hurvínek. No, on má za sebou v poslední době zajímavé destinace. Spojené státy, Srbsko, Chorvatsko, Litvu. V čem cestuje? Jezdí v kufru anebo na klíně?
0: Jak kdy? Teď s náma do Japonska letěl jeden i v batohu, aby jsme ho mohli nasnímat i na letišti. Dokonce prošel celní kontrolou, když jsme se z Japonska vraceli, tak ho chtěli vidět na vlastní oči.
1: Takže šel rámem?
0: Takže šel rámem a pak jsme ho museli vyndat. Tak má nějaký kovový součásti, takže není divu, ale vyložil.
1: Takže pískal.
0: Ne, trošku pískal, trošku pískal a pak tam jako vzbudil sympatie. Jinak cestuje samozřejmě v kufru, tak aby byl dostatečně zabezpečen a nic se mu nestalo, a jinak cestujeme i naším autobusem.
1: A teď mi povězte, vy ten kufr jste ochotni s takovou rekvizitou, řekl bych docela cenou, dát do toho podpalubí, anebo je to v tom malém kufíku radši viditelně nad hlavou v letadle?
0: No, cestuje někdy i vyloženě s kargem. Jako troufli jsme si i, že jsme ho poslali s kargem, takže za tímto klepu ještě se mu nic nestalo.
1: No, tak mu můžeme držet palce, aby se mu nehody vyhýbaly. Vůbec stane se třeba, že se Hurvajs, anebo členové jeho rodiny, Taťulda Spejbl, anebo Mánička Žerík, jestli se stane, že se třeba zraní? U cestovatelů se nám to stává, že si někde vyvrtneme kotník, jemu může upadnout možná šňůrka.
0: To se mu může stát, někdy se to stává, uvolní se nit, přetrhne se nit, takže existuje takový kufříček, který mu se říká oltáříček, což je taková vlastně schránka první pomoci pro loutky, takže jsou tam nitě, skobičky, kladívka, nůžky, lepidlo, aby se to rychle, pokud možno, co nejdřív napravilo, už třeba během toho představení.
1: No vidíte, to jsem zatím netušil. My se na to ptáme třeba cestovatelů, když jezdí netradičně na koloběžce Evropou, nebo i ti, kteří objíždějí svět autem, co všechno mají sebou, aby dokázali zažehnat ty problémy. No i Hurvajs je pojištěn svým způsobem. Vlastně on musí být možná i pojištěn na cestu, tak jako jsme my, cestovní pojištění pro Hurvajse.
0: Je to tak, on je i pojištěn.
1: No tak je to cestovatel, nedá se nic dělat. Ale on někdy cestuje docela netradičně do zemí, kde ani já jsem nebyl, asi, ale vy vlastně jo. Cvaknul kufřík a máme tady Hurvínkova cesta do Tramtárie. No, kde to je?
0: To se nesmí úplně prozrazovat, je to samozřejmě fantazijní prostor a byla to pohádka věnovaná koloběhu vody v přírodě, dá se to říct takhle jako zjednodušeně o tom, když tu vodu si někdo uzurpuje pro sebe, tam je taková sobecká princezna Květinová, která to tak učiní a Hudvínek s Máničkou to musí napravit.
1: No my máme vlastně v tom archivním záběru, když už jsme se s Hurvínkem setkali v tom roce 2022, i jeho krátkou vzpomínku, jak se mu v Tramtárii líbilo, takže si ji teď můžeme poslechnout.
2: No úžasné úplně a hlavně všechno dobře dopadlo. Já jsem teda s sebou musel tahat Máničku, taťulda zůstal doma, ale bylo to dobrý a já si to užívám prostě, Kam mě prsknou, tam je mi dobře.
1: No, zajímavá destinace pro Hurvínka, Tramtárie. Ona se vlastně, ta Tramtárie, zrodila ve vaší hlavě, tak vy musíte vědět, kde ta Tramtárie je. A společně jste to dali dohromady s Martinem Kláskem. Já se tímhle oslým můstkem dostávám k tomu, nepřipadá, že si někdy i v poslední době připadáme jako v Tramtárii, že žijeme. A to už je ten přesah do takových těch hlášek. Představujeme si něco jako Hurvajsválku. Jak si představuje Hurvajsválku?
0: Asi naivně. My sami jsme si říkali, jak je to myšlený. Samozřejmě asi naivně je to takový pohled těma dětskýma očima, který ještě těm dospělým možná tak jako bezelstně věří a věří, že to, co dělají, dělají vždycky z dobrých úmyslů. Tak to je, myslím si, že tam je taková jako ten dětský pohled na svět ještě ničím jako úplně neskalený a ten Hudvínek v tom partnerství s tím Spejblem tak jako by taky funguje, kdy ten Spejbl se mu pak snaží jednoduše vysvětlit věci, které jsou mnohdy jednoduchý, ale vlastně díky tomu se do toho zaplítá, když je má říct tak jednoduše, jak vlastně někdy jednoduchý jsou.
1: Ono je dobře, že Spejbl s Hurvínkem jsou v některých těch vyjádřeních docela i jednodušší, protože si myslím, že i tam, kde nemluví jazykem, kam přijedou, tak jim lidé rozumějí, protože oni dokážou vytvořit atmosféru. A mě ale napadla jedna věc. My jsme tady připomínali, nebo já jsem si troufnul tvrdit, že on má vlastně příbuzné po celém světě, ty dřevěné. Určitě je to světová značka, má i nějaké levobočky, takové ty napodobeniny, že někdo zneužívá toho, že Hurvajs je opravdu celebrita?
0: Tak stává se to, že občas někde na nějakým produktu se objeví a my se tak jako snažíme tomu zabránit ve chvíli, kdy to není vkusný, ani to není vhodný a ani to oficiálně samozřejmě nevíme, ale vyloženě Hurvínek asi levobočky zatím žádný nemá.
1: Já jsem tím nazval těmi levobočky právě ty napodobeniny, většinou nezákonné samozřejmě, protože asi není moc řezbářů, kteří mají to oprávnění vyrábět Hurvajze.
0: No v tuhle chvíli, ano, tak jsou na to samozřejmě šablony. V tuhle chvíli máme dva, se kterýma pracujeme opakovaně. Teďka už máme i třetího, který připravuje nový představení. Takže je to určitě o tom se nějak s tím materiálem, s tím, jak ta loutka má vypadat a jak má fungovat, aby fungovala opravdu dobře, seznámit. A taky to trvá nějaký čas. Takže v tuhle chvíli jsou to dva až tři lidé.
1: Dělají svoji práci výborně. My se ale teď po písničce mrkneme na to, kolik vlastně těch Hurvínků výjíždí na cesty, protože určitě to nebude jenom jeden, těch představení je hodně, musí mít také dubléry, mají je i herci, takže bude jich víc. A taky si myslím, my tady máme takového prťouse, možná 20 cm, tenhle ten historický, že budou i různé velikosti, protože jsou různé sály, jsou různá představení. Takže si s Denisou Kiršnerovou, se kterou dnes cestujeme, jako s tetou, můžu vás nazvat tetou Hurvínka?
0: Můžete mi říkat klidně teto.
1: No já ne, to vám třeba říká Hurvínek. Tak my se s Denisou Kiršnerovou, já se do toho nebudu zapletat, po písničce zase k těm cestám Hurvajze vrátíme.

0: Jsme na cestách, cestujeme s Hurvínkem, který teď v květnu slaví neuvěřitelných 100 let. To je zajímavé, on je to klučina a jeho divadelní tatínek z Pejbl, Taťulda, ten je jenom o 6 roků starší. No, nebudeme se v tom dál nějak pohybovat na tomhletom tenkém ledě, ale já už jsem teď řekl, že se podíváme na to, kolik vlastně těch Hurvajzů v divadle z Pejbla a Hurvínka je a kolik jich vyráží do světa.
1: Tak můžu prozradit, že máme kolem 30 párů z Pejblu a Hurvínku, přičemž jsme zjistili, že z Pejblové nám lehce přebývají oproti Hurvínkům. Samozřejmě na ten zájezd jde o to, jaké představení tam jede. Je jich tam víc, protože záleží na tom, v jaký scéně je potřebujete, v jakém kostýmu je potřebujete a nemůžete je převlíkat během toho představení. Takže oni už jedou připraveni na ten svůj výstup. Tím je jich tam automaticky víc a plus je tam oltáříček.
0: A teď jste mi nahrála, vy říkáte v kostýmech, když cestují po světě zpěvačky, třeba Dáša Pecková, která byla hostem našeho pořadu, nebo jiní umělci, kteří jsou tak dobře vidět, tak sebou vozí určitě garderobu, někdo i šminky, má velký kufr oblečení těch kostýmů Hurvajz a váže se to třeba i k těm zemím, dokáží vystupovat v něčem, co je v té zemi zajímavé. Byl v Japonsku Hurvajz v kimonu?
1: Byl v kimonu, my jsme mu nakonec oblíkli na tu děkovačku kimono, jako takový jako poděkování, takže takhle oblečený byl. Jinak oni si ty svoje kostýmky do té situace, v jaké vystupují v tu chvíli, už mají na sobě, takže ne, že by si vezli sebou garderobu, ale ve chvíli, kdy třeba se ta loutka opravuje, upravuje, tak říkáme, že se líčí, takže Hurvínek se líčí.
0: A tady v Dejvících divadle máte nějakou garderobiérnu?
1: Máme taky. Máme garderobiérnu. Jinak, co se týče loutek, tak oni mají ty svoje šmirgly a pilníky a tak.
0: To je docela jiné zacházení s tou figurou. No, co s tím naděláme, nic s tím neprovedeme. Prostě je to dřevěný hrdina, takže co bychom s tím chtěli. Hurvajz, nevím, Krtek má různé kresby, třeba Krtek v raketě a podobně. Já vím, že samozřejmě jeho nejoblíbenější dopravní prostředek, teda býval, nevím, jestli to tak zůstalo, byla kolobrnda. Tak jak cestuje? Na čem? Skateboard ještě vím.
1: Kolobrnda samozřejmě, to je taková jeho klasika, ale podíval se i do vesmíru. Vlastně před 3 lety odstartoval se školskou družicí z misu Canaveral a kroužil 2 roky kolem Země. Bylo možné, to byla spolupráce s pražským planetáriem, bylo možné se tam s ním od toho planetária spojit, vidět, kde je. A dětem to přibližovalo vlastně tady ten svět vesmíru a těch zákonitostí fyzikálních. Takže se podíval i do vesmíru spolu s Krtečkem, který tam byl před ním, tak jsme měli radost, že i on jako nezaostal a vyletěl. A navíc teďka tam je i představení 360-stupňový, který se tam promítá, natočený úplně unikátní technologií a asi je to jediný loutkový film na světě, který je natočený touhle technologií, kterou jsme zároveň, když se to točilo, i objevovali, takže to bylo opravdu jako dobrodružství. Tak ve vesmíru se ocitá taky často, takže cestuje do vesmíru, cestuje do jiných zemí, cestuje letadlem, autobusem, na koloběžce. Co asi si vymyslíte, tak asi vyzkoušel.
0: No, on má jednu výhodu, jsou nějaké možná i věkové limity na ty cesty do vesmíru. Hurvajz může letět, i když je mu 100 let, takže to pro něj takový problém není. Já tedy jsem ty záběry neviděl, takže si neuvědomuju, letěl do vesmíru ve skafandru?
1: No, oni ho museli, aby prošel tedy atmosférou a byl to materiál, který to vydrží, tak byl skleněný. Takže ta družice byla velká, já nevím, 25x25 cm. Ten modul, ve kterým on byl teda upevněný, takže byl malej, skleněný a byl zhruba tak 5x5 cm. My jsme si totiž, když nás oslovil Jakub Rozehnal, ředitel toho pražského planetária, tak říkal, no, ten Hurvínek poletí do vesmíru. A my jsme si dlouho představovali, jak tam poletí ten Hurvínek. Takže nakonec z toho byl takováhle jako skleněnka tam letěl a máme ho tady taky schovanýho.
0: Takže on se vrátil až sem do Prahy?
1: Já to tak jako úplně nechci říkat. On úplně ten Hurvínek, co odletěl, ono bylo víc těch verzí, takže všichni je máme uschovaný, ale ten, co opravdu odletěl, tak pak při návratu schořel.
0: Joj, no, nehody i při vesmírných misích se stávají. Je vidět, že ten Hurvajz za těch 100 let vlastně prožil spoustu věcí i při tom cestování, co prožíváme my dospělí. No tak Vydáme se s ním možná i trošku za gastronomii po další písničce. Zůstaňte s námi, cestujeme s Hurvínkem a s Denisou Kiršnerovou.
2: V divadle loutkovém všechno se může stát. Z žáby je princezna, stařec je náhle mlád. Dřevěným figurkám všechno se podaří, jen jedno nemohou pohnout se ve tváři. Jednou se stalo, že jeden smutný řezbář kašpárka vyřezal a ten měl smutnou tvář. Když pak to pimprle

Od těch dob mistrem je v dělání legrací. Smějí se děti, pan král, Honza i draci. A když mu smutno je třeba jen trošičku, vždycky má při ruce svou malou rolničku.

0: Jsme na cestách na vlnách Českého rozhlasu a cestujeme s rozesmátým chacharem, který je ze dřeva, s Hurvínkem a s Denisou Kiršnerovou. Já jsem říkal, že možná se také dotkneme gastronomie, což bývá časté téma našich cestovatelských pořadů, různé exotiky, co kdo může, čemu se brání a podobně. Už jsme tady nakousli ty japonské hůlky. Je něco, co má Hurvajs nejradši? Já to možná tuším i z minulosti.
1: No, takový jako kulturní jejich pokrm je bábovka, kterou peče paní Kateřina. To se tak dá jako říct, že to je takový jejich, co by si zabalili do uzlíčku na cestu. No a jinak ještě se tak jako chrání před červotočem, takže nějaký jaký mazání a tak, možná takovýho panáčka by si dal pan Spejbl.
0: Tak to už jsme obráceně, to jsme u toho ne co chutná Hurvínkovi, ale co by chutnalo na Hurvínkovi těm jeho nepřátelům. No i dospělí lidé mají své nepřátele, mají i dřevění hrdinové, kteří jsou u nás nesmírně populární. My už jsme mluvili o těch jazycích, ta dětská fistule, to je docela speciální záležitost. Myslím si, že i ve světě loutek, myslím si v celém světě širém, docela ojedinělá.
1: No, je to poloha, kterou úplně ne každý, není toho schopen každý. Já teda koukám na toho Hurvínka a on se chvilkama hejbe.
0: Ale
1: vypadá to autenticky. Vždycky tak zaškubne. Takže fistulka a mluví i mánička je opravdu jako speciální poloha hlasová, ale myslím si, že ve chvíli, když má někdo tendenci mluvit třeba dětskou loutku a tak se k té fistuli jakoby dostane. Ale nemůže to udělat každý.
0: No to určitě ne, to je taková speciální poloha. A on i ten Spejbl, jako ta Tulda, má takový zvláštní projev. A to je vlastně to typické, co ty figurky nám jako přibližuje. My jsme už to cestování probrali hodně, on má za sebou těch zemí nepřeberně. No tak mě napadá, kde vlastně ještě nebyl? Kam jeho noha nestoupla? Já si myslím, že to budou ty studené Arktidy a Antarktidy. Mm-hmm. Zavítal někdy Hurvajs do Afriky?
1: No, myslím si, že mu chybí Austrálie, Afrika. No a samozřejmě opravdu Arktida, Antarktida, to taky ne.
0: Tak asi nebude mít zatím ještě ani kulicha, takže si počkáme, až k něčemu takovému dojde. Ale on cestuje i po České republice, protože z toho vašeho sídla, odkud vyrážíte, z Domovského divadla v Dejvicích v Praze, kde teď spolu natáčíme tento díl pořadu Na cestách pro Český rozhlas, tak vyrážíte na časté cesty i po České republice.
1: Je to tak, my vlastně, když jsme se chystali na tuhle tu jubilejní sezónu, na ten rok 26, během kterého Hurvínkovi otevíráme jednotlivé dárky, tak jedním z těch hlavních byla dostavba zkušebny studia. Vyměnili jsme sedadla v sále, prostor pokladen jsme změnili na moderní zákaznický centrum, ale díky tomu, že se tady pracovalo, tak jsme hodně cestovali a kolegové byli tak úžasní, že odvedli 100 zájezdů během toho roku po České republice, takže cestovali velmi zdatně. A teď trošku odpočíváme a chystáme vlastně 5 premiér v tomto roce, takže Hurvínek oslavuje prací a ten kabaret Hurvajs, který uvedeme teď 2. května, tak je vlastně druhou premiérou a ještě nás čekají 3.
0: No já myslím, že se nezastaví náš jubilant. To je symbolické 100 zájezdových představení ke 100. výročí Hurvínka, jeho existence. Určitě má nějaké cestovatelské plány na letošní rok, nejenom ty domácí, takže studuje už krom té ukrajinštiny ještě nějaký další jazyk? Je něco na obzoru?
1: My jsme si říkali, že teď si dáme trošku pauzu a budeme se soustředit na ty premiéry, ale rádi bychom se třeba vrátili do Japonska, to určitě moc rádi. Rádi bychom se pravidelně vraceli do Německa, což byla taková druhá jeho domovská scéna. Je to také díky tomu, že vlastně ti noví interpreté Jana Mudráková a Martin Trecha jsou nesmírně šikovní. A víme, že si to můžeme dovolit a že se do toho můžeme pustit. Tak to je taková věc, která nás čeká do budoucna.
0: Je nějaká destinace, kam se Hurvínkovi moc nechce? Kde to přijetí je třeba chladnější jako severa? Nebo on to dokáže prostě rozpálit úplně všude a lidi ho nakonec vezmou? Já si myslím, že B bude správně.
1: No musím říct, že zatím to vždycky rozpálil všude.
0: No a teď si dovolím osobní otázku. Jak ráda cestuje ředitelka divadla Spejbla a Hurvínka? Cestuje někdy bez Hurvínka, bez Spejbla?
1: Moc to nestíhám, já jako nejvíc cestuju mezi divadlem a domovem.
0: No a když už to je, tak radši moře, hory, letadlo, kolo, Jaké je vaše cestování?
1: No, kdybych si měla vybrat, tak radši hory. Já úplně na to smažení se u vody nejsem, ale taky to je někdy fajn, taky to moře ráda pozdravím.
0: Takže radši baťoch nežli kufr?
1: Tak, taky by se to tak dalo říct.
0: Cestovali jsme dnes netradičně, cestovali jsme s Hurvínkem. No já vyndám ještě dvě rekvizity z toho mého kufříku, protože je to jubileum, tak jsem tu trošku z dárky. No jsou různé fejky, jak z Pejbla, tak Hurvínka, tohle ne, to jsou oficiální vánoční figurky z ozdoby ve Dvoře Králové, takže zase i k vám se vrací, Hurvaj zpátky do divadla.
1: Tak to děkujeme, ty jsou roztomilý a je po nich velká poptávka.
0: Pak tu mám ještě jednoho, který není k jídlu, i když tak vypadá, a ten je, protože do našeho regionu, kde převážně vysíláme, kde nás teď poslouchají, patří Pardubice, patří tam i Perník, takže se mnou přijel za Hurvínkem gratulovat i perníkový Hurvajs. A tady už má vlastně ty červené kšandy.
1: No ten je nádherný. Opravdu se nedá sníst. No,
0: on by se dal sníst, ale protože je vyroben už malilinko dřív, tak si myslím, že to nebude ono. No když říkáte sníst, tak... A já jsem to trošku tušil, protože nejenom Hurvajs je asi labužník, takže já znovu sáhnu do kufříku. Pavel Janoš je velice šikovný můj partner při těch cestách, takže já si myslím, že tenhle ten, kterého teď lovím, už by se okousat dal.
1: Ale to je zase škoda. Ten je tak krásný, že to je škoda.
0: No já bych si taky netroufl stoletého jubilanta jen tak nakousnout. I když je k nakousnutí i ten dřevěný. Moc krát děkuju za to cestování. Ať se Hurvajsovi i členům jeho rodiny a hlavně i vám v divadle z Pejbla a Hurvínka daří. No a co popřát i za naše posluchače pořadu na cestách. Hodně šťastných cest a další stovku.
1: A šťastný návrat. Děkuju taky moc.
0: Děkuji Denise Kiršnerové, byli jsme spolu na cestách, no a Petr Voldán se s vámi zase za týden mezi 18. a 19. hodinou v pondělí těší na cestách.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Pochoutkový rok.
4: Dnes pro vás budu mít jednu velkou novinku. Něco velkého a pěkného, co vám určitě udělá radost. Ale nechám si to až na konec našeho pořadu. V něm uslyšíte povídání taky o droždí, o chování u stolu, čeká nás setkání s houslistou Pavlem Šporclem a taky vaření s šéfkuchařem a naším porotcem Romanem Paulusem. Díky němu si připomeneme nejlepší recept roku 2020, který může být samostatným jídlem i skvělou přílohou. Půjde o zelné šlíšky se slaninou a cibulkou, se kterými před 6 lety vyhrála Iveta Podlucká. Je to jeden z 36 výherních receptů z předchozích let, který se letos utká s těmi ostatními o titul Recept desetiletí. Tak ať je vám dobře na duši i v žaludku, přeje Patrik Rozehnal a slavte s námi.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte narozeninový pochoutkový rok a já už jsem se během té písničky od začátku přesunul teď znovu už po čase za naším kolegou, porotcem, šéfkuchařem, michelinským šéfkuchařem, má ty zkušenosti. Roman Paulus, jsme u něj doma a jenom připomínám, že jsme tu proto, že letos je to 10. rok, co se dělá podle vašich receptů a my ty recepty z předchozích 9 let jsme dali zpátky do oběhu a budeme mezi nimi spolu s vámi posluchači hledat recept desetiletí. Abychom si recepty připomněli, poprosili jsme třeba takové kolegy, jako je Naděja Konvalinková, Jaroslav Sapík, Josef Maršálek, Vojtěch Vrtiška, Ivan Vodochodský, ale i Roman Paulus, aby udělali recepty podle svého. Romane, na tebe padl tentokrát recept na to, co vyhrálo, to, co bylo na prvním místě, to je docela, řekl bych, závazek, jinak tě vítám.
1: Patriku, já taky děkuju za uvítání a já tě vítám tady u nás doma. No a jako tak všechno je závazek, jako my ty recepty, my tam máme přidat něco navíc, jako tak já jsem se snažil, aby to tak dopadlo, aby to nebyla žádná parodie nebo nějaký schazování toho receptu, protože si myslím, že to si to určitě nezaslouží.
0: A dělal jsi někdy něco takhle podle někoho, že by zároveň si tušil, že ten, podle koho to je, to třeba bedlivě sleduje?
1: To si úplně nepamatuju, to si myslím, že spíš ne. A jako já vždycky, i když jsme na porotě, tak říkám, že to je opravdu velká inspirace. Těch receptů je mnoho a jsou opravdu až jako na výjimky, úplně jako promile procent, tak jsou strašně zajímavý a inspirativní. Takže já to beru jako vážně a doufám, že ty jídla, které společně vaříme, tak že se mi povedou a že nikoho neurazím.
0: Budeme dělat zelné šlíšky, recept Ivety Podlucké z Veselí nad Moravou. Je to takový hodně jednoduchý recept, svým způsobem ale i zvláštní a moc chutný. Jakou nejjednodušší věc z takového toho obyčejného domácího vaření, co dům dá, máš rád ty, nebo i zbytková jídla, to taky je svým způsobem styl jídel?
1: Asi francouzskou omeletu ze tří vajec.
0: To je tvoje snídaně?
1: To se dovedu představit jako moji oblíbenou snídaní třeba s kozím sýrem a vlastně je to minimum surovin, ale pouze pokud se opravdu dobře připraví, tak si na tom člověk pochutná.
0: Co u tebe nesmí doma chybět v lednici?
1: No tak ty vajíčka, jak jsem říkal, sýr, máslo, to je takový asi základ, jako řekl bych. No,
0: když začne mizet, tak řekneš, musíme nakoupit?
1: Je plno věcí, které u nás ale musí být, ale nemusí být v ledničce. Jo? Olivovej olej třeba, čerstvá zelenina, bylinky, takže jako toho je opravdu hodně, ale jako věci, co musí být úplně v lednici, tak jsou asi ty, co jsem vyjmenoval.
0: Něco z toho si připravíme i na to dnešní vaření, bude dělat Roman Paulus už za malou chvíli a já jsem sám zvědav, jak to dopadne.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Dobře už víte, že jsme v kuchyni u Romana Pauluse, muže, který má bohaté kuchařské zkušenosti a nejen ty, i ty porodcovské. Nicméně recept, kvůli kterému se dnes scházíme u něj v kuchyni, abychom ho předělali, je to recept vítězný. Tak se tu scházíme kvůli Ivetě Podlucké, ta ve Veselí nad Moravou v roce 2020 udělala zelné šlíšky, takový regionální recept, a byl tak dobrý, že zvítězil, ocitl se na prvním místě. Romane, je něco, čím se ho hodně změnil, překopal z toho, nebo to nechal v původní verzi?
1: Mně se ten recept moc líbil a já jsem ho nechtěl hlavně překopat, ale spíš jsem si říkal, že bych ho jako zkusil tak trošičku ke svému obrazu přetvořit. Já mám hrozně rád

0: najemno?
1: Taky nastrouhaný najemno. Potom bude hrubá mouka, to bude zhruba takových 350 gramů, ale může být i trošku víc. Zhruba dvě cibule, 50 gramů sádla, máme zhruba čtvrt kilo slaniny a já do toho těsta přidám také trošku soli a jedno vejce.
2: Pochoutkový rok.
0: Co nás čeká? Co budeme dělat?
1: Takže já jako první to zelí vyždímu. Vyždímu z něj vodu. Takže teď tady vlastně mám to zelí, který nám v těch šiškách udělají ty chlupy, který v chlupatých knedlíkách dělají syrový brambory.
0: Navíc, ale to obohatí o takovou další chuťovou dimenzi, že to nebude jenom taková ta bramborová.
1: Do misky si dáme nastrouhan brambory.
0: Trochu soli k bramborám.
1: Soli, přidáme vejce, jedno nebo dvě, podle velikosti.
0: A promícháme to vařečkou, spojíme to dohromady do kašičky.
1: Ano, ano, ano, přidáme zelí. Já myslím, že už teď to vypadá dobře, hele.
0: Jak má Roman radost.
1: Já mám takové zkušenosti, že když to jídlo jako voní a vypadá dobře, když se připravuje, tak už potom určitě bude i chutnat dobře. A přidáme mouku.
0: Kolik? Postupně? Najednou?
1: No, můžeme dát skoro všechno najednou a v případě, že těsto bude moc řídký, tak ještě trochu přidáme.
0: Jak bys poradil posluchačům, kteří nás jenom slyší, jak to těsto má vypadat, jak má být scelené, jak se má lepit nebo nelepit?
1: V podstatě ta konzistence by měla být tak, jako když děláme bramborové těsto na knedlíky.
0: Že zmí se teď navál a budeme vyvalovat háďata?
1: Budeme dělat češky. Udělám si takovej váleček, z něho si nakrájem porce a tady už vidíme, jak pěkně se nám dělají ty zelný vlasy. Uděláme si takovýhle češky.
0: To znamená, vyválíme váleček, nakrájíme ho na kousky a z každého toho kousku jen tak jako lehkým stiskem ruky, jako když někomu máváš jenom na vále, tak pod tím vlastně takhle jako povaluješ ten kousek.
1: Ano, je to tak, ano, ano. A vlastně, když dobře zpracujeme ten váleček na začátku, tak je to jenom takový dohlazení v podstatě té šišky. Je dobrý nedělat je až moc tenký, protože potom při vaření se můžou rozpadat. Já si myslím, že tady to teďko, co jsme tady připravili, tak bude chutnat opravdu dobře, ale zároveň si myslím, že by to mohla být skvělá příloha třeba k nějaký vepřový pečení, k moravskému vrabci. Jako to já si říkám jako často, že když se díváme na recepty nebo ty, který posluchači posílají, takže to jsou opravdu poklady.
0: Jak dlouho se vaří?
1: To stačí takový 4-5 minut maximálně.
0: Vytáhnou, nechat to kapat a pak jdou do pekáče rovnou.
1: Jdeme do pánvičky.
0: Do pánvičky v našem případě. Paní byla v pekáčku.
1: Jdeme do pánvičky.
0: Teď si uděláme něco, čím pak posypeme ty šišky.
1: Nakrájíme si cibuli a budeme ji krájet na nudličky. Povlákně. Jako kdybychom si připravovali cibuli na francouzskou cibulačku. Nakrájíme si nájemno jarní cibulku.
0: Nachystal si pánev, co do ní přijde?
1: Ano, dáme sádlo a na sádle budeme postupně opékat slaninu a necháme trochu vyškvařit. Jako další přijde cibule a opět orestujeme. Začíná nám to krásně

0: Já to trošku opepřím. Ale honce osolím, ale tam opatrně, protože za prvé jsme šišky vařili v osolené vodě a za druhý samozřejmě slaněné slaná. Patriku, dobrou chuť.
1: Se na to tak těším.
0: Tě je milosrdný v kritice.
1: Je to jemnější, trošičku kompaktnější oproti té původní verzi, ale dokonale vláčný a ježíš, tuhle přílohu já bych mohl k čemukoliv, nějakému masu, i samotný. Já mám rád i třeba jenom bramborový knedlík s cibulkou, takže pro mě to jídlo úplně ideál. Jo?
0: A kdyby tady byl Jarda Sapík s náma, tak bych tomu dal ještě opečenou krekovičku.
1: Fakt je to moc dobrý. Já to zkusím ještě s tou zakysankou. Trošku, to jsme tam myslím neměli. Jo, to tomu dá tu kyselost a to je takový to, co tě nutí ještě si dá další sousto.
0: Já myslím, že hezký. Je to možná ne jídlo na každodenní stravování, ale

0: jednou za čas, když máme chuť si dát něco trošku sytějšího, tak úplně ideální strava.
1: Já ti za to moc děkuju. Jaký máš ty dojem po tom, co si udělal jídlo paní Ivety Podlucké, vlastně výherní recept z toho roku 2020?
0: No tak trošku jsem se bál, abych to nepokazil, ale tak já doufám, že paní Podlucká se na mě zlobit nebude, já ji tímto zdravím a snad si ten recept třeba podle té mý verze taky někdy vyzkouší.
1: Teď, už v téhle chvíli, je ten tvůj recept na našem webu pochoutkovýrok.cz, je tam i ten původní. Navíc vedle sebe dvě fotografie původního receptu a toho současného. Pro srovnání, video, všechno, co potřebujete. A je to jeden z těch 630 výherních receptů za posledních 9 let. Tímhle jsme se vrátili a uzavřeli rok 2020 společně s Romanem Paulusem u něj doma v kuchyni. A příště další recept, ten posluchačský vítězný z roku 2021 od paní Evy Mlčochové ze Seloutek bude dělat Naďa Konvalinková a půjde o název, který už Naďu rozesmál. Už to viděla, když se zase zamyslela, co se kdysi dělalo. Kozičkový desert.
0: Tak na to se těším.
1: My taky, takže příští týden už víme, co budeme dělat. Dnes se loučíme s Romanem. Ať se ti daří a bylo to příjemné setkání jako vždycky s tebou.
0: Děkujeme a já doufám, že to není poslední recept, který spolu letos uvaříme.
1: Daleka ne.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Narozeninový pochoutkový rok, 10. ročník, pokračuje v tomto díle opět dalším zajímavým povídáním. Starší z nás si určitě vzpomenou, že takové droždí neboli kvasnice se dodávalo do obchodů ve velkých kostkách. Tam se potom ukrojil požadovaný kousek a ten jste si nesli domů. Kvůli přísným hygienickým pravidlům dnes kupujete droždí už balené a menší. Za historií i současností droždí se vypravila Alena Vykydalová do olomouckého sídla jedné francouzské společnosti, která v Česku droždí vyrábí. Za generálním ředitelem Tomášem Podivínským a marketingovou manažerkou Marcelou Jankovou.
1: Věděli jste, že proces kynutí těsta objevili už staří Egypťané? Jako mnoho jiných užitečných věcí byl i tento objev náhodný. Když nechali lidé těsto na slunci delší dobu, zjistili, že se jeho objem zvětšil.
2: Oni tenkrát ještě netušili, jaké chemické reakce tam probíhají.
3: A tehdy jenom si z toho poučili, takže opakovali stejné podmínky. My už dneska víme, že to těsto jim kynulo proto, protože v mouce jsou přirozeně zastoupeny takzvané divoké kvasinky. Když prostě vezmete mouku a smícháte ji s vodou, tím vytvoříte prostředí, ve kterém ty kvasinky se začnou rozvíjet. Takže strašně dlouhou dobu se vlastně droždí nevyrábělo, ale používalo se tak nějak nevědomky, díky tomu, že bylo přirozeně zastoupeno v té mouce.
1: Průmyslově se droždí začalo vyrábět teprve v druhé polovině 19. století, kdy francouzský biolog, chemik a lékař Louis Pasteur zjistil, že kvašení způsobují živé organismy kvasinky.
3: Droždí neboli kvasnice, to je pekařská surovina, která je složená z jednoho druhu hub z kvasinek. Kvasinka, to je jednobuněčná houba. Co je třeba vědět, je, že je to živý organismus. Takže ta kvasinka žije celou dobu, kdy ji takzvaně vyrábíme a celou dobu, kdy ji skladujeme a žije ještě dlouho během používání v pekárně, dokud ji nezahubí vysoká teplota v peci. My sice říkáme, že droždí vyrábíme, ale není to pravda. My droždí neumíme vyrobit, my ho jenom množíme.
1: Pro domácí potřebu si na trhu můžeme vybírat ze dvou možností. Zvolit můžeme buď čerstvé droždí, anebo sušené.
2: Čerstvé droždí je slisované do tvaru kostičky a jeho používání je v České republice si myslím tradičnější než používání toho sušeného droždí. To čerstvé droždí je potřeba skladovat v lednici. Většina hospodyněk z něj je zvyklá vyrábět si kvásek, který potom přidává do mouky. A druhým je pak droždí sušené, balené do sáčku a není potřeba ho skladovat v lednici, stačí mu pouze pokojová teplota.
3: Trvanlivost toho droždí sušeného je rok až dva. Ta oficiální, my jsme tady jednou našli nějaký vzorek, který měl 10 let a furt to ještě fungovalo.
1: Kromě toho, že je droždí potřeba k vykynutí těsta, dodává mu také vůni a chuť.
2: Droždí přirozeně obsahuje vitamíny skupiny B a pak různé biologické prvky, jako jsou aminokyseliny, minerály nebo enzymy. A je už historicky známé z dob našich babiček, že dělali třeba droždivou pomazánku, která působí blahodárně na pleť. To je jako rarita.
3: Kolegové ze zahraničí, když slyší o droždivé pomazánce, tak se chytají za hlavu a říkají: Ježíš Maria, co to děláte? A když to ochutnají, tak říkají: a tím dáme recept.
0: Droždí určitě znají všichni ti, co pečou a vytváří třeba i kynuté věci. Inspirovat se můžete i na stránkách pochoutkovýrok.cz a to povídání o droždí tam najdete také. Za malou chvíli už nás čeká setkání s houslistou Pavlem Šporclem a mluvit budeme o jídle a vaření.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutky a my máme příležitost si teď chvíli popovídat i s houslistou Pavlem Šporclem za účasti i Nadě Konvalinkové. Jaké bonbony jste dostávali jako odměnu?
1: Tenkrát byly asi jenom bompary, ne? Tak předpokládám, že bompary ty se dlouho cucaly. A moc jsem se na to těšil, opravdu jsem se vždycky snažil, abych zahrál dobře, abych si ty bonbony zasloužil.
0: Dostáváte i dnes jídlo jako odměnu za to, že hrajete? Nebo možná doma na to, že za chvilku přestanete hrát třeba?
1: Ne, já opravdu dostávám dokonce i jídlo, co by odměnu. Jednou jsem dokonce dělal i pořad pro televizi, kdy mě převlékli za žebráka a já jsem si musel vydělávat na ulici. A nejenom, že jsem si vydělal spoustu peněz a dokonce v jiném pořadu byl Petr Janda z Olympiku a ten nevydělal toho tolik, já jsem vydělal daleko, daleko víc.
2: Na housle než on na kytaru,
1: protože celkem logické vysvětlení to má, my jsme stáli na pěší zóně plné turistů a on když hrál hity Olympiku, které my všichni známe, tak ty turisté je samozřejmě neznají. A já jsem chytře hrál Malou noční hudbu a takové ty hity, tak mě tam házeli. A mimo peněz mi tam hodili i rohlík se sýrem. takže to byla velká odměna, ale opravdu na těch koncertech občas dostanu nějaké ty dorty, nějaké bonbony mi tam nosí. No, jako myslím, že bych neumřel, kdybych hrál jenom na housle bez peněžní odměny.
0: To tak poslouchám, vy máte docela zkušenost s hraním na ulici. Co to metro v tom New Yorku? K tomu došlo jak?
1: No, ano. Já jsem byl, myslím, v New Yorku jeden z nejchudších studentů, i když samozřejmě v uvozovkách, protože měl jsem kde bydlet a prostě to zázemí jsem měl, i když jsem měl nejlevnější podnájem, kde bylo asi 15 koček a opravdu to nebylo nic krásného. A to proto jsem se vlastně rozhodl tenkrát, že se stanu vegetariánem, protože jsem měl na výběr, buď si budu kupovat maso a už nebudu mít na tu zeleninu, anebo opačně. Tak já jsem se rozhodl, že si budu kupovat tu zeleninu a že maso opravdu vynechám. A občas jsem si tady i vydělával v tom metru, což byla úžasná zkušenost, protože já jsem vcelku stydlivý člověk a už jenom vyndat si ten nástroj, ty housle z toho futralu, když mě lidi okukujou, pro mě není úplně to pravý ořechový.
0: Jak se vybírá místo v metru? To jste si tady nesměle řekl, tady by to šlo, nebo tady je závětří, nebo tady nikdo není dneska?
1: Já jsem hrál na 54. ulici v metru teda, tak se to jmenuje, že v New Yorku, ty stanice a nevím, proč jsem si vybral zrovna. Tak bylo to takový, že to nebyla úplně ta nejfrekventovanější, ale zároveň ne ta nejmenší stanice. Takže se to tam docela se to tak střídalo. Bylo to v centru Manhattanu, takže samozřejmě tam bylo dost lidí. No a když už jsem ty housle teda vyndal a překonal jsem ten první stud, tak jsem opravdu tenkrát vydělal asi $60 za hodinu, což bylo jednou tolik, co průměrná americká mzda tenkrát. Tak si myslím, že jsem byl docela úspěšný. A hrál jsem tam několikrát. Byl to poměrně velký přívidělek na tu tehdejší moji situaci a dobu. A dokonce jsem jednou si vydělával, a to byla moje poslední zkušenost, na hlavním nádraží New Yorkském, kde jsem si tedy stoupnul, začal jsem hrát a přišel za mnou takový obrovský, velikánský černoch a řekl, že tam hrát nesmím. A já jsem se zeptal, proč tam nesmím hrát a on řekl, že to je jeho místo. A já jsem říkal, tak si stoupni vedle, ne, teď je to jedno. A když se mi pořád nechtělo, tak se mě zeptal, jestli mám povolení.
2: Aha.
1: A to jsem nevěděl, to samozřejmě jsem neměl povolení a nevěděl jsem, že nějaké potřebuji. A on říkal, že si musím dojít na ředitelství tam a že mi to musí jako povolit, abych tam mohl hrát. Tak já jsem se šel zeptat na to ředitelství a tam mi řekli, že bych musel hrát před nějakou komisí, aby mi povolili jako... Vysloveně to vyznělo tak, jako abych nedělal ostudu v tom metru. Aspoň jsem z toho to pochopil. A já jakožto student nejprestižnější školy hudební Juilliard School v New Yorku, mě to trošku urazilo, musím říct, moji ješitnost. A tak už jsem vlastně od té doby tam nehrál, protože samozřejmě žádný zkoušky před nějakou komisí jsem nechtěl dělat.
0: Tak vypnout si k nám na chvíli přišel tady Pavel Šporc, to a my moc děkujeme za tu návštěvu.
1: Děkuju moc za pozvání a všem spoustu krásné hudby a mnoho dobrého jídla.

0: Rada z etikety i dnes nechybí v našem vysílání narozeninového pochoutkového roku, který slaví 10 let. A Ladislava Špačka se chci zeptat, jak je to s překládáním jídla z talířů u stolu, když nám přinesou něco a my si to máme přeložit od obsluhy k sobě na talíř. Jak tento způsob servírování vlastně vznikl?
1: Ve středověku existovali takzvaní kráječi. To byli specialisté, kteří dranžírovali, to znamená vykosťovali a krájili to maso na plátky hostům, takže ti hosté si vlastně už brali ty nakrájené kousky a nemuseli zápasit s půlkou berana, který stál, ležel na stole. Jestliže budeme si mísu podávat, tak jsme v trochu jiné situaci. Je to běžné, třeba dejme tomu při stolování v Americe. Byl jsem na několika obrovských banketech, při kterých v sále sedělo 1000 lidí. Bylo tam 100 stolů, u každého sedělo 10 strávníků, 10 hostů. 1000 pokrmů nevyexpeduje žádná kuchyně na světě v nějakém reálném čase. A proto ke každému stolu přišel číšník, který měl velké plato, velkou mísu a na ní měl 10 plátků masa, 10 kousků brokolice a 10 brambůrků. Hosté si překládali ty pokrmy sami na svůj talíř, protože on držel ten obrovský tác v obou rukou. Vždycky musel přijít z levé strany, protože kdyby přišel z pravé strany, tak si vykloubíme tu pravou ruku. Jestliže přijde zleva, tak levou rukou si nabereme pohodlně ten plátek a položíme na svůj talíř. Z toho vycházíme i při domácím stolování, anebo při stolování, při kterém si mísu budeme podávat. Jestliže hostitelka nabídne prvnímu hostovi, tomu nejčestnějšímu, nabídne mísu s pokrmem, který by si měl přeložit, tak mu ji přidrží, host si přeloží a potom už host posílá tu mísu dál, jeden za druhým kolem toho stolu. Tak to vám to radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla.

A teď ta velká novinka. To překvapení, které jsme si schovávali na tento měsíc, aby vy jste měli, doufám, radost a taky spousta inspirace. Můžu oznámit, že v tuhletu chvíli se na trh dostala naše největší sladká kuchařka všech dob. Sestavili jsme kuchařku se 170 sladkými recepty. A protože je tak velká a obsahuje recepty z celé naší země, nazvali jsme ji jednoduše Sladké Česko. Najdete v nich všechny sladké pochoutky, dorty, buchty a koláče, které jsme jako recepty odvysílali za těch posledních skoro už 10 let. Jsou tam úplně všechny recepty od úplného začátku naší soutěže až do současnosti. A své přidali i naši porotci. A jeden bonus i já. Dohromady 170 krásných receptů. Ty, které už znáte a ty, které ještě nikdy v kuchařce nevyšly. Je to vůbec největší a jedinečná kuchařka, kterou jsme kdy sestavili. Tak pozor, právě teď slavnostně uvádíme i s vámi na trh a do vysílání, a to díky radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Pořídit si ji můžete už v téhle chvíli přes stránky pochoutkovýrok.cz a nebo si její doručení můžete objednat přes telefonní číslo. Pište si 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko si díky radioservisu tedy můžete objednat, ještě jednou pro jistotu opakuji to telefonní číslo 724 819 319 a pozor, volejte jen ve všední dny a v pracovní době, abyste se dovolali. Tu kuchařku jsme nazvali Sladké Česko, protože jsou tam recepty napříč celou naší zemí, ze všech možných rodin a ve všech možných úpravách. Z českých surovin, všechno, co zvládnete sami a to, co jste si oblíbili. A když už tuhle kuchařku máme, tak si oni taky zasoutěžíme. Co říkáte? Nejprve ale vyhodnotíme soutěž z minulého kola, kdy jsme soutěžili o kuchařky. A já jsem se vás ptal, co použil Vojta Vrtiška do receptu místo marmelády. Byl to gel, ovocný gel. Z těch správných odpovědí jsme vylosovali tři výherce, kterým pošleme naše knižní kuchařky. Stali se jimi Zdenka Kristková z Plzně Bolevce, Ladislav Mík ze Slavkova u Brna a Alena Macků z Pardubic. Moc gratuluju. A teď už mám přichystané tři úplně nové kuchařky Sladké Česko jako výhru pro tři soutěžící. Pro ty, kteří správně odpoví na soutěžní otázku. Tu novou. Ptám se tentokrát, co přidal Roman Paulus dnes do těsta na zelené šlíšky. Byla to jablka nebo brambory? Co přidal Roman Paulus do těsta k zelným šlíškům, k tomu zelí? Pokud si myslíte, že to byla jablka, budete posílat soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno a příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že zelené šlíšky byly obohaceny o brambory, budete posílat soutěžní SMS pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 01 04. Čas máte až do půlnoci z úterý na středu, vyhodnotíme to v příštím vydání pochoutkového roku a připomenout si to všechno můžete i na webu pochoutkovýrok.cz. Tak do toho, držím vám palce. A jinak děkuji za přízeň, za pozornost a připomínám, nezapomeňte na tu naši velkou novinku. Sladké Česko, nová kuchařka, kterou si můžete pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz. Tak ať se jí daří a vám s recepty podle ní. Mějte se krásně.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, přejeme pěkné nedělní ráno, je 5 hodin a pro ty nejbližší chvíle tu pro vás máme reprízu pořadu Omeletky.
3: Milí posluchači Dvojky, byla bouřka, oblohu křižovaly blesky a u mě v pracovně, kdy mám od covidu i ložnici, se mi naskytl pohled na celé nebe. Blesk stíhal blesk, hromy děsivě duněly a já si vzpomněla na všechny své dětské strachy. A to mne inspirovalo k tématu dnešních omeletek. Budeme si povídat o strachu a o fobiích, které mě nesmírně vzrušují. Ještě vám musím prozradit, že u nás včera byla fyzioterapeutka a že řekla, že naše Tortilla by mohl být skvělý asistenční pes a mohla by pomáhat při kanisterapii a že je nesmírně klidná a laskavá, na rozdíl od naší bouřlivé zebríny. A že při pohledu na ty naše dva psy stejné rasy, ale jiné povahy, si vybavila slova Vladimíra Menčíka, který pravil: lidi, co mají nadváhu, jsou většinou klidní a srdeční. Tuk jim obaluje nervy. Kdežto vychrtlíci jsou často plní zloby a podráždění. Protože vlastně, i když si to neuvědomují, mají pořád hlad. Naše tortilka je hodně macatá. A omeletky právě začínají. A snad víte, že jde o polední komorní show se mnou s Halinou Pavlovskou.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Milí posluchači Dvojky, tématem dnešních omeletek je strach a fobie. Určitě jste si všimli, že je to mé oblíbené téma. Ano, nádherně se mi o strachu a děsu přemítá v klidu mého pokoje. Fobie je prostě příběh, který mysl vypráví sama o sobě a tělo mu věří víc než pravdě. Je to stín, který padá i tam, kde nestojí žádná hora. K odvaze nutí mě strach, řekl Publius Ovidius Naso. A já vám odvyprávím svou zkušenost z Londýna. Když jsem tam přijela poprvé, tak si nás na letišti vyzvedla průvodkyně, která mluvila česky s roztomilým přízvukem. Jela s námi v mikrobuse. Říkala, co nás na zájezdě všechno čeká. A náhle se odmlčela a vyhrkla. A taky se u vás mrtvým před pohřbením do země přeřezávají tepny? Šokovalo nás to. A pak vyšlo najevo, že v Anglii právě propukla další vlna panického strachu před pohřbením zaživa. Tahle fobie ovládla Evropu i Ameriku v minulém století a v Londýně byl dokonce založen spolek pro prevenci pohřbívání zaživa. Vydával příručky, jak tomu zabránit, a v brožuře byly návody, co v takové nepříjemné situaci dělat. Nedávno se na jednom londýnském hřbitově pořád ozývala z útrob země paradoxně Beethovenova Óda na radost. A nikdo nechtěl na hřbitov jít, přestal tam zastavovat autobus a lidé z okolí hřbitova nechtěli bydlet. No takže se po Odě na radost pátralo a přišlo se na to, že posledním pohřbeným byl jeden vytížený obchodník. Zemřel na infarkt, měl na sobě sváteční oblek a v kapse měl mobil a jeho zahraniční neinformovaný partner nebo Štíkovi pořád telefonoval. Jedním z nejslavnějších případů strachu z pohřbení zaživa byl příběh ženy jménem Octavia Hatcher z amerického Kentucky na konci 19. století. Po smrti malého syna upadla do hlubokých depresí a začala trpět zvláštní nemocí podobnou kómatu. A jednoho dne přestala reagovat úplně a tehdejší lékaři ji prohlásili za mrtvou. Kvůli horkému počasí ji rodina rychle pohřbila. Jenže krátce poté začaly podobnými příznaky trpět i další lidé ve městě a lékaři si uvědomili, že mohlo jít o vzácnou nemoc a ne o smrt. A rodina proto nechala rakev znovu otevřít. A když ji vykopali, údajně našli uvnitř děsivé stopy. Poškrábané víko rakve, roztrhanou počívku a tělo otočené na bok, jako by se žena po probuzení snažila dostat ven. Příběh tehdy vyvolal obrovský strach z pohřbení zaživa a právě v 19. století kvůli podobným případům vznikaly takzvané bezpečnostní rakve. Rakve se zvonkem, trubkou nebo signalizací, aby mohl člověk dát vědět, pokud by se probudil pod zemí. Strach z pohřbení zaživa má vlastní název – tafefobie. A trpěl jí třeba i Alfred Nobel nebo Hans Christian Andersen, který si přidával před spaním vedle postele cedulku. Jen vypadám mrtvě. No já tak často vypadám i ve dne.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na Dvojce.

Milí posluchači Dvojky, o strachu a fobiích si dnes vyprávíme v omeletkách. Četla jsem si jednu americkou statistiku, která uvedla, že každý čtvrtý člověk v Americe viděl ducha. V Evropě dokonce každý třetí člověk. A jedním z těch lidí byl i můj otec. Když jsem byla malá, tak mi vždycky vyprávěl, jak šel z vinárny noční krajinou, šel po cestě vedle řeky a skoro vždycky se k němu připojilo čudo. To v překladu znamená divná bytost, duch. No a tatínkovo čudo mělo na sobě velmi elegantní oblek. To tatínek viděl, když se zhmotnilo. A taky bylo to čudo trošku podobné Oldřichu Novému. Jen bylo delší a tenčí a občas bylo průsvitné a zhmotňovalo se jenom částečně. Fakt prý je, že čudo šlo vždycky po hladině řeky a že jeho, když nebylo zhmotnilé, nohy čeřily drobné vlnky. Čudo bylo náruživý kuřák. Vždycky chtělo po otci cigaretu. Tatínek mu ji vždycky dal a oheň šel pak sám nad řekou jako děsivá bludička. No a někdy taky čudo kouřilo na plotě. Fakt je, že tatínek o čudu všem vyprávěl a jako dokonalý důkaz duchovy existence ukazoval prázdnou krabičku cigaret. Jedna moje přítelkyně trpí poměrně zvláštním strachem. Má hrůzu z velikých soch. V dětství totiž tatínek s dědečkem odvedli v jižních Čechách k soše Žižky a nutili ji, aby se na něj podívala zblízka. A kamarádka tvrdí, že od té doby ještě nikdy nic obludnějšího neviděla. A když s ní náhodou někam jedu, tak ona ve všech průvodcích pátrá, zda v okolí není nějaká nadživotní socha. No a když je, tak je pro ní ztraceno nejenom město, ale často i celá země.

0: Milí posluchači Dvojky, dnes vás trochu budu děsit. Povídáme si totiž o strachu. Má přítelkyně se přestěhovala a pak se začala bát. V noci byl vždycky někdo v její koupelně a splachoval. Byla se tam podívat s nožem, nic. Byli jsme tam i my. A taky jsme slyšeli splachování. No a taky jsme nikoho neviděli. A šlo to tak daleko, že kamarádka šla k jednomu mystikovi a ten řekl, že v její koupelně je zvláštní časoprostor, v kterém se objevují bytosti z jiné dimenze, galaxie. No a že musí zapálit černou svíci. No a potom možná mimozemšťana zahlédne. No tak Helena zapálila svíci, byliny rozsypala, byla sama a uviděla ho. Mimozemšťan byl sousedův kocour, který okénkem do světlíku rozverně tahal za splachovadlo. Moje maminka byla velmi realistická. Ona neměla ani tak děsivé představy, ale nejvíce bála doma. Určitě jsem vám to už vyprávěla, jak máma bydlela na statku a bála se housera. Houser prý byl obrovský. Věděl, že se ho maminka bojí a neměl jí rád a schválně jí děsil. A vždycky prý stál na horním konci dvora u zahrady. A když viděl, že na dolním konci dvora maminka otevřela branku, tak se divoce zlomyslně rozkejhal a hnal se ke dveřím domu. A maminka od branky a on od zahrady měli ke dveřím zhruba stejně daleko. Maminka se srdcem v krku vždycky doběhla první a rychle za sebou zavřela. Jen jednou byl houser pohotovější. Byl u domu dřív a děsivě po mamince natahoval krk a syčel a otvíral zobák. A maminka, jak se tak strašlivě bála, tak ho za ten krk chytila a začala s houserem točit kolem dokola. A houser lítal jako letadýlko. A když ho maminka pustila, tak už jenom seděl a rovnal si krční páteř. No a protože si ji úplně nenarovnal, tak ztratil jiskru do života a dědeček ho šoupnul na pekáč. Maminka sice svůj děs překonala, ale na pečenou drůbež si od té doby rozhodně nepotrpěla. Mám strach z nemoci, strach z rakoviny, kancerofobie se tomu říká. Jednou jsem byla přesvědčená, že ji mám v hrdle, ale neřekla jsem to rafinovaně a jen jsem šla k lékařce, aby se mi tam podívala, že tam něco mám. A ona mi dala antibiotika a za týden, když jsem pořád v krku něco měla, mi dala další antibiotika a pak ještě jeden druh. No a pak mě poslala ke krčaři a ten se mi do hrdla dlouze díval a pak řekl, jestli si myslíte, že ten čep na vaší mandli je rakovina, tak není. Ale když vám to pomůže, tak vám tu mandli vyndám. S potřebnou informací a s čepem na mandli jsem byla a jsem dodnes spokojená. Strach mě vybičoval k aktivitě asi dvakrát. Jednou to jsem jela stopem a bylo to jako ve filmu. Chlap zabočil na postranní cestu, sjel k lesu a tam mi řekl, dám ti stovku, když mi dáš. Byl to takový hnusný chlap. Měl krví podlité oči, no fuj. A bylo mi jasné, že mě zabije. Koukla jsem mu tedy statečně do těch rudých očí a řekla jsem, na to nemám žaludek ani za milion. A on chvilku mlčel, pak rozrazil dveře a zařval. Tak si koukej stopnout někoho krásnějšího.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na Dvojce.

0: Milí posluchači Dvojky, dnes jsem omeletky naplnila strachy a fobiemi. Před písničkou jsem vám řekla, že mě strach k aktivitě vybičoval dvakrát. A zmínila jsem historku, jak jsem jela stopem. Tak po druhé, to bylo v Africe. Když jsem si v Africe v Tanzánii zlomila nohu. Všichni se radili, co se mnou. A tehdy mi řekli, že mě posadí do helikoptéry a jeden Tanzaniec mne helikoptérou dopraví do Keni. A tam si mě někdo z Keňanů vyzvedne a odveze mě do keňské nemocnice a tam mě nohu zoperují a já tam budu ležet. Helikoptéra. Tanzaniec, Keňan, operace, nemocnice v Nairobi. No když jsem tohle slyšela a zrekapitulovala si to, tak mi kosti v noze, lýtková i holení, okamžitě srostly hrůzou. S lovcem Zdeňkem Wagnerem jsme v Africe jeli přes údolí komárů a on mě nabádal, abych se nechala po příjezdu do Prahy prohlédnout u lékaře kvůli malárii. Je malárie nebezpečná nemoc, pane doktore? Zeptala jsem se pak po příletu. No velmi nebezpečná. Na tu člověk buď zemře, nebo zblbne. Já jsem jí prodělal, řekl doktor. Psychologové odhadují, že existují stovky až tisíce pojmenovaných fobií. Lidský mozek totiž dokáže proměnit skoro cokoliv v existenciální hrozbu. Název pochází z řeckého phobos, to je strach. Fobie je úzkostná porucha, charakterizovaná chorobným strachem z určitých věcí, situací či jevů, ať skutečných nebo neexistujících. Většinou se uvádí, že fobie je strach, no ale tahle definice není úplně přesná. Ty nejznámější fobie jsem vám už mnohokrát jmenovala. No tak to zopakuji, arachnofobie, strach z pavouků, klaustrofobie, strach z uzavřených prostor, akrofobie, strach z výšek. Tanatofobie, to je strach ze smrti a je to pravděpodobně nejstarší lidská fobie vůbec. Pak ovšem existují absurdní a neuvěřitelné fobie, třeba strach z dlouhých slov. Hypopotomonstrosekvipedaliofobie. Ano, fobie z dlouhých slov má absurdně nejdelší název ze všech. Alektorofobie. Lidé jsou to fobií, se bojí slepic, peří, zobáků, někdy dokonce i vajec. Internet miluje historky lidí, kteří v panice přebíhají silnici před slepicí velikosti holuba. Existuje strach z plešatých lidí, peladofobie. Někteří lidé tvrdí, že je děsí odlesk hlavy anebo nečitelnost výrazu. Taky existuje strach z čísla 666. Hexakozio i hexakontahexafobie. Je to jedna z nejznámějších numerických fobií a některé hotely na světě dokonce vynechávají pokoj 666, stejně jako jiné hotely vynechávají číslo 13. Fobofobie, to je úzkost z toho, že člověk dostane další fobii, neboli panický záchvat. Mozek se tak začne bát vlastního strachu a vytvoří nekonečnou smyčku. No a existuje i strach z příliš šťastných lidí. Cherofobie. Tito lidé mají pocit, že po štěstí automaticky přijde katastrofa. A nomofobie, to je strach z toho, že nebudeme na mobilním signálu a nebudeme moci dát zprávu svým blízkým. A potom existuje strach z veřejného vystupování, glosofobie. Kolem 75% lidí přiznává výraznou nervozitu nebo strach při mluvení před publikem.
1: Omeletky Haliny Pavlovské.
2: V sobotu a v neděli v pravé poledne
1: na Dvojce.

0: Omeletky Haliny Pavlovské.
1: V sobotu a v neděli v pravé poledne
0: na Dvojce.
2: No a teď je na řadě příspěvek posluchačky Lenky s názvem Magnetická rezonance. Jsem posera, tak všeobecně. Mezi mé strachy patří i dobře živená samička klaustrofobie, to je strach z uzavřených prostor. Tím chci jen vysvětlit, že magnetickou rezonanci, vyšetření v těsném tunelu, považuji za vynález doktora Mengeleho a absolvování této hrůzy zatýrání neviňátek. Zpráva, že mám toto vyšetření podstoupit, mě zaskočila stejně jako jeptišku pozitivní těhotenský test. Protože lékaře poslouchám jak evangelium, netroufla jsem si vzdorovat. Vydržím to. Jak říkal Ivan Hlinka hokejovému týmu, základ je nepo se z toho dopředu. No, tuto alternativu jsem úplně vyloučit nemohla, ale pro jistotu jsem nasadila s předstihem tvrdý dietní režim. Sama jsem zahájila trénink a strkala cvičně hlavu do vyřazené pračky, na kterou manžel bušil kladivem. A simuloval tak vyšetření. Patřičně vylačněná a naládovaná léky, cítila jsem se připravená na steč stejně jako tučňák na návštěvu solária. Mé několika denní přípravy zhatila porucha přístroje. Poprava se odkládá na neurčito. Druhý den jsem byla bez jakékoliv psychické, tím méně jiné přípravy, vhozena do jámy lvové. Na vstřebání děsivé skutečnosti jsem měla celých 30 minut. Vyšetření provádějící sestřička by mohla svatozáří sundávat pavučiny ze stropu kostela a trpělivost jistě trénovala s matkou Terezou. Dorazila jsem, oči vykulené, že by mě při troše dobré vůle za ně uvázal. Jukla jsem na zázrak moderní medicíny a hned jsem věděla, co znamená v praxi světlo na konci tunelu. Ač jsem pověstná tím, že do všeho jdu po hlavě, bylo zjevné, že magnetická rezonance to nebude. Dobrá, nasoukají mě tam na ruby, hlavou ven, což jsem odsouhlasila. Ve své naivitě netušíc, že z hlavy mi i tak budou koukat jen tři chlupy z culíku. Ani tudy cesta nepovede. Andělské stvoření v podobě sestry rezignovalo. Obstaralo kolegu k obsluze přístroje s tím, že zůstane se mnou uvnitř a v případě akutní hysterie mě neprodleně vytáhne ven. No jak řekli, tak udělali. Nasadili mi sluchátka, takže tím okamžikem jsem byla celý otík z vesničky střediskové. No a akce začala. Jak jen jsem se chválila za dietní režim, protože v normální kondici by mě přístroj jistě škrtil v pase a o rozměru přes hrudník ani nehovořím. Prvních pár minut jsem čekala, kdy se rozhrne opona a zahrají Až mě andělé, no a pojedu směr spalovna. Podobnost scény byla velmi sugestivní. Má tepová frekvence dosahovala takových hodnot, že kolibřík byl proti mně břídil těsně před zástavou srdce. Útroby svou činností výrazně připomínaly pračku. Jen jsem trnula, aby nezačaly ždímat, což naštěstí neučinili. Všechny končetiny mi zcela synchronně vibrovaly v rytmu kvapíku a předpokládám, jestli nějaká meziobratlová plotna na začátku vyšetření nezdvořile vykukovala, nepochybně se mi během vyšetření naklepala spořádaně na místo. Jediné, co působilo uklidňujícím dojmem, bylo brumen do přístroje. Připravovali mě na odporné, nepříjemné rány, ale já, přirozeně hluchá, se sluchátky na uších, jsem to vnímala jako společenské mrmlání, na které jsem mu celou dobu zdvořile odpovídala. Každopádně jsem vydržela až do konce. Moje páteřní kanalizace je prozkoumána a kromě pohmožděné ruky sestřičky, kterou jsem celou dobu svírala, k jiným škodám nedošlo. Jen nevím, proč má personál magnetické rezonance od včerejška časově neomezenou dovolenou.
0: Omeletky Haliny Pavlovské
1: na Dvojce.

0: zpět.
1: O magnetické rezonanci nám napsala do omeletek posluchačka Lenka. A milí posluchači dvojky, popište mi taky nějaký svůj traumatizující zážitek. A nebo když se nechcete při psaní stresovat, svěřte se mi s nějakou veselou vzpomínkou. Těším se na vaše texty, které mi pošlete buď na mou mailovou adresu halina@rozhlas.cz a nebo na adresu Českého rozhlasu. Dvojka, omeletky, Vinohradská 12, Praha 2, 120 00. Marfy říká, hrozný konec je vždycky lepší, než prožívat hrůzu bez konce. No a já říkám, kdo života se bojí, tak je v loji. Takže se ničeho neděste a poslouchejte omeletky. Vaše Halina Pavlovská.

Připomínám, přátelé, že Halina Pavlovská své omeletky bude servírovat i krátce popoledni. Teď jste poslouchali reprízu pořadu.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Horská samota zasypaná sněhem.
2: Na Vánoce nikdo nesmí být sám.
3: Myslíte?
1: Jeden výstřel a příliš mnoho podezřelých.
4: To přece nemůže být pravda.
5: Láska nebo žárlivost. Něco si řekli a hotovo. Mrtvej ve vteřině.
6: Co si o tom myslíte, vrací?
7: A vraha byste představit nechtěl?
8: To byste ho zabila.
4: Cože?
9: Teď se natahuji já.
1: Detektivní film Případ pro lyžaře.
10: Všechno je jinak.
1: Dnes večer na ČT1.
0: Bylo 6 hodin.
11: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
12: Pouti smíření z Pohořelice do Brna se zúčastnili tisíce lidí. Protestujících byly stovky. Při masivním ruském útoku na Kyjev zemřel jeden člověk. Polská armáda preventivně aktivovala letectvo. Bude slunečno, postupně čekejte přibývání oblačnosti, teploty do 29 stupňů. Dobré ráno, u zpráv přeje Mária Kunová. Tisíce lidí se zúčastnili včerejší pouti smíření a prvního dne sudetoněmeckého sjezdu na brněnském výstavišti. Na 30-kilometrovém pochodu z Pohořelice do Brna si v opačném směru připomněli vyhnání Němců po konci druhé světové války. Proti akci v ulicích podle policie protestovalo pár stovek lidí.
13: Čím jsem starší, tím je náročnější a tím víc je mi líto těch, kteří to šli.
14: Přemítá Jana Hajkerová, která šla pouť smíření po třetí. Letos na dlouhé procesí v závěru pokřikoval a pískal protestující dav.
13: Znamená to, že jsme ještě pořád na cestě, no.
15: Doučte si dějiny.
16: Tak běžte na tu svou stranu.
17: Já se nechám klidně zavřít.
18: Pro mě je ta minulost příliš blízká.
14: Pouť svou účastí podpořil třeba bývalý hokejista Dominik Hašek.
19: To je cesta k tomu, aby se tyto hrozné zločiny na obou stranách přímo neopakovaly.
14: Účastníci večer zamířili na kulturní program sudetoněmeckých dnů na výstavišti, který pokračuje i v neděli. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
12: Kyjev se v noci na dnešek stal terčem rozsáhlého útoku balistickými raketami. O život přišel nejméně jeden člověk. Starosta města Vitalij Kličko kromě toho potvrdil požár v jedné z místních škol a vyzval obyvatele, aby zůstali v krytech. Na masivní ostřelování Ukrajiny reagovalo také Polsko, které preventivně aktivovalo letectvo. Od července ženy nad 45 let nebudou pro screeningové vyšetření rakoviny prsu potřebovat žádanku od lékaře. Na mamograf se budou moct objednat i bez návštěvy gynekologa nebo praktického lékaře. Potvrdili to Svaz zdravotních pojišťoven a Všeobecná zdravotní pojišťovna. Gynekologové ale upozorňují ženy, aby nepřestali chodit na pravidelné preventivní prohlídky k nim ani k praktickým lékařům. Při procházce šumavskými lesy můžou v létě výletníci potkat odborníky ze správy Národního parku. Akci Potkejme se v přírodě připravují na rybárně u Modravy, na Knížecích pláních, Bučině a u Plešného jezera. Pokračuje mluvčí Národního parku Jan Dvořák.
20: My tam budeme mít stánek a budou tam nejrůznější kolegové ze správy, nejrůznější odborníci, ať to jsou třeba zoologové, biologové, ať to jsou lesníci, ať jsou to strážci Národního parku, ať jsou to kolegové lektoři, kteří mají na starosti environmentální výchovu. Vlastně, když tam lidé přijdou s dětma, tak budou tam nějaké hravé aktivity.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
11: Počasí.
12: Bude slunečno, postupně začne od severozápadu přibývat oblačnost, později odpoledne se objeví přehánky, zejména na severovýchodě Čech a na severu Moravy. Večer se v Čechách znovu vyjasní, teploty budou mezi 25 a 29 stupni, na západě Čech až 31, na horách kolem 23 stupňů.
11: Doprava.
12: Na dálnici D1 z Brna do Ostravy je uzavřený nájezd od Kroměříže. Na exitu 260 osobní auto vylétlo do pole, na místě jsou záchranáři. Na D10 z Prahy do Mladé Boleslavy dejte pozor kolem Brandýsa nad Labem a Staré Boleslavy. Silničáři tam demontují dopravní značení. Mezi kilometry 7 a 15 jsou zúžené pruhy. A v Praze je omezení v Liberecké ulici směrem do centra. Od Vysočanské ulice až k Bulovce je zavřený levý pruh. To byly zprávy, u mikrofonu je Jan Krůta.
21: Krásné ráno všem dobrým lidem. Jsem rád, že vás vidím i slyším. To není mílka, nejsem jasnovidec ani jasnoslyšec, ale mám vás tak říkajíc přečtené. Díky vám, kteří mi píšete a dodáváte mi potřebnou zpětnou vazbu. Představuji si vás už při psaní scénáře a z mailů a dopisů znám mnohé vaše životy, příjemnosti i strasti. Proto přeji vám všem hezké ráno. Našel jsem některé neotřepané jarní pranostiky. Když máj neprší, červen to dovrší. V máji roste tráva rychleji než dobytek. Májový déšť, zlato pro pole. Každá kapka v máji, dukát v stodole. Napadlo mě požádat moji umělou inteligenci, umělku AI Krůtovou, jestli nezná nějaké neuplakané nové pranostiky. Nečekal jsem, že se příliš vyznamená. Se zvrhlým pocitem převahy jsem se už viděl, jaký ony výtvory hodím na hlavu. Na hlavu nebo vlastně kam? Tak se předveď, umělko, nestyď se. Co za nové pranostiky z tebe vypadne? Umělka Krůtová v mém počítači napsala. Mokrý máj, slimáci mají ráj. No, dobrý. Květen bez deště, zahradník v depresi ještě. Květen krásný, alergik nešťastný. Ledoví muži přišli včas, topení běží, plyn jde zas. A máj bez selfie je jako pivo bez pěny. Přiznám se, trochu mi, vážení přátelé, spadla čelist. Ono to není až tak úplně pitomé. Ono je to někdy docela i vtipné. No nic, ještě tu u mikrofonu sedím, ale kdo tu bude sedět za pár měsíců, za pár let? Bude to člověk? Nebo robot, co na vás zatím primitivně mluví v call centrech všemožných úřadů? Ne, ne, pro tentokrát vám dobré ráno přeji naživo ještě já, člověk. Dobré ráno, jako když modré nebe vyšije, vám přeje spisovatel a textař Jan Krůta.
11: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Čas.
1: Předpokládám, že někdo z mých kolegů začátkem května určitě zmiňoval Karla Hynka Máchu a jeho letošní výročí prvního vydání Máje. Nevím, jestli tam nechyběl i následující citát z Máchova dopisu příteli, ve kterém svůj Máj označuje jako veršovaný románek. Určitě docela zajímavý podnět k přemýšlení, nezdá se vám? Na gymnáziu při mučení přednesem bych býval vyměnil básníka s jeho Májem za 5 korun. Odpusťte mi to. Kdysi v lavicích gymnázia byl si nám Hynku zcela cizí. Nekonečná množina krátkých řádků, slovník dinosaurů a každé zkoušení hrozilo děsně vážnou krizí. A jen to postavit se před lavice, kde byla kuráž pubertálních haurů, Hynku, Viléme, Jarmilo, recitování liriky mě skolilo a zdálo se mi tak nehodno chlapa. A pak začal jsem smolit svoji liriku. Bože, kolik já jí mám dneska na triku.

U nás doma si tuhle písničku moje maminka zpívával při žehlení. My jsme přitom s dědou hrávali šachy a děda přidával při šachování k mamince druhý hlas. Píseň patřila k těm obrozeneckým sladkým umělým skvostům a na slova básně Václava Jaromíra Picka ji složil v Létech, o kterých si budeme teď vypravovat, skladatel Leopold Zvonař. Mně jako žákovi a studentovi gymnázia připadal dějepis protivný. Nuda,

0: klubivými výrostky, chuligány i kavárenskými povaleči, a že byli taky na ženské, a že se v životě trápili a prohrávali, aby nakonec skončili vytesáni v kameni. 15 let života jsem za nimi chodil denně. Nejen jim koukat přes rameno, ale vodit je i z hospod, aby vůbec trefili domů. Díval jsem se jim přes rameno, když psali svým milenkám. Tleskal jsem jejich plamenným projevům a kroutil hlavou na některými skutky. Fandil jsem jejich nadějím, i když jsem jako člověk budoucích století už věděl, že se ty naděje mnohdy nenaplní. A teď mi promiňte, budu se trochu chlubit, trapný. Ve 3 velkých knihách Můj domov, můj svět, za které jsem nedávno dostal cenu Unie českých spisovatelů, jsem se snažil vybalit osobnosti českého národa z igeritu opisovačů a ochránců posvátné čistoty historického pochlebování. Z 3. dílu tohoto titulu bych vám rád v dnešním vysílání přiblížil svůj náhled na jednoho velikána 19. století, jehož výročí narození se letos připomíná. Doufám, že si v poněkud strohém a nutně zde slisovaném boxu postřehů a úvah najdete aspoň detail, který vás přiměje při úprku životem vpřed otočit občas i hlavu dozadu. Pro dnešek jsem z ikon 19. století vybral člověka mně osobně velice blízkého. Vymysleli pro něj přezdívku Pudí vítr a letos si připomínáme jeho 200. narozeniny.
1: Když

Omlouvám se těm, kteří mě chválili, že nemluvím překotně. Tentokrát toho mám ale hodně na srdci. Ze 60 stran v knize jsem musel pro vás vytesat jen pár vstupů. Nastražte prosím uši, pojedu trochu smykem. Kapitola 1 o Vojtíškovi od Halánků. Jméno muže, jemuž se dostalo přes dívky Pudivítr, bylo Adalbert Fingerhut a žil v letech 1826 až 1894. Jak to bylo tehdy v době národního obrození časté, používal počeštělé jméno Vojta Náprstek. Slovníkové heslo o něm začíná slovy český vlastenec a bojovník za pokrok. Trochu odpudivé tím pojmem pokrok. Mně, člověku narozenému po druhé světové válce, zní svým falešným zneužíváním dost odpudivě. Vojta Náprstek byl v dospělosti velice váženým mužem, kterého bylo v Praze a po Čechách všude plno. Na léta se stal velice činným členem městské rady v Praze. Velmi mu záleželo na tom, aby Praha byla městem, které člověka nikde netlačí, nikde netísní. Brojí proti výjíždění z Prahy na letní byty. Bojuje za každou lavičku na Petřín, za každý strom. A to bylo 19. století. Stál za projektem Petřínské rozhledny, za rozhodnutím poskytnout Františku Křižíkovi 100 000 zlatých na osvětlení Ferdinandovi, později národní třídy. Byl propagátorem telefonů, podílel se sponzorsky i organizačně na nákupu kostry plejtváka obrovského, který je dodnes tahákem dětí v Národním muzeu. Nikdo z jeho současníků se nedivil, proč mu na pražském magistrátu říkali Mr. Forwards, pan vpřed. Jsou i takoví lidé na magistrátu dnes? Byl váženou osobností, byl chválený i pomlouvaný, byl všudy přítomný. V pozadí každodenních pozvánek a nabídek stálo vždy i očekávání jeho filantropství. Napočítal jsem, že byl členem ve 39 nejkurióznějších spolcích po celých Čechách. Jen namátkou výpomocný spolek českých hudebníků, beseda lakírníků, český klub velocipedistů, český spolek pro pěstování moruší a hedvábnictví, spolek svobodných střelců, spolek pro blahoslužebných a tak dále a tak dále. Podporoval finančně kde co a kde koho. Nechtěl bych být tím, kdo opatroval jeho kasu. Jeho žena Pepička nacházela ve firemní pokladně často jen papírky se vzkazem. 300 zlatých vybral Vojtěch. Vojtěch, reformátor a lidumil. Měl první občanskou svatbu v Praze a když se jeho čas naplnil, dokonce i jeden z prvních pohřbů žehem, tehdy ještě v Rakousku zakázaným. Prozaik, dramatik a básník Julius Zeyer k tomu dodal větu. Co z těla zbylo, snadno se vejde v nádobu malou. Srdce jeho velké přece však v sobě nosilo celý svět. To, co jsem vám zatím o Vojtěchovi Náprstkovi řekl, byl jen výčet. To hlavní ale teprve přijde. Slyšte, snad nebudete litovat.

Kapitola 2 o větroplachovi všech větroplachů. Zamýšlíme se nad člověkem, který nic nenapsal, nic nesložil. Jak se vlaje životem, abyste se stali nesmrtelnými? Byl všechno a nebyl nic, 9 řemesel a 10. bída, nic neuměl a do všeho mluvil, byl roztěkaný snílek nebo člověk velkých ambicí. Prostě spisovatelka Karolina Světlá měla pravdu. Pudí vítr. Podívejme se na toho větroplacha pod silnou lupou. Pokud ho někdo, jak bylo tehdy zvykem, oslovil vašnosti nebo milost pane, vsunul mu taktně do ruky papírek, který dal natisknout. Kdo svobody hoden, nelíbá ruce a netituluje milost pane. Snažně za to prosím bych alespoň já byl ušetřen tímto nemravem. Náprstek měl to štěstí, že se narodil do rodiny, která si mohla dovolit zakoupit na Betlémském náměstí v centru Prahy takzvaný dům u Halánků. Pivovar, vinopalna, prosperující hostinec. To se to rebelovalo, když se někdo jako Vojtěch Náprstek nemusel starat o živobytí, pomyslíme si. Ale pozor, byl to model podpíraný nesmírnou mravenčí prací rodičů. Když Vojtova maminka sama ze 13 dětí po druhé ovdověla, po 6 porodech jen 2 vlastní synové se dočkali dospělosti, plus ještě přibrali 2 děti nevlastní. Sama vedla podnik s velkým pivovarem rozvážejícím i mimo Prahu. Nad nápojovým a jídelním lístkem hostince padáte domdlob. Dali by si dnešní fajnšmekři panáčka puškvorcové, řebíčkové nebo citronové? A jídelní lístek? Ten zahrnoval 122 položek jídel vařených plus 30 jídel pečitých, tedy pečínek. Připravoval se ťupan, jak se říkalo Krocanovi, husa, kachna, holoubě, kuře, selé, telecí, smažené vemeno, skopové, vepřové, hovězí, zvěřina, kůzle, štufáda francouzská, tedy jakási roláda, bigoš polský a výběr ryb a u každého z mas několik úprav. A pak radci, šneci, kaviár, sýry, několik jídel vaječných, saláty. Lec, který michelinský kuchař by z nabídky asi zešílel. Jak to dělali bez ledniček, to teda vůbec nevím. Vojtově mamince se říkalo paň maminka od Halánků. Musela to být paní pěkně ostrá, aby všechno zvládala. Ale Vojta, to byl miláček. Vdova nelitovala peněz na synovské vzdělání. Její sociální cítění ale nekončilo u synu. Každý první den měsíci rozdávala 300 a později už dokonce 4000 bochníčků chleba stovkám pražských žebráků. Přičemž i slovenští dráteníci u nich měli kdykoliv zadarmo nocleh i stravu. V junáckých letech Vojta dával kondice, obzvláště rád dívkám z měšťanské společnosti, ale často ho zlobil jen vlažný dívčí zájem o češtinu. I na českých bálech se nerozpakoval strapňovat mladé dámy, které neuměly dobře česky. A jak se v pramenech píše, mladé dámy mu jeho narážky odpouštěly kvůli jeho spanilosti a ty starší kvůli majetku jeho rodiny. Jeho bývalí spolužáci vzpomínali, co se týče uvědomění národního, byl Vojtěch o 20 let před námi.

0: nedělní Dobré ráno.
1: Na dvojce a pohodě.
2: Kapitola 3 Vojta Odálánků studentem. Blížil se rok 1848. Vojta se po skončení gymnázia zapsal na pražskou Karlo Ferdinandovu univerzitu. Čím dál víc v něm klíčila touha poznávat Orient a svět blízkého i dálného východu. A protože pro tuhle specializaci viděl lepší podmínky ve Vídni, přešel na tamější univerzitu. Ale po krátké době studia právničiny píše: kéž bych byl osvobozen od těchto okovů. Víc než škola mu učarovala vídeňská společnost plná mladých Čechů a přátel z různých slovanských zemí. Jeho dýchánky pro vrstevníky nazýval hydrobramborovými. Za to, když přicházeli vzácní hosté jako Šafařík nebo Palacký, bramborami a vodou je neuctíval, ale poslal vždy do hospody pro vídeňský řízek. Stával se stále zanícenějším vlastencem a revolucionářem. Stále jasněji se viděl na Dálném východě, dokonce začal přemýšlet o diplomatické dráze, o cestě do Ruska a Číny. Do deníku si ale 1. ledna 1848 napsal: Amerika a já a Amerika. Vojta posílal do Prahy studentům vlastenecká provolání. Bratři, jste mocnými činiteli lidské společnosti, povzneste hlas svůj k trůnu jeho veličenstva. Když revoluční události roku 1848 nastaly i ve Vídni, Vojta Fingerhut se vrací do Prahy. Zpívají Havlíčkovi buřičské texty na nápěvy lidových písniček. V čele průvodu k zahájení slovanského sjezdu v Praze mává praporem v červené čamaře, modrých kalhotách, vysokých botách s třepením, na hlavě červenou čapku poděbratku. Generál Windischkreuz střílí z levého břehu Vltavy na střed Prahy. Vojta mizí opět do Vídně a maminka se uchyluje na venkov. Dům u Halánků byl obsazen vojskem a prohledáván. Po porážce povstání Vojtovi v Praze hrozilo jisté zatčení. Se svou přítelkyní nevalné pověsti, tanečnicí Kateřinou Tinkou Krákorovou, která sama sebe označuje za komunistku a rebelantku, odjíždí přes Polsko do Hamburku. Tam nastupují na plachetnici a absolvují dvouměsíční romantickou plavbu do New Yorku. Maminka ale s Vojtiškovým vztahem s holkou do větru vůbec nesouhlasila. A to se jen doslýchala z Vídně, že Tinka jako komunistka měla ve Vídni současně s Vojtou veřejný vztah i s jeho kamarádem a dovedla tento svůj údajný smysl pro budoucí pokrok před svými ctiteli obhájit. Rozčílená matinka po Vojtově odjezdu zarazila přísun jakýchkoliv finančních prostředků. Tak, a teď se ukaž nezdárný synu. Zatímco plachetnice mířila na západ, sny mladých pasažérů se rozbíhaly doširoka jako vlny za lodí.

Kapitola 4. Vojta Náprstek prodává rakve, ale kouří i dýmku míru. New York, New York. V Praze flašnetář zpívá, že nejlíp je jít do Ameriky, kde na stromech rostou knedlíky. Kýžená svoboda bez hranic, velké plány. Vojta Náprstek zakládá slovanskou osadu, pořádá plamenné přednášky pro české a německé emigranty, zakládá slovanský klub a s přáteli i první československý spolek v Americe. Najednou se ale ocitl, sice s hlavou ve vesmíru, ale na kalhotách díru. Je bez peněz, neumí anglicky, nemá práci. Prodává na ulici noviny, lepí obálky, dokonce prý prodává i rakve. Matka zatím za něj zaplatila jeho vídeňské dluhy. Do Ameriky ale ani krejcár. On, který nikdy nevzal kladivo do ruky, prý pracuje jako kameník. Uchylují se s Tinkou paradoxně do kolonie německých přistěhovalců, kde necítí jazykovou bariéru. Žijí s němčinou, kterou doma nenáviděli. Vojta pořídil knihkupectví, ale záhy prodával prádlo, hračky, sušené švestky. Do každé z prodaných knih ale vlepoval vizitku. Vojta Náprstek, importér a obchodník knihami, hudebninami a českými hudebními nástroji. Vlastenec Vojta si stačí všude vybudovat vážnost, ale se stálými výpůjčkami a dluhy si trvalou vážnost nevybuduješ. Nakonec ho opustila i jeho Tinka. A hele, mateřský Mama Hotel se díky odloučení od milenky ozval. Jeho maminka zaplatila i všechny Vojtovi americké dluhy. Věčný optimismus a veliké sny Vojtu Náprstka neopouštěly. Roku 1856 byl jako člen Německé společnosti pro podporu vystěhovalců vyzván, aby se zúčastnil jako doprovod americké vládní delegace do oblasti dakotských indiánů. K překvapení všech si Náprstek připravil uvítací řeč v indiánském jazyce. Z toho plynoucí vstřícný vztah s náčelníkem, vykouření společné dýmky míru a jako hold indiánské jméno na poštan. Údajně to mohlo znamenat něco jako velký otec. 3 měsíce mezi indiány Vojta Náprstek sbíral obřadní předměty, zajímal se o jejich sociální postavení, teda o sociální postavení indiánů, a po návratu do svého amerického bydliště pořádal přednášky. Výsledek sbírky se rozhodl věnovat Národnímu muzeu v Praze. A opět nebetyčné plány. Nicméně i realita byla úctyhodná. Za 10 let v Americe se Vojtovi Náprstkovi podařilo do sbírky pro České národní muzeum opatřit 365 amerických knih, letáků a map, 800 amerických tiskovin, 130 indiánských kuriozit, 212 kusů minerálů a fosilií, 223 kusů hmyzu, 92 ptáků, 21 savců, 103 plazů a ryb. Vojtovo jméno začínalo mít věhlas nejen mezi krajany. Stal se veřejným notářem, ačkoliv těch práv moc nevystudoval. V roce 1856 se jako člen republikánů účastnil prezidentské kampaně a řečnil o pevném svazku Čechů a Američanů. Pokoušel se o založení českých novin, organizoval krajanské spolky. Prostě větroplach s hlavou v oblacích.
Praze byl Vojta ale stále nepřátelskou osobou a na návrat nemohl ani pomyslet. Ale paň maminka věděla své. Darovala prostřednictvím policejního ředitelství 300 zlatých na stavbu vídeňského kostela. Podporovala další charitativní projekty. Při příjezdu císaře do Prahy nechala ze sudů postavit slavobránu. Dokonce s Vojtovým bratrem nechali Vojtovi vypracovat jeho žádost o císařskou milost. Ale zatím marně. Následovaly další úřední procesy a prosby, aby se Vojtěch mohl vrátit. Vše samozřejmě, včetně dalších pravidelných podpor, financovala maminka. Sice pod stálým policejním dozorem, ale v únoru 1858 po 10 letech se Vojtěch Náprstek směl vrátit zpátky.

kapitola 5. Slavný návrat Vojty Amerikána. Maminka šťastná, mamánek přiměřeně orvaný vichřicí svého amerického času. Světák se vrací do hnízda. Konečně se labirint bloudění uzavřel a Vojta nachází prostředí, které ho bude obdivovat kvůli jeho snům a plánům. Sny jsou jako vždy úžasné, když je má kdo vyfutrovat penězi. Po 10 letech zase ozářen sluncem. Vojta básnil o moderních strojích, snil o moderním vzdělávání, o otevřenosti k tehdy modernímu světu. Božena Němcová o Náprstkovi psala manželovi: velkýho hluku to dělá příjezd Vojty Náprstka. Každý o něm mluví, div, že se na něho nejdou dívat. Je ale ten starý pudivit vítr stejný, jako býval. Vojta nosil po návratu široký klobouk a říkalo se mu Amerikán. Náprstků v byt u Halánků se postupně stal svobodomyslným centrem, kde se scházely všechny pražské veličiny: Palacký, Vrchlický, Neruda, Purkyně, Grégr a posléze vlastně i Masaryk. Vojtova neskrušitelná energie dostávala prostor. Díky americkým zkušenostem Náprstek věděl, že rozkvět národa se nezakládá jen na květnatých řečech. Začal podporovat rozkvět národního hospodářství. Dům u Halánku začal překypovat nejen literárními poklady z celého světa. Přicházeli i čeští cestovatelé žádat o podporu svých expedic a po návratu přinášeli jako dar další exponáty. Někdy velkorysost domu u Halánku spláceli ale dosti originálním způsobem. Doktor Emil Holub ze své první cesty do Afriky přivezl například i bečuánskou dívenku a jako dík ji u Halánku nechal ubytovat. Rozvoj české společnosti po pádu Bachova absolutismu znamenal nadechnutí. Roku 1862 vznikl nápad realizovat v Praze průmyslové muzeum. Vojta s delegací odjeli do Londýna na světovou výstavu. Nakupoval učební pomůcky, mapy a jednoduché strojky pro domácnost. V Praze pak připravil první pražskou průmyslovou výstavu. Přednášel o domácí práci a osobně předváděl stroje kuchyňské a prací. Dámy měly vstup na výstavu zdarma. Vypočítal jim, že stroje, které předvádí, jim ušetří 8 let života. Pro velký zájem se další pokračování muselo uspořádat ve velkém sále na Žofíně pro 1500 návštěvníků. Recenze přednášky konstatovala: poněvadž se panu Náprstkovi přednášky dobře daří, poněvadž dovede být přitom rovněž zábavným, jak poučným, mívají přednášky tak značnou návštěvu, že by mnohý koncertista mohl se jimi pyšnit. V roce 1886 začal Vojta konečně s velkou přístavbou jejich domu pro umožnění vzniku průmyslového muzea. Přístavbou vzniklo 260 metrů čtverečních se 23 tisíci exponáty. Nakonec si odpovězme na počáteční otázku. Čím byla barvitá osobnost Vojty Náprstka tak nepostradatelná v pestré směsici osobností národního probuzení? Vojta byl vizionář. Znáte takové současné politice? Kde jsou moudří muži této republiky? Kde jsou osobnosti, které národ respektuje? Předkládají vize a jdou za jejich realizací jako buldoci. A kde jsou pak ty paň maminky či paň tatínkové s nabitými měšci, ochotní ty vize zreálnit a financovat? Přál bych vám i sobě takové vidět i znát.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Uchazeči o studium na středních školách mají zítra poslední možnost podat si přihlášky do druhého kola. Po demonstraci proti vládě srbského prezidenta Vučiče v Bělehradě zadržela policie 23 lidí. Bude slunečno postupně od severozápadu, přibývání oblačnosti, teploty do 29 stupňů. Zprávy vám přináší Mária Kunová. Pěkné ráno. Ještě zítra si můžou neúspěšní uchazeči podávat přihlášky na střední školy. Do druhého kola se jich podle organizace Cermat zatím přihlásilo zhruba 8,5 tisíce. Odevzdat můžou až 5 přihlášek, 3 na obory bez talentové zkoušky a na 2 obory s talentovou zkouškou.
2: Seznam volných míst žáci najdou v systému DIPSY, přes který se následně můžou hlásit. Cermat doporučuje podat elektronickou přihlášku. Testy uchazeči znovu nepíšou, výsledky se jim počítají z prvního kola. Pokud žák jednotnou přijímací zkoušku nepsal a teď se hlásí na obor, kde je potřeba, dostane za ní 0 bodů. Školy si můžou stanovit i školní přijímačky, třeba ústní pohovor. Výsledky druhého kola pak ředitelé škol zveřejní 23. června. Veronika Sutková, Český rozhlas.
0: Srbská policie po demonstraci proti vládě srbského prezidenta Aleksandra Vučiče zadržela v Bělehradu 23 lidí. Střety s policií způsobila skupina maskovaných osob, které chtěly napadnout přívržence prezidenta bivakující v parku u jeho sídla. Protivládní protest s účastí mnoha desítek tisíc lidí byl ale jinak klidný.
3: Házení pyrotechniky, dlažebních kostek i lahví na policisty se strhlo až po oficiálním ukončení mítinku svolaného studentskými organizacemi do centra Bělehradu. Při něm šli z několika míst metropoly průvody demonstrantů na náměstí Slavia, kde studenti i vysokoškolští profesoři vystoupili z projevy. Protestu se zúčastnili i příslušníci slovenské menšiny v provincii Vojvodina. Podle Samuela Valentíka se dnes v Srbsku nedá nic zařídit, pokud nemáte legitimaci strany prezidenta Vučiče.
4: Kto chce na zaměstnání, alebo kto chce pracovat, alebo v úřadě, v zdravotnictví musí být v stránky.
3: Studenti žádali vyšetřování korupčních kauz prokuraturou a také vypsání předčasných voleb. Z Bělehradu Pavel Novák, Český rozhlas.
0: V pondělí by Českem mělo projet víc kamionů než obvykle. Kvůli německému státnímu svátku budou muset řidiči tuto zemi objíždět. I kvůli stavebním pracím na dálnici D1 u Brna by tak měli podle ředitelství silnic a dálnic počítat se zdržením. Jihomoravští policisté jsou připraveni posílit hlídky, říká jejich mluvčí Petr Vala.
5: Řidičům doporučujeme, aby sledovali aktuální dopravní zpravodajství a v případě potřeby využili alternativní trasy. Již od začátku stavebních prací spojených s přestavbou křižovatky na dálnici D1 a D2 je na daném úseku patrné zvýšení počtu policejních hlídek. V terénu máme nasazeny také policisty na motocyklech, kteří jsou schopni pružně reagovat na nenadálé situace.
0: České národní parky slaví Evropský den chráněných území. Připadá právě na dnešek a správa Krkonošského národního parku připravila ve svých pracovištích a muzeích speciální program. Vstup do Krkonošského muzea v Jilemnici, do expozice Šindelka v Harachově a do muzea zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou je dnes zdarma.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude slunečno postupně, začne od severozápadu přibývat oblačnosti, později odpoledne čekejte přehánky, zejména na severovýchodě Čech a na severu Moravy. Večer se v Čechách většinou znovu vyjasní. Teploty budou mezi 25 a 29 stupni, na západě Čech až 31, na horách kolem 23 stupňů.
1: Doprava.
0: Na D1 jsou stále komplikace u Kroměříže. Po nehodě je uzavřený nájezd na kilometru 260 směrem do Ostravy. Osobní auto skončilo mimo vozovku. Na D1 z Brna do Ostravy pak dejte pozor u Lipníku nad Bečvou před napojením dálnice od Olomouce na kilometru 295 stojí osobní auto. A v Praze na jižní spojce směrem na Černý most vyšetřují nehodu ve sjezdu na Chodov. Havarovala tam 2 osobní auta, s opatrností projedete. To byly zprávy a s vámi je dál Jan Krůta.
7: Buďte pozdraveni ve druhé, tentokrát snad neuspěchané hodině dnešního vysílání. Kolem Vojty Náprstka bylo tolik zajímavostí a vypouštět je, to vám trhá srdce. Ani poslední třetinu května není jednoduché vtěsnat do stopáže nedělního dobrého rána. Letní slunovrat s nejdelšími dny v roce, pověst mi o předený svátek Jana Křtitele tolik krásného prázdninového času. Až do 22. září, kdy léto opravdu skončí podzimní rovnodenností, přátelé, a tehdy uvidíte v televizi první vánoční reklamy. Večer poprvé přitopíte a Vánoce budou za dveřmi. Ne, nezlobte se, kam mi myšlenky zabloudily, nic takového. Tady je spisovatel a textař Jan Kruta a čeká nás ještě spousta letní krásy, letních měsíců a prázdnin.
1: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.

Až jednou třeba půjdete na nádherný výlet z Poříčí nad Sázavou měsíčním údolím do Konopiště, určitě byste neměli minout fantastické skalní divadlo. Pamatujte si, že od letoška tady každý rok na 1. máje dopoledne uslyšíte a uvidíte lidi, kteří za zpěvu rozprašují svou duši daleko do obecenstva, sedícího na přilehlých skalách 100 let vytěženého lomu. Předpokládám, že pan zbormistr Jan Staněk tudy někdy prominoval krásnou vycházkou do Konopiště a náhodou zabloudil do mystického skalního chrámu, spěchačům rafinovaně ukrytého. I napadlo ho, že tyhle skály musí jeho svěřenci ze sborů pospívat. A jak si usmyslel, letos poprvé realizoval. Pospívat, to je něco jako poházet kytkami vonícími porozuměním. Něco jako ochrana před spytoměním. Odcházíte a v srdci máte prostřeno. Zborový zpěv je totiž uhrančivý. A takový veskalní přírodní svatyni je ke všemu ještě nadlouho očarující. Právě takový byl pro členy sboru Tón, Spektrum, Sukův komorní sbor, Futuremi, Alenka a spol a jejich příznivce ze široka zdaleka. Škoda jen, že pozvánka na produkci údajně ležela měsíc na obecním úřadě Poříčí nad Sázavou a rozeslali ji obyvatelům obce až večer před koncertem. Tak aspoň díky nové tradici příštího 1. máje určitě zaskočte na milé a ještě milejší společné pospívání.

Náladu k tichu a harmonii s nádherou výhledu na přírodu kolem jsem přemýšlel nad tím, co se děje za plotem nebo za ploty. Už tehdy se mi zdálo, že se svět zbláznil. To jsem ale netušil, že nebudeme schopni se dohodnout, co je dobro a co zlo, ani mezi přáteli. Slova jsou kompost, na kterém rostou kopřivy. Chodíme po světě dezorientovaní, jako stařenka, která zapomněla cestu domů. Dřív lidé věřili, že loutkové divadlo jménem život má spravedlivého božího patrona, který je vede přes propasti. V co mají věřit dneska? Stále jimi někdo šíbuje životem a oni toho velkého šíbra neznají. Někdo jimi manipuluje, tahá za nitky a oni jedou po dálnicích a nevědí kam. Co bych měl křičet? Co bych měl vykládat, když hluší nevidí a slepí slyší jen němé? Lidi, kteří mluví, nerozumějí ani sami sobě a ti, co píší, po sobě nepřečtou. Koho tady překřikovat? Komu vysvětlovat, že každý druhý má uši zalité hořkem nenávisti? Odevšud slyšíš jen zaplať. No za všechno se platí. A co po tobě zbyde? Ptám se lidí na nádraží, než odjedou. Aspoň jednou převést dobrotu přes silnici. Aspoň jednomu zlu ostříhat drápy. Aspoň jedno zlaté jablíčko vyloupnout ze spadaného listí. Pane Bože, pověz, co má člověk dneska dělat proto, aby po létech někdo řekl, ano, ten tady byl. A pak se mi zdálo, že jdu jako pětiletý tátový se žbánkem pro pivo a v hospodě sedí Bůh s ďáblem a probírají svět. A číte si, zeptal se mě Bůh. A já jsem upustil žbán nadlážděnou podlahou a po kotníky v pivu jsem řekl, já jsem svůj. A od té doby jsem byl jen tichý mezi tichými. Přemýšlím, co odpovědět všem vám, s kterými sdílím nablízko tenhle čas. Co na to všechno, na ty vodotrysky slov ze sekundendu, na to nekonečné, zásadové neporozumění. To je moje odpověď. Upustil jsem ten džbán s pivem a chtěl jsem být tichý mezi tichými. V té hospodě jsem pak 100 let nebyl a když jsem se tam po 100 letech vrátil, do 1000krát počúraného asfaltového žlábku jsem střepem džbánku vyril nápis. Když jdeš mezi lidi, umyj si ruce. Slova utichla. A pak začala výstava a hrál cymbál a housle a moc dobře, že mi nikdo netleskal. Rozlévalo se víno a slova se ještě chvíli zadrávala, než se jazyky rozvázaly. Bylo nám nesmělo, ale mluvit se smělo.

Necháme mudrování, ale budu pokračovat v časové lince, kterou jsem začal před písničkou. Ráno po vernisáži jsem se probudil brzy, rychle jsem se oblékl a vyrazil k autu. Ze Soláně do Prahy to není jen skok sem, skok tam. Na krajnici příjezdové cesty stála snad 20 aut v ukázněném zástupu, pravým bokem těsně u tarasu a pokud možno těsně, aby se auta vešla za sebou. S myšlenkami ještě na prospívané písničky jsem zasedl k volantu, ale náhle mi to došlo. Nic nebylo jako v pohádce mla přede mnou, mla za mnou, ale auto přede mnou a auto za mnou. Ale tak těsně, že jsem neměl šanci ani se o výjezd pokoušet. Skoro na doraz. Nutně jsem ale potřeboval odjet. Nikde jsem se večer předtím nechlubil, že předpolednem mám v Praze vystoupit na jakémsi sněmu s kandidátským projevem. Přišli za mnou známí, abych se k ním připojil a nadchli mě. Jasně, že chci chránit přírodu, jasně, že chci udržitelný svět a život. Tehdy, a bylo to už docela dávno, jsem věřil v akci Brontosaurus a Brontosauři s bratry Nedvědy zpívali taky krásně přesvědčivě. Jen mě trochu zvyklal jeden z těch známých, který pronesl jen tak pod stůl, že tolik osmisměrek ještě nikdy nevyluštil, jako teď, co sedí za onu stranu Senátu. Ale měl jsem připravená slova hodně podobná těm, co jsem říkal minulý večer o té samotě neukotveného, dezorientovaného člověka. Díval jsem se na hodinky každých 5 minut. Uklidňoval jsem se, že lidi budou taky určitě brzo odjíždět a do Prahy to ještě zvládnu. Ale času na dojezd ubývalo. Nikdo nepřicházel, všichni vyspávali páteční dlouhý večer a asi neměli kam spěchat. Byl jsem mezi ostatními auty zamčený. V recepci hotelu mi nepomohli a jak asi mohli. Když bylo jasné, že do Prahy včas nedojedu, zavolal jsem těm zeleným mužičkům a přátelům, že nedojedu. Byli naštvaní, že tím pádem mám smůlu, ale kandidátkou tím pádem neprojdu. Ale já jsem najednou vůbec nebyl jistý, že chci projít. Zapikolovaný v zástupu aut, vyšel jsem na vyhlídku, díval se na javorníky a uvědomil jsem si, že osmisměrky asi nejsou můj osud. A že líp přenesu přes srdce, až se mě a mým dětem budou zase kolem jdoucí smát, když čistíme potok odstřepů a igelitových láhví, než se podřizovat jakési povinné stranické kázni a hroutit se pod tíhou věčných kompromisů. Ale někdo to udělat musí, říkali mi. A já kýval, protože to vím, ale já raději vyčistím ten potok, aby si v něm moje vnouče nerozřízlo nohu. Vybodl jsem se na čekání, lehl si do trávy a viděl jen modrou na semaforu nebe. Tak jsem se nestal politikem.

Most přes tišící se vody. Přednedávnem jsem s velkým očekáváním usedl do pohodlného křesla, původně určeného zadkům rádoby vyvolených bývalém pražském sjezdovém paláci. Teď se v tomto nikoli v ideálním koncertním sále sešlo publikum většinou stříbrného věku. Hlavní hvězdou večera byl totiž zvláštní člověk, zvláštní umělec, jeho jméno za léta jeho stišení poněkud vybledlo. Do Prahy se po létech vrátil kdysi hvězdný skladatel, textař a jedinečný interpret Paul Simon. I lidé, kteří mají hudbu jen jako kulisu, nemohou nevzpomenout na legendární duet Simon a Garfunkel. Těch nádherných písniček, ta ohraná deska s úžasným komentářem z Pera Jiřího Černého. Paulu Simonovi je 84 let. Po velkých zdravotních potížích se ozdravil a vyjel na turné. Přiznám se, nerad chodím na koncerty zpěváků a kapel, kterým docházejí úspory a objedou kus zeměkoule, aby měli naživo bytí. Nezazlívám jim to, ale je mi trapné, že kazí svůj odkaz, své umění, které jsme si zarili do hlavy v době jejich zlatého věku. Paul Simon ale přijel jako starý muž, který zná své současné hranice. Přijel důstojný, meditativní, uměřený, svědomým, že ví. Pamatuji jeho koncert před léty, už tehdy odcházela část publika trochu nespokojená, protože neslyšela všechny jeho fantastické hity. Už tehdy byla část nejznámějších písniček zcela přearanžovaná, za vším byla cítit ale neustálá práce, věčná nespokojenost sebou samým. Asi se nikdy na jeho koncertu nesetkáte s doomrzení omílanými hvězdnými hity. Posluchači by je poslouchali rádi, ale Paul Simon je nemilosrdný k posluchačům i k sobě. Jede dál a důstojně respektuje svůj čas. S jeho časem se mění jeho hudba a klidně mu odpouštíte už trochu unavené stařecké tremolo. Dokonalé výkony hráčů jeho velkého orchestru, dokonalá citlivá aranžmá, nad vším se tyčící, nenápadně poschovávaná, vším prostupující a věkem potvrzovaná myšlenka. Jen jedno nemohu odpustit velkému idolu mých vlastních písničkářských let, že i on si dovolil zestárnout. Je ale úlevné, že i tenhle kus života si zachoval důstojnost velikánů.

0: Thank you. Jan Krůta a nedělní Dobré ráno.
1: Na Dvojce a Pohodě.
2: Slyšeli jste dalšího veterána světových pohodí, Erika Claptona, mého dalšího favorita. Už jsem se přiznal, že na koncerty popových ikon začínajících končit většinou nechodím rád. Zažil jsem i takové, že váženým veteránům nemůžete odmítnout jejich pozvání. Oni vás usadí na čestné místo a vy se pak celý večer proklínáte za svou neschopnost důvěryhodně se vymluvit. Já chápu, že končit s kariérou bývá hodně těžké. Je to jako, když tě odvážejí pomalu do hospicu. Kolik umělců ale dokázal skončit v největším lesku. Někdy je ale příchylnost k hudebnímu idolovi tak silná, že si za zcela podstatné peníze koupíte lístek na muže, kterého si pamatujete jako 30-letého nabitého energií. Prostě tak, jak jste ho měli před očima před 30-50 lety. Koncert Erika Claptona 4. května v O2 aréně byl jedním z takových případů. Bluesové, miliony posluchačů ověřené kousky, úžasná hra na kytaru, zpěv ostrý jako žiletky. 15 000 lidí zaplnilo O2 arénu a čekalo stejně jako já horkou lázeň 12 taktových kolotočů. A když už máte uši, aby tu krátku slyšeli, dostali jste správný nářez do ucha. A velká projekční plátna prozradila to, co jste nechtěli vidět. Na stage, na jevišti, stál před kapelou jiný člověk. Hrál jako Clapton, zpíval jako Clapton, ale Clapton, na kterého jste přišli, to nebyl. Obličej je okopírovaný umělou inteligencí, za jeho čelem bolest, strnulost, nenálada, nezúčastněnost. Přišel šedivý a šedivý odešel. A publikum vycítilo, že tu byl, ale vlastně nebyl. V akustické části koncertu hrál a zpíval, jakoby brnkal a pobrukoval své písně pro své roztržitě naslouchající vnoučata. Tak tohle jsem, milé děti, hrál před 40 lety a to jste měli vidět. S umělci je to jako v životě každého z nás. 81letý už na zádech nese své úzkosti z bolestí všeho druhu, ale když už hrál jakoby po paměti, aspoň nám při netečném odcházení mohl zamávat.

konci svého minulého vysílání 22. března jsem se na vás obracel s otázkou, na co jste hrdí a zda vůbec jste na něco kolem vás vy osobně hrdí. Díky za všechny milé i trpké vzpomínky. Potěšilo mě každé vaše obsáhlé nebo třeba jen letmé zamýšlení. Bohužel nemůžu tady citovat i některé veselé příhody, které jste mi posílali, ale nebyly k tématu. Omlouvám se pisatelům, které budu citovat, že jejich dopisy nemohu číst celé. První z nich: jsem hrdá na svého dědečka, pana učitele, kterého komunisti několikrát věznili a neumožnili mu dělat to, co chtěl. Přesto si zachoval svoji víru v dobro a životní optimismus. A totéž moje máma, donedávna aktivní sokolka a moje celoživotní opora. Jsem hrdá i na sebe, že jsem přes ztrátu svého 20-letého syna ve svých 48 letech dokázala najít sílu jít dál, udržet si duševní zdraví a optimistický pohled na svět. Jsem hrdá na všechny šikovné české lidi, kteří něco umí a dokážou a úspěšně reprezentují nás v zahraničí. Ať už to jsou vědci, sportovci, lékaři, umělci. To byl dopis od paní Heleny Knapové. Další. Hrdost. Cítím, že máte na mysli zdravou hrdost, nikoli v povyšování našeho národa nad ostatní, respektive snad to, čím náš krásný národ může obohatit národy ostatní, být prospěšný světu. Nevím, co jeho příslušníci vymysleli. Je toho spousta, že? Píše Jan Lány z Rostok. Jsem v životě hrdá na svého otce, rozdával optimismus a radost ze života až do konce svých dnů. Cítil přátelství, pravdu, ctil přátelství, pravdu a spravedlnost a rozdával humor a dobrou pohodu kolem sebe. Miloval život, moravské písně a moravskou zemi, z níž se zrodil. Dokázal malebně používat český jazyk, jeho rozmanitost a vzletnost vyjadřování. A toto poselství mi vepsal do srdce dodnes. Jsem hrdá také na svou drahou maminku, která byla vždy milá, hodná a po celý život usměvavá. Vždy se starala o blaho celé rodiny a pomáhala nám dětem až do svého vysokého věku. Byla moudrá a vždycky jsme měli domov a pevné zázemí, kde v neděli voněla polévka a chystal se dobrý oběd, kdy se mohlo posedět a promluvit u sklenky červeného vínka. Bylo kam se vracet. To a mnohé další píše Ivana Blažejová. Rodiče mne vychovávali k lásce k naší zemi. Vzpomínám si, že jsem se neubránila slzám, když jsem spolu s mými učiteli v hudební škole ve Frenštátě hráli na pódiu kulturního domu naši hymnu. Ten zážitek byl pro mě tak silný, že se mi vrací i po 65 letech, píše paní Věra Kahánková. Jsem hrdá na děti, na naše děti, jak si vedou, mají práci, snaží se a to nás těší. Jsem ráda, že se nám i našim dětem podařilo předat vědomí, že život je hezký, když máš kolem sebe lidi, co máš rád a víš, že jsi milován. Předat lásku a cítit lásku je víc než velký dům, auto a drahé dovolené. Jsi-li spokojený s tím, co máš, jsi nejšťastnějším člověkem. Jsem hrdá, že to mě předali mí rodiče. Ale na to jsem přišla až v dospělém věku, píše paní Eva Elizabeth. Přemýšlím o své hrdosti. Jako zubní lékařka jsem se chlubívala systematickou péčí o chrup dětí, ordinacemi ve školách a tím, že každý měl lékaře první linie, píše paní Jana. Jsem hrdý na své předky, dokázali koupit a hospodařením splatit statek, a to za dob krize, kdy ostatní se topili v nezaměstnanosti. Když přišlo gestapo, dokázali skrývat studenty, kteří před ním utíkali. Nikdy o tom nemluvili, nikdy se o žádné zásluhy nehlásili. Pár mých příbuzných bojovalo v zahraniční armádě v Anglii. Odnesla to celá nejbližší rodina. Jsem na ně hrdý, píše Jiří Fihala.
Ano, jsem hrdá na naši malou zemičku v srdci Evropy. Ani ne moc na současnost, ale hlavně na minulost. Hrdost na náš národ jsem vštěpovala odmala i svým synům, přesně tak, jak mě hrdost vštěpovali moji rodiče. Procestovali jsme spolu se syny skoro celou Evropu a naše cesty vedly i do Nardenu. Hrdě jsem jim vyprávěla o Janu Amosovi. Jinak jsem hrdá na naši Moravu, na moravské víno, na dílo vinařů, kteří v našich krajích bojují s dešti, suchy, plísněmi, révy, vinné, špačky a neposled i se zloději. Jsem pyšná na naši úžasnou historii. Jsem pyšná na naše doktory, fyziky, hokejisty, Ester Ledeckou a hokejový klub Kometa. A jsem hrdá, že jsem se narodila právě v naší zemičce, píše paní Miloslava Orsavová. Jsem hrdý Čechoslovák. Žil jsem v hříchu, byl jsem velký rebel. Postupně jsem začal hodně pít. Zůstalo mi to dlouhá léta až do roku 2004, kdy jsem se díky manželce obrátil k Bohu a procitl. Na období svého bloudění nejsem vůbec hrdý, píše pan Jiří.

vlasy tam, kam si vítr zamanul. A byla skřehká, s pažemi, které od jak živa spočívaly nevědomky na mých ramenou. Takovou jsem tě poznal. A tebe jediné

Jednou jsem na internetu potkal jakousi anketu s dětmi na téma, co je to láska. Neznám autory, ale dovoluji si jejich práci vypůjčit. První. Láska je, když vám vaše štěně olíže celý obličej i přesto, že jste ho nechali doma samotné celý den. Další. Když někoho milujete, tak se vaše řasy jíbou nahoru a dolů a odlétávají z nich malé hvězdičky. Další. Od té doby, co moje babička onemocněla, nemůže se už ohnout a namalovat si nehty na nohou, tak to teď za ní pokaždé dělá můj dědeček, i když sám má bolavé ruce. Tak to je podle mě láska. Láska je, když si na sebe holka nastříká parfém a kluk použije vodu po holení a pak si spolu vyrazí ven a jeden druhého očuchávají. Láska je, když jdete na jídlo do restaurace a dáte někomu většinu svých hranolků a nechcete na oplátku žádné maso z jeho porce. Láska je to, co vás nutí se smát, i když jste unavení. Láska je, když maminka udělá kávu pro tatínka a usrkne, aby se přesvědčila, že dobře chutná. Láska je, když se s někým stále pusinkujete a až pusinkování vás přestane bavit, tak pořád chcete být spolu a víc spolu mluvit. Moje maminka s tatínkem jsou takový. Láska je to, co je s tebou v pokoji na tvé narozeniny, když přestaneš otvírat dárky a zaposloucháš se, co ti říkají. Láska je, když řeknete klukovi, že se vám líbí jeho tričko a on ho pak nosí každý den. Když jsem rád, tak láska je, když maminka vidí taťku celého smradlavého a upoceného, ale i tak o něm říká, že je větší fešák než Robert Redford. Vážení posluchači, po ránu vycházíme z domu a před dveřmi stojí dealer jménem Láska a vemlouvá se nám. Mám pro vás skvělou nabídku, kterou nelze odmítnout. Jaro na vlastní kůži. No nekupte takovéhle zboží. Tak ať se vám, přátelé, ještě aspoň na konci jara krásně zapalují nebo aspoň opalují lítka a přes léto si na vlastní kůži opravdu všechno v pohodě užijte. Jaro, jako když vyšije, vám přejí zvukový mistr Petr Sakal a autor a dnešní vypravěč Jan Krupta.

0: slyšeli Český rozhlas Pohoda?
1: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
0: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
1: Najdete nás v síti DAB na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz anebo ve vašem televizoru.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Bylo 8 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Zbývá týden na zaplacení daně z nemovitosti. Sudecko-německé dny v Brně pokračují bohoslužbou porozumění. Bude slunečno, postupně přibývání oblačnosti, teploty do 29 stupňů. Hezké ráno u zpráv přeje Mária Kunová. Na zaplacení daně z nemovitosti zbývá už jen týden. Termín je do 1. června. Rozhodující je datum připsání částky na účet finančního úřadu. Finanční správa rozeslala platební údaje víc než 4 milionům poplatníků, říká mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Madle.
4: Pokud poplatník údaje pro placení daně neobdržel prostřednictvím e-mailu, složenky nebo dodatové schránky, doporučuje finanční správa kontaktovat příslušný finanční úřad nebo se přihlásit do daňové informační schránky DIS+, která je součástí portálu Moje daně.
3: Kdo má vyměřenou daň přes 5000 korun, může si její zaplacení rozdělit na dvě splátky. Tu druhou je pak možné doplatit až do 30. listopadu. Na výstavišti v Brně pokračují sudetoněmecké dny. Dnešní program začíná římskokatolickou i evangelickou bohoslužbou porozumění. Pak přijde na řadu hlavní shromáždění a projevy německých politiků, včetně předsedy bavorské vlády Markuse Zedra. Víkendového setkání Němců i Čechů se účastní taky spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt.
5: Usmíření vyžaduje odvahu, ochotu naslouchat, porozumět a důvěřovat. A mezi námi je mnoho stavitelů mostu. A v tomto případě bylo potřeba stavět mosty tam, kde příkopy byly velice hluboké.
3: Den pro jihočeské pěstounské rodiny dnes hostí areál Zoo Hluboká nad Vltavou. Na návštěvníky od 10 do 16 hodin čekají taneční vystoupení, karnevalový program nebo tvořivé dílny pro děti. Přijít může každý, kdo se chce o náhradní rodinné péči dozvědět víc. Cenu za nejlepší snímek na letošním festivalu v Cannes získal film Fjord od rumunského režiséra Christiana Mugia. V hlavní soutěži se prosadil v konkurenci víc než 20 dalších filmů. 58letý Mugiu se tak stal teprve 10. filmařem, který získal zlatou palmu víc než jednou.
6: It is Christian Mugiu's Fjord.
7: Mungiův snímek pojednává o silně věřících rodičích s 5 dětmi, kteří se přestěhují do Norska. Kvůli podezření, že své děti fyzicky trestají, se tam dostanou do konfliktu s místními úřady. Velkou cenu poroty si na 79. ročníku filmového festivalu odnesl také film Minotaur, který natočil v exilu žijící ruský režisér Andrej Zviagincev. V Lotyšsku natáčený politický thriller sleduje vývoj vztahu manželského páru na pozadí ruské invaze na Ukrajinu. Marek Jakšič, Český rozhlas.
8: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
3: Bude slunečno, postupně od severozápadu přibývání oblačnosti, později odpoledne přehánky, hlavně na severovýchodě Čech a na severu Moravy. Večer se v Čechách většinou znovu vyjasní, teploty 25 až 29 stupňů, na západě Čech až 31 a na horách kolem 23 stupňů.
1: Doprava.
3: Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy je nehoda u odbočky na Bělotín a Frýdek Místek. Na kilometru 311,5 se srazilo osobní auto s nákladním, na místě je policie. Na D1 stále nenajedete u Kroměříže směrem na Ostravu. Na exitu 260 havarovalo osobní auto, skončilo mimo vozovku. Přejeme vám šťastnou cestu do vašeho cíle. To byly zprávy.
1: Český rozhlas Dvojka.
9: Rádio, které vás baví.
2: Přeju příjemné nedělní ráno z vysílacího centra Dvojky, přátelé, a zvu vás k poslechu Toulek první republikou. Život s cikánskou legitimací a nepromové v časech první republiky. Takový je podtitul už 65. vydání tohoto pravidelného pořadu. Tak ať se vám příjemně poslouchá.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí Toulky první republikou.
9: Vašimi průvodci budou Jaroslav Plesl,
10: Jana Striková
11: a Jiří Vyhorálek.
10: Díl 65. Život s cikánskou legitimací a neb Romové v časech první republiky.
12: Cikán mívá černé oči, chodí nocí zlou. A kde nespí hodné dítě, vezme si je do své sítě.
13: Houpy hou.
10: Taky vás maminka uspávala touhle ukolébavkou?
13: Pak je veze ve svém voze, v dálku nocí zlou. Špatně se mu v noci spinká, bez maminky, bez tatínka.
12: Houpy hou.
10: Napsal ji Jaroslav Seifert a krásně nám zapadá do časů, po kterých se pravidelně a s chutí touláme.
7: Mistrně v ní vykreslil historicky zakořeněný stereotypní obraz potulného cikána.
14: Slovem cikáni většinová společnost označovala asociální skupinu lidí, žijících kočovným způsobem života.
10: Už tehdy mělo a dodnes má negativní konotace.
7: Ale nekrylo se vždycky s etnickými Romy. Zahrnovalo i tuláky a jiné živly práce se štítící.
10: Jaké byly ale skutečné osudy romského etnika na našem území v době mezi dvěma válkami?
14: Jenom poznamenám, že při jejich odkrývání budeme vycházet především z textů historičky Jany Horvátové, ředitelky Muzea romské kultury.
7: Etnické označení Rom bylo deklarováno až na Mezinárodním kongresu v Londýně v roce 1971.
10: Příslušníci tohoto etnika tím dali najevo, že označení cikán jim není vlastní a nevzešlo od nich.
14: Jak se tedy u nás Romové vlastně vzali?
10: Přišli zřejmě už v 11. nebo 12. století přes Balkán. Prokazatelně máme jejich přítomnost doloženou na začátku 14. století.
7: Od počátku čelili častým represím.
10: Na samém sklonku 17. století vydal císař Leopold I. mandát, jimž potvrdil dlouhodobě platný zákaz pobytu Romů na celém území monarchie.
14: Na základě tohoto mandátu mohl být romský psanec na potkání kýmkoliv beztrestně zabit jako škodná zvěř.
10: Někde se pořádali doslova štvanice.
7: Padl-li do rukou vykonavatelů zákona romský muž, mohl být popraven. Romským ženám a větším dětem se řezali uši a na záda se jim vypaloval cejch.
14: Dotyční pak museli podepsat hrdelní revers, prohlášení, že se pod trestem smrti nevrátí do země a v doprovodu stráží byli vyvedeni za hranice města.
10: Menší děti se měly předávat na převýchovu prací do dobrých křesťanských rodin, které by projevily o takovou pracovní sílu zájem.
7: Stereotypní pohled tehdejší většinové společnosti dokládá i Otův slovník naučný z konce 19. století, který pod heslem cikán uvádí.
14: Stan jest jejich domovem, opovrhují usedlým životem, jsou uchváceni horečkou bloudění, musí mít stále nové, živé, hluboké dojmy. O budoucnost se nestarají, o povinnostech nemají pojmu. Čest je jim cizí a zásadám nerozumějí. Cit jejich jest hluboký, žádost neukojitelná.
10: Takzvané romské etnikum nikdy netvořilo jednotné společenství a skládalo se z mnoha skupin, komunit i rodů, které se lišily dialekty i tradicemi.
7: Čeští Romové a Sintové, moravští Romové, slovenští, maďarští a olaští Romové a ti se dále dělili do řady dalších podskupin.
14: Sintové žili v německojazyčných zemích.
10: Přicházeli i k nám. Zdržovali se hlavně v německých příhraničních oblastech, ale postupně se dostávali do vnitrozemí.
13: Měli blízko k českým Romům a jejich rody se vzájemně mísily.
14: Čeští Romové a Sintové žili zpravidla polokočovně. Od jara do podzimu brázdili kraj, protože si to vyžadovala jejich profese a řemesla. Na zimu pak zajížděli na dvory či pozemky sedláků, s nimiž udržovali dobré vztahy.
10: Naše cesta v cikánském voze, projíždějícím přírodou, vesnicemi, městy, osadami a zastavení kdykoliv a kdekoliv. Jak krásná to svoboda rozhodování a poznání. Setkání s dobrými lidmi, vždy ochotnými podat pomocnou ruku. Nevím, asi to bylo tehdejší klidnou, nespěchající dobou.
13: Líčila kočovný život s odstupem času poněkud idylicky romská pamětnice Karolína Kozáková v Dolečková v knize Jany Horvátové To jsou těžké vzpomínky.
14: Ti nejchudší měli za příbytek stan, nebo spíše jen plachtu či kůži. Na noc ji napnuli na kůl, či připevnili ke kmeni stromu.
10: Tak vzniklo označení vešeskere Roma, takzvaní vešáci.
13: Potvůrky, které se vám usídlí ve vlasech a pijou krev, v něm ale nehledejte. Oveš znamená v romštině les.
14: Nejnuznější vozy tvořila dřevěná a proutím vypletená košatina, nad kterou byla na vrbových prutech napnutá plachta.
13: Ty luxusní byly dřevěné, uzavřené s nepromokavou plachtou místo střechy, anebo celodřevěné, plně vybavené maringotky.
14: Barevný nátěry, vyřezávaný to bylo. Kuchyňka byla rozdělená, kamna tam byly, postel široká napříč. To je samozřejmá věc, že děti většinou, tak řekněme, 4 nebo 3 tam spávali. Máma s tátou spávali obyčejně na zemi. No nebylo to špatné bydlení, byli jsme spokojení.
10: Říká v knize To jsou těžké vzpomínky romský pamětník Jan Ištván. V průběhu času se úřady snažily regulovat kočování a žebrání, které bylo pro romské etnikum tak typické.
13: Ptáte-li se jak? Rovnou vám odpovím. Pomocí represí.
14: Kočovný život totiž zavdával příležitosti pro páchání trestné činnosti.
10: Ne, že by kočovní Romové nežebrali nebo občas něco neukradli, ale leckdy se jim připisovaly skutky, kterých se sice dopustit nemohli, ale bylo lehké to na ně svést.
14: Noviny i četnické zprávy informovaly, že cikáni zůstávají stále obávanou metlou venkova.
10: Romové se živili jako?
13: Drobní kováři. Brousili nože a nůžky, vyráběli hřebíky, nebozezy, řetězy, kramle, sekery.
14: Podobní obchodníci, nejčastěji s galanterií a látkami. Vetešníci a opraváři.
13: Sběrači bylin a také druhotných surovin, například kůží a hadrů.
14: Artisté a cirkusáci.
10: Předváděli hudební a taneční produkce.
14: Nejrůznější krkolomné kousky, představení cvičené zvěře.
13: A dokonce provozovali menší zábavní podniky.
14: O poutích a církevních svátcích nabízeli houpačky, kolotoče, střelnice, stánky se suvenýry, papírovými růžemi a cukrovinkami.
13: Byli také vyhlášení konští handlíři a vyznali se v léčení koní.
14: S rostoucím průmyslovým pokrokem se ale stále častěji nechávali najímat jako pomocníci v hospodářství, v domácnostech či na poli.
10: A romské ženy nabízely drobné lékařské procedury, například masáže a také předpovědi osudu, výklady karet či jiné magické praktiky.
14: Vzpomínky romského pamětníka Arnošta Vintra z už zmíněné knihy.
15: Tatínek a maminka, ty chodili po vesnicích a brousili. Probíhalo to tak, že chodili po barákách. Takoví ty větší děti jim pomáhali, chodili, jestli něco chcete, nabrousit nůžky. No, že brousíme. Sem tam, když se povedlo, tak se něco čmajzlo. Nějaká slepice nebo něco tak na jídlo. Ale jak nás viděli, tak už nás každej hnal. Jak jsme vždycky přijížděli na ty vesnice, už nás hnali pryč. Cikáňata, báňata, mámo, zavři vrata, jsou tady cikáni.
14: Situace na Moravě byla poněkud jiná než v Čechách.
13: Zatímco téměř všichni čeští Romové kočovali, ti moravští většinou žili u sedle, celoročně izolovaní ve svých osadách vzdálených od obcí.
10: Na konci 17. století, zhruba v době, kdy císař Leopold I. potvrdil zákaz přítomnosti Romů na celém území monarchie, poskytl totiž mocný hraběcí rod Kouniců ochranu vybrané romské rodině.
13: A to rodině Štěpána Daniela, kterou hrabě Kounic vyněl z platnosti zmíněných zákonů a povolil

0: a museli žít výhradně usedlým způsobem života, co nejbližším životu dominantní společnosti.
1: No, a když se vedlo dobře Danielovým, následovali je další rodinné klany, zejména ze Slovenska, které se na Moravě usadili nelegálně.
0: U našich východních bratrů vznikla mezi romskými a neromskými obyvateli v celku symbióza a udržování dobrých vztahů bylo prospěšné pro obě strany.
1: Romové na Slovensku představovali vyhledávanou levnou pracovní sílu v mnoha domácnostech, zejména na venkově a ve statcích. Živili se jako hudebníci, kováři, metaři, výrobci valků, tedy nepálených cihel, lidově zvaných vepřovice.
2: Ženy se věnovaly rukodělné textilní práci. Specializovaly se na výrobu tkanic neboli šňůrek.
0: Ty proto získali přívlastek cikánské.
1: A často vypomáhali i v židovských domácnostech.
2: Minorita minoritě zkrátka lépe rozumí.
1: Nejzajímavější část romské populace první republiky,
2: tedy alespoň vizuálně nejzajímavější,
1: tvořili olaši, čili olaští Romové.
2: Svým barevným oblečením s orientálními prvky představovali pro majoritu stereotyp cikána a cikánky.
1: Tento zkreslený obraz, ovlivněný romantismem, se usídlil v literatuře, ve výtvarném umění, hudbě a později i ve filmu.
0: A ovlivňoval mínění majority o exotických, živelných a nebezpečných cikánech, kteří jsou v neustálém pohybu a které nelze skrotit.
2: Tito kočovníci, často měditepci a kotláři nebo obchodníci s koňmi, přišli do Uher po zrušení tuhého nevolnictví romských rodin v Rumunsku.
0: Nevolnictví?
1: No ano, pro tamní ekonomiku, totiž Romové, po staletí představovali takový přínos, že bylo třeba je držet na místě násilím.
0: A tak se postupně stali majetkem nejprve panovníka, církve a klášterů, časem i bojarů.
2: Byli zcela zbaveni osobní svobody a jejich pán je mohl kdykoliv prodat nebo směnit.
1: Ke zrušení cikánského otroctví došlo až ve druhé polovině 19. století.
0: Tehdy olaši opouštějí Balkán a migrují téměř po celé Evropě. Dostávají se i k nám, ale neusazují se.
2: Jenom pro pořádek ještě dodejme, že v podkarpatské Rusi žila většina Romů usedlým způsobem života.
1: Po vzniku samostatného státu vyvstala otázka, jak má nová republika přistupovat k Romům.
0: Neboť i v novém státě stále panovaly zažité stereotypy formulované slovními spojeními jako cikánská trýzeň či cikáni, metla venkova.
2: Tou dobou v Československu pobývalo kolem 70 tisíc členů tohoto etnika. Těsně před druhou světovou válkou počet vzrostl na zhruba 110 tisíc.
0: Přičemž naprostá většina z nich žila na Slovensku.
1: Od počátku 20. let se objevovaly petice obcí za přijetí zákona, který by omezil pohyb Romů.
2: 25. září 1923 zemská správa politická v Praze poslala ministerstvu vnitra shrnutí došlých zpráv k navrhované osnově zákona.
1: Na poslední straně se píše, že
0: osoby dospělé, žádného zaměstnání nemající a práce se štítící, měly by dány býti nuceně do účelně zařízených kolonií neb koncentračních táborů nebo do donucovacích pracoven.
2: Zákon o potulných cikánech vznikal v poněkud rozjitřené době.
0: Ve 20. letech totiž plnily stránky lokálního, celostátního, ba i zahraničního tisku skandální procesy s, cituji, cikánskými zločinci a lidožrouty.
1: První případ se stal v Moldavě nad Bodvou.
3: Žádní cikáni svými trestnými skutky neobrátili na sebe tolik pozornosti a zájmu široké veřejnosti jako moldavští.
0: Stálo v obžalobě skupiny pachatelů z východoslovenské obce nedaleko Košic, kteří se měli během několika let dopustit kolem 80 trestných činů a dále také, že
1: kradli,

0: loupili a vraždili nikterak z nedostatku neb nouze, ale protože poctivé práci a řádnému zaměstnání odvykli natolik, že jim ani nenapadlo, aby si jiným než tímto zločinným způsobem opatřovali prostředky k živobytí.
1: 19členná skupina mladých Romů se skutečně dopustila loupežných vražd.
0: A na svých obětech si pochutnala?
2: Nikoli. Kanibalismus, jak prokázali experti při soudním řízení, byl pouhým výplodem lidové fantazie,
0: kterou vydatně přiživovala média. Bulvár byl zkrátka bulvárem už za první republiky.
1: Podobně tomu bylo i na mnoha dalších místech.
2: Vášně v jižních Čechách zase budilo řádění skoro 160členné loupežné cikánské bandy.
0: Během vyšetřování se ale nakonec ukázalo, že v početné skupině pachatelů byla Romů jenom hrstka.
2: Vůdce bandy, který byl označován za bílého cikána či cikána a brusiče, krajský soud v Českých Budějovicích odsoudil k trestu smrti.
1: Prezident Masaryk mu ale trest změnil na doživotní pobyt ve vězení, což vyvolalo další vlnu hysterie.
0: Noviny vnímaly zmírnění trestu jako potenciální i reálnou příčinu vzniku dalších cikánských band.
1: Psali o zrůdě v lidské podobě, pravém typu člověka bestie.
2: A volali po nejradikálnějším řešení.
0: Nejvíce se nechávala slyšet agrární strana, jakožto strana hájící venkov.
1: O Romech, kteří žili bezproblémovým integrovaným způsobem, tisk mlčel. Zákon číslo 117 o potulných cikánech byl schválen 14.7.1927.
0: Jeho účelem nebylo zlikvidovat, ale usměrnit kočování a dostat ho pod úřední a hlavně četnickou kontrolu.
2: Četnictvo dostalo za úkol provést celostátní soupis cikánů starších 14 let. Děti pod touto věkovou hranicí byly evidovány se starší osobou.
1: Dotyčný pak obdržel cikánskou legitimaci a spolu s ní mu byla vyhotovena i daktyloskopická karta.
0: Ačkoliv měly obce povinnost dle zákona po desetiletém pobytu na svém katastru udělit Romům domovské právo, často se zdráhali.
2: A četníci mnohokrát nelogicky přiřazovali legitimace i Romům usedlým.
1: Ti, kteří jednou legitimaci dostali, ji museli povinně nosit u sebe. Zbavit se jí legální cestou, tedy soudně, bylo téměř nemožné.
0: Stát si tak cikány označil a zřetelně je oddělil od zbytku společnosti.
1: Dle zákona bylo kočování povoleno pouze na základě kočovnického listu.
0: Ano. A jak bych si ho třeba já mohl obstarat?
2: Tak ukažte mi vaši cikánskou legitimaci.
0: To musím.
2: Pokud hodláte být vůdcem skupiny, tak ano.
3: Tato skupina ovšem nesmí přesahovat rámec uší rodiny. Kočování vícero rodin společně je zakázáno, víme?
0: Jistě.
2: Nože, já vám tedy ten kočovnický list vystavím. Potřebuji ale vědět přesně, které osoby vaši kočovnou skupinu tvoří a kolik a jakých vozidel a zvířat sebou jako vůdce skupiny hodláte mít. Tady mi to sepište.
0: Jako přesně?
3: Ano. Tento list se vydává pouze na jeden rok. Jeho získání není nijak vymahatelné a může být držiteli kdykoliv odňat.
2: A prosím vás, jakmile přijedete na místo, nejdřív ze všeho zajděte za starostou a zeptejte se, jestli vám pobyt v obci povolí nebo ne.
0: O tom rozhoduje starosta?
3: Jistě. Pokud bude kočovníky na území své obce tolerovat, potvrdí vám to hezky tady do kočovnického listu a napíše tam, na jak dlouho a kde se smíte usadit. To víte, milej pane. Pořádek musí bejt.
2: A nezapomeňte po sobě uklidit.
1: Paragraf 10 zákona totiž vymezoval,
0: Politické úřady druhé stolice mohou určit území a obce, do nichž jest potulným cikánům přístup vůbec zakázán, nejsou-li tam příslušní.
1: V souladu se zákonem to sice bylo, s ústavou nikoli.
0: A kam tedy nesměli?
2: Do pohraničních, zalesněných a rekreačních oblastí a do lázeňských měst.
1: Později se seznam rozšiřoval o objekty opevnění a velká města.
2: A tak bylo leckde možno narazit na tabulku s nápisem
0: Potulným cikánům vstup zakázán.
3: No, jak jsem řekl, pořádek musí být a zákon je tady od toho, aby normální lidi před cikánama bránil holenku.
2: Zákon začal platit, aniž by byly zároveň řešeny otázky možnosti usazení Romů, jejich vzdělání a také sociální pomoci.
1: Podle něj mohly být romské děti mladší 18 let rodičům odňaty a svěřeny ústavům, pokud úřady určí, že o ně z důvodu kočování nemohou náležitě pečovat.
0: Když už jsme u toho vzdělání, Romové měli právo, ale i povinnost posílat své děti do školy.
2: V romských osadách ale žádné školy nebyly.
1: První a dlouho jediná cikánská škola v Československu byla jednotřídka v Užhorodě, založená v roce 1926.
0: Vážený pane prezident, neračte naši prosbu oslyšet a zastaňte se našeho nešťastného národa, který je každým opovrhován, posuzován a dokonce i zvířetem nazýván.
1: Napsal moravský Rom Jan Daniel 24.5.1923 v dopise prezidentu Masarykovi.
0: Proto s největší jistotou obracíme se na vás, neboť nemáme žádného, kdo by se o nás jen trochu zajímal. A obzvláště ty malé děti cikánské, které nemají žádné výchovy a jsou tělesně i duševně zakrnělé. A proč? Protože do školy chodit ti nemohou.
2: A jak já mám ty své děcka posílat do školy? To mi povězte. Víte, jak to tam mají daleko? Teď si nemají ani co obout a venku je zima. Ani žádný teplý oblečení pro ně nemám a navíc na nějaký vysedávání ve škole nemají čas. Musí se starat o mladší sourozence a pomáhat schánět obživu.
1: Prosím vás, nepřerušujte, ano, ještě ten dopis nedočetl.
2: No tak promiňte, ale vůbec, kdo ví, co je ta škola zač?
0: Které děti však se nehodí pro školu? Ať po vystoupení ze školy nastoupí řemeslnické učení, by jednou národ ten se uplatnil v naší milované to vlasti. By mohl říci a pochlubiti se, já jsem Čechoslovák.
2: Přes všechny obtíže pomalu přibývalo mládeže s výučním listem a středoškolským vzděláním. Především u moravských Romů.
0: Roku 1931 přibyl také první romský vysokoškolák, Tomáš Holomek.
1: Narodil se v roce 1911 v místní romské osadě a na obecné škole to byl bystrý a pilný žák.
2: Proto pan ředitel přesvědčil negramotného otce, aby synovi nebránil jít na gymnázium do Kyjova.
0: Tomáš tam byl primus třídy, doučoval za peníze syny sedláků a tak přilepšoval rodinnému rozpočtu. Ostatně mu doma jako jedinému z dětí pořídili boty, aby 3 kilometry dlouhou cestu do školy mohl absolvovat.
2: Po maturitě chtěl jít studovat na kněze, nakonec se ale rozhodl pro práva.
1: V pražském ilustrovaném zpravodaji se pod jeho fotografií psalo
0: Cikán doktorem. Je to Tomáš Holomek ze Svatobořic na Moravě. Po studiích v Kyjově odešel na právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde letošního roku v lednu složil první státnici. Bude to první cikán v republice, který bude advokátem.
2: I dcera Josefa a Amálie Danielových z Oslavan, Anna, si připsala jedno prvenství.
1: Vystudovala obchodní akademii v Brně a roku 1941 se stala první Romkou s ukončeným středoškolským vzděláním.
0: V prvních říjnových dnech roku 1928 došlo k pogromu na osadu v západoslovenské Pobedimi.
1: Skupina několika desítek etnických Slováků tam vtrhla, zabila 5 Romů,
2: mezi nimi i 6leté dítě,
1: a desítky dalších zranila.
0: Bezprostředně před tragédií místní sedlák postřelil dvě ženy z osady, které v noci přicházely přes jeho pole a podle něj chtěli krást.
1: V zápětí vzplálo několik stohů slámy a protože se nikdo z romské komunity hašení neúčastnil, část obyvatel obce obvinila z podpálení právě je.
0: V soudním procesu bylo za napadení odsouzeno několik pachatelů a tresty se pohybovaly od směšných 3 měsíců do 2 let vězení.
2: Tento pogrom je považován za nejvážnější incident protirómského charakteru v meziválečném Československu.
1: S nárůstem vyhrocených rasových postojů v Německu po roce 1933 k nám emigrovala velká část německých Sintů, kteří hledali bezpečí před nacismem.
2: Média to komentovala s velkou nelibostí.
0: Další vlna přišla po anšlusu Rakouska v březnu roku 1938.
1: Po Mnichovu a vzniku tzv. Druhé republiky sílil tlak na zpřísnění proticikánských zákonů.
2: Útočné články nejčastěji šířil opět agrární tisk.
0: Vyhlazování Romů na území protektorátu začalo oficiálně 2. srpna 1942.
1: Vyšla nařízení o potírání cikánského zlořádu a byly zřízeny cikánské tábory v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu.
0: V letech 1942 až 1944 bylo z českých zemí deportováno přibližně 6,5 tisíce Romů, z nich se vrátila zhruba 1/10.
1: Na Slovensku za druhé světové války koncentrační tábory sice nebyly, ale Hlinkovy gardy Romy vyháněly z původních osad.
2: Byli nuceni žít v lesích, kde museli doslova živořit.
4: Život s cikánskou legitimací a nepromové v časech první republiky. Takový byl podtitul 65. vydání pořadu Toulky první republikou. Účinkovali Jaroslav Plesl, Jana Striková a Jiří Vyorálek. Autorkami pořadu byly Petra Tanclová a Jitka Škápíková, která měla také režii. Dramaturgině Marcela Hajková, kreativní producentka Kateřina Radhouská. A ještě připomínám, že všechny odvysílané díly si můžete znovu poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas, kde najdete i použitou literaturu a zdroje citací.
5: Rozhlas jede za vámi.
6: Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
5: Potkejte se s rozhlasovými osobnostmi, moderátory a autory vašich oblíbených pořadů přímo u vás.
6: Rozhlas jede za vámi.
5: Každý měsíc se na vás těšíme v jednom z regionů Česka.
6: Už 28. května v 19 hodin na Státním zámku v Telči.
5: Pozvání přijali farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
6: Rozhlas jede za vámi.
5: Tentokrát do Telče.
6: Více na www.rozhlasjede.cz.
7: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
8: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
5: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.
4: A i ta nejbližší půlhodinka na Dvojce patří zajímavému povídání. A koho si do studia pozvala Boromejka, sestra Angelika?
5: Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
6: Host sestry Angeliky.
9: Příjemné nedělní ráno, milí posluchači. 24. května si připomínáme Evropský den parků. Ten upozorňuje na význam krajiny, chráněných území i našeho vztahu k místu, kde žijeme. A dnes je tedy mým milým hostem ten, který se snaží krajinu nejen chránit, ale také ji znovu vracet život. U mikrofonu vítám pana Jana Starobu, broumovského patriota, ekologa, koordinátora projektu Péče o krajinu. Dobré ráno.
10: Dobré ráno, děkuji za pozvání.
9: Broumovsko je takový možná pozapomenutý a přesto velmi pozoruhodný kout naší republiky, a to jak krajinou, tak historií i určitou atmosférou. Vy sám ale nejste odtud rodák. Tak kdy a čím vám tento kraj učaroval?
10: Já jsem původem z Bruntálu, který je také tak trošku na okraji, ale mé cesty vedly přes Prahu, kde jsem se potkal se svojí současnou ženou. A jelikož jsem kluk z paneláku, ze sídliště, tak moje žena si chtěla vyzkoušet, jestli vlastně zvládnu život třeba na venkově. A objednala nás na Broumovsko k našim současným přátelům na farmu, abychom jim za ubytování a stravu 14 dnů pomáhali na jejich statku. A ten způsob života mi natolik učaroval, že jsme si tam do roka pronajali dům a přestěhovali se na Broumovsko z Prahy. Nebyla to v první chvíli hnedka ta krajina, ale ta atmosféra a ten způsob života, kterým tam v těch malých vesničkách ti lidé žijí. Bylo pro mě velkým překvapením, že spousta lidí nezamyká auta před domama, že nechávají otevřené stodoly, že si ve vesnici pomáhají lidé mezi sebou. To z toho městského života, obzvláště z Prahy, bylo pro mě něco tak nevídaného, že jsem toho chtěl víc.
9: Je to ovšem život trochu taky náročnější v něčem.
10: Je a přiznávám, že ta romantika prvního roku na venkově, na štípání fůry dřeva na celou zimu se začíná vytrácet. A když už to máte čtvrtý, pátý, šestý rok, tak už se to snažím si nějak ulehčit nebo zpříjemnit, ať už technikou, nebo přáteli, nebo jakkoliv jinak.
9: Vaší původní profesí je svět technologií a online projektů a najednou se staráte o mokřady, remízky, o péči o vodu v krajině. Jak se stal tenhle zlom?
10: Ten se stal shodou okolností vlastně, protože toho světa IT a technologií už bylo moc a já jsem přestal mít pocit, že svět potřebuje další e-shop na kolečkové brusle. A že bych měl tu svou energii věnovat něčemu jinému a do cesty mi přišel projekt, který se krajinou zabýval a zrovna hledal někoho, kdo by byl technologicky nějak zdatný a schopen předávat technické znalosti obyčejným lidem, aby mohli v té krajině také pracovat.
9: Staráte se o vodu v krajině na Broumovsku. Jak se to stalo, že jí tam teď málo, anebo když spadne, tak zase odteče?
10: Já říkám s nadsázkou, že na Broumovsku jsme pořád ještě za vodou, oproti třeba Jižní Moravě nebo i Středočeskému kraji nebo i jiným místům u nás v Česku. Co ale je viditelné vlastně všude, tak jak se nám to počasí malinko extremizuje. Máme další epizody sucha, máme intenzivnější deště v kratších intervalech. Ta povodeň z podzimu roku 24 to krásně ukázala, že když té vody spadne víc, tak ta krajina není ve stavu, kdyby byla schopna ji zachytit a nechat zasáknout a pozvolna uvolňovat. Díky odvodnění a velkému množství odvodňovacích systémů, které jsme do krajiny zavedli, aby jsme v ní mohli hospodařit, tak ta voda rychle odtéká, koryta řek se rychle plní, způsobují lokální záplavy a ta voda rychle odtéká pryč. Zrovna před pár dny jsem ukazoval několika přátelům na Broumovsku, kde nepršelo několik týdnů. Jedno místo tam je takové, kde je prasklá takováhle trubka, která vede v zemi a v ní stále odtéká voda a na povrchu je poměrně velké sucho.
9: Přesto na Broumovsku staletí lidé hospodařili a nebylo tam takové sucho, tak jaké hospodaření považujete za dobré, protože v té krajině vlastně žije člověk a nějak tam hospodaří, získává z ní nějaké plodiny, tak jak hospodařit tak, aby to bylo opravdu užitečné, abychom ji jenom nevybydlali?
10: No, těch šetrných způsobů hospodaření už dneska známe spoustu. Já nejsem úplně povoláním zemědělec, ale já mám pocit, že ten problém je jednak v tom, co si neseme z minulosti. A to je to scelování těch krajinných prvků, to, že jsme prostě tu krajinu, udělali jsme z ní jedno velký pole prakticky. A také ten poměrně důmyslně vytvořený systém odvodnění a drenáží, který máme pořád pod zemí, který zdánlivě není vidět. Pořád se setkávám s tím, že spousta lidí o něm ani neví, že máme tady tohleto dědictví v Česku. Říkáme si, že jsme přece střecha Evropy, takže je možný, že tady řešíme nedostatek vody. Ale bohužel ona se u nás dlouho nezdrží. A teče nám pryč.
9: Jak tedy teď tohleto dědictví zpracovat tak, aby jsme se vrátili zase k funkční půdě? Je potřeba ty trubky znovu rozebrat, nebo jakým způsobem se o tu krajinu staráte?
10: Obecné velkoplošné řešení zatím neexistuje, což je fakt a není nijak veselý vlastně.
9: A má smysl tedy něco, co je místního, když si někdo řekne, tak já tady obnovím nějakou jednu tuňku nebo vysadím nějaký remízek. Za jak dlouho se projeví tady ty drobné kapky?
10: Ty se projeví prakticky bezprostředně a to je vlastně to gro té naší práce, které děláme, že vytipováváme v dílčích územích místa, kde by bylo vhodné tu vodu zase zadržet. Inspirujeme se i historií, kde dříve ta voda pravidelně byla, tekla, než byla svedena třeba do těch drenáží nebo do odvodňovacích kanálů. A snažíme se ta odvodňovací zařízení přerušovat a vracet tu vodu tam, kde dříve byla. Není to práce jednoduchá, je vlastně finančně nákladná, když se má dělat oficiálně ve větším. Je to legislativní proces, kterým je třeba projít. Ale pořád každý vlastně, kdo má kousek nějaké půdy, možnost v menším, v malých bodových prvcích tyhle ty věci na svých pozemcích dělat a realizovat. A to je vlastně to, k čemu se v průběhu naší činnosti snažíme na Broumovsku všechny motivovat, zejména farmáře, lidé, kteří obhospodařovávají pozemky, aby se koukali, kde jsou ta problematická místa v té krajině a aby se nebáli třeba po nějaké konzultaci tu vodu do té krajiny vracet, protože ty výsledky, když někde vykopete tůň, jsou vidět hned po pár měsících, kdy se do těch lokalit začíná stahovat život, okamžitě tam přitáhnou ptáci, ale samozřejmě nelze jenom prvoplánově všude kopat tůně a přerušit veškeré meliorace tím, že všude vykopeme díry v zemi.
9: Musíte určitě spolupracovat ve svých projektech právě s vlastníky půdy. Daří se vám je přesvědčit, že se jim to vrátí?
10: My se snažíme jít cestou asi nejmenšího odporu a inspirace. Nemá podle mě smysl ztrácet dny a týdny přesvědčováním někoho, kdo je takzvaný, já říkám, zemědělec z toho starého zrna. Na Broumovsku, nebo nejen na Broumovsku, ale na Broumovsku zvláště je spousta hospodářů, kteří jsou těmto krokům nakloněni, všímají si, co se s tou půdou děje a s tou krajinou, jak nám vysychá. A sami se nám ozývají, že mají nějaká místa, kde si myslí, že by bylo vhodné vykopat tůň, nebo jestli by nešlo nějaký odvodňovací kanál zrevitalizovat a podobně, nebo vysadit nějakou alej. Udělat přístin, předělit nějaké půdní bloky, které jsou příliš veliké.
9: Ty teď mluvil o inspiraci. Znamená to, že když se to u někoho podaří, že inspiruje i toho souseda, že se pokusí něco takového udělat?
10: Já věřím, že ano a zdá se, že to funguje. My vlastně, když pořádáme takovéhle nějaké akce nebo realizujeme nějaké opatření v krajině, tak tomu vždycky zveme veřejnost. Aby přišli lidé, podívali se, jak to funguje, jak se to dělá, aby přišli pomoct, kdo může. A tím se ta osvěta šíří mezi těma lidma. No. Ti lidé už v těch alejích mají ty svoje stromy, které si vysadili, mají k té přírodě zase vztah, což obzvláště na Broumovsku, kde málo kdo má opravdu kořeny, tak si myslím, že to je velmi potřebná věc tyhle ty akce dělat.
5: Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
8: Host sestry Angeliky.
9: Dnes je tím hostem pan Jan Staroba, člověk, který se snaží vracet vodu i komunitní život do krajiny Broumovska. Když řekneme ochrana přírody, tak já myslím, že mnozí si prostě představí nějaké, co se smí, nesmí, případně divočina, kam nesmí člověk vstoupit. A vy jste teď trochu narazil na problémy některých našich oblastí, kde prostě německy mluvící obyvatelstvo muselo odejít, ty postaletí hospodařící odešly a ten prostor se postupně zaplňuje novými obyvateli, jako jste třeba vy. Jak se daří tady to zakořeňování? Pomáhá právě to, jak vy jste říkal, že vás pozvali přátelé a vás to inspirovalo. Postupně se nabalují tady tyhle ty hloučky, bych řekla, lidí, kteří mají zájem tu krajinu nějak osídlit?
10: Ten trend je bohužel stále stejný. Broumovsko obyvatele ztrácí, ale v té naší malé přátelské bublině těch nám blízkých lidí přibývá.
9: Na jak dlouho vidíte, že se to podaří nějak rekultivovat?
10: Odhadnout to asi nedokážu časově, ale to, že jsou na Broumovsku relativně levné nemovitosti, vybízejí mladé rodiny, které chtějí zkusit žít trošku jinak než běžným městským životem. Já se v tom každého ze svých přátel, kdo o tom jenom malinko uvažuje, snažím motivovat, že se to dá zvládnout a že si můžeme vzájemně pomoct a že ten život je, já říkám, opravdovější. Já mám pocit, že to, že musím nadělat to dřevo, to, že se musím postarat o ten kus země, který tam máme kolem domu, to, že na tom Broumovsku nějak působíme, tvoříme tam nějakou komunitu lidí, kteří organizují nějaké akce, nějak se zapisují do té krajiny, tak že to ten dopad opravdu má a může to inspirovat ostatní k tomu, aby se přidali.
9: Já jsem narazila na jednu vaši prezentaci o tom, co na Broumovsku děláte, a zaujaly mě tam pilíře vašeho programu. Už jsme tady mluvili o spolupráci a inspiraci a taky mě tam zaujalo, že další je odvaha a trpělivost. Tak když se zamyslíte, kdy jste potřeboval nejvíc projevit odvahu ve svém programu a kdy je jí vlastně nejvíc potřeba?
10: No, mnohdy ta jednání, když se za něco zrealizovat v krajině, tak se dotýkáte zájmu různých osob, různých typů lidí. Někdo chce někde v budoucnu něco postavit, někdo by tam raději hospodařil nějakým způsobem, někdo by tam raději viděl mokřát, někdo by tam raději zasadil pár stromů nebo tam měl sád. Někdy to vyžaduje pro mě, pro to, jak jsem nastavený, odvahu ty lidi sezvat k jednomu stolu a hledat ten konsenzus, mít odvahu bavit se i o těch nepříjemných věcech, bavit se o tom, co je vlastně nejlepší pro tu krajinu, ale současně respektovat ty zájmy těch ostatních a vystoupit z té komfortní zóny a někdy si povídat i s lidmi, se kterými bych si běžně, dobrovolně jenom tak popovídat nešel.
9: A najdete pak společnou řeč?
10: Často ano.
9: Takže i ta odvaha vůbec vstoupit do toho naslouchání?
10: Ano, ta je velmi potřeba. No. Ta si myslím, že je zásadní a nejen v této oblasti. Umět si naslouchat a určitou tu harmonii mezi těmi lidmi si takzvaně vysedět, si myslím, že je potřeba.
9: A s tím souvisí i to čtvrté, ta trpělivost, že všechno nejde hned.
10: Všechno nejde hned a nikdy je počáteční nezdary třeba přetrpět malinko, vychutnat si tu trpkost, která je ale také jedna z chutí a možná v ní najít i trošku toho zalíbení v té trpělivosti a nechat ty věci dozrát do správného času. Spousta těch projektů, obzvláště v krajině, se neděje hned. Ta krajina si žije svým vlastním životem, ty věci a ty zájmy těch lidí se pomalu mění, vyvíjejí a často to trvá několik roků, než se povede nějaký projekt zrealizovat. Na druhou stranu, vzhledem k tomu, jak rychle se mění klima, toho času zdá se není mnoho na zbyt a ubývá takového toho komfortu, toho mírného podnebného pásu, který jsme tady měli. Ale já věřím, že právě to, že lidé začnou postupně zažívat tu změnu na vlastní kůži, tak je vlastně obrátí k tomu, aby se na tu krajinu více koukali a zkoušeli nacítit, co vlastně ta příroda a to jejich okolí potřebuje.
9: Taky mě zaujalo v té prezentaci, že tam nabízíte program Krajina, která léčí, kreativní pouť krajinou, adaptace na klimatickou změnu. Tak kudy ta pouť vede a co se tam lidé dozvědí?
10: Tohle je jedno z témat, jeden z pilířů kandidatury na Evropské hlavní město kultury, ve kterém město Broumov skončilo na druhém místě. Když přijedete na Broumovsko a zajdete si do skal, kde nepotkáte nikoho v některých dnech, v některých časech, povoláte se přírodou, necháte ji na sebe působit, tak ona je opravdu léčivá. A už dnešní poznatky z vědy nám dokazují, že když se potřebujete takzvaně zharmonizovat, tak nechte telefon doma a běžte do přírody. A vzhledem k tomu, že jsme v chráněné krajinné oblasti, celé Broumovsko, tak ta energie, ta síla těch lesů, těch potůčků, té přírody tam stále je. Doporučuji je na sebe nechat působit.
9: Vy se také věnujete vzdělávání mladé generace. V Broumově máte také gymnázium. Co je důležité pro mladou generaci? Víc informací? Nebo i to, že jdou do přírody nebo zasadí strom?
10: K mému údivu se stále setkáváme třeba s dětmi, které přijedou odinut, které ještě nebyly v lese a je jim třeba 10 let. nebo ještě neviděli nikdy živý oheň. Prostě neměli tu příležitost chlapec z Prahy vidět oheň. Mě baví jim tyhle ty příležitosti dávat a ukazovat. A co se týče obecně té mladé generace, já myslím, že potřebuje hlavně naši pozornost. A potřebuje být slyšena. Potřebuje být pochopena a cítit, že vlastně máme tu snahu jim rozumět. I když se to nemusí vždycky povést stoprocentně, tak jako mezi obecně lidmi. Současně s tím vidím, že ti studenti, kteří přicházejí na naše programy, které děláme v rámci vzdělávacího kulturního centra v Broumově, v krajině a v práci s krajinou, tak ta mládež je vlastně zapálená a hodně těch studentů je v takovém nějakém vnitřním napojení s tou přírodou.
9: Možná je to opravdu protiváha té technologii a množství informací, že přece jenom jsme součást přírody a potřebujeme ji znát takzvaně na vlastní kůži.
10: Ano, je to tak, souhlasím. Ta technologie nám ten pocit toho, když jsme hodinu v lese, prostě zprostředkovat neumí.
5: Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
6: Host sestry Angeliky.
9: A v dnešním nedělním ránu hovořím s panem Janem Starobou o krajině, vodě i o tom, jak by člověk měl být znovu součástí krajiny a místa, kde žije. Ale vy se vedle péče o krajinu tu vnější staráte také o krajinu ducha, vedete různá meditační setkání, tak může to působit jako dva odlišné světy, péče o vodu a les a péče o duši nebo meditaci. Jak to spolu souvisí?
10: Já myslím, že to souvisí velmi úzce. Když je vaše vnitřní krajina vyprahlá, tak také neprosperuje jako ta vnější krajina a příroda. Ticho, které léčí a které může být vlastně plné a naplňující, by měl zažívat za mě každý člověk pravidelně a jít tomu naproti. Nebát se toho, co je v něm, co je uvnitř a s odvahou a i trpělivostí vstupovat do těch svých vnitřních krajin a v klidu tam procházet bez vyrušování telefonem, sociálními sítěmi, ale i celým vnějším světem, který je kolem něj.
9: Jsou tady tohle takové ty meliorace, které nám odvádějí ty vnitřní prameny?
10: To je hezký příměr, určitě ano.
9: A jak poznat, že už mi ty prameny vysychají? Jaké jsou známky toho, že nedobře pečuju o svou vnitřní krajinu? Co byste řekl?
10: Velmi hezkým ukazatelem je schopnost soustředit se pro mě. Zkuste si udělat jednoduché cvičení a 5 minut v kuse opakovat 2 nebo 3 slova. A vydržet u toho. A zjistíte pravděpodobně, že je to možná zprvu velmi náročný proces, protože mysl je schopná vás odvést kamkoliv jinam, než tam, kde vy ji zrovna chcete mít. A tohle může být první jasný, takový jednoduchý pro každého vstupní signál toho, že by vlastně možná o tu vnitřní krajinu mohl začít více pečovat, aby tu schopnost té pozornosti a soustředění se vytrvalého a klidu více v sobě kultivoval a udržel.
9: No, když se řekne meditace, tak si možná někteří představí něco vzdáleného nebo uzavřeného. Tak tohle jsou první kroky meditace?
10: Tohle mohou být první kroky meditace, které mohu doporučit, když chce někdo nějak začít.
9: Jak vypadají vaše programy meditací? Můžete je trochu posluchačům přiblížit, aby se toho třeba někdo nebál, že ho to někam zavede?
10: Například v Broumovském klášteře, kde máme možnost teď působit, tak každé úterý ráno se scházíme s veřejností k meditaci. Je to malá skupinka, někdy jsme tam 2, někdy je nás 6, někdy 10. Různí se to. Často se mě lidé ptají, co si sebou mají vzít, jestli mají mít jako třeba sportovní oblečení, nebo jestli mají mít karimatku, nebo lahev s vodou, s nějakým čajem, nebo cokoliv. A jim vždycky říkám, vemte jenom sebe, ale vemte se doopravdy a přijďte. A sedíme tam oblečení, tak jako běžně přijdeme z ulice, na chvilku se posadíme, o něčem si popovídáme, vyzkoušíme si nějaký typ meditace a zase se potom po půl hodině rozejdeme všichni ke svým pracovním činnostem. Já se snažím tu meditaci prezentovat tak, aby nebyla něco výjimečného nebo speciálního. To slovo možná může vyvolávat nějaké představy, tak jak to známe z filmů nebo z knížek, ale ta Opravdová meditace je pořád s vámi. To je vlastně přirozenost člověka. Ta nejde nijak oddělit, ani nijak popsat, ani nijak vyčlenit z toho samotného bytí.
9: Může být meditací i to, že někdo třeba půl hodiny jde sám krajinou nebo si jenom sedne a pozoruje strom?
10: Určitě, pokud u toho nepoustuje na Instagram, tak samozřejmě.
9: Když jsi zmínil Bromovský klášter, čím tohle místo pomáhá třeba soustředění nebo vnímání sama sebe? Je v něm něco uloženo za ta staletí?
10: Určitě v něm je toho uložena spousta. Ty názory jsou ale protichůdné. Někteří mý citliví přátelé říkají, že tam je uložena spousta nespravedlnosti třeba, i negativních nějakých emocí v těch zdech, že jim tam není úplně dobře. Jiní říkají, že to je skvělé místo, které vybízí k sebeusebrání, k tichu, k nějaké soustředěné práci. Já tam vidím, že tam je uloženo všechno, i to dobré, i to špatné k tomu životu patří. Podle mě není důležité nějakým způsobem přílišně hodnotit, co všechno ty stěny zažily. Důležité je, jak to na vás působí v tuhle chvíli. A pokud se ocitneme v nějakém prostoru, který má schopnost svou možná velikostí, nějakým svým géniem loci uvnitřňovat a přinášet naši pozornost dovnitř, že máme chuť být sami na pokoji, v tichosti se nasnídat a jít se projít do krajiny, tak je to skvělé. A vzhledem k tomu, že možnost v klášteře Bromovském přespat v domě hostů, tak doporučuji posluchačům přijet a vyzkoušet si přespat v klášteře.
9: Jaká další místa byste doporučoval na Bromovsku neminout?
10: Já nerad vyjmenovávám taková ta jako klasická místa, kde je hezky, ale ty si můžete najít kdekoliv sami. Já bych rád vybídl každého, aby si to svoje místo na tom Bromovsku našel. Toho místa je tam spoustu. Žije tam nějakých 15 000 obyvatel na území zhruba o rozloze hlavního města Prahy. Takže místa je tam dost. A neváhejte přijet a to své místo, které na vás nějakým způsobem zapůsobí, si tam najděte.
9: Co byste na závěr v nedělním ráno popřál posluchačům, jak si ochraňovat své vnitřní území, svou vnitřní krajinu?
10: Já bych popřál, aby neztráceli víru, aby neztráceli kontakt sami se sebou a když ho na chvilku ztratí, tak si našli nějakou techniku, kterou tu cestu k sobě zase naleznou a vraceli se k ní pravidelně, protože to, co máte uvnitř, vám nikdo vzít nemůže. A pouze vy jste strážcem toho svého vlastního hradu.
9: Já vám moc děkuji za dnešní setkání i za to, že nám připomínáte, že krajina není jen prostor kolem nás, ale i to, co je v nás. Mým hostem, milí posluchači, byl pan Jan Staroba, bromovský patriot, ekolog a člověk, který propojuje péči o krajinu s péči o člověka. Děkuji vám.
10: Moc krát děkuji za pozvání.
9: Loučí se také Boromejka, sestra Angelika. Přeji vám všem pokojnou a požehnanou neděli, především ve vaší vnitřní krajině.
5: Byl jednou jeden rok.
11: Na dvojce.
5: To je cesta časem a vašimi vzpomínkami. Bylo to po maturitě, před svatbou, nebo když se nám narodili děti?
11: Co jsme tenkrát prožívali? Co hrálo z rádia? A co už dávno odvál čas?
5: Byl jednou jeden rok. To je cesta časem a vašimi vzpomínkami. S Jitkou Asterovou nebo Honzou Kovaříkem každý všední den po 12. hodině.
11: Na dvojce.
12: Dnes večer v České televizi.
13: ČT 1. Uvěznění bouří na horské chatě. S vrahem. David Matásek a Viktor Price řeší případ pro lyžaře. ČT 2. Zvítězí přátelství nebo čest policajta. Sean Penn v síti dávných vazeb irské mafie v premiérovém filmu Stav milosti. A ČT Art uvede přímý přenos koncertu z katedrály svatého Petra a Pavla v Brně. Felix Mendelssohn Bartholdy, symfonie číslo 2, chvalospěv. Nedělní večer s Českou televizí.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Od července můžou ženy na preventivní mamografické vyšetření i bez žádanky od lékaře. Českem v pondělí pojede víc kamionů než obvykle. Řidiči by měli počítat se zdržením na dálnici D1. A dnes bude slunečno postupně od severozápadu. Čekejte oblačno, teploty do 29 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Ženy nad 45 let od července nebudou pro screeningové vyšetření rakoviny prsu potřebovat žádanku. Na mamograf se tak budou moct ženy objednat i bez návštěvy gynekologa nebo praktického lékaře. Potvrdil to prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.
2: Aby ten screening mohly absolvovat i ženy, které z nějakého důvodu nechodí na pravidelné preventivní prohlídky ke svému praktickému či gynekologickému lékaři, nebo ho z nějakého důvodu nemají.
3: Podle Balady to ale neznamená, že by ženy od července na preventivní prohlídky chodit neměly. Právě před zanedbáním prevence varují gynekologové, popisuje předseda České gynekologické a porodnické společnosti Vladimír Dvořák.
4: Některé ty ženy jdou na prevenci, ať už praktikovi nebo k nám, jenom proto, že potřebují žádanku na mamografii. Takže ohrozil by to patrně další screeningové programy.
3: Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky na mamografii nechodí asi třetina žen nad 45 let, kterým ji hradí pojišťovny jednou za 2 roky. Sára Adamcová, Český rozhlas.
0: Kvůli dalšímu státnímu svátku v Německu by zítra mělo do Česka zamířit víc kamionů než obvykle. Řidiči by podle ředitelství silnic a dálnic měli počítat se zdržením hlavně na dálnici D1 u Brna kvůli stavebním pracím. V místě se v předchozí německý svátek ve čtvrtek 14. května vytvořila 50-kilometrová kolona kamionů. Tentokrát by situace měla být lepší, říká mluvčí ŘSD Jan Riedl.
5: Tím, že se tentokrát státní svátek v Německu posunuje na pondělí, předpokládáme, že se dopravní intenzita více rozmělní do delšího časového období příštího týdne. Situace by tedy neměla být tak mimořádně kritická, jako při předchozí kumulaci dopravy.
0: Podle policie by řidiči při cestě po dálnici měli mít dostatek paliva, pití a důležité léky. Americká tajná služba před Bílým domem zneškodnila útočníka. Po převozu do nemocnice zemřel. Podle stanice CNN by útočníkem mohl být 21-letý Nasir Best, který se už několikrát pokusil proniknout do sídla amerických prezidentů. Muž z tašky vytáhl zbraň a začal střílet na ochranku amerického prezidenta. Zraněná je další osoba, která je v kritickém stavu v nemocnici. Kunovicemi na Uherskohradišťsku dnes projede jízda králů. Od roku 2011 je zapsaná na seznamu kulturního dědictví UNESCO. Krojovaná družina s králem Cyrilem Hlaváčkem vyjede na objížďku městem v 11 hodin dopoledne. Pokračuje místostarostka Kunovic Martina Kozelková z Hnutí ANO.
6: Počet těch jezdců nebo těch zájemců a těch koní se nám každoročně navyšuje. V letošním roce máme až 28 jezdců v průvodě, včetně krále a jeho páža.
0: Součástí dnešního programu bude i řada folklorních vystoupení, včetně regionální přehlídky dětského verbuňku.
7: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude slunečno postupně od severozápadu. Čekejte přibývání oblačnosti, později odpoledne přehánky, hlavně na severovýchodě Čech a na severu Moravy. Večer se v Čechách většinou znovu vyjasní. Teploty budou mezi 25 a 29 stupni, na západě Čech až 31, na horách 23 stupňů.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Vlašim dejte pozor. Na 52. a půltém kilometru stojí v klesání a pravotočivé zatáčce kamion. Není označení, řidič tam mění kolo. Na D1 z Brna do Ostravy za sjezdem na Bělotín na kilometru 311. Pokračuje vyšetřování nehody. V odstavném pruhu stojí kamion a osobní auto. To byly zprávy.
1: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.
1: Život na dvojce s Michalem Jagelkou.
7: Osobnosti dvojky, premiéry a zajímavosti z vysílání.
8: Přejeme vám z dvojky pěkné dopoledne, milí posluchači. Jak už napovídá znělka, je tu další život na dvojce. Tentokrát ten 3. květnový s datem 24. května. Co dnes nabídneme? Tak už za malou chvíli třeba povídání s jednou moc sympatickou dámou, dramaturgyní a vedoucí programové řady Úžasné životy Kateřinou Kubalovou. Potom u úžasných životů ještě chvíli zůstaneme a ohlédneme se za dílem, který jsme věnovali legendárnímu kriminalistovi Jiřímu Markovičovi. Tematicky vás pak pozveme také k poslechu dalšího dílu pořadu Historie českého zločinu, který odvysíláme dnes krátce po 18. hodině, a přidám tip na četbu na pokračování, která běží na vlnách naší stanice právě teď. Nebude chybět anketa s osobnostmi dvojky a nakonec ještě slibované vzkazy posluchačů dvojky dvojce a ostatním posluchačům, které jsme pro vás natočili před týdnem na Dni otevřených dveří tady u nás v Českém rozhlase na Vinohradské 12 v Praze. Je toho víc než dost, tak pojďme na to, ať to všechno během té hodiny stihneme. Tak tedy příjemný poslech a ještě jednou pěkné dopoledne. To vám přeje tak jako obvykle v tento čas od mikrofonu ze studia dvojky Michal Jagelka.
1: Český rozhlas dvojka.
7: Rádio, které vás baví.

0: Život na dvojce.
1: Osobnost dvojky.
2: Oblíbili jste si cyklus Úžasné životy, milí posluchači. Já tedy ano, a velmi. A tak jsem moc rád, že dnes moje pozvání k mikrofonu přijala autorka pořadu a vedoucí téhle programové řady Kateřina Kubalová. Pěkné dopoledne, vítejte.
3: Krásný den.
2: Kolik už vzniklo dílů pořadu Úžasné životy? Alespoň řádově, víte to?
3: No, přiznám se, že jsem si říkala, že bych to asi měla spočítat, protože jsem tuhle zákeřnou otázku očekávala. A začala jsem počítat a nedopočítala jsem se, protože těch dílů je jednoduše strašně moc. A ta série se začala vysílat někdy v roce 2020. A když si vezmete, že za každý rok vzniklo takových 35 nových dílů, no, tak si to schválně spočítejte,
2: no,
3: to je hodně.
2: No, tak si to schválně spočítejte, milí posluchači. Ano, je to hodně. Kateřino, který z těch úžasných životů byl pro vás osobně tím nejúžasnějším? Vryl se vám do srdce a do paměti některý z těch skutečných příběhů víc než jiný?
3: Přemýšlím, který to byl, protože všechny ty osobnosti, jak o kterých jsem natáčela, tak se kterými jsem natáčela a vzpomínala, byly, on se to nabízí říct, úžasné, ale asi nejzajímavější pro mě bylo natáčení v divadle ve Slaném, kde jsme s Vláďou Hronem vzpomínali na Naďu Urbánkovou. Nám se tam totiž stala úžasná věc. My jsme stáli na tom jevišti, vzpomínali, povídali jsme si a najednou nás oba dva polilo takové to horko, zima, všechno najednou. Zasekli jsme se a on najednou říká, teď je tady. Jako je tu s náma. A opravdu, i teď, když se na to vzpomínám, tak mám husí kůži po celém těle a ono se říká, že to Slánské divadlo má neuvěřitelnou atmosféru a energii a já jsem opravdu jako do dneška přesvědčená, že ta Naďa tam s námi byla. Tak asi tohleto natáčení nikdy nezapomenu.
2: Kateřino, jak vůbec vznikl nápad na cyklus, ve kterém výrazné české osobnosti vzpomínají na lidi, kteří je svým dílem a životem inspirovali?
3: Já myslím, že ta odpověď je asi úplně jednoduchá. Všichni rádi vzpomínáme. Máme v sobě takovou tu nostalgii. Rádi se podíváme na ty staré filmy a řekneme si u toho, je, tehdy to mi bylo těch 20 a já jsem se na tohle dívala. A možná právě proto si i rádi zavzpomínáme na ty hvězdy, na které jsme se tehdy dívali.
2: Která osobnost inspirovala v tom nejenom profesním životě vás?
3: Teda, no... No vlastně od každého, se kterým jsem natáčela, jsem se dozvěděla spoustu věcí. Ale možná asi, co jsem se naučila od těch všech, se kterými jsem natáčela, bylo to, že je fajn se občas ohlédnout a z těch lidí, z těch velkých osobností, se kterými jsme se třeba mohli setkat, si opravdu něco vzít. A se poučit. I třeba z těch jejich chyb.
2: Vy stojíte jako moderátorka za podcastem Až na dřeň. Vy nejste jenom dramaturgyní a autorkou Úžasných životů. A i ten se věnuje silným osobním příběhům. I v něm jsou důležití známí lidé. Vás tohle prostředí hodně fascinuje?
3: Tam nejde ani o to prostředí, že by to nutně museli být ty známé osobnosti. Mě fascinují ty lidské příběhy. A hlavně takové ty, kdy ten člověk opravdu si projde takovým tím peklíčkem, a zatne se a zvládne to a vyjde z toho třeba mnohem silnější a mnohem kvalitnější a ještě navíc třeba má v sobě tu sílu, že to předá dál, třeba založí nadaci nebo o tom začne vyprávět a inspirovat lidi a to se mi strašně líbí.
2: Já musím říct, že vy jste z rozhlasové rodiny, protože vaše babička, 90letá,
3: jo, to je pravda,
2: patří mezi věrné posluchače Českého rozhlasu a dvojky zvlášť.
3: Ano, ano.
2: Je to taková ta babička, jak jsem jí měl já, že k ní člověk přišel na návštěvu, tam bylo to veliké rádio, vonilo tam něco dobrého k jídlu a hrála právě třeba ta Dvojka nebo tehdy Praha?
3: Přesně tak, úplně přesně jste to popsal, protože do toho pardubického bytu se vlezlo, tam byla ta, jak my jsme děti říkali a říkáme vlastně doteď, protože tady to klepu a babičku zdravím stále ještě se usmívá na ten svět a na ten život v těch Pardubicích. A tam se zkrátka vlezlo a tam opravdu byly ty vůně, bylo tam to rádio, hrála tam ta Praha, posléze Dvojka, třeba i ta nedělní mše, která dřív zněla z toho rozhlasu a byť jenom potichou. Ale pořád to tam bylo. A dokonce i teď babička tu Dvojku poslouchá a vždycky říká, já jsem slyšela ty Úžasné životy nebo nějaký třeba dokument. A to je takový balzám. Tam se neřeší žádné problémy, žádné kauzy, žádné nepříjemnosti. To si člověk uvaří to kafíčko, teď si sedne, ta pohodička, poslechne si to a je mu hned krásně.
2: Tak milá babičko Kateřiny Kubalové, my vás z Dvojky a ze Života na Dvojce moc zdravíme, děkujeme za přízeň a přejeme dobrý, ne zrak, no a přejeme
3: ten taky.
2: Dobrý sluch, ano, a i ten možná zrak. Kateřino, moc děkuji za tohleto povídání. Naším dnešním hlavním hostem byla autorka, dramaturgině, moderátorka, zkrátka rozhlasačka tělem i duší Kateřina Kubalová. Takže díky za tohle povídání a ať se vám i dál daří nejenom v rozhlase, ale i v životě. A hezkou neděli.
3: Moc děkuju.

0: Hned na úplném začátku dnešního života na dvojce jsem vám slíbil, že se ohlédneme za dalším pořadem z cyklu Úžasné životy, který jsme v premiéře odvysílali v úterý v podvečer a ve kterém kriminalista Josef Mareš vyprávěl úžasný životní příběh svého legendárního předchůdce Jiřího Markoviče. Možná, že jste před časem stejně tak jako já patřili k nadšeným divákům televizních minisérií s Hojerem a Strakou a možná, že jste stejně tak jako já s napětím hltali životní cestu tohoto mimořádného muže, který by klidně mohl být, kdyby tedy žil někde na západě a v jinou dobu a kdyby jeho životní putování zpracovala třeba taková Agatha Christie nebo P.D. Jamesová, dalším Poirotem nebo třeba takovým Adamem Dalglishem.
1: Dobrý den, jmenuji se Josef Mareš a dostalo se mi té cti vzpomenout na Jirku Markoviče, který byl můj šéf a později i můj velký kamarád. Já jsem na oddělení vyšetřování vražd nastoupil v okamžiku, kdy on tam byl vedoucí odboru a zaštiťoval to. Tím, jak byl Jirka jako menší, tak on si to i sám uvědomoval, protože mi říkal, že když teda řekl svému tatínkovi, že jde k policii, tak ten se mu vysmál, protože říkal, s touhletou postavou jít k policii vůbec, co tam budeš dělat. No, ale Jirka se uplatnil, no, i takhle. On byl, duchem byl takovej velký, jo. To, že teďka je modla, já si myslím, že on by ani nechtěl být takovouhle hvězdou, jako teďka, že výjimečný vyšetřovatel, říká, nejlepší policista v Evropě, protože on sám věděl, že vždycky je to práce týmu, nikdy to není práce toho jednoho člověka, jo. Ale zase by si to asi trošku užíval. A to asi každej.
0: Kriminalista Josef Mareš v Úžasných životech zavzpomínal i na své první setkání s Jiřím Markovičem. A ačkoliv to zpočátku opravdu vypadalo jako v nějakém americkém bijáku, nakonec to bylo takové české, obyčejné, a naše.
1: První osobní setkání, kdy jsme spolu mluvili, tak bylo patrně na začátku roku 93, protože já jsem nastupoval na úřad vyšetřování, tenkrát jakoby na kraj, do kongresové už v roce 92, ale nastoupil jsem na druhé oddělení, což tenkrát nebyla obecná kriminalita, byla to hospodářská kriminalita. Ale vždycky mlsně jsem chodil kolem těch kanceláří těch vyšetřovatelů, kteří vyšetřovali vraždy, a díval jsem se, nakukoval jsem tam, říkal jsem si, ty se má, jako oni dělají to. A viděl jsem, že Jirka Markovič je vedoucím jako toho odboru, takže jsem si jednou dodal odvahu a zaťukal jsem tam. On seděl v kanceláři, kouřil to své cigarety, tenkrát ještě se mohlo na pracovištích kouřit, takže pokuřoval, říkal, co potřebuješ? Říkám, dobrý den, veliteli, já jsem Pepik Mareš a já tady dělám na patře jako na hospodařině. A jestli byste jako neměli tady místo aspoň na chvilku, jako já bych to chtěl jako zkusit na nějakou stáž nebo to. A on se tak jako zamyslel a říká, no, kde bydlíš? A říkám, na Praze 5. To je výborný, na Praze 5 nikoho nemám. Hele, a řidičák máš? Protože u mě každý vyšetřovatel musí jako mít řidičák. A říkám, jasně, já řídím jako, jo, jo, dobrý, dobrý. Takže jsem přišel domů rozradostněnej s tím, že další den asi půl na vraždy a ono se furt nic nedělo. Takže jsem už provokativně chodil kolem těho odeřejí kanceláře, říkám, dobrý den, nazdar, nazdar a nic. Tak jsem si pak zase asi po měsíci dodal odvahu a zaťukal jsem, vešel jsem dovnitř a Jirka se mi pojď říkal, co potřebuješ? Říkám, no já jsem Pepik Mareš, já jsem tady z vedlejší hospodařiny a chtěl jsem se zeptat, kde bydlí?

0: víš. No a v tu chvilku jsem poznal, že on si to jako ani nepamatoval, protože těch lidí za ním chodilo tolik a já jsem ho asi úplně nezaujal. Takže jsem se pak dostal na vraždy přes Ivana Smékala, ale musím říct, že Jirka jako potom pořád byl tím policistou, i když už u nás nepracoval.
1: Tolik tedy Jiří Markovič podle Josefa Mareše. Jaký byl Jiří Markovič jako kolega a vzor? V čem bylo tajemství jeho úspěchu a jaký byl po práci, když si zašel s kolegy jen tak na pivo? I na to náš pořad odpověděl. Pokud jste naše premiérové úžasné životy v úterý neslyšeli, určitě si je pusťte zpětně v našem audioarchivu na webu Dvojky. A nakonec už jen připomenu, že úžasné životy vysíláme na vlnách naší stanice vždy v úterý v podvečer, krátce po 18. hodině.
2: Život na Dvojce s Michalem Jagelkou.

0: Život na dvojce, programový tip.
1: Od úterý 19. května vysíláme v rámci naší četby na pokračování skutečnou archivní lahůdku. A to rozhlasové zpracování knihy advokáta a spisovatele Miloše Kočky s názvem Prameny živé vody. Má celkem 11 dílů, natočena byla v roce 1989 a vypráví životní příběh zakladatele lázeňské tradice v Jeseníku a průkopníka moderní vodoléčby Vincence Priznice. Prameny živé vody nás přenesou do první poloviny 19. století, kdy žil a tvořil tento geniální léčitel, který nemocný nabízel na svou dobu nevídanou metodu. Pobyt v přírodě, slunce, pohyb a studenou vodu. Boj s předsudky, závistí i pronásledováním ho přivedl až k branám žaláře, ale nakonec se jeho postupy prosadily jako nový, pozoruhodný obor ve zdravotnictví. Autorem knižní předlohy je zmíněný Miloš Kočka, který se osobnosti Priznice věnoval dlouhodobě a patřil k uznávaným znalcům jeho života a díla. Rozhlasovou úpravu připravil Pavel Linhart a v bohatém obsazení uslyšíte mimo jiné Františka Němce, Ninu Divíškovou, Jana Kačera, Jiřinu Švorcovou, Lubora Tokoše nebo Borise Reznera.
2: Než přišlo další jaro, čekalo Grefenberské nové překvapení.
3: U souseda Millera sloužila mladičká Marie, sirotek z Domášova. Na podzim si začala naříkat na bolesti v noze, které se zvětšovaly tak, že o Vánocích sotva chodila. Přemáhala se slzami v očích poklízala dobytek. Bála se jen, že na jaře, až bude muset na pole, nebude k ničemu. Na doktora z města nebylo pomyšlení, neměla na něj a ani na to nepřišla. Ale ve vedlejší chalupě se přece uzdravil mladý Priznic a byl na tom hůř než ona. Uzdravil-li sebe, uzdraví i ji. Sama se ho ostýchala požádat, poprosila tedy hospodáře. Starý Miller šel rád, vždyť ho to mohlo napadnout samotného, když viděl, jak Marie trpí. A Vincencovi přece pomohl.
4: Ale to já ne člověka léčit nemůžu. Nejsem doktor.
5: Ale já ti věřím, Vincku. Udělám všechno, co nařídíš.
4: Ale já...
6: Aspoň se jí na tu nohu podívej a řekni, co bys dělal.
4: Tak ukaž, kde tě to bolí.
1: A nakonec přidám jednu zajímavost. Vincenc Priznic byl vlastně samouk. Do školy totiž chodil jen krátce, protože už jako chlapec musel převzít hospodářství po otci. Jeho skutečnou školou se tak stala příroda, kterou celý život pozorně sledoval. Z tohoto pozorování pak vyrostla léčebná metoda, která mu přinesla světový věhlas. Zkušenost, která byla naznačena v ukázce, tedy ta, kterou Priznic zažil už jako 16-letý kluk, pak stála u zrodu jeho celoživotního přesvědčení o léčivé síle vody. I proto se z něj později stal slavný vodní doktor Jesenických hor. Tak tedy ještě jednou Miloš Kočka, Prameny živé vody. Archivní 11-dílnou četbu na pokračování vysíláme v repríze každý den večer ve 22 hodin. Začali jsme 19. května a protože má série 11 dílů, její poslední část uslyšíte v pátek 29. května. Vřele doporučuji.

Posloucháte Život na dvojce s datem 24. května a tohle byla kapela Lucie s písní Marie, tedy nikoli kapela Marie s písní Lucie. Prosím, neplést. Už za chvíli tu bude prostor pro naše květnové respondenty z řad kolegů z dvojky v rámci naší pravidelné ankety. Dnes nám Terezi Stýblová a Kostková společně s Mirkem Vaňurou a Lukášem Bárcajem odpovědí na otázku, zda mají rádi hotely a zda si pobyty v nich užívají. Proč? Prozradím hned po písničce. Zatím řeknu jen to, že k anketní otázce nás inspirovalo jedno zajímavé výročí, pojící se s dneškem. Pak vás pozvu k poslechu dalšího premiérového dílu pořadu z cyklu Historie českého zločinu a nakonec už dostanete slovo vy, naši milí posluchači. Minulou sobotu jsem s některými z vás mluvil na dni otevřených dveří v budově Českého rozhlasu na Vinohradské 12 a poprosil vás o krátký vzkaz a pozdrav dvojce a jejím posluchačům. Pokud jsme spolu tedy před týdnem mluvili a já měl zrovna v ruce mikrofon, je dost pravděpodobné, že se dnes na vlnách dvojky uslyšíte. Tak přejeme ze Života na dvojce i dál pěkné sváteční dopoledne a příjemný poslech. A teď už nám bude zpívat Madonna.

0: Je s vámi stále náš čtvrtý letošní květnový život na dvojce s datem 24. května. Představte si, milí posluchači, že přesně před 120 lety byl v Londýně otevřen slavný hotel Ritz. Máte rádi hotely? Užíváte si je? A co na hotelech milujete nejvíc? Hotelovou snídani, že za vás někdo uklízí, a nebo jsou to hotelové minibary? Tak to zněla moje dnešní anketní otázka pro náš květnový čtyřlístek osobností z řad Českého rozhlasu Dvojka a takto mi na ní odpověděli Tereza Kostková, Lukáš Bárcaj, Tereza Stýblová a Mirek Vaňura.
1: Výborná otázka, zvlášť pro herečku, která hodně cestuje, ne, že bychom vždycky spali v hotelích na těch zájezdech, někdy jsou to malé penzionky a někdy i takové penzionky připomínající třeba socialismus, je to jako různý, ale mám to ráda. Mám ráda hotely, mám ráda tu novou vůni, nový prostor, nový design, na tu chvilinku se někde zastavit, asi ten náš kočovní duch v nás prostě je. A z toho jmenovaného já mám ráda snídaní. Ne, že ji za mě někdo udělal, ale že jako už vlastně je, protože já když vařím, tak vlastně potom nemám chuť to jíst a když je to hotový, tak i uspokojím svůj hlad a vážně se třeba dobře najím. Takže já se leckdy v hotelu vážně dobře najím. A samozřejmě minibary po představení nevadí, že tam jsou, ale nevypiju je všechny.
2: Upřímně musím říct, že hotely vlastně příliš nemám v lásce. A to především proto, že mi přijde takové zvláštní, že se tam někdo o mě stará, takové jako nemístné. Ale když se od tohohle odprostím, tak si dovedu hotel taky užít.
3: Hotely miluju a miluju hlavně hotelové snídaně. Takže na to se těším asi nejvíc. Vždycky jsem ochotná tam zasednout hodně ráno, brzo ráno a posedět tam třeba 2 až 3 hodiny, než tu snídaně zavřou. Nejím celou dobu teda, ale ujídám postupně, dávám si kafíčko a prostě si to užívám, že se o mě někdo stará. A je to tak i s úklidem, protože miluji, že je tam uklizeno, že to po mě někdo uklidí. Takže hotelové služby od A do Z, to je úžasný. Takže hotely ano a hlavně hotelové snídaně.
4: Hotel Ritz. Mě hned napadne, tak jsem mu řekl, vy americký strejci, my u nás máme taky šunku z vejci. To je slavná píseň, kterou teď hodně propaguje Robbie Williams, ale u nás si zpíval Jiří Korn. Miluju hotely. Nezlobte se na mě, je to tak. Mně se prostě hotely neomrzely. Hotel je něco, kde nemusíte uklízet, ale přesto tam máte druhý den uklizeno. Nemusíte se starat o teplo, ale přesto vám teče teplá voda. Jsou tam různá mejdla. Asi v těch hotelech nespím zase tak často, protože já i po té republice se rád vracím domů. Ano, já mám hotely rád.
5: Život na dvojce s Michalem Jagelkou.
6: Znám milion blištivých měst.

0: Život na dvojce, programový tip.
1: Za každým skutečným zločinem se neskrývá jen pachatel a oběť, ale také doba, nálada společnosti a svět, ve kterém se všechno odehrálo. A právě na to už léta upozorňuje i cyklus Historie českého zločinu, který patří k oblíbeným pořadům dvojky. Dnes po 18. hodině vás pozveme k poslechu dalšího premiérového dílu, který je součástí nové desetidílné řady. Ta nás zavádí do let 1938 až 1962, tedy do časů, kdy už tak složitou práci vyšetřovatelů poznamenaly dvě po sobě jdoucí totality. A právě v takové atmosféře se odehraje i ten dnešní případ. Nese název Taxík smrti a už to samo o sobě zní dost znepokojivě. Poválečná doba přinesla nové pořádky, nové jistoty a jakoby i novou lhostejnost k lidskému životu. Tento příběh se rodí v jakémsi klondajku sudetského pohraničí, ale jeho stopy povedou i do Prahy a nakonec až na hranice s Maďarskem. I tentokrát tak nepůjde jen o zločin samotný, ale i o dobu, která ho umožnila.
2: Rok 1947 je dramatický i pro československou policii. Zákon o sboru národní bezpečnosti už platí a komunistická strana chce všude mít své lidi. Odešla řada legendárních prvorepublikových policajtů, jako třeba inspektor Hulík. Ostatně z policistů se stali SNBáci. O STBácích si lidé jen šuškají. Kriminalita neklesá, změnil se charakter zločinů. Mezi lidmi je spousta zbraní, které zůstaly po Němcích. Na bezpečnostním oddělení v Praze se vrchní strážmistr Alois Končický potýká s nedostatkem kvalifikovaných kolegů.
3: Analýza stop? Tak to je daktyloskopie, mechanoskopie, balistika, no a trasologie. To je zkoumání, vyhledávání a zajišťování stop vzniklých na podložce nebo zanecháním materiálu.
4: Ty jsi ta posila?
3: Ano.
4: Máme rozjeté desítky případů krádeží a do toho nám hlásí loupežnou vraždu taxikáře a oni pošlou... Zanech teorie. Pojedeme do Davids ohledat tělo na místě nálezu. Jak se vlastně jmenuješ?
3: Koudelka Jan. Já ještě takhle nikde nebyl. Jsem tu teprve od včerejška.
4: No, co se dá dělat? Jedeme.
1: Tak tedy ještě jednou. Historie českého zločinu a další premiérový díl s názvem Taxík smrti. Poslouchejte dnes po 18. hodině tady u nás na vlnách dvojky.

0: Minulou sobotu se konal ve všech budovách Českého rozhlasu po celé naší republice tradiční Den otevřených dveří. Proběhl samozřejmě i tady v Praze na legendární adrese v hlavní budově na Vinohradské 12. Po celý den jsme se na chodbách rozhlasu potkávali s jeho fanoušky a s vámi, našimi milými posluchači. No a pro každého jsme tu měli něco. Pro fandy techniky, odborné prohlídky s výkladem, pro posluchače, kteří se spíš chtěli potkat s námi, kteří k vám na stanicích Českého rozhlasu promlouvají, zase autogramiádu a fotografie s podpisy. Bylo to opravdu moc milé a těch setkání za celý den byly stovky. A přišlo vás letos, troufám si odhadnout, patrně i vzhledem k tomu všemu, co se kolem rádia a televize v současnosti děje, mnohem víc než třeba v loni, kdy jsem si myslel, že už je budova rozhlasu nacpaná k prasknutí a že už se tu víc lidí nikdy nesejde. Ale dost řečí, respektive těch mých. Já vám slíbil, že dnes budete součástí života na dvojce vy, naši posluchači, a tak ten slib teď splním. V sobotu 16. května jsem totiž vzal mikrofon a vyrazil mezi vás s poměrně jednoduchou otázkou, která zněla: co byste popřáli dvojce a co byste vzkázali ostatním posluchačům? A takto jste mi odpověděli.
1: Já bych dvojce přál, aby fungovala tak, jak teď funguje, aby se nic neměnilo, maximálně k lepšímu, aby to nedošlo k horšímu.
2: Aby si dvojka zachovala své věrné posluchače a aby ustála všechno to, co se kolem rozhlasu vůbec teď děje.
3: Taky přeju dvojce hodně úspěšných let a spokojených posluchačů.
4: Poslouchejte rádio, je to potřeba, jsou tam zajímavé informace. Pozdravuji všechny a hlavně učitelky ze školy, jo. A jsem rád, že jsem vás poznal, co mě jste Fine Club. A dvojka je super, rádio.
5: Tak milá dvojko, já vám přeju hodně zdraví, štěstí, pohody a lásky a ještě, abyste hodně dlouho tu dvojku mohli poslouchat.
6: Dvojka, s tou stávám a žiju. A musím říct, že za celý léta, když se měnili vždycky šéfredaktoři dvojky, nebo to byla Praha, že jo, tak vždycky bylo něco novýho. Ale tak, jak to je teď, tak to nikdy nebylo tak pěkný.
7: Takže já mám jenom pozitivní, ten nejkrásnější vztah k rozhlasu. A byla bych nešťastná, kdyby to s ním nedopadlo dobře.
8: Dobré odpoledne všem posluchačům dvojky, přejí posluchači z Žabonos. Kamila, Tomáš a z Ostravy Martina. Michale, je to tady skvělé, úžasné. Moc se nám to tady líbí. Autogramiáda v plném proudu. Program v plném proudu. No my jsme úplně nadšení. Nadšení. Co vám mám povídat?
9: Jo, do éteru. Tak samozřejmě oceňuji pořady, které tam jsou. Oceňuji hosty, kteří tam jsou. Českému rozhlasu přeju, aby pokračoval v tom trendu, v jakém je. A samozřejmě nevím teďka úplně přesně, jaké máte výročí, ale ať sloužíte dalších 100 let.
10: Všichni posluchače dvojky, poslouchejte dál, dvojka je nejlepší, je tady autogramiáda dneska a dojděte příští rok na Den otevřených dveří. Už jsem tady po třetí roky, jezdím furt tady na Vinohrady 12, je to nejlepší. Já jsem potkal nejlepší moje kamaráda Míšu, Aleša a všechny moderátory. A poslouchejte dvojku dál. Tak se opatrujte, tak ahoj.
11: Aby se jim stále dařilo, aby měli takový dobrý témata, a aby byli všichni spokojení, no.
12: Já pozdravuju dvojku vždycky, protože já už od 6 hodin od rána poslouchám, aby vydrželi a poslouchali Český rozhlas dvojku, tak jako já, poctivě, no, takhle jako já.
13: Návštěvník z Plzně, zdravím všechny posluchače ČR2, navštívili jsme Den otevřených dveří, bylo to úžasný, nádherně udělaná akce, velmi příjemní lidé, za mě bez ztráty desítky, všechno nej.
14: Posluchačům přeju, aby se jim vysílání dvojky líbilo tak jako doteďka, nebo ještě i víc. A hlavně zdravíčko a štěstíčko přeju všem, co pro nás dělají ty pěkný pořady.
15: Dobrý den, zdravím všechny milé posluchače dvojky. Přijeli jsme z Brna na Den otevřených dveří do Prahy. Je to tady perfektní a držíme palce všem, co mají rádi Český rozhlas a milují rozhlas a nesahejte na rozhlas. Lucie z Brna.
16: Zdravím všechny posluchače rozhlasu. Poslouchejte rozhlas, je to dobrá zábava, dobré ponaučení. Buďte s námi, my jsme s vámi.
0: Život na dvojce s Michalem Jagelkou.

Letošní 22. život na dvojce končí, milí posluchači. A tak jako vždycky mi ta naše společná nedělní hodina utekla jako voda a věřím, že i vám se další díl našeho magazínu ze zákulisí dvojky líbil a že jste se s námi nenudili. Těším se na vás opět za týden, tedy v neděli 31. května v 9 hodin dopoledne na stejném místě a pokud byste se snad chtěli s naším rozhlasovým týmem potkat dřív, můžete. A to teď ve čtvrtek 28. května v 19 hodin na zámku v Telči, který se stane už 23. místem, které navštíví naše roadshow Rozhlas jede za vámi. Těšit se můžete na kolegyni Martinu Viktorii Kopeckou, na zpěváka Martina Chodůra, na generální ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala, na moderátora Aleše Cibulku, na maskota projektu Vypeta Tobiáše a nakonec i na mou maličkost. Tak se za námi zastavte, budeme rádi. Více informací najdete tak jako vždy na stránce rozhlas.cz. A to už je opravdu vše. Michal Jagelka se s vámi pro dnešek loučí a přeje krásnou neděli.

0: Historie českého zločinu na dvojce.
1: Cena života po válce jakoby klesla. A problémy má i policie.
2: Na bezpečnostním oddělení v Praze se vrchní strážmistr Alois Končický potýká s nedostatkem kvalifikovaných kolegů.
1: Proto když dojde k vraždě taxikáře, musí se do vyšetřování zapojit i nováčci.
3: Já ještě takhle nikde nebyl. Jsem tu teprve od včerejška.
4: No, co se dá dělat? Jedeme.
0: Taxík smrti.
1: Premiérový díl Historie českého zločinu.
0: V neděli po 18. hodině na dvojce.
5: Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, střecha Tondach, dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka a podlahové topení Pipelife. Pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a registrujte se ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
7: Uchazeči o studium na středních školách mají zítra poslední možnost podat si přihlášky do druhého kola. Evropa by měla podle ředitele Ukrajinské rady obranného průmyslu inovovat ve zbrojním sektoru. Bude slunečno postupně od severozápadu, přibude oblačnosti, teploty čekejte do 29 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Hezké dopoledne. Ještě zítra si můžou neúspěšní uchazeči podávat přihlášky na střední školy. Do druhého kola se jich podle organizace Cermat zatím přihlásilo zhruba 8,5 tisíce. Odevzdat můžou až 5 přihlášek, 3 na obory bez talentové zkoušky, 2 na obory s talentovou zkouškou.
8: Seznam volných míst žáci najdou v systému DIPSY, přes který se následně můžou hlásit. Cermat doporučuje podat elektronickou přihlášku. Testy uchazeči znovu nepíšou, výsledky se jim počítají z prvního kola. Pokud žák jednotnou přijímací zkoušku nepsal a teď se hlásí na obor, kde je potřeba, dostane za ní 0 bodů. Školy si můžou stanovit i školní přijímačky, třeba ústní pohovor. Výsledky druhého kola pak ředitelé škol zveřejní 23. června. Veronika Sutková, Český rozhlas.
7: Evropský obranný průmysl se musí výrazně zrychlit, uvedl to ředitel Ukrajinské rady obranného průmyslu Ihor Fedryk v rozhovoru s ČTK. Evropa by se podle něj měla přizpůsobit realitě moderní války, kterou výrazně změnily drony a technologické inovace. Namísto toho se stále soustředí na výrobu klasické vojenské techniky, jako jsou tanky a obrněná vozidla. Zmínil také, že Ukrajina je připravená sdílet s Evropou své technologické zkušenosti a budovat společné podniky. Obyvatele Hodkovic nad Mohelkou na Liberecku i dnes v noci obtěžoval hluk z technopárty. Policie podle mluvčího Vojtěcha Robovského dostala další stížnosti na rušení nočního klidu. Hudební akce je od pátku na soukromém pozemku. Dnes v poledne by měla skončit. Účastníci postupně odjíždějí. Nezávislá starostka Markéta Kauerová pořadatele už v sobotu vyzvala, aby technopárty kvůli hluku ukončil. Tento odmítl. Víc než tisícovku masožravých rostlin si můžou do 7. června prohlédnout návštěvníci sbírkových skleníků olomouckého výstaviště Flora. O víkendu tam začala tradiční expozice živé pasti. Kromě druhů rostoucích v Česku lidé uvidí i exotické liány. Na výstavě si taky můžou koupit rostliny, které chytají hmyz, říká autorka expozice Markéta Aubrechtová Dlouhá.
9: Na octomilky, ale i různý třeba vosy a to jsou nejlepší, buď to tučnice, ty jsou nejlepší, pokud nemáte doma dostatek sluníčka, pokud máte třeba okno, severní okno, jsou sice na okno, ale oni stáhnou z celé místnosti, takže jako když tam vůbec nezasvítí sluníčko, tak jim to vůbec nevadí, a nebo pokud máte naopak octomilky v místnosti, kde je z toho sluníčka spousty, tak jsou to ty rostnatky kapsky.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
7: Bude slunečno, postupně bude od severozápadu přibývat oblačnosti, později odpoledne čekejte přehánky, hlavně na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer se v Čechách většinou znovu vyjasní, teploty budou mezi 25 a 29 stupni, na západě Čech až 31, na horách kolem 23 stupňů.
0: Doprava.
7: Na dálnici D35 z Lipníku nad Bečvou do Olomouce zpomalte za Lipníkem. Na kilometru 292,5 stojí porouchané auto, blokuje stoupací pruh, vybočuje se. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Vlašim stojí kamion, je na 52,5 kilometru v odstavném pruhu, není označený, kolem se pohybuje řidič bez vesty. A v Praze v Liberecké ulici směrem do centra je omezení, opravují tam vozovku, zavřený je levý pruh, je tam krátká kolona kolem sjezdu na Prosek. To byly zprávy.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Zlaté časy s Václavem Koptou.
10: Krásné dopoledne, moji milí. Vítejte ve speciálním dílu Zlatých časů, který bude celý věnován naší, tedy v mém případě bych řekl, životní cestě do Skotska. Ano, sny se mají plnit a tak jsem se rozhodl, že tento díl budu nejenom výběrem interpretů, ale také svým vyprávěním celý stylizovat do té skotské vzpomínky na nádhernou cestu, kterou nám připravili naše dcery. Vše ostatní vám řeknu už po prvních interpretech, jenom připomínám, že všichni, které dnes ve Zlatých časech uslyšíte, mají své kořeny právě v této nádherné a tajemné zemi. Robert Louis Stevenson je také autorem dnešního stylového citátu. Řekl, čím dál od domova putuji, tím silněji slyším vítr z Vysočiny. Dámy a pánové, vítejte ve Skotsku.

Dougie McLean s krásnou baladou Caledonia a také kapela Nazaret v úvodu dnešního speciálu, který bude celý věnovaný naší cestě po Skotsku. Já vlastně ani nevím, proč mě celý život tahle země tolik přitahovala. Nikdy jsem tam nebyl, znal jsem jenom pár hraných, ale i dokumentárních filmů a tak, jak roky běží a začal jsem stárnout, cítil jsem, že jsem touhle magickou zemí plnou tajemství a dobrodružství jaksi nevysvětlil. Přitahován. Nenechal jsem si to jenom pro sebe a dá se říct, že na začátku téhle naší životní cesty stál jeden skromný, ale pro mne velice důležitý dopis, který jsem dostal loni v létě ke svým 60. Přečtu vám úryvek z něj. Drahý tati, přejeme ti jenom to nejlepší k tvým 60. narozeninám. Děkujeme ti za to, jak se o nás celý náš život staráš a díky tvé podpoře si můžeme plnit naše sny. Víme, že nemáš moc času na odpočinek a proto tě společně s mámou vezmeme na výlet poznávat krásy Skotska. Děkujeme ti za vše tvoje, Jana a Fanny. To víte, to je dopis, který by aspoň jednou za život chtěl dostat každý tatínek. Už to byl pro mě splněný sen a teď si představte, že dcery své slovo dodržely a jednoho dne nám oznámili přesné datum. My jsme si s patřičným předstihem s manželkou zařídili volno v našich diářích a světe div se, i při tom mém pověstném barkoholismu se podařilo skutečně na tento životní výlet vyrazit. Skotsko je nádherné, Skotsko je ještě víc skotské, než jsem si vůbec ve svých snech dokázal představit. Víte, přiznám se, že jsou lokace, které mě trochu zklamaly. Například uvádím velice často cestu do Říma. Věděl jsem, že se tam chci podívat, že chci být okouzlen historií a vším, co tato italská metropole nabízí. Ale špatně zvolený termín, tedy Silvestr, způsobil, že

toužím po návratu. Tak moc silný zážitek to pro mě byl a já se musím ve svém mluveném projevu dnes uskromnit, protože balady od skotských autorů, interpretů, které jsem pro vás dnes vybral, jsou poměrně dlouhé a tak se nemůžu moc rozpovídat. Ty písničky jsou krásné. Teď na vás čeká skotský písničkář, kytarista, zpěvák, autor Donovan. Posloucháte Skotské zlaté časy.

celku klidný let, který trval něco málo přes 2 hodinky, končil přistáním v Edinburgu, jak místní říkají v Edinburgh. Už pohledem z okénka mi bylo jasné, že i když jsme opouštěli téměř letní Prahu, to skotské počasí bude mít trochu jiný charakter. Lilo jako z konve, a protože nebyl přistavený takový ten automatický můstek, kterým v klidu a suchou nohou projdete až do odbavovací haly na jiných letištích, tady jsme pěkně klasicky šlapali po schůdcích ze zadní části našeho letadla a po letištní ploše v tom hustém dešti jsme poprvé ochutnali to ostrovní počasí a mě vám to vůbec nevadilo. Já jsem se tak těšil a počítal jsem s tím, že dojde i na tyhle prudké výkyvy počasí, které jsou typické pro místní klima. Takže jsem vcelku smířený a řekl bych skoro rozradostnělý tím deštěm vstoupil na půdu Skotska a od té chvíle jsem byl vlastně trvale okouzlen. A jsem dodnes, i když teď na to vzpomínám a povídám vám o téhle cestě, tak se pořád uvnitř raduju z toho, že jsem to mohl zažít, protože mě Edinburg okouzlil už od prvního okamžiku. A víte proč? Dcery velice moudře vybrali jako způsob dopravy po celou dobu našeho pobytu ježdění v autobusech, v těch nádherných double deckerech, které jezdí jak v Anglii, tak ve Skotsku a všude.

bude na tomto nádherném ostrově a já je miluju skoro stejně jako ty pověstné škodovky, protože double decker to je splněný sen mého dětství. Já jsem měl několik angličáků, se kterými jsem si hrál, ale nenapadlo by mě, že až v 60 letech usednu v tomhle nádherném autobuse s tou překrásnou vyhlídkou. My jsme měli štěstí a skutečně tu první jízdu z letiště až do centra jsme absolvovali nahoře na těch 4 sedačkách v tom prvním patře, kde skutečně u toho skla máte pocit, že sedí v letadle. No a vystoupili jsme v centru a hned u stanice měl být náš dům. Tam jsme poprvé trochu zaváhali a dcery začaly hledat v mobilních telefonech spojení na našeho ubytovatele a v momentě, kdy jsme se možná 2-3 minutky pozastavili v tom dešti a všichni jsme hleděli do mobilu, jestli jsme na správné adrese, v tu chvíli se okolo nás začalo objevovat několik místních obyvatel, ne s tím, aby zjistili, co tady dělají ti podezřelí lidé z kufry, ale aby se nás zeptali, jestli něco nepotřebujeme. To je celkově pro to, jak se chovají místní lidé k turistům, dosti typické. Ta podaná ruka, ta samozřejmost, se kterou se vás hned ptají, jestli nepotřebujete pomoc. Naštěstí jsme dům objevili a nesmírně milý, sympatický starší pán nás provedl tím nádherným bytem. Ono to bylo vlastně celé přízemí toho starého skotského domu, takový ten kamenný viktoriánský domek s krbem, s úzkým schodištěm. No a mé okouzlení pokračovalo. Tapety, vysoké stropy, krb, to vše dotvářelo dokonalou atmosféru, na kterou jsem se těšil a pořád jsem si říkal, to přece musí skončit, musí se to někde zadrhnout, nemůže od začátku všechno takhle klapat. No, tak samozřejmě, že po chvíli jsme narazili na první problém, ale o tom vám povím až po další písničce. Tu nám přichází představit další legenda skotské muziky, která hodně vychází z lidové tvorby, nejenom skotské, ale i irské. Jsou to nesmrtelní Jethro Tull. Posloucháte skotské zlaté časy.

dohrála legendární kapela Jethro Tull. Když jsme se ubytovali, rozhodli jsme, že vyrazíme na večeři, protože naposledy jsme jedli někdy okolo oběda v Praze a hlad se začínal hlásit. I podívali jsme se všichni do svých mobilních zařízení. Každý z nás používá trochu jinou aplikaci, která slouží k tomu, aby vám podala vyčerpávající informaci o tom, jaké počasí nás v následujících hodinách čeká. Všichni ve shodě jsme tedy zjistili, že pršet má začít až uprostřed noci a adekvátně tomu oblečení a obuti jsme vyrazili na svoji dosti dramatickou pouť za večeří. Samozřejmě ani jedna z aplikací v našich mobilech neměla pravdu. Jediný, kdo situaci ovládl zcela, jako vždy, byl svatý Petr, který i hned poté, co jsme opustili zápraží našeho útulného nového domova, spustil takový déšť, že jsme během 5-6 minut byli promoklí doslova až na kost. Navíc jsme zjistili, že v této části Edinburghu restaurace nejsou vstřícné k lidem, kteří trpí večerním hladem. Je tam běžně otevřená spousta pubů a restaurací náleven takových těch typických výčepů, kde dostanete spoustu druhů whisky i točeného piva, ale k jídlu tak maximálně chipsy či nějaké oříšky. A to nebylo to, co Koptovi hledali. A my máme jednu společnou vlastnost, všichni tedy, včetně našich dětí, že když se opravdu dlouho nenajíme, začneme být dosti podráždění a vede to k takové napjaté atmosféře i uvnitř jinak v celku soudržné rodiny. Navíc do toho ten déšť a návštěva několika restaurací, kde nám jinak v celku milá obsluha oznámila, že kuchyně už jaksi nepremává. Nedalo se nic dělat a já jako každý správný, moudrý otec jsem rozhodl, že to vyřešíme cestou nejjednodušší a sice, že navštívíme svítící neon, jak jsem ho zahlédl v tom dešti, který hlásal, že se zde podávají fish and chips a k tomu taková ta běžná nabídka, jako je pizza, kebab a podobně. No, mělo nás varovat, že ten odér, který se linul z ventilátoru té provozovny, už nenasvědčoval přílišné čerstvosti nabízených pokrmů. Déšť a hlad nás donutili, že jsme vstoupili, objednali jsme si každý fish and chips, co jiného. Muž nás upozornil, že to bude chvilku trvat. Ano, trvalo to velice, opravdu velice dlouho. Za tu dobu napršelo skoro celé moře venku. No a když jsme se zhruba po 35 minutách vydali na zpáteční zmoklou cestu, třímal jsem v ruce papírovou tašku, z níž vycházela vůně, kterou bych nazval poněkud problematickou. Navíc ten déšť způsobil, že jsem domů přinesl kromě tedy fish and chips také totálně rozmáčené obaly. Ta dešťová voda se dostala i k onomu pokrmu, což vlastně jakoby ještě znásobilo tu nevydařenost celého kulinárního počinu. Můžu vám říct, že nic odpornějšího jsem snad v životě nepozřel a to jsem byl vlastně jediný z celé naší rodiny, kdo dokázal sníst alespoň celou porci té ryby. Fish and chips samo o sobě není žádný kulinární zázrak, co si budeme povídat. Bývá tam víc vyjetého oleje, než je zdrávo, ale kvalita těchto surovin byla neuvěřitelně špatná. Nevím, jestli to způsobilo to zmražené maso, které před námi přinášel dotyčný muž z mrazáku, když to vkládal do těch obrovských fritovacích van, či jestli na tom měl podíl i ten déšť. V každém případě ta naše první večeře ve skotském Edinburghu se opravdu nevydařila. Navíc jsme zjistili, že skotská okna neumíme otevírat. Oni se otevírají ne dovnitř nebo ven, jak jsme zvyklí u nás, ale nahoru. A tam byly jakési pojistky, které nám neumožnily ten neuvěřitelný odér dostat z toho domu. Já jsem se skoro až styděl při představě, že by třeba ráno nám přišel majitel domu doporučit nějaký zajímavý turistický počin a náš dům, nebo ten byt, který nám byl svěřen, by vydal tohle otřesné svědectví o té nepovedené večeři. V každém případě jsem si pojmenoval takovou drobnou poznámkou ve svém diáři, až na to budu vzpomínat třeba tady ve zlatých časech, že ten pokrm se nemenoval fish and chips, já jsem si ho s prominutím přejmenoval na
Shit and Chips. Opravdu, tahle večeře se nepovedla, ale můžu vám zaručit, že od této chvíle už všechno jelo jako po drátkách, druhý den vyšlo slunce a děly se věci. O tom až po chvíli. Amy McDonald, My Only One.

Následující den, brzo ráno, hned po této gastronomické katastrofě, přišel na řadu autobusový výlet po krásách Skotska, o kterém bych rád povyprávěl ještě v závěru tohoto dílu Zlatých časů. Teď vás chci ve svých vzpomínkách přenést do městečka Gillain, kam nás naše dcery převezly opět nádhernou linkou přímo z centra Edinburgu až do tohoto městečka, kde jsme se znovu ubytovali v překrásném historickém domě. Tentokrát jsme ho měli celý pro sebe, včetně zahrádky, terasy a dvou útulných ložnic v podkroví. Nádhera. A navíc jsme byli uprostřed těch nejkrásnějších golfových hřišť a troufnu si říct, že snad na celém světě, protože právě tady se golf zrodil a tady je golf naprosto samozřejmou a takovou bezprostřední součástí života všech místních obyvatel i návštěvníků, kterých bylo okolí opravdu plné. Zkrátka tady je golf vážně doma. No, pak následoval výlet do North Berwick a cesta okolo ptačích ostrovů, přesněji řečeno plavba. Jedna krása za druhou. Jediné drobné škobrtnutí byla naše pěší výprava směrem k písečným plážím nedaleko našeho domu, kdy jsme se zatoulali v takovém hustém porostu. Začala se ztrácet cesta a navíc jsme zaregistrovali velice podezřelé zvuky z toho houští. Do toho dcera Jana zahlédla otisky, jak ona tvrdila, kopítek divokého prasete. No, zvuky zesilovaly, spanikařili jsme úplně všichni a já se ještě teď stydím za ten povel holky utíkejte, kdy jsme v domnění, že nás pronásleduje divočák, nejlépe tedy bachyně s mladými, tak jsme potom v klidu na lavičce zjistili za pomoci AI, že naposledy bylo divoké prase ve Skotsku spatřeno. No, ono to vlastně nebylo ani divoké prase, později se totiž ukázalo, že to byl čuník domácí, kterého přestal chlívek bavit a prostě vzal roha takzvaně a usadil se kdesi ve skotské divočině. Tak tohle byl takový trapný omyl, protože jak se v zápětí po té, co jsme opustili ty houštiny, ukázalo, ty zvuky vyráběla nebo připravovala dosti rozčílená straka, která za námi vyběhla a jako by nás chtěla vyprovodit až do moře, nám naznačila, že tady opravdu vítáni nejsme. No tak to bylo jediné takové trochu trapnější zaváhání, nicméně cesta pokračovala a o dalších dobrodružstvích vám budu vyprávět až po skladbě, kterou nám teď zaspívá Annie Lennox, další slavná skotská rodačka.

Skotské puby a hospody, to je kapitola sama pro sebe. Přiznám se, že pokud jde o kvalitu jídla, tak úplně nadšený jsem nebyl, zejména po té, co jsem ochutnal takový typický talíř místního pokrmu, což byla kombinace hodně rozvařeného, údajně dušeného vepřového masa. Omáčka silně připomínala legendární úho z našich školních jídelen, k tomu byla hromada nevábně vyhlížející také dušené zeleniny a celé to zdobila placka vysušeného listového těsta. Kdo na tuhle velice zádumčivou a prapodivnou kombinaci přišel, netuším, chutnalo to otřesně. Ale pivo mají všude velice dobré a tak nebylo vůbec problematické někdy odpoledne si na jedno, dvě pivka zajít. A to my s manželkou velice rádi, doprovodili nás i naše dcery a v jednom takovém pubu zrovna začínalo důležité fotbalové utkání. Hospoda se začala plnit místními fanoušky, kteří měli někteří na sobě ty šály a takové ty dresy, aby dali najevo svoji příslušnost ke klubu. Když zrovna v tom nejdramatičtějším okamžiku utkání se z ničeho nic rozeřval doslova požární alarm. Ten zvuk byl nesnesitelný, trvalý, dlouhý, ječivý, zejména dámy začaly v panice prchat a opouštět výčepní místnost, onen lokál, no a muži vůbec snad ani nezaregistrovali, že se něco děje, jenom tak podvědomě natahovali uši směrem k obrazovce, ze které nespouštěli oči, fandili, křičeli dál, nebylo rozumět vlastního slova, ten zvuk byl opravdu příšerný, ale nikdo to neřešil. Totiž i obsluha, muži tedy za výčepem, sledovali to utkání, jako kdyby se nic nedělo. Takže musela přijít ke slovu dáma, která byla také příčinou toho poplachu, jak se později přiznala. Byla to paní, která v kuchyni připravovala cosi smaženého, pravděpodobně fish and chips, co jiného. No a ten alarm způsobilo čidlo, které vyhodnotilo celou situaci jako požár. Takže trvalo to dobrých možná 10 minut a jediný, kdo si toho opravdu nevšiml, byli příznivci toho fotbalového klubu. Dáma to vyřešila sama s pomocí šroubováku a velice silné vůle, se kterou čelila této situaci, kterou sama způsobila. To bylo takové hodně typické a řekl bych velmi poetické odpoledne v městečku Nord Berwick. Teď máme před sebou dvě skladby. Ta první nám předvede, jak může vypadat skotská lidová balada Loch Lomond v českém provedení. Text napsal Ivo Fischer, zaspívá ji Valdemar Matuška, no a hned za ní uslyšíte kapelu The Corries. Stále posloucháte skotské zlaté časy.

Na úplný závěr dnešního speciálu jsem si nechal poděkování a také vyznání nejlepšímu řidiči autobusu, jakého jsem kdy v životě poznal. Tento mladý kluk, oblečený v tradičním skotském kroji, tedy v sukni, se jmenoval Fraser a zase mi vrátil naději a víru v to, že pokud člověk dělá tohle povolání s láskou, dává to veliký a hluboký smysl. Tenhle mladý kluk nás nejenom bezpečně provezl skoro celým Skotskem, ale on byl studnicí humoru, skvělých písní, zpíval, vyprávěl, recitoval, dával nekonečně dlouhé ukázky v původním skotském dialektu starých nádherných balad a různých hororových příběhů podle toho, kde jsme se zrovna pohybovali. Navíc ta cesta byla perfektně zorganizovaná, všude na nás čekala rychlá obsluha s dobrým jídlem, s dobrým pitím a celkově ten mladý Fraser učinil z tohoto jinak v celku běžného fakultativního výletu, kterých se po celém světě denně konají statisíce, tak učinil aspoň pro mě zážitek, který mi z mého srdce a mé paměti nevymizí do konce mých dnů. Fraser byl opravdu veliký frajer, navíc kombinoval docela vtipné a moudré průvodní slovo s muzikou, takže byl i jakýmsi DJem. Zkrátka dělal to povolání s láskou, šlo mu to a v každém jeho slově bylo cítit, že tu práci a Skotsko miluje. Mimo jiné nás naučil společně zpívat také následující píseň, což je taková v podstatě neoficiální skotská hymna. Před nějakými 25, možná 30 lety se objevila tahle kapela, která se jmenuje Proclaimers, založili ji bratři Reidovi. No a ta skladba nese název I Am Gonna Be. No, můžu vám říct, že když se přede mnou ozve jméno Fraser, ještě teď se mi rozbuší srdce. Zdravím tě, kamaráde, a skvostní kolego, skotský řidiči. Ať se ti daří.

Pokud jde o hudební výběr dnešního skotského speciálu, zaznělo tady toho opravdu hodně, ale to nejdůležitější ne. Ano, jsou to dudy. Ani o ně vás neošidím. Královští skotští dragouni totiž zahrají Amazing Grace, takový ten slavný hymnus. No a já se budu těšit, že i za týden se společně sejdeme u Zlatých časů. Do té doby se opatrujte, mějte se rádi, no a buďte zdraví. Za týden naslyšenou, přátelé.

0: Tak to byl Václav Kopta a jeho zlaté časy. Připomínáme, přátelé, že po 11. začínají kecky. Pravda? Možná. Dobrá historka? Určitě. Takový je podtitul tohoto zábavného pořadu s Lucí Polišenskou a jejími hosty Jankou Ryšánek-Šmitovou a Václavem Vidrou. Kecky odstartují svou pouť do vysílání hned po zprávách.
1: Kriminálka speciál s Mirkem Vaňurou, tentokrát v Ostravě.
2: Potkejte se naživo s legendami novodobé kriminalistiky.
3: V Kriminálce speciál si budu povídat tentokrát s moravskoslezskými detektivy a vyšetřovateli. Probereme mediálně známé kauzy, ale i případy, o kterých se nemluvilo ani nepsalo. Přesto bylo jejich vyšetřování mimořádně náročné. Čím je moravskoslezský region z hlediska kriminalistiky specifický? A v čem musí být zdejší mordparta jiná než třeba ta pražská?
2: Kriminálka speciál. Nejúspěšnější pořad dvojky opět vyjíždí za svými fanoušky.
1: Už 3. června v 19 hodin v kulturním domě Akord v Ostravě.
2: Více informací na kriminalkaspecial.cz.
4: Bylo 11 hodin.
2: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
5: Zdravotníci doporučují během velkých veder pobyt ve stínu a dodržovat pitný režim. Rusko provedlo další masivní vzdušný útok na Kyjev a bude slunečno postupně od severozápadu oblačno, teploty do 29 stupňů. Zprávy vám přináší Mária Kunová. Teploty dnes můžou hlavně na západě Čech přesáhnout 30 stupňů. Zdravotníci proto doporučují minimální námahu, dodržování pitného režimu a používat pokrývku hlavy, hlavně u dětí. Další doporučení doplňuje mluvčí plzeňských záchranářů Andrea Divišová.
6: Nevystavovat se přímému slunečnímu záření během 12. 15. hodiny, zvažovat fyzickou aktivitu podle vašeho zdravotního stavu a vašich schopností a pokud se vám začne dělat nevolno, sednout do stínu nebo do nějakého chladného prostředí, popřípadě si dát vlažnou sprchu a doplnit tekutiny.
5: Po nočním vzdušném útoku na Kyjev a Kyjevskou oblast jsou dva mrtví a přes 50 zraněných, oznámili to tamní úřady. Rusko v noci použilo také nadzvukovou balistickou střelu Orešník, která explodovala v Bílé cerkvi u Kyjeva, oznámilo velení protivzdušné obrany.
7: Obyvatelé Kyjeva podle záběrů na sociálních sítích prožili jednu z nejkrušnějších nocí v tomto roce. Exploze se rozléhaly po celé ukrajinské metropoli. Rakety a nepilotované letouny nebo jejich úlomky zasáhly vysokopodlažní bytové domy, školy, sklady, muzeum, hlavní poštu a dalších asi 40 budov. Nákupní centrum a tržnice byly v důsledku útoku a následného požáru zničeny úplně. Poškozeny byly také vchody do stanic metra, ve kterém se ukrývali Kyjevané. Protivzdušná obrana uvedla, že se podařilo sestřelit nebo odklonit 549 nepřátelských dronů, 44 raket typu Iskander a Kalibr a také 11 balistických střel. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
5: Vlaky na koridoru do Polska a na Slovensko opět jezdí. Železniční provoz přerušilo včerejší vykolejení vagónů mezi Ostravou a Bohumínem. Ty se během noci podařilo vrátit na koleje. Provoz je teď obnovený po jedné koleji, soupravy ale budou i nadále nabírat zpoždění. V safari parku ve Dvoře Králové nad Labem začal chov vzácných zoril malých. Lasicovité šelmy jsou podobné skunkům a v případě ohrožení se stejně jako oni dovedou bránit silným pachem. V zoologických zahradách mohou lidé vidět zorily spíš výjimečně, popisuje jejich chov mluvčí safari parku Michal Šťastný.
8: Zorily jsou především noční, takže po většinu toho návštěvnického dne spí a je potřeba s nimi určitým způsobem pracovat, buď je umístit do noční expozice, a nebo je motivovat krmením tak, aby se probouzeli i v průběhu dne. To děláme i u nás v safari parku.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
5: Bude slunečno, postupně začne od severozápadu přibývat oblačnost, později odpoledne se objeví přehánky, hlavně na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer se v Čechách většinou znovu vyjasní, teploty čekejte mezi 25 a 29 stupni, na západě Čech až 31, na horách kolem 23 stupňů.
2: Doprava.
5: Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna opatrně za sjezdem na Podivín. Na 29. a půltém kilometru schořelo osobní auto, na místě jsou hasiči. Je to na konci dopravního omezení, jede se jedním pruhem a nárazově se tvoří krátká kolona. Na D1 z Prahy do Brna dejte pozor, za sjezdem na Popůvky na kilometru 183,5 stojí porouchané osobní auto v odstavném pruhu. Na silnici 55 z Veselí nad Moravou do Uherského Hradiště je nehoda. Za Ostrožskou Novou Vsí se srazila dvě auta, je tam omezený průjezd, krátce se zdržíte. Ze zprávy je to vše. Přeji příjemný den ve společnosti Dvojky.
2: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví. Český rozhlas Dvojka uvádí
2: Kecky.
1: Historky, kterým můžete věřit,
2: ale nemusíte.
1: S Lucí Polišenskou
2: na Dvojce.
4: Dobrý den, milí posluchači. Je čtvrtá neděle v měsíci a tak na stanici Český rozhlas Dvojka začíná pořad Kecky, u kterého vás vítám. Také dnes si spolu s mými hosty budeme hodinku povídat, probereme několik témat a budeme hádat, jestli všechny historky, které zazní, jsou pravdivé. Já se tedy mezi námi snažím říkat pravdu vždy. Pravda má totiž tu výhodu, že si nemusíte pamatovat, co jste řekli. O to ale v našem pořadu, jak už víte, nejde. Jde především o milé setkání s příjemnými lidmi a kteří to budou tentokrát, to už vám prozradím za chvíli. Od mikrofonu vás všechny zdraví Lucie Polišenská.
2: Kecky s Lucí Polišenskou a jejími hosty.
4: Mým dnešním prvním hostem je režisérka, autorka a mně velmi srdci blízká Janka Ryšánek-Šmitová. Ahoj, Janko.
9: Je mi ctí, dobrý den.
4: Já jsem hrozně ráda, že jsi za mnou přijela do pořadu Kecky, že jsi vážila cestu a že tu se mnou strávíš hodinu. A když je květen, lásky, čas, jak se máš takhle v květnu? Kveteš?
9: Já myslím, že začíná období, kdy se začínám potit a to teďka bude až do října. Takže se snažím kvíst, dávám do toho všecko, ale mé fízis a mé stáří vítězí nad mou duší.
4: To jsi řekla velmi krásně. A mým druhým hostem je herec, momentálně můj seriálový tchán a syn mé nejoblíbenější herečky na světě, pan Václav Vidra. Ahoj, Vašku.
10: Ahoj, čau, dobrý den všem.
4: Tak co ty, jak to máš v květnu? Jseš rozkveten?
10: Já to mám v květnu v podstatě jako v únoru, v březnu, v dubnu,
4: pořád
10: černu.
4: Něco.
10: Je to pořád takový konstantní, no. Když nejsem u koní, tak jsem v divadle, když nejsem v divadle, tak jsem s tebou třeba na natáčení. A když nejsem na zájezdě, tak jsem zrovna v autě a jedu tam.
4: To se o tobě moc dobře ví, že jsi pořád někde na cestách. A my než se pustíme do našeho dnešního povídání, které bych ráda začala takovým vděčným tématem, a to je rodina a příbuzní, což jak všichni víme, se nikdy neomrzí, tak já mám pro vás na začátek připravených pár zajímavostí a schválně si zkuste tipnout, jestli se jedná opravdu, nebo jsme si to tak trošku vymysleli. Jo. Nejplodnější matkou historie je Valentína Vasiljevová, která žila v 18. století a porodila neuvěřitelných 69 dětí. Během 40 let se jí narodilo 16 párů dvojčat, 7 trojčat a 4 čtyřčata. Jani, zdala bys to?
9: Ježiš. Já mám jedno dítě a myslím si, že nemohu než říct, je to zcela jistě pravda, ale úplně mimo mou dimenzi.
4: Vašku, co si myslíš ty? Dal byste to?
10: Jako, já bych to určitě nedal, teda.
4: Ale určitě bys to uživil, ne?
10: Ne, já bych to ani neuživil, ani bych to nechtěl živit, ani bych to nebyl schopný splodit.
4: Ale víš, kolik bys měl pomocníků u koní?
10: No, to bych ani nechtěl, teda.
4: A myslíš si, že to je pravda, nebo je to blbost?
10: No, je to hodně přitažený za vlasy, no, ale zázraky se dějou, no. Může být.
4: A ty, Ani?
9: Já si myslím, že je to pravda.
4: Máte pravdu, pravda to je. A teda paní, klobouk dolů.
10: No teda to fakt, jo.
9: Já bych ale asi u 16. dítěte začala přemýšlet, jak se jmenuje 17.
4: Já jsem taky na tom přemýšlela, že ti pak dojdou ty jména. Já mám problém pojmenovat 4 kachny a taky se mi to motá. A když jsme u toho počtu dětí, tak na světě také existují jediná devaterčata. Narodila se v roce 2021 Halimě Kiseové a vzbudila zájem celého světa. Co myslíte, existují devaterčata?
10: No, u křečku určitě.
4: U křečku určitě i u pejsku a kočiček. Já když jsem si to četla, tak představa, že tu bude moje sestra devětkrát, tak bych se nedožila ani 5 let.
9: Já nevím, jestli dneska usnu.
4: No, budeš nad tím přemýšlet, jak se to tam ani vleze, že jo?
10: No a ten kočárek si představte potom.
4: To je brička.
10: To je brička.
4: No. To nasadíš. A co myslíte, je to pravda, není? Devaterčata.
9: Je to fakt hodně.
4: Že my máme nejslavnější český ty šesterčata, podle mě.
9: Tak já si pamatuju ten dokument Paterčata. Šesterčata nevím.
4: Nebo 5 jich bylo jenom?
9: 5, ale je to opravdu hrozně vysoký číslo. A 9 čat. Ani vyslovit to neumím. Ale teda to je mazec.
4: Je to mazec a já vám řeknu, že to je pravda.
10: No to je ještě větší mazec.
4: To je ještě větší mazec. A taky s rodinou souvisí samozřejmě nejen děti, ale také svatby. Takže si představte, že nejstaršímu páru na světě bylo v době jejich svatby v součtu 212 let.
9: Tomu věřím. Lidi jako jsou blázni.
4: Láska kvete v každém věku.
10: A to mě připomíná, jak ty stoletý manželé přišli k tomu právníkovi, že by se chtěli rozvést. A on říká, no to prosím vás, jako proč se chcete rozvést? Pro nepřekonatelný odpor. Říká, no prosím vás, za to jste jako nemohli teda přijít dřív, se spolu nějakých 75 let. Říká, my jsme čekali, až umřou děti.
4: Jo.
9: Očividně neměli 9 čartata.
4: Devaterčata.
9: Prosím tě, kontroluj mě, jsme na Českém rozhlasu.
4: Ano, neboj se, ty mě kontroluješ na jevišti, já tě budu kontrolovat tady. Hrozně bych si přála, aby to byla pravda, ale bohužel to pravda není. Ale myslím si, že není všem dnům konec a že láska kvete v každém věku a že určitě se někdo objeví, kdo do toho praští ve 106. No a co vy, jak to máte s rodinama, s rodinnýma oslavama, s různýma historkama? Já teda si často vzpomínám na svoji babičku a když jsem se na tenhle díl připravovala, tak mě nenápadne jediná v podstatě historka, která by se netýkala mojí sestry, takže podle mě dnešní díl bude hodně věnovaný mojí sestře, ale já miluji, když mi babička říkala, což zná určitě mnoho lidí, když mi dala 10 korun a řekla mi, hlavně si za to nekup žádný drogy.
10: Fakt, jo.
4: No, to mi říkala.
10: Víš, to za mě ještě žádný drogy nebyly, takže za to kupoval mejdlíčka akorát. Mejdlíčka na půl. Ty byly hnusný a gumový hadi byly lepší.
9: Moje babička mi dávala vždycky 100 k těm výrazným jubileum, jako bylo vysvěcení, svátek narozeniny.
10: A říkala, kup si za korunu sem tele.
9: To jsem si nemusela kupovat, to jsem prostě byla. V každém případě ona mě neříkala, že si nemám kupovat drogy, ale pak se mě zpětně ptala, co jsem si koupila. A pravda byla, že já jsem si kupovala hodně knížky a ona vždycky řekla, zase knížka.
4: Ale to by měla být ráda, ne, že jsi taková vzdělaná. A co chtěla by si skoupila? To mě zajímá.
9: Něco do výbavy.
4: Jo, ručníček,
9: dečku
4: vyšívanou.
9: Protože babička byla ještě z té generace, kdy tyhle věci akutně nebyly a mít je znamenalo mít velký bohatství.
10: No.
9: U ní se pracovala na tom, že schraňovala ty utěrky, takže když jsem potom konečně potřebovala utěrky, tak u nás doma bylo neskutečné množství utěrek, ale třeba, nechci říkat úplně bláznivý číslo, ale 100, jo.
4: Ale zase utěrek není nikdy dost. Co ty, Vašku, jak to máš s rodinou? Nebo nám řekni o mamince, my tady jsme milovníci.
10: Já jsem byl jedináček vlastně.
4: To my víme.
10: Takže jsem si to tak jako užíval naplno. Že jsem byl vlastně zahrnutý láskou doma, no. A oslavy byly, já to mám v podstatě zdokumentovaný, protože k nám jezdil strejda Zdeněk a ten to fotil všechno. No, takže mám dort s jednou svíčkou, dort s 2 svíčkama, s 3 svíčkama, tak jako jak jsem postupně rostl.
4: A to v té době asi nebylo ještě úplně automatický, ne?
10: Dorty se svíčkama?
4: Ne, ty fotky.
10: Ne, nevím, jestli to bylo automatický, no u nás to bylo.
4: To je skvělý, když je někdo takhle organizovaný, jako to no. Teď vlastně není, jako když
10: no,
4: já... Když...
10: Teď máš plný telefon fotek
4: a nevíš, na to nikdy nepodíváš.
10: Nepodíváš no. Ani nenajdeš, už
4: je to tak.
10: Nějakou chceš objevit, no.
4: A my tu každý díl máme jednoho tajného hosta, kterého máme tady v éteru, který nám řekne taky svoje historky a my budeme hádat, jestli jsou pravdivé nebo ne.
11: Kecky s Lucií Polišenskou.
12: Když jsem si bral druhou ženu, za svobodná se jmenovala Jana Pospíšilová. A když si mě brala, tak mě poprosila, že by si chtěla nechat své příjmení, ale zároveň ctít i moje. Takže se chtěla jmenovat Jana Pospíšilová pomlčka Rychlá. Já jsem si to snažil rozmluvit, protože přesně jak to slyšíte, když vám představuji, toto je moje žena Jana Pospíšilová Rychlá, no tak se tak trapně doma usmíváte. Naštěstí mi v tom pomohla její maminka, úžasná, která se jmenuje teda taky Jana, a rozmluvila jí to, takže se jmenuje Jana Rychlá. A pak se na mě ta maminka otočí a řekne mi, a představ si, Pecíčku, že já za Svobodna jsem se jmenovala Prchalová. Tak je to pravda, že takhle zmutovalo to příjmení? Z Prchalový na Pospíšilovou a z Pospíšilové Rychlá? Je to pravda nebo ne?
4: Tak chtěla jsem se vás původně zeptat, jestli víte, kdo to je, ale protože jsme měli dostatek indicí, aby jsme se mohli vydedukovat.
10: Jsem poznal i já.
9: Já miluju tyhle hry.
4: Máš to ráda?
9: Jo, já mám ráda, když se dají prostě nějaký indicie. Otec Fura je můj kamarád.
4: Jo, to můj taky, já jsem to taky měla ráda. Dokonce jsem mohla jednou tam jít a já bych se bála, že bych ucpala nějakou klouzačku nebo něco takového, takže jsem se k tomu nikdy neodvážila a představa, že jsem tam v místnosti plné hadů, to už byste mě nikdy asi neviděli. No, ale jak to máte s těma jménama, nebo co myslíte?
9: Já myslím, že to jméno nezmutovalo, ale jestli to byla maminka manželky, tak ta se musela vdát, to znamená, že se mohla vdát za Pospíšila a pak Pospíšila se vdala za Rychlýho, takže to
4: zní jako starýho Pospíšila dcera.
9: No přesně.
4: Jak se jmenuje, kdo jen Pospíšil, jaký Pospíšil, to znáš,
10: starýho Prchala dcera, si vzala mladýho Pospíšila.
9: A je z ní teďka Rychlá.
4: No, ale mi se líbí, že to tak jako ty jména nejsou daleko od těch významů, že Začátek,
10: začalo to prcháním
4: a pak to bylo rychle.
9: Jeden můj kamarád se nastěhoval do domu a v prvním patře bydlel, rozsypal a v přízemí sklidil. Podle mě takhle to má být. Takhle to má být.
4: Ale ty máš ráda ty přesný věci, mě to taky vyhovuje. No.
9: Já to mám ráda prostě.
4: Tak co myslíte, je to pravda nebo ne?
9: Já myslím, že nezmutovalo, ale prostě přesně tak se změnilo.
4: Dobře, Petře, odhal nám pravdu.
12: Přátelé, je to něco neuvěřitelného, je to pravda. Takže moje tchýně Jana se jmenovala Jana Prchalová, vzala si Jardu Pospíšila, z toho vznikla moje žena Jana Pospíšilová a ta si tak pospíšila, že je teďka moje Jana Rychlá.
4: Jani, já miluji, jak jsi organizovaná a chytrá. Ty jsi prostě...
9: Podívejte
4: ty
9: se,
4: jsi Jessica Fletcherová.
9: Tohle je možné. Je, miluju Jessica Fletcherovou.
4: Já taky, ona vždycky byla hrozně fajn.
11: Český rozhlas Dvojka.

0: Kecky s Lucí Polišenskou a jejími hosty.
1: Když jsme byli u té rodiny, tak s tím taky hodně souvisí téma jídlo a vaření, že jo? Protože nevím, jak u vás v Praze nebo tady v Čechách, ale u nás na Moravě v podstatě oslava znamená zabití jídlem. A víme všichni, že se vždycky udělá asi tak o 16 kilo jídla víc, než je vůbec jako potřeba. A mám tu taky jedno.
2: Tam plýtváte na Moravě,
1: ne? To se neplýtvá, právě ne, to se všechno sežere. Se všechno sežere, pak se to, i když se to jí třeba další 3 dny, nebo se to rozdá výslužky a tak. Svět gastronomie je plný fascinujících pokrmů. Co se v jedné kultuře považuje za delikatesu, může být v jiné noční můra. Asi jsme všichni slyšeli o švédském fermentovaném sledi, který je považován za jedno z nejsmradlavějších jídel na světě. Ale mě zaujal sýr, který se konzumuje na Sardinii. Říká se mu kazumardzu a jedná se o ovčí sýr, do kterého jsou záměrně nakladeny larvy sýrohlotky. Sýr se pak konzumuje i s živými červy, kteří při podráždění mohou vyskakovat do výšky až 15 cm. Jako, to by byla moje smrt. Ale já jsem byla u svého kamaráda kuchaře jednou na oslavě minulý léto a on jako zábavu, jak bývá třeba v nějakých pořadech zábavinda, tak řekl, že mu někdo přivezl tady tyhle ryby v té plechovce, který vůbec nesmíš otevřít, jako nedej bože, když se ti to vybuchne v autě.
2: Všichni umřou tam.
1: A že jako ta zábava bude v tom, že on se to otevře a kdo to jako sní. Takže tam bylo hodně kuchařů, otevřelo se to. Já ryby normálně nejím, takže pro mě by byla smrt i pstruh. Ale začali to ty lidi jíst, začali se dávit na to, protože ono se to opravdu jako nedá sníst. A jedinej, kdo to sněd a ještě si přidal, byl můj manžel Roman. Takže tam všichni prostě dělali všechny zvuky, které si představíte, a můj Roman takhle strkal ručičky do té konzervičky a náhradně si pošpakoval. A já jsem stála vedle něho a říkám, no, tak asi nevařím tak dobře, jak si mysleli. Jsem zjistila, že svýmu muži můžu třeba dát na talíř hnůj a bude to úplně v pohodě. No a to jako existuje, to všichni víme, ale myslíte, že existuje sýr, ze kterého skáčou červy?
3: Měla jsi mi říct dopředu, že se budeš ptát na takovýhle otázky. Já opravdu neusnu.
1: Jakože nad tím budeš jako přemýšlet.
2: By to byla arachnofobie.
3: No, tak nejdřív těch 9 dětí teďka sýr, ze kterého skáčou červy.
2: Ale takhle, já si neumím představit, že by červ skákal.
1: To když červ se odrazí od toho sýru.
2: Ne, červ se plazí. Skáčou nějaký blechy nebo nějaký brouci nebo takový, to bych skákal.
1: Tady

0: ale... při podráždění.
1: To já nevím, no. Já jsem v životě červa neviděl vyskočit.
0: Dobře, tak co myslíte? Existuje sýr, který je plný červů, který máš jako zábavu, že když ho pošmrdláš, tak on skáče
1: nevím,
0: do výšky?
1: Já si myslím, že teda ne, no.
2: Já věřím, že lidi prostě vymyslejí všechno.
1: No, lidi sežerou všechno, ale že by červy skákali, no.
0: A já vám musím říct, že je to pravda.
1: No, no. Mě třeba zaujel, že jak vznikl fondy.
0: No.
1: Že tam na té Saleši byl hrozně spořivej nějaký ovčák a bylo mu líto vyhazovat ty kurky od toho sejra tvrdý, no, tak to rozstavil a sežralo se to tekutý. Tak vzniklo fondy.
2: No, ale to pěkně chápal. Vymysleli, to pěkně.
0: A jako to je pravda, jo?
1: To je pravda, no.
0: Ty jo.
1: Tež, to jsem se mohl zeptat.
0: To jsem se mohl zeptat, nebo to není pravda. Ale jako dává to smysl v rámci šetření a no tohle.
2: Jo. My jsme s manželem, už to bude nějaký rok, jeli parníkem z Evropy do Ameriky. Ježiš. A můj manžel Radek zjistil, že vedle toho, že si můžete nechávat nosit snídaně do postele, tak můžete jít do takový tý krásný jídelny, kde jste vy a Hercule Poirot. Takže mě neustále nutil chodit do té jídelny. Mm-hmm. A když jsme tam byli první den, tak jsme si samozřejmě, jak to Češi umějí, hráli jako na strašně světový. A tak jsme tam všecko objednali a hrozně jsme byli trendy a všechno nám to šlo. A potom jsme si všimli, že na tom jídelním lístku mají v nabídce pumpernickel a strašně nás to rozesmálo.
0: Pumpernickel?
2: Ano, pumpernickel, protože v jednom seriálu, nebudu dělat reklamu, říkají, že pumpernickel se dá přeložit do češtiny jako prdící goblin. A nás to hrozně rozesmálo a když nám ten číšník přines ty všechny dobroty, jako ty vejce benedikta, francouzský toast a všechno tady to, co sníte a potom dostanete glykemický záchvat, tak já jsem ještě objednala ten pumpernickel a pořád ho nenesli. A já jsem samozřejmě se snažila být trošku jako Helenka Růžičková. Sedíme tady už dlouho a pořád to nemáme. A zavolala jsem z toho číšníka, ten mě začal vysvětlovat, že už připravují oběd a bohužel mi ten pumpernickel nedonesou. A já jsem udělala, tak ale pardon. A on, samozřejmě máte pravdu, začal se tak jako poloklanět. Odešel, vrátil se a měl ten velikánský stříbrný tác, na tom měl talířek a na tom byl plátek chlebu Moskva. Pumpernickel je takový ten chleba z těch jadírek, který jedí jenom ty nejodvážnější z nejodvážnějších, je vlhký, vůbec není dobrý a jí se většinou při dietě. A my jsme tam měli teda posnídáno všechny tady ty skvělý věci a aby jsme nestratili tvář, tak jsme
1: zlatá
2: tam...
1: Zlatá tečka byl pumpernickel.
2: Zlatá tečka pumpernickel a s Radkem jsme ho jedli takým tím způsobem. To jsme přesně potřebovali.
0: To jsme chtěli.
2: To je úplný kontrapunkt k tomu, co jsme tady snědli. Tak. A pak jsme šli a říkali jsme si, pane bože, my jsme jako telata.
1: No jo.
0: Co ty, Vašku, jedli jsi někdy něco neobvyklého?
1: Já jsem nás vytahl do Prahy na nějaký cestovatelská restaurace, že tam teda nějaký ty brouky vařili.
0: Jo, jasně, smažený kobylky
1: to
0: je, a tak.
1: To bylo, já jsem, přiznávám se, že jsem si to nedal, že jsem si tam dal něco úplně obyčejného, asi špagety nebo něco takového.
0: Takže jsi to nikdy neochutnal, nějaký ty cvrčky a takový věc?
1: Neochutnal jsem cvrčky.
0: Tak já jsem jednou, kdysi dávno, asi 20 let tomu je, přijela Jitka Čvančarová a chodili jsme na takové večeře, takže já jsem poprvé jedla kobylku, tuhle smaženou, v Café Imperial, na tajňačku jako pod stolem, že ona, že jsme měli nějakou hezkou večeři, ale v mezichodech jsme si krmili těma
1: kobylkama. Já to nějak nemůžu, mě to přijde líto. Já když si vzpomenu, jsem vyrost na tom Ferdovém Ravencovi, no, tak tam byla ta kobylka, jak na ní jezdil. No, tak
2: je to pravda. A na Včelce Máje. No, a tu daboval Boris Rezner. To nemůžeš
0: to byl
2: jíst.
0: Hop,
2: no. Hop, no.
1: No. No. A víte, co já jsem daboval ve Včelce Máje?
0: No.
1: Žížalu Maxu.
0: Každý nějak začíná.
1: No.
0: Tak my poprosíme Petra, aby nám řekl další historku.
3: Kecky s Lucií Polišenskou.
4: Protože my jsme strašně rozlítaná rodina, že jsou to mý kluci, holky, všechno, a tak já mám rád, že jednou za čas, když se všichni sejdeme, tak mám rád plný stůl. A tak jsme byli v jedné nejmenované restauraci. Všichni jsme si nějak dali těstoviny. No a chtěli jsme parmezán navíc. Když přišla servírka, řekla jenom vás si upozornit, že zde se parmezán připlácí. 30 korun. No a najednou přestala taková rodinná pohoda, protože můj nejstarší syn to začal řešit, že to je drahá restaurace a proč jako příklad za parmezán, že by to tam nemělo být a že to hned napíše na kritiku. Já říkám, prosím vás, přece nás nějaký parmezán za 30 korun nerozhodí. Kašlete na to, pojďte si povídat, kdy se zase uvidíme. Samozřejmě všichni jsme si povídali, už jsme na to zapomněli a došlo k placení a servírka říká, tak ještě ten parmezán, já vím, připište mi tam těch 30 korun. A ona mi říká, ne, zvedněte ruku, kdo ho měl. Já budu, prosím, no protože ta miska, v které parmezán nemá počítadlo, to je na osobu. No a v tu chvíli jsem měl po obědě já. Začal jsem to řešit já. Tak co si myslíte? Je to pravda nebo ne?
0: No. Jako lidi jsou různý.
1: Petra, bych tomu docela věřil, že to začal řešit.
0: Taky jsem se setkala jako s různýma věcmi, za který se připlácelo. Já si myslím, že na tomhle se rodina u oběda může pohádat.
1: Nevím, u nás bychom se kvůli tomu nehádali, teda...
2: Já ale myslím, že se...
1: Zaplatil parmazán za všechny.
2: Já si myslím, že ale v té historce nešlo o to, že se pohádali, ale že panu Rychlému opravdu praskly slzy a že viděl černo a tu servírku zřejmě ubil a doteďka nikdo neví, kam zmizela.
1: Kde leží, no.
2: Takhle jsem to pochopila, no.
1: No, to jste asi taky tak.
2: No, tak to jako to se mohlo stát úplně bez problému, to chápu.
1: Tak to já nechápu, mně se tohle nestává.
0: Ty jsi kliděl z Vašku,
2: ani jednou v životě.
1: V podstatě ani jednou.
0: Ty jsi nikdy na nikoho nekřičel, jako...
1: No, mně se to ekluje, křičet na lidi.
2: To mě taky, ale někdy se to stane.
1: Já, když teda hodně křičejí na mě, tak vlastně spíš odejdu, no.
0: Tak zase tvoje nervy bych chtěla mít a všichni bychom je chtěli mít, protože si pamatuju, že vždycky je 6:30 a ty máš hrát třeba v Ostravě a furt seš v Praze a takový věci a vždycky to stihneš, ty jsi velmi pověstný. Tak jo, tak Petře, řekni nám, jak to bylo.
4: Představte si, že to pravda je. Tak jsem se rozčílil, že jsem chtěl zaplatit snad 10 kilo toho parmezánu. Naštěstí musím říct, že majitel uznal svoji chybu v komunikaci a nakonec jsme se hezky domluvili, dal nám pozornost, dali jsme si i šláftrunk.
2: Já jsem se lekla,
1: Dostali bochník
2: parmezánu, já jsem se lekla, že špatně slyším a místo šláftrunk jsem chtěla slyšet švába. Jak jsme tady mluvili o těch, a dali jsme si i švába.
0: Jsem úplně hodil po té servírce celý kolo, si představuju.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nevědomí.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Já jenom připomenu, že mými dnešními hosty jsou Janka Lišánek-Šmitová a Vašek Vidra. No a když jsme byli u té rodiny, u toho vaření, u toho jídla, tak další téma jsou dárky a překvapení. A já, když jsem si to četla, tak mě napadlo, že vám musím říct, můj první dárek, co si pamatuju, bylo mi asi 5. A dostala jsem na Vánoce takový fialový plastový mikrofonek, který měl čudlík. A když se zmáčkl, tak hrál lambádu. Což bylo v té době opravdu jako velká hitovka. A já jsem ho rozbalila. Málem jsem umřela štěstím, samozřejmě. A zmáčkla jsem to, hrálo to tu lambádu. A když jsem to zmáčkla po druhé, tak už nic nehrálo. A už nikdy mi to tu lambádu nezahrálo. Fakt, takže já pak měla mikrofonek, který jenom jednou hrál tu lambádu. A pamatuju si to do dneška, ale už je to dobrý. Překonala.
2: Neplakej.
3: Já mám 2 starší sestry a ještě v době, kdy jsem věřila na Ježíška, ale bylo to už v takový tý zlomový situaci, že jsem začala tušit, že možná ty dárky dává někdo jiný.
1: 14, 15?
3: Táhlo mi na 17. A tak si mě sestry vzali stranou a řekli, že vlastně vědí, co dostanu k Vánocům. A tehdy mě velmi odhalili, protože mě slibovali, že dostanu šlapky na záchod, abych se nemusela předklánět pro toaletní papír, protože já jsem se tehdy
1: hrozně... praktická žena.
3: Tehdy mi to přišlo jako, že nic lepšího neexistuje, protože já jsem si četla 4 lístky na záchodě.
1: Já taky.
3: A tak to bylo potřeba mít pohodlný nástup i výstup.
2: Cokoliv v podstatě na záchodě.
3: A potom mě slíbili, že dostanu plastový zuby, abych si je už nemusela mejt, ale mohla je vyndávat a dávat do nějakého roztoku, kde se umejou sami. A třetí, což se docela divím, jo, třetí, co mě slíbili, že dostanu pravý dítě. A já jsem se snad nikdy netěšila tolik na Vánoce. A pak si pamatuju jenom, jak jsem seděla pod tím stromečkem a dělala jsem.
1: A to dítě?
3: Ty pravý dárky, ty skvělý dárky, ty, který si opravdu přeju, tak jsou zhruba kde... A oni se strašně smáli. A doteďka mi to jako říkají, ale já jsem se fakt těšila.
1: Já to chápu, já jsem se na tu lambádu taky těšila.
3: Já to chápu.
1: A pak jsem si musel, protože ty dárky jsou vlastně většinou smutné historiky. Ale pozor, mám tady takové technické okénko, jo. Ukázalo se, že způsob, jakým šustí dárkový papír, má překvapivě velký vliv na to, jak silné očekávání lidé cítí. Šustění o frekvenci 3 až 7 Hz vyvolává největší očekávání. Vyšší frekvence vede k nervózní radosti a nižší frekvence k podezřívavému klidu. Celkově to vypadá, že mozek bere zvuky balení dárku jako signál, že se blíží něco důležitého a podle toho si už dopředu nastaví, jestli se má těšit být ve střehu nebo zůstat spíš rezervovaný.
2: Já nemůžu posoudit, protože my jsme v rodině dárky nebalili. My jsme je dostávali rozbalený. Teda já.
1: Jako nevím. Jak?
2: No prostě přišel Ježíšek, Vánoce, a táta zazvonil na zvonec, to jsem nevěděl, že se zvoní táta, já jsem myslel, že to je Ježíšek, že přišel. No a vtrhl jsem do toho pokoje a tam pod stromečkem všechny ty dárky byly rozbalený, čekali tam na mě.
1: Tak prachy jste měli na fotky od 40. let, ale na papír už ne?
2: Ne, to ne, to bylo jenom, to bylo jako principiálně, aby jsme nemuseli to rozbalovat.
1: Jako tak dává to smysl, že jo, protože jako, toho papíru je vždycky hodně.
2: A že to bylo takový krásný, že tam nebyly škatule, ale byly tam dárky pod tím stromečkem. No. A taky bylo jasný rovnou pro koho ten dárek je, že vlastně třeba ta raketa na vodu není pro mámu, ale pro mě.
3: U nás se strašně recyklovalo.
1: I ty krabice?
3: Právě, že ty krabice, takže...
2: Se skovaly na příští Vánoce.
1: No to, že babičky žehlili ten papír hned, to jo, jak z toho to jako rozbalil, to jo.
3: To už pak ty papíry byly vlastně tak levný a tak křehoučký, že už se to nedalo žehlit, ale začaly ty dárkové taštičky. A neříkejte mi, že doma nemáte velké množství dárkových taštiček.
2: No, máme dárkové jako taštičky, to jo.
1: Ale vždycky mě to překáží všude. A když to pak potřebuju, tak to tam není. Nebo,
2: nevhodná.
1: Nebo je nevhodná, ano, ano.
3: Takže jsem teďka dávala k narození dítěte vánočního dinosaura.
1: A tak to není tak špatný.
3: Pak dáváš k Vánocům velikonoční.
1: Jo, jo, ty vajíčka, no, to je vždycky takový trošku.
3: Pak vždycky hledám, jestli tam někde někdo nenapsal něco nevhodného. Třeba you are hot, I am not.
1: Jo, na to jsem taky párkrát zapomněla, že... u toho je vždycky na tý
3: šňůrce
1: cedulička a je tam napsané třeba Lucinka, že jo?
3: No, tak ale to je lepší, když je tam
2: Lucinka. Milé Lucince z lásky.
1: Jo, tak babička nepsala žádný čuňárny, a takže...
3: Třeba jako, příště ty bre, co zavolej, jo, a ty to někomu dáš a,
2: no,
3: jo,
2: no.
3: Takhle, a pak to... ten člověk si řekne, jak to přesně myslíš?
1: A už je problém na stole. No počkejte, ale tohle je seriózní debata fyzikální o tom, jestli šustění papíru může vyvolávat emoce, záleží na tom.
2: Negeneralizoval bych to, já si myslím, jak u koho.
3: Co se týče dárku, tak daleko víc emocí může vzbuzovat velikost, tvar té krabice, nebo třeba vzor na tom papíru, ale šustění, to mně přijde...
1: Máte pravdu, tohle pravda není. A já jsem vám teda chtěla říct ještě teda jednu...
3: Trošku se mi ulevilo.
1: Ještě jednu historiku s dárkama, že když mi bylo asi 8, tak já jsem dostala na narozeniny 2 poníky, takový plastový poníky.
2: To už ale, že živý.
1: Ne.
3: Já jsem právě čekala, co řekneš.
1: Ne. Plastový, přece jenom jsme viděli v bytě v té době, takový krásnýho, jednoho takového většího růžového a menšího zeleného. A moje ségra, která byla o 4 roky starší, ona mě teda říkala, že když tuhle historiku budu říkat, že mě zabije, ale bohužel, musím to podstoupit, toto riziko. A ona tak ječela, že chce toho jednoho poníka, že já jsem se prostě musela rozdělit a toho zeleného poníka jí prostě dát na svoje narozeniny. A já do dneška, když se potkáme, tak jí to vyčítám samozřejmě. A vždycky, když se blíží ty moje narozeniny, tak si vždycky vzpomenu. A myslím si, že ta mrcha ho má někde schovanýho, protože já toho svého růžového mám pořád ty skřínce. Teda on už nemá ocas, protože to už za těch 35 let trošku mu vypadalo. Ale normálně jsem takhle musela ve svých asi 8 letech přijít o poníka, protože oni nepochopili, že oni mají patřit spolu.
3: No. Já jsem dítě 90.
1: Já tež.
3: Ano, je to tak. Na mě hrozně fungovaly reklamy. Pamatuješ si
1: jo,
3: to,
1: no.
3: Že vlastně začala ta kultura reklam. A úplně jsme se jim neuměli bránit a neměli jsme to kritické myšlení. Takže když přišlo třeba...
1: Akorát my nemůžeme moc o těch reklamách.
3: Já to chápu. Ale byla taková,
2: říkat na co.
3: Byla taková panenka a ty měli hodně dobrý reklamy.
1: A já vím, co myslíš.
3: A prostě,
1: já měla taky.
3: A tady ty panenky, které měly hrozně dlouhé nohy a měly prostě všechno na oblečení a všecko, tak já jsem je strašně milovala hrozně moc. Já jsem jima úplně žila, to byly moji první herci a s nima jsem vytvářela neskutečný inscenace. A potom, když mě bylo 11, tak mě táta vzal do obchodního domu Máj a řekl, že si můžu vybrat, co chci. A já, jak jsem byla prostě úplně, že jsem chtěla všecko, tak mě se stala největší paralýza mýho života. A asi 3 hodiny jsem chodila po tom obchodním domě a dělala jsem tohle taky. I tohle by šlo, i tohle, i ten karaván, i ten skládací domeček. A táta mi na to říkal, ano, což mě dostalo ještě do větší
1: paralýzy.
3: Ale
1: jenom jedno jsi si mohla vybrat, ne?
3: Mohla jsem jako jedno, ale cokoliv. Já jsem se úplně sparalizovala, nebyla jsem vůbec schopna říct a přitom jsem věděla, že chci tu panenku těhotnou, nebo karavan, nebo pro ní muže, co vypadá jako Karel Gott. Prostě věděla jsem, jako co bych chtěla, ale nebyla jsem schopna to nějak tematizovat. V každém případě moje paralýza nabrala takových hrozných rozměrů, že jsem si nic nekoupila. Pak jsem v přízemí začala strašně brečet.
1: To je strašně smutný.
3: A koupila jsem si takovou jako postavičku, do které se dali dát bonbonky. Úplně taková ta hračka na nic. A potom přívěšek jedný animovaný postavičky z takový americký rodiny a ten mi druhý den ukradli.
1: Ježíš, to je strašně smutný.
2: To je smutný.
3: A to je, no je, ale je zároveň strašně poučná, že když fakt člověku dáte to, co by si opravdu přál, tak ne, vždycky je to vítězství. No.
1: Tak pozor, jo, teď ti řeknu něco já. Mně když bylo 6, tak oni si mysleli, že mám tuberkulózu. To bylo v 90. trošku hit. Takže mě poslali na 2 měsíce do Jablunkova, do nějaký ozdravovny, která podle mě byla tak v roce 92, tak v roce 74. Jo. Bylo to úplně nejstrašnější na celém širém světě, já v první třídě. Ale měla jsem slíbený, že když to vydržím a zůstanu tam a nebudu dělat nějaký scény a vrátím se, tak pak půjdeme ne do tak velkého, ale do hračkářství a já si přesně budu moct vybrat, co chci. Takže jsem se vrátila, šla jsem do toho hračkářství a samozřejmě, že jsem si vybrala tu nejdražší tuhle panenku.
3: Ta, co měla plavky, potom baletní sukínku.
1: Ne, měla ty vlasy až na zem. Jo, a dali se jí barvit vlasy a různý takový věc, takový hvězdičky se tam dali na to nějak nafoukat. To samozřejmě fungovalo asi první 2 minuty, ale měla úplně až vlasy dolů. A v roce 92 ta panenka stala asi 1200 korun.
3: Ano, to je pravda.
1: Což bylo jako úplně nemyslitelné. Ale protože jsem to měla stýbený, takže já ji doteď vedle toho podniku jí mám schovanou.
3: A má takový zlatý trenýrky, viď?
1: Ona měla takový žíhaný šatičky a pak se k tomu stejně dokupovali nějaký jiný oblečeníčko a ty vlasy měla úplně až jako fakt na zem. A ještě se jí dali, to se vždycky poznalo, že je to ta pravá.
3: No jasně.
1: Že se jí dali ohýbat ty kolena a ty jako
2: no,
1: ruce.
2: Jo.
1: Tak my poprosíme Petra, aby nám řekl další historku.
0: Kecky s Lucií Polišenskou.
4: Kdybych vás pozval k nám domů, tak si budete myslet, že jste třeba v obchodním domě, protože moje žena prostě pořád dekoruje, takže furt něco přikupuje. V současné době je modní šedá barva. Dostala k narozeninám takového, já ho teda nemám moc rád, takového betonového šedivého králíčka. Proč ho nemám rád? On nemá vůbec oči. Ani fousy nemá nic. Takže po takovém delším tlaku moje žena ho ve své podstatě odstranila, ale protože to je od člověka, kterého si nesmírně vážíme a nechceme ho zranit, tak vždycky ten králíček přiskáče, když on jede na návštěvu. Je to pravda nebo ne?
1: No, Jani, co si myslíš?
3: Tak já samozřejmě tohle nikdy nedělám.
1: Ne?
2: Jako co, králička?
3: Ne, jako že se schovávají ty věci které jsou nevhodné dárky a pak se vytahují.
2: Rovnou odstraníme. No.
3: Tohle je hrozně těžký přiznat, ale...
1: Myslíš, že jo?
3: Jako umím si představit, že dostanete od někoho, kdo je vám skutečně blízký a drahý, že dostanete něco, co je strašné.
1: Jako úplnou
2: hrůzu. To se může stát, no.
3: Jak to se taky dostává. A
2: ale
3: to
2: se to tak jako ztratí. Já to někde ztratím.
1: A tak to by to může rozkousat pes, ne? Třeba.
2: No, teď mě rozkousal další botu. No.
1: To je takový jako, jako ničič dárku.
3: Ale betonovýho králíčka.
1: Betonovýho králíčka nerozkoušeš.
2: To je divný, co?
1: Tak to si myslíte? Myslíte, že to je pravda, nebo ne?
3: Je.
1: Já bych taky řekla, že je.
2: Tak jo, asi jo, no.
1: To se můžeš, Vašku, tady, když jsme 2 ženy, tak se můžeš rozhodnout jako svobodně.
2: Jako můžu říct, že ne, třeba, jo. No, tak dobře, tak aby to bylo 2-1, tak já říkám, že to není pravda.
1: Že to není pravda, dobře.
4: No, není, no. Není.
1: Tak, vidíš,
2: no,
1: jak
2: Petr,
1: jsme tě
2: podstrčili. Tak takhle by to určitě s králičkem neudělal.
1: A vidíš, jak jsme ti hezky poradili?
3: Znělo to strašně.
1: Pravděpodobně.
3: Pravděpodobně, no.

0: Kecky s Lucí Polišenskou a jejími hosty.
1: A teď přišla chvíle, kdy je to na vás? Vy jste si měli připravit nějakou historku?
2: Já třeba začnu, no. Já mám takovou historku. Mám psy dva. Měl jsem dva psy teda. Fenku a pejska. A pejsek se začal zajímat o jednu fenku, která bydlí asi 200 metrů od nás. Tak tam tak jako chodil, já jsem ho tam jednou v noci přistih, že teda tam s tou fenkou mají nějaký intimní vztah fyzický. Tak jsem teda zase odešel domů,
1: tam jsem
2: počkal půl hodinky a pak jsem se tam vrátil, zavolal jsem ho, on přišel, tak jsem ho tak jako lehce vypeskoval a vrátili jsme se domů.
1: A co jsi mu řekl, prosím tě?
2: No to tady jsi říkal, že se to nesmí mluvit prostě.
3: Takže to není dobrý nápad.
2: No a pak mě ta sousedka psala, aby jsme si dávali pozor, že fenečka má svoje dny. No tak já jsem si dával velký pozor a koupil jsem mu dokonce GPS sledovač a on dal pokoj. Všechno bylo v pořádku, já jsem si ho hlídal a jednou jsme přišli večer domů, on přišel o chviličku pozdějc, já jsem zavřel bránu a ráno jsem vstal, když jsme se zbudili, tak jsem říkal, tak pojďte bufinko, tripe, jdeme ven a přišla jenom bufinka. Jsem říkal, to není možný, tripe, on se podhrabal nebo co udělal, jako kde se, a pak jsem zjistil, že jsem nechal tu bránu otevřenou. Jak se otvírá sama, takže já jsem místo, abych ji zavřel, tak jsem ji jenom zastavil. No a v tu chvíli volala sousedka, jestli náhodou Růženka není u nás, že není doma. Já jsem říkal, no trip taky není doma. Takže úplně zešílala, šli jsme hledat Růženku s tripem, hledala celá vesnice, nikdo je nenašel a vrátili se za 10 hodin. Trip doprovodil Růženku domů a já jsem teda bohužel doma nebyl, tak jsem volal sousedce, aby otevřela domek, že teda trip se vrací z výletu. No a když jsem se vrátil domů, tak trip tam ležel na podlaze, mlátil ocasem do pohovky a měl z toho hroznou radost. No, teď jde o to, jestli to je pravda nebo není pravda. Bylo z toho 6 štěňátek.
1: Ale to byl tak romantický příběh, taky tě to tak úplně zasáhlo.
3: Hlavně mě úplně vzalo, že jí doprovodil.
1: To by já věc, na tom taky líbilo.
3: Já
1: to, ale tak on je slušně vychovaný, že?
2: On je slušně vychovaný, on je po mně.
3: Já si myslím, že to je jednoznačně pravda.
2: Jo.
1: Já si taky myslím, že to je pravda.
3: Já to doufám v to.
1: Já taky, tak mě to strašně zklamalo.
2: No tak musím říct, že to je otázka, jestli je to úplně pravda, protože on jí vzal ještě jednou na jeden vejlet. Ale v podstatě to bylo jenom několik dní poté. A tam se mi přistih už s tím GPS sledovačem a bylo to kousek od vesnice, asi jenom půl kilometru od domova. A tam jsem teda musel počkat, stáli jsme tam 20 minut, odkláněl jsem dopravu, protože bylo veprostřed silnice. Tak nevím, jestli to bylo tehdy nebo tenkrát, ale v podstatě těch 6 štěňátek je pravda.
1: To je hezky, mě to úplně potěšilo. A ty?
3: Mně se vdávala kamarádka a já jsem v té době ještě studovala a neměla jsem moc peněz. A tehdy byla taková nová móda, že budoucí novomanželé psali, co by chtěli k té svatbě, aby nedostávali pořád do kolečka, sklenice, hrnce, já nevím co všecko. A tehdy já jsem si rozklikla ten seznam těch přání a prostě a jednoduše jsem tam měla asi na dvě položky a jedno z toho byly ty rukavice do kuchyně. Takový ty jako...
2: se nepálej, aby, se to nepálí.
3: Tak, když
1: ňapky,
3: přesně. Ňapky. Strašně jsem se snažila koupit, aspoň nějaký na úrovni, tak jsem koupila...
1: Prosím tě, co znamená ňapky na úrovni?
3: Jakože to nejsou jenom ty úplně látkový s puntíkama, ale snažíš si koupit něco, že je to ke svatbě, aby to prostě nebylo po selsku, jestli mi rozumíš.
1: A
3: tak
1: bych chtěla
3: vidět. Tak jsem koupila nějaký jako hrozně krásný.
2: Holubičkou.
3: Ne, byly nějak trendově barevný a měli nějaký jako teflon. Jako snažili se tvářit, že jsou dražší. Ale i tak jsem jako dojela na tu svatbu a cítila jsem se hodně jako chudej příbuznej. A pak někdo má v rámci toho obřadu, tak po obřadu, když se slaví, tak je vyhrazený čas, kdy se jako představují ty svatební dary.
1: Tohle se taky dělá.
3: A tohle se tam přesně dělo a já jsem si říkala, teda to úplně jako, že teď tady všem ukážem a teď se začaly otvírat ty svatební dary. A první co, tak to byla krabice. Nevím, jak šustila, jo. V každém případě vytáhli zlatou cihličku a maminka nevěsty říkala, my jsme vám koupili v Praze pozemek. Pak otevřeli druhou krabičku, zase zlatá cihlička a ta maminka, ale bylo to hrozně hezké, a říkala, a na tom pozemku je domeček. Potom dostali 14...
2: V garáži autíčko.
3: No to samozřejmě.
1: A v kuchyňce chňapičky. No.
3: Takhle jako nejdřív byl teda pozemeček, pak domeček, pak byl prosím vás výlet balónem pro dva. Mm-hmm. 14, pak bylo 14 dnů v Paříži a já jsem viděla, jak se blížej k té mítažce. K té mítažce toho nejchudšího příbuznýho. Ale naštěstí, těsně předtím byla taška naší třetí kamarádky. A ta na poslední chvilku psala svatební přáníčko. A jak ho psala na poslední chvilku, tak tam napsala, ať se spolu šťastný až do konce. A v ten moment, kdy to ta nevěsta otevřela, přečetla, tak udělala, to by pro dnešek stačilo.
1: Tak to znám opravdu štěstí.
3: A měla jsem opravdu štěstí, ale fakt jsem se cítila teda jako...
1: Janě, já tě znám a ty máš mnohem ještě horší historii, takže já si myslím, že to pravda je.
2: Myslím, že to je pravda.
3: Je to tak a myslím si, že Maruška je doteďka používá.
1: Určitě, určitě. Já vám moc děkuju, že jste za mnou přišli do pořadu Kecky. Chtěla bych se s vámi i posluchači rozloučit a za měsíc se uslyšíme znovu. Mějte se hezky.
2: Mějte se krásně taky.
3: Mějte se krásně a pište básně.
2: Kecky.

0: Tak to bylo další vydání zábavného pořadu s Lucí Polišenskou a jejími hosty. To byl pořad Kecky. No a ještě připomínám, přátelé, že po zprávách se na vás těší Halina Pavlovská a ta zase bude servírovat své omeletky.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: No pojď ke mně, co pak mě nemáš rád?
3: Zůstaň se mnou, Maty. Co pak chceš, aby byl smutnej?
2: Tak koho máš radši?
4: Rozvod rodičů pro dítě není nikdy nic jednoduchého.
5: Kde budu doopravdy doma? Co když budu furt jenom na cestě?
4: Ale pomáhá vědět, na co se připravit.
6: Chci, aby si věděl, že tvůj názor je důležitý.
4: Seriál Matyášovi rodiče se rozvádějí ukazuje, jak rozvod opravdu probíhá. A na ČT Edu najdou děti i rodiče informace, podporu a pomoc.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
0: Rusko v noci útočilo na Ukrajinu obávaným orešnikem a na jižní Moravě je podle hygieniků kvůli suchu nezvykle málo komárů. Je slunečno, postupně od severozápadu přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty do 29 stupňů v západní polovině Čech až 31. Dobré poledne vám přeje Josef Maršál. Po nočním vzdušném útoku na Kyjev a kyjevskou oblast jsou dva mrtví a přes 50 zraněných, oznámili to tamní úřady. Rusko v noci použilo také supersonickou balistickou střelu Orešnik, která explodovala v Bílé Cerekvi u Kyjeva. Oznámilo to velení protivzdušné obrany a potvrdilo to i ruské ministerstvo obrany s tím, že cílem byly velitelské objekty.
2: Obyvatelé Kyjeva podle záběrů na sociálních sítích prožili jednu z nejkrušnějších nocí v tomto roce. Exploze se rozléhaly po celé ukrajinské metropoli. Rakety a nepilotované letouny nebo jejich úlomky zasáhly vysokopodlažní bytové domy, školy, sklady, muzeum, hlavní poštu a dalších asi 40 budov. Nákupní centrum a tržnice byly v důsledku útoku a následného požáru zničeny úplně. Poškozeny byly také vchody do stanic metra, ve kterém se ukrývali Kyjevané. Protivzdušná obrana uvedla, že se podařilo sestřelit nebo odklonit 549 nepřátelských dronů, 44 raket typu Iskander a Kalibr a také 11 balistických střel. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
0: Kvůli déle trvajícímu suchému a teplému počasí hrozí ve středních a severozápadních Čechách zvýšené riziko požáru. Výstraha meteorologů platí do odvolání. Pražský magistrát už zakázal na území hlavního města rozdělávání ohňů v parcích, lesoparcích, zahradách i jinde v přírodě. Voda ze zdrojů pro hašení požáru se nesmí používat k jiným účelům. Ještě zítra si mohou neúspěšní uchazeči podávat přihlášky na střední školy. Do druhého kola se jich podle organizace CERMAT zatím přihlásilo zhruba 9 tisíc. Odevzdat mohou až 5 přihlášek. 3 na obory bez talentové zkoušky a 2 na obory s talentovou zkouškou.
3: Seznam volných míst žáci najdou v systému DIPSY, přes který se následně můžou hlásit. CERMAT doporučuje podat elektronickou přihlášku. Testy uchazeči znovu nepíšou, výsledky se jim počítají z prvního kola. Pokud žák jednotnou přijímací zkoušku nepsal a teď se hlásí na obor, kde je potřeba, dostane za ní 0 bodů. Školy si můžou stanovit i školní přijímačky, třeba ústní pohovor. Výsledky druhého kola pak ředitelé škol zveřejní 23. června. Veronika Sutko, Český rozhlas.
0: Silničáři plně zprovoznili úsek dálnice D10 mezi Starou Boleslaví a Svémyslicemi. Asi 6-kilometrovou část opravovali od března. Auta tam jezdila ve dvou zúžených pruzích maximální rychlostí 80 km v hodině. Ředitelství silnic a dálnic za práce zaplatilo 174 milionů korun. Komárů na jižní Moravě je zatím neobvykle málo. Potvrzují to data hygieniků, kteří dlouhodobě monitorují komáří líhniště, například lužní lesy v blízkosti řek Dyje a Moravy. Lehce zvýšený výskyt komárů zaznamenali jen u Tvrdonic na Břeclavsku, ale i tam je jich méně než obvykle. Podle hygienika Oldřicha Šebesty je zatím sucho i to, že v zimě bylo méně sněhu.
4: V této době většinou je první vrchol. Obtěžují ti komáři, který se vylíhli po jarních záplavách, ovšem letos prakticky žádné jarní záplavy přirozené nebyly a v současné době, i když trošku popršelo, tak řeka Dyje i Morava jsou velmi nízko, to znamená, lesy nebyly zaplaveny.
0: Rybáři na západě Čech vypustili do řek 10 000 malých úhořů. Za 1,5 milionu korun je nakoupili ve specializovaných odchovech v Německu. Chtějí tak zlepšit stav populace této ryby v místech jejího přirozeného výskytu, řekl technik Západočeského územního svazu Hinek Dort.
5: Úhoři se vysazují, protože se sem nedostanou přirozenou cestou. Oni se vytírají v moři a vlastně těma příčnýma překážkama, jako jsou přehrady a jezy, tak ten úhor se sem nemá šanci dostat, takže z toho důvodu se sem boží ta násada a úhoří monte, aby se obnovila ta populace těch úhořů.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Počasí.
0: Máme slunečno, postupně od severozápadu přibývání oblačnosti, ojediněle přehánky zejména na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer se ale bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, v západní polovině Čech i 31 a v 1000 metrech na horách kolem 23. Zítra bude jasno, zpočátku i polojasno a opět velmi teplo. Nejvyšší teploty většinou 25 až 29 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 21 a na Šumavě tepleji až 24.
6: Doprava.
0: Na stém 23. a půltém kilometru D1 směrem od Prahy je po nehodě dvou aut blokován levý jízdní pruh a brzdí se tam do kratší kolony. Na 96. kilometru D1 směrem na Prahu je v levém pruhu nepojízdné auto. Už je označeno světelnou šipkou silničářů a je tady také kratší kolona. A na Pražském okruhu směrem k D1 se za sjezdem na Lochkov srazilo v pravém jízdním pruhu nákladní a osobní auto. V koloně zhruba od sjezdu na Barrandov se zdržíte asi 10 minut. Zprávy končí, po nich Halina Pavlovská.
7: Milí posluchači dvojky, tak jsme si řekli se synovcem mého přítele, že bychom se mohli naše rodina a jeho rodina na konci června vydat do Sopot. Pak mi volala má kamarádka, jejíž dcera si vzala Itala, že bychom se mohli sejít na Ligurské riviéře a společně tam strávit nejméně týden. Tak jsem hned rezervovala hotel blízko moře s terasou a když vyrazíme na obě místa, tak se zcela jistě zrujnuji. Ale za zážitky a hezké chvíle se prostě platit musí. Notabene jsem zralá dáma, která sice potřebuje bezpečí a pohodlí, ale zase už se děsí, že toho tak moc v budoucnosti už prožít nemusí. No a proto jsem se rozhodla, že dnešní omeletky věnuji dovolenkovým plánům. Jo. A ještě vám jako vždy prozradím, že dnes jsem upekla sekanou a podusila jsem kapustu a k ní mačkané brambory s máslem. Omeletky právě začínají. A nepochybuji, že víte, že se jedná o polední komorní show se mnou, s Halinou Pavlovskou.
6: Český rozhlas Dvojka.
8: Rádio, které vás baví.

0: Milí posluchači Dvojky, o plánech na dovolenou si dnes budeme povídat v omeletkách. Mít v životě plány je důležité. Nutí nás to k lepším výkonům a navíc se máme na co těšit. Těšení totiž dokáže náš následný prožitek z něj zesílit až o 30%. Třeba v případě dovolené nejsme nejvíc šťastní během ní, ani po ní, a naopak jsme nejšťastnější, když ji plánujeme. Já jsem vždycky chtěla cestovat s mužem, který všechno ví, je největší ze všech, má největší sílu, umí všechny řeči, má tolik peněz, že není nutné je počítat, rád kupuje dárky, jí, pije a miluje mě, i když má pupínky, mastné vlasy, nadváhu a šaty se na mě lepí prachem. Kromě zamilování a peněz, skoro všechny ostatní podmínky splňoval Zdeněk Wagner, syn Josefa Wagnera, který ve dvoře založil safari. Žil přes 20 let v Africe a my tam jeli za ním natáčet. A on byl silný, opálený, vyšisovaný, suverénní. A mý společníci byli menší, měli brýle a protože se na Afriku připravovali podle filmu a seriálu z televize, tak vypadali v buši jako z dob cestovatelských výprav Emila Holuba. Byli v safari. A když si někdo myslí, že na safari se chodí v safari, tak se krutě mýlí. Místní bílí lovci totiž zásadně oslňují ve vyšisovaných tričkách, vyšisovaných ustřižených džínách a když jdou do buše, tak si vemou tepláky. Mí muži v safari měli dokonce pokrývky hlavy v safari stylu a jeden měl takový ten klasický klobouk a druhý takovou tu klasickou safari čepici. A jednomu jsem říkala ňoka neboli had, to pro tu čepici. A druhý muž v kloboučku byl myšáček. A když jsem je poprvé uviděla v Africe vedle sebe, tak jsem rázně řekla, tak to ne, oba nesnesu, to nedokážu. Musíte se rozhodnout, buď jeden v čepici, anebo druhý v klobouku. No a pak ňoka s myšáčkem losovali, kdo který den bude mít úžeh. No a my si teď odpočineme u písničky.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na Dvojce.

moře a opaluji se. A jak tak ležím, tak se kochám vidinou, jak přijedu domů a budu krásná. No a takhle krásná jsem chtěla být v LA a hledala jsem vhodné místo a našla jsem ho na střeše hotelu, ve kterém jsem byla ubytovaná. A vylezla jsem nahoru a protože nikdo nebyl v dohledu, tak jsem se svlékla jen do kalhotek a opalovala se. A za chvíli jsem uslyšela kroky. Paní, oslovil mě majitel hotelu, tady se nemůžete opalovat nahá. No ale proč, já tady přece nikoho neobtěžuju? Já vím, ale ležíte na stropním okně jídelny. Nejhorší pro mě byl jednou zájezd do Španělska. Turisté, to už jsem vystupovala v televizi, si mě pořád prohlíželi. Je to ona, není to ona. Tak jukali jako. No znervozňující to bylo. A ještě víc mě znervozňovala představa, že se před všemi těmi turisty budu koupat svlečená do plavek na hotelové pláži. Proto jsem donutila celou svou rodinu, aby se mnou v největším vedru šla po rozžhaveném písku asi 3 kilometry. Až tam jsem se v klidu svlékla, tam jsem se vrhla do vln a plavala jsem v průzračné vodě a pak jsem s hruzou zjistila, že na břehu stojí muž a točí si mě na video. A když jsem se vyděšeně zatvářila, tak ten muž takovou jadrnou moravštinou řekl: nevšímejte si mě, jako bych tu nebyl, já chci jen u nás doma všem ukázat, jak vypadáte doopravdy. Jeli jsme s manželem na svatební cestu a po 12 hodinách strávený v autě jsme byli už dost utahaní. A tak jsme si řekli, že se osvěžíme v bazénu u motelu, kam jsme právě dorazili. Asi jsem při všech těch svatebních přípravách schodila několik kil, protože mi při každém skoku sklouzla pod prsenka nebo kalhoty nových plavek. A kromě nás nikdo v bazénu nebyl, takže jsme se smíchem ztracené díly vždycky zase vylovili. No a pak jsme šli do motelové restaurace a sedli jsme si k baru, že počkáme na volný stůl a dali jsme si něco k pití. A naproti nám byl průhled do velkého akvária, které bylo úplně prázdné. No a manžel se ze zvědavosti zeptal, proč nemáte v tom krásném akváriu žádné ryby? A barman se zakřenil od ucha k uchu a řekl, to není akvárium, to je náš bazén. Cestou na dovolenou se nám v Itálii porouchalo auto. Zůstali jsme trčet v malé vesnici a když jsme se scháněli po noclehu, ukázali nám jediný nevábný penzionek. A všechno tam působilo opršele a špinavě a nelibě to tam zavánělo. Dokonce se mi zdálo, že když jsem rozsvítila v koupelně, prchal přede mnou nějaký hmyz. A v noci se mi v tom prostředí nedařilo usnout. A najednou se mi zdálo, že něco cítím. Zdeňku, vzbuď se, zdá se, že tu uniká plyn, zalancovala se manželem. A manžel z polospánku jen lakonicky zamručel. A ty se mu divíš?

0: Milí posluchači Dvojky, o plánování dovolené jsou dnešní omeletky. Má kamarádka jednou byla pozvána do Kanady na kongres a když přijela do Ottawy, vzala si do hotelu taxík a cestou jí řidič neustále nabízel, že až skončí službu, ukáže jí památky. Několikrát ho zdvořile odmítla, ale byl neodbytný. A v hotelu ke své hrůze zjistila, že za ní jde k jejímu pokoji. Rozčilená a zároveň vytěšená praštila z kufry a otočila se k němu. Řekla jsem vám jasně, že nemám zájem. No ale paní, namítl rozpačitě, vy jste mi nezaplatila. Jednomu turistovi se nedařilo v restauraci ve Stockholmu upoutat pozornost číšníka. Vyšel proto ven, svlékl si veškerý oděv a znovu vstoupil do restaurace s voláním. Vy Švédové věnujete pozornost pouze nahotě, tak obsloužíte mě konečně. No a byl uvězněn za nepřístojné chování. Jednou v Itálii v Sieně mi při nějaké místní oslavě ukradli mobil a já jsem nutně potřebovala nový. A v obchodě jsem si ho vybírala a prodavačka, která nám ho předvedla, se po zaplacení zeptala, na koho z nás má napsat záruční list. A kamarádka, která mluví italsky, se ke mně obrátila a řekla, asi na tebe, Halino. A než jsme stačili říct jméno, dívka poděkovala a zmizela za dveřmi kanceláře. Za chvíli se vrátila a položila před nás úhledný balíček. Trochu nás udivilo, že už o údaje do záručního listu nemá zájem, no ale nic jsme neříkali. A v hotelu jsme mobil rozbalili, abychom ho v klidu vyzkoušeli, a z krabice vypadl záruční list se jménem na novopečeného majitele. Signora, asi na tebe, Halino.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na Dvojce.

Milí posluchači Dvojky, dnešní omeletky mají téma plány na dovolenou. Jeden můj kamarád pochází ze Srbska, je celkově výbušnější a občas reaguje až nepřirozeně. A jednou mi povídal, jak se přistěhoval do Čech a prožil tu první lásku. On zarostlý otrhaný kluk ze Srbska, věčně bez peněz a bez jakéhokoliv zázemí, se zamiloval do dcery univerzitního profesora matematiky. A rodiče jejich vztah těžce trpěli. A až na obrovský nátlak jejich dcery svolili, aby u nich strávil víkend. Miroslav přišel s velikým batohem na zádech, na sobě měl otrhané kalhoty a byl celkově takový neupravený. A jako první požádal rodiče, jestli by se nemohlo osprchovat. A pak vybalil batoh plný špinavého prádla a zeptal se, jestli by si to mohl vyprat. No a rodiče se tvářili víc a víc nepřístupně a všechno vyvrcholilo u oběda. Servírovala se nějaká ryba a Mirek ryby nejí. Oznámil tehdy, že ryby nenávidí. A matka velmi ironicky poznamenala, že by mu možná někde jinde uvařili i vyprali lépe. No a Mirek v tu chvíli spustil. Podívejte se, fajn. Chtěl jsem to s vámi zkusit a dovolit vám se mnou strávit tenhle víkend. Spoustu věcí jsem přešel a dělal jsem, že je nevidím. Ale to, že mi servírujete rybu, to už je opravdu moc. Já beru svoje prádlo a jdu si vyprat jinam. Průměrný člověk stráví plánováním dovolené víc času než samotnou dovolenou. A samotné plánování dovolené zvyšuje hladinu dopamínu v mozku, a lidé se tedy těší už při vybírání. A lidé si z dovolené nejvíc pamatují začátek, nejsilnější moment a konec, takzvaný peak and roll. A nejčastější hádky na dovolené vznikají kvůli jídlu, programu a únavě. Básník Jiří Žáček jednou napsal: U moře se letos nosí zralá ňadra, pasy vosí, dlouhé nohy, oblé zadky, prostě žádné nedostatky. Za to mužům, pokud mají peněz jako šlupek, promíjí se pleš i hrb i

0: Milí posluchači dvojky, o dovolené a plánech na ní jsou dnešní omeletky. Teď je ovšem na řadě příspěvek posluchačky Karly. Zlatá horečka na Aljašce začala před 130 lety. Už v dětství jsem četla Jacka Londona a fascinovala mě jeho dobrodružná povaha. Příběhy kolem zlatokopů jsem hltala a myslím, že kdyby byla kluk a žila koncem 19. století, tak odpluje nejbližší lodí směr Aljaška. Nevšak proto zlato, ale pro zážitky, život v partě, objevování všeho nového a pro neskrotnou svobodu. A na tu vysněnou Aljašku jsme s rodinou skutečně před lety odjeli. V nádherné britské Kolumbii jsme si půjčili auto a vydali se přes nekonečný Yukon plný lesů po legendární silnici se štěrkovým povrchem. Tehdy jsme potkávali jen málo aut, ale za to hned za Vancouverem stál v příkopu u silnice medvěd a v Yukonu přeskočil kapotu našeho auta veliký los. Aljaška má tvar pánve a její držadlo, čili Panhandle, se zařezává těsně u Pacifiku do území Kanady. Bez pánve se žádný zlatokop neobešel. A my teď odbočujeme na území Ameriky, na držadlo pánve, blíž k břehu oceánu. Když v srpnu 1896 u potoka Bonanza našli tři zlatokopové zlaté nugety, Zlatá horečka posedla tisíce mužů. Je to už 130 let, kdy připlouvali z Evropy přes Pacifik do zátoky u městečka Skagway. My tam po souši sjíždíme hustou mlhou z prudkého kopce také. A tady si před strastiplnou cestou do vnitrozemí k místu nálezu zlata museli zlatokopové nakoupit povinnou výzbroj a často nepřipraveni zdolat těch 800 kilometrů na sever k místu nálezu. Totální boj s přírodou někdy končil smrtí. Dodnes tam lze najít lidské a koňské kosti. Na místním hřbitově jsou vedle sebe hroby šerifa a padoucha, který okrádal zlatokopy. V muzeu promítají film o cestě za zlatým snem. Nad trasou památného průsmyku teď jezdí vyhlídkový vláček. Koleje vysoko nad srázem nepůsobí moc bezpečně. Vracíme se na území Kanady a vyjíždíme do Yukonu. Směřujeme na sever k hlavnímu území Aljašky. Šťastnou náhodou jsme cestou zastavili u penzionu, kde žije v yukonských nekonečných lesích Hajný se svou ženou a dcerou. A jsou to Češi. Před 20 lety se usadili v penzionu u silnice uprostřed lesů. Strávili jsme s nimi večer a přespali v hezkém pokojíku vyzdobeném kůžemi medvěda a bloka. Aranka vede restauraci a penzion. Dcera Jessica studuje na vzdáleném sportovním gymnáziu a je přebornicí v lyžování. Domů létá jen dvakrát do roka. Vladimír pracuje jako lesní inženýr. Ráno nás vzal do auta, vozil po lesích, ukazoval a vyprávěl. Zapadlé osady indiánů, kteří tady kdysi žili svobodně v přírodě, bychom sami nenašli. Auto jsme po celou cestu měli špinavé od nespevněného povrchu. Nekonečný Yukon jsme přejeli v pomalém tempu 90 km za hodinu. Větší rychlost tady není povolena a kdo ji nedodrží, je policií zadržen a přísně potrestán. Jeden takový řidič nás předjel a po několika kilometrech už stál vedle policejního auta s rukama na kapotě. Po silnici Klondike Highway se blížíme k samotnému centru zlatého šílenství, městu Dawson City. Po obou stranách silnice nás překvapily kopce přeházené hlíny a kamení, jako by tam řádil nějaký přerostlý krtek. Byly to pozůstatky po důkladné těžbě. Zlato mohlo být kdekoliv, no a tak se hrabalo a hledalo všude. Město leží na úpatí hory a hranice s Aljaškou je na druhém břehu řeky Yukon. Je už sice večer, ale ani v noci tma nebude. Je období bílých nocí. Majitelka hotýlku Golden Nugget, vyhlížející jak bývalá bordel mama, Má ku podivu volný pokoj. Máme štěstí, protože se právě koná jakýsi velký hudební festival country kapel a městečko je plné rozdováděných lidí. Jsou většinou oděni do barevných kostýmů a směřují k velkému stanu, kde se střídají kapely. Někteří mají na vodítku psy, kteří zůstanou uvázaní před stanem až do rána. Policie může vše dobře sledovat a kontrolovat. Celou noc je totiž světlo. Kupujeme si místní pivo s javorovým syrupem. Nechutná nám, ale vůbec. Až dlouho do noci jsme mohli v hotelové posteli poslouchat hlasitou country hudbu. A celou noc pršelo. A tak se nám konečně trochu umylo auto, zaprášené po dlouhé cestě. Ráno se procházíme tichými ulicemi, většina lidí ještě spí. V muzeu si opět připomeneme slavné období zlatých snů a přání. Na terase domova důchodců sedí bělovlasý děda a nepřítomně hledí do dály. Možná je to bývalý zlatokop. Dodnes jsou v okolí hledači zlatých kamínků. Na břehu řeky Yukon sedí mladá žena. Na stolku před sebou má zlatý nugget velikosti palce. Prý ho sama nedávno našla. V kostele právě končí mše, lidé si podávají ruku, dokonce se líbají a vesele povídají. Řeka Yukon se valí širokým korytem. Tato jedna z největších řek Severní Ameriky ve mně vzbuzuje úctu a tajuplný pocit. Ze srubu, kde prý necelý rok pobývá Jack London, jsem trochu zklamaná. No je malý, skromný. Uprostřed stojí malá kaminka, u zdi tvrdá postel, police, stolek. To je všechno. Nějak to nezapadá do mých představ a snů o tomto zajímavém muži. Na hřbitůvku je opuštěný hrob moravského snílka zlatokopa Jana Eskimo Velcla. Prošel pěšky Sibiř a řídil se svým moravským heslem. Prondeš, prondeš, neprondeš, neprondeš. V okolí Dawson City žil dlouhá léta. Zemřel tady jako 80letý. Den plný dojmů končíme u potoka Bonanza, kde to všechno začalo. Teď tady stojí jen zbytky důlních strojů, které rezaví a rozpadají se. Zítra se přeplavíme přes řeku Yukon a vstoupíme na území Aljašky. Tak jsem si pomalu plnila sny a touhy po dobrodružném životě Jacka Londona.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na dvojce.

Milí posluchači Dvojky, dnes jsme skoro hodinu plánovali dovolenou. Já ráda poznávám neznámé kraje, kde si ještě raději pochutnávám na cizokrajných lahůdkách. A proto si dnes společně připravíme recept na džulbasty. Džulbastie to jsou vlastně telecí nebo vepřové řízky. K jejich přípravě potřebujeme právě asi 8 telecích nebo vepřových řízků, mletý černý pepř, 2 cibule, olej a kůži ze špeku a pochopitelně sůl. Řízky naklepeme asi na 6 mm, osolíme, opepříme, pokapeme olejem a položíme na sebe a necháme proležet aspoň 4 hodiny. A potom nakrájíme na kolečka cibuli a mřížku rozehřátého grilu potřeme vepřovou kůží ze špeku. A z řízečků setřeme olej, no a grilujeme je krátce, mimo hlavní žártopeniště. A potom hned podáváme s čerstvou cibulí a bílým chlebem. V našich podmínkách někdy stačí světlá bageta. Je to jednoduché a moc dobré. Mňam. A víte, že jídlo v letadle chutná jinak? No a to proto, že ve vzduchu máme otupené chuťové buňky. A lidé jsou nejšťastnější před dovolenou, to už jsme si řekli, a během prvních dnů dovolené. Potom přichází adaptace a nadšení klesá. A existuje i takzvaný post-vacation blues, což znamená, že po návratu z dovolené se vám může výrazně zhoršit nálada. Největší zklamání na dovolené vznikají z přehnaných očekávání. Neznámý autor pravil, dovolená má trvat tak dlouho, aby vedoucí viděl, jak mu chybíme, ale ne zase tak dlouho, aby poznal, že se bez nás může obejít. A Murphy tvrdí, nikdo není tak ošklivý, jako na své fotografii v pasu. No a já musím zopakovat už po několikáté svou oblíbenou radu. Dokud jste živí, cestujte jak diví. A poslouchejte omeletky. Vaše Halina Pavlovská.

0: Historie českého zločinu na dvojce.
1: Cena života po válce jakoby klesla. A problémy má i policie.
2: Na bezpečnostním oddělení v Praze se vrchní strážmistr Alois Končický potýká s nedostatkem kvalifikovaných kolegů.
1: Proto když dojde k vraždě taxikáře, musí se do vyšetřování zapojit i nováčci.
3: Já ještě takhle nikde nebyl. Jsem tu teprve od včerejška.
4: No, co se dá dělat? Jedeme.
0: Taxík smrti.
1: Premiérový díl Historie českého zločinu
0: v neděli po 18. hodině na dvojce. Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
1: Přemýšlíte někdy o budoucnosti?
0: Jak se promění medicína? Co za nás bude dělat umělá inteligence? A jakou roli v budoucnu sehraje věda?
1: V pořadu Žárovky si Pavla Hubálková a Jan Lukačevič povídají s mladými vědci o jejich výzkumech, osobních motivacích i snech.
0: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Každou sobotu po 18. hodině na Dvojce.
5: Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, střecha Tondach, dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka a podlahové topení Pipelife. Pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a registrujte se ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
6: Sudetoněmecký sjezd je v Brně podle účastníků historickou kapitolou vztahu mezi Německem a Českem a kvůli svátku v Německu bude zítra na českých silnicích velmi hustý provoz kamionů. Je slunečno, postupně od severozápadu přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty do 29 stupňů, v západní polovině Čech až 31. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Sudečtí Němci označili sjezd v Brně za otevření historické kapitoly vztahu s Českem. V projevu to prohlásil zástupce šéfa sudetoněmeckého landsmanšaftu Steffen Hirt. Ke stovkám německých i českých účastníků víkendového sjezdu promluvil při hlavním shromáždění na výstavišti. Setkání poprvé v Česku je podle něj živým mostem pro budoucnost Evropy.
7: Nepožadujeme navrácení, přinášíme naši upřímnou lásku této zemi a náš podíl na naší skutečné kultuře. Pro mnohé z nás se dnes uzavírá bolestný kruh. Z místa ztráty se stává místo uzdravení. Řada našich prarodičů o tom snila celý život. V srdci nikdy neopustili Brno, Chebsko nebo Krkonoše.
6: Kvůli dalšímu státnímu svátku v Německu by zítra mělo přes Česko projíždět víc kamionů než obvykle. Řidiči by podle ředitelství silnic a dálnic měli počítat se zdržením hlavně na D1 u Brna kvůli stavebním pracím u D2. V místě se v předchozí německý svátek ve čtvrtek 14. května vytvořila 50-kilometrová kolona kamionů. Tentokrát by situace měla být přeci jen lepší, říká mluvčí silničářů Jan Riedl.
8: Tím, že se tentokrát státní svátek v Německu posunuje na pondělí, předpokládáme, že se dopravní intenzita více rozmělní do delšího časového období příštího týdne. Situace by tedy neměla být tak mimořádně kritická, jako při předchozí kumulaci dopravy.
6: Podle policie by řidiči při cestě po D1 měli mít dost paliva, pití, jídla i důležité léky. Kvůli déle trvajícímu suchému a teplému počasí hrozí ve středních a severozápadních Čechách zvýšené riziko požárů. Výstraha meteorologů platí do odvolání. Pražský magistrát už v této souvislosti zakázal na území hlavního města rozdělávání ohňů v parcích, lesoparcích, zahradách i jinde v přírodě. Voda ze zdrojů pro hašení požárů se nesmí používat k jiným účelům. Policie v Jablonci nad Nisou se chystá na dnešní fotbalové derby s Libercem. Utkání považuje za rizikové. Na zápas dohlednou kromě policistů i jablonečtí strážníci, včetně kinologa se služebním psem. Jeho nasazení při fotbalových utkáních se v posledních týdnech osvědčilo, říká ředitel městské policie Michal Švarc.
9: Naši strážníci byli v jednom místě, kde byla větší skupinka našich fanoušků. Nedbali výzev, nastoupil Cyril, po sejmutí košíku, když se postavil na zadní, je ukázal jim zuby, dvakrát zaštěkal, tak pochopili, že opravdu to zkoušet nebudou. Ten respekt z toho psa je tak obrovský, že když nastoupil, tak couvli zpátky a neprošli.
6: Utkání začíná na stadionu Střelnice za hodinku.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
6: Máme slunečno, později od severozápadu přibývání oblačnosti, ojediněle přehánky zejména na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer se bude opět vyjasňovat. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, v západní polovině Čech i 31 a v tisíce metrech na horách kolem 23.
0: Doprava.
6: Na 136. kilometru D1 směrem od Prahy leží pneumatika nebo její části a jde o pneumatiku nákladního auta. V témže směru jsou dvě omezení, za sjezdy na Velký Beranov a Velké Meziříčí zdržení v obou případech asi 10 minut. A opatrně na 48. kilometru D10 směrem od Prahy zasahují tam záchranáři, důvod, ale zatím neznáme. To byly zprávy Hezké chvíle s dvojkou.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
10: Přeju příjemné nedělní odpoledne a zvu vás, přátelé, k poslechu tradiční nedělní pohádky. Hlubiny mořského dna ukrývají víc než jen tmu a ticho, třeba i rybku rybabu, která touží po světle. Pohádka na motivy knih a básní Petra Nykla se Simonou Levandovskou a Tatianou Medveskou v hlavních rolích otevírá bránu do světa, kde se realita mísí s fantazií a poezie se zvukem. Tak ať se vám příjemně poslouchá.
11: První úterý, které kdy bylo na světě. Ovšem tehdy ještě nevědělo, že je úterý a že bude za 7 dní zase. Tedy toho druhého dne oddělil Bůh vody od vod a mezi ně vsunul nebe. Ve středu, v den třetí, vody pod nebem nahromadil na jedno místo a odhalil souš. Souš nazval Bůh zemí a vdechl jí duši sucha. Nahromaděné vody pak Bůh protchnul slanou mořskou duší. A v pátek pak, v den pátý, naplnil duši moře všemožným živočištvem a rybami, které prosycený jí plavaly nebo se jen volně nechali unášet v jejím nedozírném prostoru. Tak vzniklo království mořské.

0: Já nechci pít klid. Chci něco zažít. Přestaňte. Kdo to má pořád poslouchat? Tady je taková nuda. Však já vám ukážu.
1: Stopa.
0: Paní kraketice, na stranu.
2: Stopa. Co má znamenat, rybavo? Já, mystická krakatice, že se mám zabývat takovým planktonem.
0: S dovolením, nezaclánějte.
2: To je naprosté dno.
0: Krakatice jedna nakrknutá. Musí se tu konečně něco začít dít. Všichni jenom plují s proudem. Nemám pravdu, pane rybouši.
3: Rybabo.
0: Pane rybouši.
4: Chceme klid. Chceme ve tmě žít.
5: Nerypej do mě. Prosím.
0: Ještě nikdy jsem ho neviděla vzhůru. Ale co já kdy vlastně viděla? Pořád jenom plavu ve tmě.
6: Stop.
0: Au! A hele, sumíš? Už něco umíš?
5: Já pohlédnu na tebe, Ska, že umím se maskovat jak okurka.
0: To se teda máš čím chlubit.
5: Buď tak hodná, drž se u dna.
0: To tak.
7: Jestli tam nic nevidíš, co bys rozpoznává? Nazvi si tu skrumáš skrýš, pak to smysl dává.
0: Nechte toho!
7: Jestli

0: nahoře je opravdu světlo?
1: Světlo.
0: Vy jste ho viděli? Jak se k němu dostanu?
1: My jádi se nebavíme s rybami, ke všemu tak obyčejnými, které nás ani nepostraví.
0: Ne, počkejte, já ho musím vidět. Já vám ukážu, jak jsem ztracená. Vaše stonky se přece táhnou nahoru. Za světlem. Startuju. Nahoru. Nahoru. Ještě kus. Ještě
2: tak. Stát.
3: Jasa.
2: Rybabo. To jsi zase ty.
0: Dobrý prout, pane Děse. Můžete mi prosím přestat blikat do očí tou svojí lucerničkou?
2: Rybabo, to už je po třetí tohle černo, co si v proudu překročila povolenou rychlost. Kam pořád tak spěcháš?
0: Nikam. Kam bych spěchala? Napravo.
4: Tma.
0: Nalevo.
4: Tma.
0: Dole.
4: Tma je všude.
5: Nahoře. Vpravo, tma, vlevo, tma, vedle, mezi, tma,
4: tma,
5: tma,
4: ponad,
5: šma,
4: tma,
5: kma,
4: předle, mezi, tma,
5: nahoře,
4: tma, tma,
5: tma.
2: Co?
4: Tma.
0: Já bych tak strašně chtěla vidět světlo.
2: Světlo?
4: Tma.
2: To ti určitě poradila ta bláznivá stará medúza, viď? Rybabo, my jsme ryby hlubinné. Plujeme pomalu a důstojně, zahloubaně, u dna. Nemáme kam spěchat.
0: To je pořád. Od jíkry neposlouchám nic jiného, to je taková nuda.
2: Jsi jen malá rybka, rybabo. Buď ráda, že žiješ tady.
0: Ale já chci něco zažít. Nechci jenom plout s proudem.
2: Můžeš si plout kam chceš, ale pamatuj, jinde jsou vlny. A sítě. A obrovská létající stvoření, která tě můžou sežrat.
0: No jo. Hlavně, že tady je to krásné.
2: Ach jo. Ona nikoho neposlouchá.
0: Nemá to smysl. Budu plout ve tmě až do smrti. Nikdy nic nedokážu. No ovšem, medúza, ta prý o světle něco ví, musím za ní.
6: Úzkou prorvou za medúzou k ruské rybě plotne kloužu.
0: Všude tu mám tunu dění, všude kam se podívám.

0: to světlo. To musí být plovoucí les. Ta záře. Zmizela. Tady. Tady je. Už ji vidím. Sedí na korálovém trůně a něco píše.
1: A pak na medúzu pohlédl a skameněl.
2: Pohlédl a skameněl. Jo, mám to.
0: Dobrý prout.
3: Ale podívejme. Dobrý prout. Houbový Bobe, máš volno.
2: Díky. Paplavu se nasát inkoustu k hobotnici.
3: Hlavně šeptej. Víš, jak se všeho léká.
2: Snad jí v těch vysokých travách najdu. Prout?
0: Prout, ty tak krásně svítíš.
3: Právě, že už moc ne. Není to, co to bývalo.
0: Ale i tak? Všude kolem je taková tma?
3: Ano, tma.
0: Já jsem rybaba. Chtěla bych...
3: Krásná tma. Ovšem tu nejčernější dokáže udělat jen chobotnice. Ukládám ji do houby na psaní. Potkala ses tady s Bobem?
0: Ano, před chvílí.
3: Kromě něj už za mnou nikdo nepřipluje.
0: Jo, no to je strašně smutné, ale...
3: Leda chobotnice. Pamatuju, jak mi chtěla ukázat, kam jí kousil žralok. Jenomže těch chapadel měla tolik, že jsem nevěděla, kterým z nich mi to ukazuje.
0: Podívejte se.
3: Od té doby se všeho strašně leká. Kdyby si ji potkala, dej si na to pozor. Jakmile na ní někdo jenom zvýší hlas, celého ho postříká inkoustem. Bob by ti mohl vyprávět, jak jednou...
0: Můžete mě prosím poslouchat? Já se přišla zeptat na světlo tam nahoře.
3: Věděla jsem, že někdo přijde. Už je to tak dávno.
4: Tady je taková nuda. A jak asi? Jsem tu přichycená.
5: Toto je...
6: No, nevím, co to je. Co to je? Toto. Co?
4: Co?
6: Toto.
4: Co to? Já rostu.
2: Au.
3: Žá.
4: Já mám.
6: Aha.
4: Dobrý prout, krak.

0: Ano, je pravda, že nad námi je světlej. Říká se tomu země sucha. Ale je to hodně daleko. Je tam vzduch?
1: Duch?
0: Vzduch. To je něco, co není mokré.
1: A jaké to teda je?
0: Je tam žluté světlo, které všechno vysuší. Kdysi jsem ho nasávala u hladiny a pak ho v sobě jako v lupě promítala hlubinným rybám.
1: Ukaž mi ho.
0: Já už se nahoru nepodívám. Jsem stará. Moje závoje už obrostly kořeny korálového trůnu.
2: Tak já to světlo přinesu. A konečně zazářím. Všem tady ukážu, prý obyčejná ryba.
0: To není jen tak.
2: Nepotřebuješ snad světlo pro svůj klobouk?
0: Rybavo, je žádné světlo.
2: To chceš zhasnout? Já nechci být pořád ve tmě.
0: Zatím se žádná z ryb, které polkly suchou duši, do moře nevrátila.
2: Ale já...

0: napít duše moře třemi dlouhými doušky, ale jen třemi. Jinak zůstaneš navždy na souši.
1: Děkuju ti, Meduzo.
0: Nezapomeň ale, že to světlo je tak silné, že ten, kdo se podívá přímo do jeho lampy, oslepne.
1: Rozumím.
0: Přímo Rybabo, před. Počkej.
1: Musím plavat.
2: Dolní.
1: Tohle je moje šance.
2: Přímo před. Dolní. Přímo před. Dolní. Přímo před.
0: Rybaba poděkovala moudré Meduze a uháněla přímo ke Kosatkové hoře.

0: tady. Tady někde to musí být.
1: Dobrý prout. Vítejte v dolním žlebu. Já jsem Halibut a budu vaším průvodcem.
0: Prosím vás, prý tu někde máte nějaké nádoby.
1: V našem kraji žijí všichni v klidu, míru a hlavně v pohodě.
0: Nechci dělat vlny, ale mám důležitý úkol. Mizím.
1: Dolní žleb byl založen v červnu.
2: Au, co to? Kruci, co tady okouníš?
0: Nezdržujte, musím...
2: To jsou ale fóry. Bourat do amfóry.
0: Nevíte, kde jsou tady nějaké nádoby?
2: Sklapni! Pojďte, krabátka. V téhle křehké nádobě už klid mít nebudeme. Krutý osude. Musíme kráčet dál.
0: Amfóry. To jsou oni. Teď ještě najít tu správnu. Haló, je tu někdo?
3: Duše,
0: to je ona. Slyším to tady v tom hrníčku. Teda, amfoře. Tak, kudy dovnitř? Duše, jsi tam?
4: Chceš vystoupat, chceš?
0: Chci, ale co je nahoře?
4: Všechno.
0: To bylo ofus. Teď už mě aspoň nic nepřekvapí.
5: Zahajuji stoup.
0: Co? To já si stoupám. Jsem nějaká lehká. A velká.
5: Těž se teď.
0: Já letím.
1: Zásadní změna nastala v roce 1463. Kdy zůstalo stát temno a já mohl jít zase spát.

0: Les si tu, Sumíši.
1: To je ale nápuka.
2: Ryba, postůj.
0: Bože, tentokrát mě nechytíte. Smola. Dobrý prom.
2: Já tě chtěl přeci.

0: Halo? Co se to děje? Co to... Halo? Já neslyším. Ani nevidím. Všude je světlo. To je... úžasné! U všech okounů. Tamhle svítí duše sucha. A všude kolem modrá skvrna, zelená, žlutá. Au, bolí mě z toho oči. A jak mi to jde plavat? Musím víc mávat ploutvemi. Ještě! Jsem tady!
1: Ty seš mi teda zvláštní pták. Vypadáš jako holátko.
0: No, dovol. Já jsem rybaba. Ty jsi asi delfínek, viď?
1: Delfínek, to je dobrý. Nazdar, já jsem racek.
0: Všude kolem mě jsou barvy. A já ani nevím, kam se podívat dřív. Snad nejsem slepá.
1: Slepá bys byla, kdyby si je neviděla. Poleď tamhle na skálu. No poleď. Pořádně. Zaber.
0: Tak. A pozor, přistávám.
1: Ty máš teda zvláštní styl letu.
0: Já si připadám tak lehká. Jako bych celý život plavala v medu.
1: To snad není možný. Ty jsi tady snad poprvý, ne?
0: Proč jsou všichni nasardinkovaní tam dole? Je jich tam tolik a nad nimi jenom modré nic.
1: To modrý nic je obloha a každej lítat nemůže, to je právě to.
0: Ani ti chlupatí kraby tamhle?
1: To nejsou kraby, to jsou antilopy. Podívej,
2: z jedné strany antilopa, z druhé její opak, lopa.
3: Vítáme tě na souši. Issues and
0: emáties. A tamhle ta chobotnice má jenom jedno chapadlo.
1: To je chobot natec, slon.
0: To je nádhera. A co ještě?
4: Ještě rád budeš mít, ještě rád. Ze zeber sebereš 6 žeber. Šeštěrku

0: Co pak se to stalo? Sní?
1: To víš, občas tě někdo sní. Hlavně si dávej pozor na orla. Když uslyšíš jeho křik, schovej se.
0: Promiň, Delfínku, ale já nemám čas se schovávat.
1: Racku! Jenom jsem myslel...
0: Hele, já mám důležitý úkol. Nevíš, kde bych si mohla nabrat trochu světla?
1: Světlo si pod křídla nechytíš, leda, že bys měla lampu. Ale co se týče tamhleté, co probleskuje mezi listím, tak na tu nedosáhneš.
0: Ty myslíš duši sucha?
1: Sucha?
0: Jen se směj, já to zvládnu.
1: Tak držím pařád, já už spěchám.
0: A počkej, jak bych tedy mohla nabrat světlo?
1: Nemám tu kaku, ale zkus letět za sloní želvou podél klikatého potoka, ta bude vědět víc.
0: A kde je klikatý potok?
1: Tamhle, za nejvyšší horou na západě.
0: Západě? Počkej, já nevím co.
1: Nej se.
0: Na západě. Šaky.
1: Rybaba tam spěchá. Ještě než se zanechá, rybí stopa mizí. Zařezaná do ticha, svoje cesty sklízí. Au!
0: Haló? Je tu někdo? Haló?
2: Americký.
0: Haló? To je... Dobrý prout, promiňte, nevíte, kde bych našla sloní želvu?
3: Byla jedna želva, která měla krunýř tak malý, že se podobal mateřskému znamínku na zádech. Kdo se však podíval pozorně, viděl, že je to mateřské znamínko a že její pravý krunýř se vznáší asi 3 metry nad ní.
0: Dobře, ale...
3: A kdo se podíval ještě bystřeji, poznal, že stín toho krunýře dopadá na její záda a má křídla.
0: Ježík.
3: Z toho ovšem vyplývá, že krunýřem je sova.
0: Aha, zajímavé. Každopádně...
3: Ta taky hebitě slétla na záda želvě, ze které se vyklubal holohlavý lenochod a se zobla střevlíka tvářícího se jako mateřské znamínko.
0: Zmizela jak pěna na vlnách. Co teď? Tamhle se něco klikatí.
4: Zlatí hadi, zlatě kadí. Nepoznáš, co je had a co ne. Je to tak záhadné.
0: Hadi, mám klikouti, mi budou rozumět. Haló, vy tam, poradíte mi, kde je klikatý potok?
4: Anakonda, anakonda. Anakonda, anakonda, anakonda, anakonda, anakonda, anakonda.
0: A jsou pryč. Koukám, že hadi jsou protivní všude. Fuj, co to z něj? Ah, sláva, dobrý pro. Jasně, hele, vy ptáku, já nemám moc času. Nemáte ponětí, kde bych našla sloní želvu?
5: Jednoho dne orel zobákem stáhl hladinu z moře.
0: Orel? Co mi to...
5: Ryby ulétly a vytvořily mnoho mokrých stínů. Z těch stínů vyrostly hlemíždi, větší než sloni. Ještě dnes tam jejich ulity hučí o tom, jak přišli na svět.
0: Takže co ten delfínek říkal? Lopa, chobot, krab, slon, orel, pozor.
5: Až tě chytím, tak tě sní.
0: Ne. Pomoc, pomoc.
5: Počkej příště, to už tě skrýt nenechám.
0: To bylo o fousek. Ještě, že jsou tady ty stromy. Co? Co se děje?
6: Pozadím tě, jak vznikají jeleni. To tajemství pomalu je tvé. Povšimni si těch výrostků na zemi,
7: o kterých se tvrdí, že jsou větve.
6: Kdyby ses však sklonil dolů ke kmenu a opatrně rozhrnul trávu,
7: divil by se s čemu si kulatému, co nápadně připomíná hlavu.
6: Dole v místech, kde bývají kořeny, ten, kdo hrabe, tak to s hrůzou zjistí.
7: Jeleni v ruině čekají stvoření, narou, až vyhrabou se zbůjstí.
0: Kdo jste?
8: Jeleni
0: jsou vlastně rohatí tuleni.
8: Tuleni jsou vlastně plešatí jeleni.
0: No ale...
9: Co ty nohy?
0: Počkejte, halo, potřebuji poradit.
8: Jelen?
0: Nedovolaný.
8: Ozvěně odrazem. Od stěny.
0: Ke stěně.
8: Dutým puknutím. Parůžku.
0: Mizí. Ztratila jsem se.
10: Ty už se nevrátí. Jak se rozběhnou, neumí zastavit.
0: Tak proč neběžíš s nimi?
10: Já jsem totiž jen lenivý jelen.
0: Lenivý?
10: Ano, všichni mi říkají, že jsem pomalý.
0: Mě zas doma všichni nadávají, že jsem moc rychlá.
10: Doma?
0: Ano, tam dole, v hlubině, v tichu.
10: Já bych si přál být rychlý, abych stíhal ostatní.
0: No, tady jsou, koukám, rychlí všichni. Ale nikdo mě neposlouchá.
10: Mně nezbývá nic jiného, než poslouchat. Nemám dost velké parohy, abych mohl psát.
0: Psát?
10: Ano, všichni jeleni píšou hlavou. Jejich spisky jsou proto hlavolami.
0: Tak proto jsem jim vůbec nerozuměla.
10: Ale moje parohy jsou líné, jako já, nechtějí růst.
0: Ty... Poslouchej.
10: Já pořád poslouchám. Někteří jeleni jsou struční. Napíšou, přibyl kaštan. Jiní jeleni zase mají rádi kudrlinky. Napíšou, dnes se nám narodil náš malý roztomilý heboučký koloušek kaštánek.
0: No ale vždyť ty píšeš. Jenom do vzduchu.
10: No jo. Když to není vyryto do země, tak se to nepočítá.
0: A nejsi ty náhodou mládě?
10: Co?
0: Proto máš malé parohy. Ještě nestihli vyrůst.
10: No možná máš pravdu. Kolouch by rád něco napsal, ale ještě nemá čím. Tak zatím čeká a promýšlí si to. No ano, ano. Děkuju, že jsi mě vyslechla.
0: To vlastně nic nebylo.
10: Nechceš jít se mnou k potoku. Můžeme si po cestě povídat.
0: K potoku? Ty víš, kde je?
10: No jasně, pojď za mnou.
0: Co je tamto?
10: Kde?
0: Tam.
10: Kde to?
0: Tamto.
10: Jak jsou tamti?
0: Tamti?
10: Ti tam ne.
0: Kteří?
10: Tamti.
0: Jak je tamto?
10: Které?
0: Tamto.
10: Jo, tamto.
0: Jo, to. Co je tam?
10: hnízdo.
0: Koho?
10: Nevím, je prázdné.
0: Asi tam tě chcou.
10: Asi. Vážně, nechceš se mnou zůstat? Můžeme si povídat.
0: Promiň, musím letět dál. Slíbila jsem Meduze, že přinesu světlo.
10: Dobře,
0: ale budu o tobě všem vyprávět.
10: Někdy se podívej nahoru. Na břehu je jelen, na hladině nelej.
0: Dobrý prout, jelene. A děkuju.
11: Zrcadlo trčí
0: vlevo, vpravo, vlevo, vpravo,
11: zase
0: vlevo, vpravo, vlevo, vpravo, vlevo, vpravo, vlevo.

0: Tady přece nikdo není. Jenom brouci.
1: Nejsme brouci.
0: A tenhle velký šutr. Oh, blesk.
2: Kdo mě to budí ze spánku?
0: Vy jste...
2: Želva.
0: Dobrý prout. Slava. Konečně jsem vás našla. Víte, já jsem rybaba a připlula jsem z mořské hlubiny. Nic se tam neděje, všichni se jenom líně plouží a mě nadávají, že jsem moc rychlá. Rychlá, no, chápete to? Každopádně, stará medúza mi poradila, že se mám nadýchat duše sucha. Tak jsem to udělala, vznášela jsem se výš a výš a moře bylo modré a pak zelené, až jsem se vznesla nad hladinu a potkala jsem srandovního bílého delfínka a ten mi poradil, abych hledala vás. Tak jsem hledala, spěchala jsem podél potoka a teď jsem konečně tady a potřebovala bych to světlo, prosím. Oh.
2: Znám starou medúzu. Mé vodní sestry mi o ní často vyprávějí. A byly doby, kdy jsem jí vídala třpitit se na mořské hladině.
0: No jo. Ale to světlo, můžete mi poradit, jak ho nabrat?
2: Nabrat světlo, to není snadné. Ráda ti pomůžu.
0: Super.
2: Musíš ale dobře poslouchat.
0: Já přece vždycky poslouchám.
2: Napřed musíš vyletět na vrchol nejvyšší hory.
0: Mhm.
2: Vystav se slunci z každé strany tak, až se tvé šupiny zlatě rozzáří.
0: Slunci?
2: Ano, slunce, které visí nad mořem. To je ta jediná a nejvyšší lampa.
0: Tak to je duše sucha.
2: Nesmíš se však přitom do slunce podívat. Sežehlo by ti to oči.
0: Sežehlo by mi to oči? No jasně, proto mě předtím boleli. Ještě, že jste mi to řekla.
2: A teď už leď. Hora je vysoká a nemáš moc času. Musíš se vrátit, než slunce zapadne.
0: Vážně? Tak jo. To dokážu. Letím!
2: Že medúzu pozdravuji. Už se asi neuvidíme. Skrz nerv žel v tón harv zní, když v nich spí smrt z tých larv. Přes lesk hvězd mží stesk můr, když dnem průrv žehne lvem dech.
0: Ženu se v úžasu želvým snem. Všechno kolem je strnulé. Můj tanec možná, že vidí jen

0: všude je tak bílo, ticho a světlo.
1: Dobrý proud, slunce, jsem tady.
2: Moře, rostoucí z páry, vyluhuje ryby. Pára vrostlá do stromu, houstne v smůlu.
0: Jak to hřeje?
2: Stromy, rostoucí ze země, pouští plody. Země, rostoucí do nebe, tvoří hory.
0: Tolik světla, ale to jsem přece já. Svítím.
2: Nebe, rostoucí do vesmíru, tmavne. A vesmír posílá k zemi ptáky, kteří jsou z toho na větvi.
0: Já zářím. Všude je světlo.
3: A stín.
0: Orel, už zase.
3: Tenkrát mi neuteče.
0: Blíží se. Ne, blíží se ke mně. Duše, co mám dělat?
4: Nezapomeň ale, že to
5: nesmíš
4: světlo je
5: se
4: tak
5: při tom
4: silné,
5: do slunce
4: že ten, kdo se podívá přímo do jeho
5: sežehlo lampy, by ti to oči.
4: Oslepne.
3: Teď teprve něco uvidíš.
0: A nebo ty. Polek za mnou. Víš.
3: To si ty.
0: Ještě víš.
3: To víš.
0: Ještě. V šupinách je svit. Kdo chce, může ten svit mít.
3: Moje oči! Já nevidím!
0: Děkuju ti, slunce! Já musím zpátky domů.
2: Šťastnou cestu!

ze zeber sebereš 6 žeber. Ze štěrku prosiješ ještěrku. Z jelena je tvá tvář zjevena. Ještě rád budeš mít ještěra. Ze zeber sebereš 6 žeber. Ze štěrku prosiješ ještěrku. Z jelena je tvá tvář zjevena.

0: zvládla jsem to.
1: Co to je?
0: Já jí to tady rozsvítím.
2: Au, pokud mě z toho očmi. Vždyť je to krása.
3: To je zlatá ryba. Splní nám tři přání.
0: To koukáte. A pak, že jsem k ničemu. Krávy, jak máte dnes štíhlé stonky. Ale tamhle ty jsou silnější. To jsou přece chapadla. To bude meduza koukat, když jí přinesu i inkoust. Paní chobotnice, musíme rychle...
4: Chladina! Kaluho! Kaluho mi neštěte!
5: Tma.
4: Já nevidím.
5: Dole. Tma je všude. Nahoře.
4: Světlo. Pryč.
0: Vidíš, co jsi udělala?
5: No.
3: Myslela jsem, že jsi žralo.
4: Snad.
6: Od té doby se všeho strašně leká.
7: Kdyby si ji potkala, dej se na to pozor.
4: Co? Ale ne! Chobotnice,
0: prosím, kudy k hladině?
4: Chtěla, moc se omlouvám, to jsem
0: musím to stihnout, než duše sucha zmizí.
4: Chvátej za mnou.

0: červeno. A lampa leží u hladiny a utíká mi.
1: Ale je to krásný západ slunce.
0: Ne, počkat, potřebuju světlo.
2: Když Poliana sleze noc, utichne vše v čarovnou moc.
0: Slunce, prosím, vejdi do moře.
2: V dálce zahouká tlustý síň, pak ještě slovo
3: a pak.
0: Já, to stará medúza tě potřebuje.
1: Medúza? Té už asi nepomůžeš.
0: Nezvládla jsem to.
4: Nezvládla.

0: nezvládla.
1: Zaslo.
0: Proč jsem lépe neposlouchala? Bylo jedno,
1: jedno krásné místo.
2: Bála se tu pást lama, ale nepřekročila řeku. Mohl tu zaklíčit baobab, ale vítr ho sem nezavázal. Mohlo se tu usadit hejno plameňáků, ale nenašli to tu. Mohla se tu vyhřívat lvice, ale ještě se nenarodila.
1: To všechno
2: teprve bude.
0: Slunce vstupuje do vody. Celé moře září.
3: Jedna dravá ryba si to k druhé míří. Druhá dravá ryba se zas k první blíží. Prolnout se snad musí. Otvírají pusy.
0: Tolik ryb.
4: Jedna dravá ryba, druhá dravá ryba. Která ji víc otevře? Jsou však stejné obě dvě. Zasekly se orty.
0: A ty barvy? Modrá, červená, stříbrná.
5: Jak tak civí v překvapení cítí jemné, teplé chvění.
1: To ta druhá
0: hněda
1: rychle dýchá.
0: Bílá.
1: A dech první
0: bežová
1: s ní se smíchá.
0: Vínová.
1: Až se jejich výraz mění. A ta tam je všechna pícha. Spolkli si ji. Už tu není.
0: To je nádhera.
6: Děkuji ti za krásné světlo, rybabo.
0: Meduzo, co tady děláš? Říkala jsi přece, že ty už se nahoru nepodíváš.
6: Ještě jednou. Naposled.
0: A jak krásně záříš. Ale jak je to možné? Já jsem ti světlo nepřinesla.
6: To slunce vstoupilo do moře.
0: Takže se to podařilo. Budeš zase svítit jako dřív?
6: Ještě chvíli, ano. Potom zhasnu.
0: Jak zhasneš?
6: Tak, jako slunce zajde za obzor. Zhasnu a zmizím.
0: Ale to je přece...
6: V pořádku. Není světla bez tmy.
0: To nesmíš. Vrátím se na souš a...
6: Někdo bude muset zaujmout moje místo na korálovém trůně.
0: Ale kdo? Nikdo tu nesvítí jako ty.
6: Tobě možná už nesvítí šupiny, ale pořád ti svítí oči.
0: Já jsem ale...
6: Slunce už pomalu mizí.
0: Já jsem... Celou dobu jsem chtěla něco dokázat. Ale nikdy jsem nepomyslela na to, že bys mohla opravdu zhasnout.
6: Jestli chceš, budu ti číst, než slunce zapadne.
0: Chci. Moc.
6: Na dně hlubiny je klusko. Na dně hlubiny je úzko. Na dně hlubiny je klid. Kdo chce, může ten klid pít.
0: Začala ve žlutém světle klobouku náhlas předčítat medúza z tlusté knihy, zatímco kdesi nahoře začalo pomalu vycházet slunce.
7: Tak tedy končí příběh o rybabě a mořské duši. Rozhlasovou hru na motivy knih Petra Nykla napsal Josef Kačmarčík. Hudbu složil Matouš Hejl, dramaturgyní byla Lenka Veverková. Účinkovali Simona Levandovská, Tatiana Medvecká, Eva Hacurová, Šimon Krupa, Adam Ernest, Magdalena Sidonová, Miloslav Kénik, Jan Jankovský, Marie Štípková, Viktor Zavadil, Marek Frňka, Iveta Hlubučková, Tom Dalecký, Tomáš Weiser, Amálka Hánová a další. Technická spolupráce zvuk Radim Dlesk, spolupráce na pořadu Matouš Hejl, produkce Radka Tučková, Eva Vovesná. Příběh natočil režisér Josef Kačmarčík v roce 2025.

0: Káva o čtvrté.
1: To je vaše každodenní inspirace.
0: Životní styl.
1: Rodina.
0: Zdraví.
1: Finance.
0: Nebo volný čas.
1: Káva o čtvrté.
0: Vaše zkušenosti.
1: Nové trendy.
0: I odborný pohled.
1: Povídáme si o všem, co vás zajímá.
0: Káva o čtvrté.
1: Od pondělí do pátku po 16. hodině na Dvojce.
2: Festival ZUŠ Open slaví 10 let. Oslava nadání, píle a radosti z umění přináší od 13. května do 1. června stovky akcí tisíců žáků základních uměleckých škol po celé republice. Přijďte se inspirovat a podpořit mladé umělce. Festival pořádá společně se základními uměleckými školami Nadační fond Magdaleny Kožené. Více na zušopen.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Bylo 14 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Spisovatel a bývalý politik Uhde dostal od sudeckých Němců jejich nejvyšší vyznamenání a na pochod Brnem se vydali stovky odpůrců sjezdu Landsmannschaftu. Je slunečno, postupně od severozápadu přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty do 29 stupňů, v západní polovině Čech až 31. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Brněnská primátorka Markéta Vaňková z ODS a jihomoravský hejtman Jan Grolich z KDU-ČSL ocenili sudetoněmecký sjezd v Brně. Přivítali stovky českých i německých účastníků akce na výstavišti, oba vyzvali k posílení vztahů mezi národy a ocenili snahy ke smíření. Sudetoněmecký Landsmannschaft při této příležitosti předal své nejvyšší vyznamenání spisovateli a bývalému politikovi Milanu Uhdemu. Ten za ní krátce poděkoval v němčině.
4: Evropskou cenu Karla IV. Přijímám rád a jménem všech lidí dobré vůle, kteří přispěli k tomu, že dnes všichni můžeme být spolu.
3: Odpůrci sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu se vydali na pochod Brnem, sešli se na baštách u hlavního nádraží. Cílem pochodu je Dominikánské náměstí, kde má v těchto chvílích začínat demonstrace pořádaná iniciativou Obrana národa 2. Při případném prodeji pardubického výrobce výbušnin explozie by hrála roli jenom cena. Nyní je na prodej této společnosti vhodná doba, neboť až skončí válka na Ukrajině, její cena zase půjde dolů. Zatím jde však o obchodní úvahu bez konkrétních obrysů. Na CNN Prima News to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Na zaplacení daně z nemovitosti zbývá týden. Termín je do 1. června. Rozhodující je datum připsání částky na účet finančního úřadu. Finanční správa rozeslala platební údaje více než 4 milionům poplatníků, pokračuje mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Madle.
5: Pokud poplatník údaje pro placení daně neobdržel prostřednictvím e-mailu, složenky nebo dodatové schránky, doporučuje finanční správa kontaktovat příslušný finanční úřad nebo se přihlásit do daňové informační schránky DIS+, která je součástí portálu Moje daně.
3: Kdo má vyměřenou daň přes 5000 korun, může si její zaplacení rozdělit na dvě splátky, tu druhou pak je možné doplatit až do 30. listopadu. České národní parky slaví Evropský den chráněných území, který připadá právě na dnešek. Správa Krkonošského národního parku připravila ve svých pracovištích a muzeích speciální program. Vstup do Krkonošského muzea v Jilemnici, do expozice Šindelka v Harachově a do muzea zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jezerou je dnes zdarma.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Máme slunečno, postupně od severozápadu přibývání oblačnosti. Ojediněle se objeví přehánky, zejména na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer se bude ale opět vyjasňovat. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů v západní polovině Čech i 31 a v 1000 metrech na horách kolem 23.
0: Doprava.
3: Na příjezdu do Brna po D1 od Prahy se zdržíte asi 10 minut před omezením na stém 96. kilometru. Na 78. kilometru dálnice D4 směrem na Prahu je odstaveno nákladní auto a hlavně kamiony tam vybočují vlevo. A opatrně na příjezdu do Prahy po Strakonické před sjezdem na okruh je odstaveno nepojízdné auto. To byly zprávy, po nich Tereza Kostková.
6: Milí posluchači, vítám vás u pořadu To nejlepší z blízkých setkání. O projektu Pozemský prach a boží dech mi v Radiokafe Vinohradská 12 vyprávěl textař a producent Michal Horáček. S hercem Martinem Myšičkou si Marek Němec povídal o roli v aktuálně vysílané sérii Moniová. Nutričně vyvážený jídelníček pro děti i dospělé popsala Marku Němcovi foodblogerka a výživová poradkyně Karolina Fourová. Režisér Jan Svěrák zavzpomínal na natáčení svého nového filmu Pět švestek. Dětská psycholožka a spisovatelka Iva Čmusa přišla Adelce představit svou knižní novinku Mořská Eva. A my vám děkujeme, milí posluchači, že jste stáli s námi a těšíme se na další rozhovory. Vaše Tereza.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
1: na Dvojce.
2: Povídáme si se spisovatelem, esejistou, novinářem, textařem, antropologem, producentem, prostě multifunkčním, ano, bohem nadaným člověkem Michalem Horáčkem, k tomu se dostávám, Bůh nebo někdo, protože i to je tématem vlastně jak té knížky, která je tu před námi, tak projektu Pozemský prach a Boží dech. Vy jste se vlastně tam dotýkal biblických témat, kterých to, co je notoricky známe a je vůbec dneska něco notoricky známé nebo toho méně známého. Co byl ten váš klíč?
3: No to je několik otázek. Najednou všichni jsou zajímaví.
2: Nechám na vás, vy se s tím poperete.
3: Tak tahle knížka, která takhle jako vypadá a včera vyšla je úplně jako nová, jo, tak mám ještě takovou jako radost, jako, že to je jako tu novou. Jo. Tak ta má podtitul. A to je, ten zní slova příštích písní inspirovaná biblickými příběhy. Čili já jsem to psal tak, ty verše, aby měly náležitosti skladby, aby se to dalo zhudebnit a zpívat. A to jsou takový tři hlavní věci. Musí to mít rytmus, musí to mít rým a mělo by to mít i refrén. Jo. A tak to se u všech skoro stalo. A já jsem, když jsem to průběžně psal, se začal obracet na různý lidi, o kterých jsem se domníval, že by byli dobrými skladateli, že by to posunuli dál, že by tomu něco přidali. Jo. To je taková zvláštní věc. Ta jako písňový texty nemají extra jako dobrou pověst v těch lidech, který třeba, já nevím, rozdávají magnézii literu nebo něco takového, jako sládní ceny. Ale chci připomenout, že Nobelovu cenu za literaturu dostal vyloženě textář, písničkář Bob Dylan. Jeden z mých velkých vzorů. A to mě ohromně potěšilo, že se to začíná brát, jako že to je specifická poezie. Je to samozřejmě něco úplně jiného, než je dnešní poezie psaná naprosto volným způsobem, jako bez rýmů, bez rytmu a bez refrénu. Ale já přesto se přidržím teda toho, co se domnívám, že jsem nějaké zkušenosti v tom jako získal. A pak je veliká radost, když uslyším to zhudebnění, jo. Ne vždycky, jako já většinou zhudební, co dostanu, teda hledám způsob, jak zdvořile říct tomu autorovi, to jako, že ne. Ale když se to stane, že jako mě to ohromí, no, nebo přinejmenším silně osloví, dojme, nebo rozesměje, to je báječný, to je něco, jako když jsme s Petrem Mapkou, to se vždycky vzpomínám, když jsem k němu přijel na tu Okoře a mu říkal, mám to. A poprvé mi zahrál to zhudebnění nějakých těch veršů. Tak teď se mi to jako znovu stává a to je pro mě velký privilegium a je to moc hezký. A potom hledáme ještě ty interprety. Ale tentokrát jsem to udělal úplně jinak. Tentokrát to není jenom taková jako písnička, jo, šanzon. Já jsem říkal, zhudebněte to, jak chcete. A tak jsem se obrátil nejen na ty, kteří skládají rockové balady, ale taky na skladatele klasické hudby, naše současný. Takže tam takových 30%, 25% toho celého projektu budou operní árie. A mě to hrozně potěšilo, že jsem si otevřel konečně pořádně, jako rozrazil jsem si ty dveře do tohohle světa ohromujícího. Když jste prostě uprostřed toho symfonického orchestru, to je fakt něco. Jako to. Já si tam kolikrát jako při té zkoušce chodím sednout mezi ně, jenom abych si to užil. Jak ta symfonie, ten souzvuk, jo, to je ohromná věc, krásná. A jsem rád, že se mi to podařilo si takhle sobě otevřít. Takže to bude od klasické hudby přes rockové balady, po šanzon, po další žánry.
2: Takže proto se vlastně to možná i, když jsme u toho říkali o tu státní operu, nebo ona bude možná tím dobrým jako dómem pro prezentaci, to se bavíme o listopadovém, tedy prezentování Pozemského prachu a Božího dechu, i když tam už máme vyprodáno. Jak se to ponese, nebo asi to ten samý prostor pro tuhle věc se mi zdá vhodný i ten kostel červnový a tam pozvat můžeme, veďte.
3: No to jste milá, že to takhle říkáte. Ano, je to tomu tak. Ta státní opera je nesmírně, to, tak si vás tím zatěžovat, jenom jedním slovem konstatuju, že to je strašně nákladný si pronajmout státní operu a vůbec se tam uskutečnit. A ty lístky stojí jako hodně peněz, jako 4 000, 5 000 jeden lístek. Ale my podobnou věc, akorát ne se symfonickým orchestrem, ale se smyčcovým kvartetem a s rokovou kapelou, uděláme v kostele Šimona a Judy, to je taková překrásná stavba. Možná, že víte, kde to je, to na rohu Dušní ulice a U Milosrdných na Starém Městě, je to odsvěcený kostel, barokní, takový vrcholný baroko, který dělal ještě velmi zajímavý architekt Lurago. A ten prostor je spravovaný FOK. Jo? Takže tam se prostě už provozují tyhle věci, už to umějí, je to větší. Je to přes 400 míst. No a tam samozřejmě ty lístky nestojí tolik a ještě jsou k mání na rozdíl od té opery. Tak bych vás s dovolením tam pozval. Je to 24. června, přijďte.
1: Nejzkoumavější z pohledů ptá se mě ze zrcadla, jestli se usmát dovedu v leduli, která zvadla. V koupelně, v paru, v pokoji těším se na ty schůzky, požehnám.

se mě ze zrcadla, jestli se usmát dovedu, bleduli, která zvadla. V koupelně, v baru, v pokoji, těším se na ty schůzky.

0: Herecká profese nabízí mnohá setkání s různými individui. A my teď trošičku přiostříme a budeme si povídat o posledním projektu, ve kterém možno teď Martina nově vidět. A to je seriál Moniová. Martine, pověs nám něco o tomhle projektu.
1: Režisérkou je Zuzana Kirchnerová, pojednává to, jak už název naznačuje, o Simoně Moniové a jejím příběhu, tedy tragickém příběhu, kdy se úspěšné spisovatelky vlastně dojde, nebo zjistíme postupně, že prochází domácím násilím, bohužel s tragickými následky, ale není to jenom o tom. Vlastně ten záměr je, že nevznikla jenom tahle ta minisérie, ale k tomu ještě i dokumentární seriál a chtěli tvůrci, producenti rozvířit debatu o tomhletom fenoménu. A myslím si, že to není zase jenom ten dokument, ta epika, ale je to i nějaké umělecké dílo, byť to vznikalo, bohužel z mého pohledu, je ten tlak na to, za co nejkratší dobu vytvořit největší dílo, tak to vzniklo poměrně pořád jako v takovém kvapu, protože nebyl ani čas. Jo. Přál bych si a všem tvůrcům, aby do

0: takže jsme se s tou látkou mohli seznámit. Takže i ti, třeba včetně mě, mám sice průchozí roli a takovou okrajovou, tak jsem mohl nasát ten celek. Já tam hraju takovýho přítele, kamaráda, fotografa, Jefa Kratochvíla, což byl skutečný taky fotograf. Měl jsem možnost později mluvit s jeho synem, který stále je aktivní v Brně. To byl taky její kamarád, opravdu kamarád, který uvedl do toho světa divadla a z té společnosti, a tak cítil, že asi není všechno v pořádku v té její rodině, v tom druhém manželství. Nabízel jí pomoc, ale nikdy nebyl invazivní, ani nebyl ten, který by tako strhával pozornost na sebe. Ta moje postava je tam taková barva tady toho, ale není to zase velká plocha, abych tam mohl něco jako většího rozehrávat. Ale naopak pro Terezu Rambu, Igora Orozoviče, tyhle ty dva hlavní představitele, tak to je hlavně pro tu Terezu to obrovská, obrovská plocha, kterou ona opravdu využila jako perfektně, že tam teda vidíme i skutečné herectví par excellence.
1: Já jsem měl možnost vidět dva díly a upřímně tady doporučuji divákům to shlédnout. Je to něco, co vás dostane do velké blízkosti vlastně těch duší. Všechno to začíná nevinně, tak jak to většinou bývá. Je to velká láska, velká fyzická láska.
0: Ano, a myslím, že...
1: Dotykové napětí, jo, že...
0: Není to jenom jako to dusno furt, to by bylo asi k nevydržení, ale máme tam možnost i nahlídnout ty místa, kdy se něco tváří jako velká láska, ale už tam je zaděláno, že to právě není láska, že to je třeba manipulace, nebo že to je...
1: Že to je takové drobné využívání, nebo, že tam je nějaký komplex na začátku možná.
0: Myslím si, že ač je to jako jasný, kdo je násilník a toto, tak, ale ty postavy nejsou černobílé, že někdo je jenom bílý a někdo je jenom černý. Všichni jsme lidi, máme to nějak sobě namíchaný, takže i z tohle hlediska je to pestré dílo a myslím si, že to je opravdu umělecké dílo. Zase není to jenom realismus, aby nasnímán nějakou dokumentární formou, ale zdaří se tam i jak si toho diváka naladit na ty atmosféry, ať už je to právě nějaká rozářenost nebo naopak to drama tak. No.
1: Když teď odhlednu od toho konkrétního projektu, co by Moniové, jakým způsobem, Martine, vlastně ty přistupuješ k té roli? Přijde ona sama za tebou, nebo jako pečlivě analyzuješ vždycky nějakými jako atributy, nebo až nějaký receptory, který nasajou vlastně ty okolnosti té postavy, nebo jaká je ta tvoje práce na roli, než se staneš tou postavou?
0: Jo, takhle, takže vycházíme ze toho, že už jsem ji dostal.
1: Tak, jako už jí dostal.
0: Už přišla. Tam to bohužel neovlivním, jo, to jsme ty housky na krámě, že musí přijít, jo. No a pak ano, tak není mi jedno, v čem budu případně účinkovat, tak si přečtu ten scénář, seznámím se s režisérem, režisérkou, chci o tom projektu vědět, samozřejmě, a čím je to větší, významnější role, tím je to víc zajímá. Tak a jak jsem mluvil o tom divadle, i já mám tendenci, jak si se cítit součást celku, takže i nabízet nějaký nápady, úvahy, nebo to, což může být třeba pro někoho těžko zkousnutelný, ale já to nemyslím špatně, není to, že bych chtěl někoho poučovat nebo se nějak povyšovat. Jde mi o to opravdu to dílo, se cítím se spolutvůrce toho něčeho. Samozřejmě úměrně tomu, jaký tam mám rozsah. No, analýza je dobrá věc, určitě si o tom něco zjistí taky dobrý. Vždycky to má rezervy, mohl by člověk dělat víc, jo, i ta příprava mohl by dělat víc, mohl by se to víc naučit všecko. Pak je to dílem nějaká intuice, nějaký nasávání. Spousta věcí při natáčení se děje až na tom place, protože se dozvím konkrétní rekvizity, konkrétní mikrosituace. Samozřejmě s tím kolegou se potkáme na tom place, to hodně co hodí. No však to znáš, je to takový koktejl všeho.
1: Znám to. Ještě jedna věc, musíme končit za chviličku, ale zajímá mě, jak relaxuješ a jak odpočíváš. Můžeš nic nedělat.
0: Učím se to, je to, protože ta mysl tam po chvíli předhazuje, hele, měl bys něco dělat, to jako ničíš den, že jo. No tak je to asi klasika, no, se příroda, kamarádi, přátelé, hudba, no prostě fyzická práce, sport, jako no, ale nic nedělat je skvělý, umět nic nedělat je skvělý a dokonce je to nutný, jo. Já jsem načítal dopisy Antonína Dvořáka, on tam svýmu nakladatel říkal, vy si představujete tvorbu příliš snadnou, já musím nejdříve být nadšen. No, ale by člověk mohl být nadšen, musí se nejdřív sklidnit a dostat do klidu ticha, aby to jako přirozeně vzýšlo. Ne, že musím. Neměl bych, ale chtěl bych.
1: No, ale nicméně my teď musíme už nic nedělat tady spolu u mikrofonu. Já moc děkuji, že jsi byl mým dnešním milým hostem.
0: Já taky
1: moc
0: děkuji za pozvání. Ať se daří.
1: Děkuji a vám, milí posluchači, krásný víkend, nic nedělání.
2: To nejlepší z pořadu Blízká setkání na dvojce.

0: S výživovou poradkyní Karolínou Fourovou si povídáme o něčem menším než o jídle. A my jsme si řekli, že vám, milí posluchači, protože jistě máte rádi konkrétní recepturu a konkrétní tedy poučku, tak vám sestrojíme na míru, na mou trošku, vlastně takový ideální den nutričně i co se týče nějaké bohatosti a kvality surovin. Tak pojďme a domluvili jsme se, Karolíno, víte, že to uděláme, namodelujeme na dítě, na střední generaci, nás rodičů a potom tedy na naše rodiče. Tak, je to vaše.
1: Tak. Já na začátku řeknu, že vlastně ty jídla jsou napříč těma generacema hodně podobný. U těch dětí, když jsou hodně maličký, tak tam se to liší nějakýma potravinama, které třeba nejsou vhodný, já nevím, do jednoho roku třeba med a podobně, ale v podstatě se to liší spíš velikostí porce. U dětí nemusíme tlačit, na rozdíl od nás dospělých, na to, aby měli všechno celozrný, protože děti nepotřebují tolik vlákniny jako my. A je to proto, že vlastně nedostatek vlákniny není úplně dobře, protože samozřejmě pomáhá nám za jedno, aby jsme se cítili déle sytí, ale taky nám pomáhá, aby správně fungoval trávicí trakt a vyprazdňování, ale zároveň, když je zase moc, což můžeme třeba se setkat u dětí, který s dobrou vírou přeplňujeme celozrnýma potravinama, anebo se tím můžeme s tím setkat u veganů a vegetariánů, který jedí hodně rostlinnou stravu. Tak když je moc, tak se vlastně nám nedobře vstřebávají některé minerální látky a živiny, které potřebujeme. Takže vlákninu bychom u dětí zase nemuseli tlačit tak, jak u nás. Ale a stejně tak třeba není potřeba jim dávat tolik bílkovin, jakoby řecký jogurty, kde těch bílkovin opravdu hodně a tak. Ale co se týká, tak uděláme to na takovou tu střední generaci.
0: Dobrá.
1: A ono je to hodně podobný. Ráno, když teda budete snídat, tak ideální je, aby ta snídaně teda do 2 hodin nějak po tom probuzení proběhla, aby jsme tam neměli po té dlouhé pauze, kdy nic nejíme a spíme.
0: To znamená, promiňte, nemusíme hned jíst.
1: Určitě nemusíme.
0: Nemusíme se tím trápit, já nemám hlad, bože.
1: Já třeba jo, já vstávám ráno hladová, ale pokud vy ne, tak je to úplně v pořádku. Zároveň můžete klidně jíst, až když přijdete do práce. Pokud ráno prostě se vypravíte, vstáváte v 7 a tak před 9, když se v práci najíte, je to úplně v pohodě. Jsou zase lidi, kteří opravdu ráno je jim špatně, a kdyby jedli, tak si můžou dát něco úplně maličkýho a potom si naplánovat lepší svačinu. Vůbec to není špatně.
0: Co si dají?
1: Můžou si dát třeba nějakou plněný pečivo, nebo jogurt s nějakou granolou s lepším složením, nebo s nějakým mysli, který má taky nějaký rozumný složení a neobsahuje moc cukru a tuku a nějakých křupinek sladkých a tak. A třeba ovoce a ořechový máslo nebo oříšky.
0: To znamená, promiňte, to je ta ideální snídaně. Takhle by to mohlo být. Na sladko?
1: Může to být na sladko snídaně, anebo ale i na slano, už nějaký, jak říkám, nějaký plněný pečivo, nebo vejce, pečivo, zelenina, záleží na tom, co vám chutná. Já potom, když si dělám svačinu, nebo když doporučuji někomu svačinu, tak vždycky říkám, že já to mám ráda jako na střídačku. Když je sladká snídaně, tak slaná svačina, anebo slaná snídaně a sladká svačina. A ta snídaně ráno s tím jogurtem a smysly je taková za mě nejrychlejší, když se člověk potřebuje najíst a nemá čas si připravovat vajíčka nebo omeletu.
0: Co vločky?
1: Můžou být, ale ne každému chutnají suchý vločky. Většině lidem ne.
0: A co z kořice? Čína nebo Ceylon?
1: Ceylon.
0: Přesně, protože tak. Já vás zkouším trochu, ano.
1: Jo, jo, je to i napsaný tadyhle v mý knížce, jak se vybrat správně z kořice.
0: To jsem nečetl, já to vím, ano.
1: To je dobře, protože ta čínská je sice levnější, ale zajedno je hořká, trošku pálí na jazyku, to jídlo nedochutí tak dobře, ale zároveň obsahuje toxický kumarin ve větším množství. A vlastně ta skořice by se neměla jíst v obrovském množství, protože prostě není pro tělo úplně prospěšná. Ale prodává se proto, že se nepočítá s tím, že by člověk jedl nějaký jako ohromný množství. Takže u koření se to množství nějakým způsobem nereguluje.
0: Dobrá. Když půjdeme k té svačině, můžeme tak pochrumkávat nějakou zeleninu, trošičku dát si k tomu nějaký nízkotučný dip, trošku
1: spíš jako normálně tučný.
0: Tak normálně tučný.
1: Když by to byl třeba tvarohový nebo nějaký jako ze zakysaný smetany, tak bych použila tu méně tučnou. Řecký jogurt taky. Vždycky klienti říkají, přijdou třeba do poradny a říkají, Karolíno, bylo to super, hrozně mám radost z těch řeckých jogurtů, moc mi to chutná, no ale pak zjistíme, že to jsou ty 10%, který jsou už teda moc tuční, ale ty samozřejmě chutnají. Ty chutnají všem, protože to je vlastně taková jako chuťově jako zakysaná smetana, ta větší tučnost. Řídila bych se u řeckých jogurtů 0 až 5%, skyr tak ten je 0%, to je v pohodě, tvaroh tak polotučnej nebo ten netučnej. A u jogurtů bych se řídila tím, aby byly klasická tučnost, takže do nějakých 4% tuku. Mm-hmm. Jo, odtučněný jogurty, tak ty bych nedoporučovala, ty, to je zbytečný, to je až moc jakoby ano, ano. bez tuku a tak, ale zase potom takový ty smetanový jogurty, tak ty bych nechala spíš na takovou jako výjimečnost.
0: Perfektní, právě jsem dojedl sváču, těším se na oběd. Co to bude?
1: Mělo by to splňovat nějaký zásady zdravého talíře, to znamená, třetina talíře by měla být příloha, třetina talíře bílkovina, třetina talíře zelenina, plus teda nějaký tuk podle toho, jak moc tučnou máme tu bílkovinu. Protože bílkoviny můžou být málo tučný, tady nějaká třeba kuřecí maso, pokud si ho dáme bez kůže, a nebo můžou být víc tučný, což je třeba losos jako tučnější ryba, nebo třeba i pokud používáme jako bílkovinu sýr, tak zase halumy je třeba už zase tučnější bílkovina, takže nějakým způsobem přemýšlet o tom, jak ten talíř skládám.

0: Naším hostem je režisér Jan Svirák a přestože bych chtěla pokračovat na moři, tou road movie, tak ale nám tady padl takový pojem, že si děláte večírky chvály, nebo jsme tu říkali, jak to hezky dopadlo a já vás tu chválím, mám nějaký dobrý pocit. Tak co jsou večírky chvály? Já jsem si to nechala na éter.
1: Podívejte se, při tom natáčení vás nikdo nepochválí, prostě jako režiséra, autora, hlavního herce, kameramana, nikdo nepřijde a neřekne, dneska se ti to fakt povedlo, tenhle záběr. A my to potřebujeme nějakou odezvu, když se natáčí. Takže jsme zavedli už s tátou a s Vladimírem Smutným, jsme zavedli to, že si občas během toho natáčení uděláme večírek chvály. A to si třeba sedneme na kafe nebo jdeme večer na pivo. A každý má povinnost tomu druhému říct, co se mu ten den opravdu povedlo.
0: To je skvělé.
1: A my víme, že to je jako uměle volaný, ale stejně to
0: ale potěží. Pravda se říká, takže jo, obsah je pravda.
1: Ano, ano. Takže to jsou večírky chvály.
0: A tam jste si ho někdy udělali na katamaránu za ty 3 týdny?
1: Taky. No, učím to i syna.
0: Za co vás třeba pochválil kdo? Vzpomenete si?
1: Nebudeme tam.
0: Nechcete, dobře. Dobře, takže jste skromní, neřeknete, za co vás pochválili. Ale když už jsme zase u vás a na katamaránu a tak, protože to se jen tak nedozvím, o natáčení vyprávíte všude a všichni, ale Petra Špalková mi tady svěřila, že třeba najednou jste jim řekli, hele, možná kvůli počasí, bude se točit až ve 4, máte volno. A že třeba šla a jenom si lehla na hladinu a prostě se nechala unášet. Mohl jste si vydovolit nějaký takovýhle moment, nebo co dělá režisér, když z nějakého důvodu chvíli netočí, nepřipravuje záběr, mohl jste si někdy dovolit jako plout na hladině nebo něco jiného?
1: Uměle jsme si řekli, když bylo největší horko třeba, tak jsme si řekli, a teď si 10 minut vykoupeme. Takže jsme prostě vlezli do vody a leželi jsme na hladině a udělali jsme si takovou jako, to říkala prezidentka Čaputová, že jo, že jak často medituje, ona říká 20 minut denně. A když nemáte čas? Když nemám čas, tak hodinu.
0: To je hezký.
1: Takže my jsme si během toho, proč se točí opravdu od té chvíle, kdy přijdou herci, pauza na oběd, kdy to všichni do sebe nahrnou, co nám přivezou gyros z pevniny, takže se musí dělat takové přestávky, aby taky lidi měli pocit, že to je život, že to není jenom práce, že tam je i kousek té radosti. Takže kromě těch, kteří měli mikroporty namontovaný, nebo požádali, aby jim je sundali, tak se šli vykoupat. No. Takže jsou tam takové momenty.
0: Mě ještě zajímá jedno téma, které možná teď rozpovídáme, přerušíme písničkou nebo ne, uvidím, vlastně nevím. Ale pořád tu máme, já mluvím o tátovi, vy jste dělal svým tátu, mluvíte o svým tátovi, jo, je přirozené generační putování té profese. A váš syn, vaše žena tam všecko dělala, skriptku, jak jsme si povídali, vařila.
1: Kostýmy, rekvizity. Nevařila, to odmítla.
0: Je to odmítla, tak to vám vozili ten gyros a syn teda to točil.
1: A druhý syn dělal mikrofon.
0: Ještě navíc, druhý syn, no takže úplně.
1: Protože oni oba dva umějí totiž s tou lodí a žena taky, takže já jsem tam potřeboval i jako zkušenou posádku.
0: No a mě zajímá, je nějak srovnatelný vývoj jako vašeho vztahu s vaším tátou během života mezi synem, otcem a profesní rovinou, jako najít tu profesní rovinu, myslím, že to je téma, musí se někde najít. Sám to s rodiči hraju, takže ono to je trochu něco jiného než doma v kuchyni. A potom mezi vašimi dětmi a vámi, jestli tam je nějaký jako, jestli zažíváte nějaký podobný aspekt, jo, tohle znám, když jsem se vymezoval táto, vy tohle znám, když, jo, víte, co myslím, jako, vy zažíváte
1: vím,
0: obojí.
1: To je strašně komplexní otázka, na kterou já nejsem schopný takhle rychle asi odpovědět, ale s tím tátou se to budovalo dlouho, po obecní škole jsme se tak jako začali vlastně kamarádit, už to nebyl otec a syn, ale až po filmu. Mm-hmm. Kdy zjistil, že vlastně to vypadá dobře, chválil nás během natáčení, tak ale věděli si, já jsem věděl, že chci jít vlastní cestou, že nechci s ním pracovat, abych nebyl ten mladý Svirák.
0: Jasně.
1: A udělal jsem film Jízdu a Akumulátor 1. A on pak přišel s kolijou a řekli jsme si, no, když nám to šlo na té obecní škole, tak uděláme
0: a
1: ještě
0: další.
1: A už
0: jsem se vymezil tam tím.
1: Ano, jo, a už jsem si zkusil vlastní cestu. Takže, no a tam už to byla spolupráce a ta se postupně vyvíjela od toho režiséra, který chce mít poslední slovo, zároveň tam je určitá pokora vůči tomu textu a k tomu pochopení, že každý máme nějakou svoji devizu, že on je dobrý literárně a že třeba odhadne, co bude vtipný, kdy se lidi budou smát, proč má divadelní zkušenost a on zase na mě nechával tu vizuální stránku a rytmus toho filmu a už mi tam třeba i psal do scénáře detaily, který já mám rád. Už jsem tam našel najednou, hele, detailíček, to je napsaný pro mě. No a Ale tohle to je, myslím si, že byla hlavně jeho zásluha, že jsme tu spolupráci měli takhle hezkou, protože on je pedagog a přestože bych řekl, že je ješitný a urážlivý, to v mnoha případech jako se projevilo, tak neprosazuje to svoje ego. Jo? A já přeci jenom jako režisér a producent jsem na ty svoje děti mám větší požadavky, nebo jsem drsnější. A učím se to prostě. Učím se to je vést tak, abych jim to nepřikazoval, ale aby to pochopili sami, že když mají takovýhle projekt, takže se tomu musí prostě obětovat celé, že to není, že je 8 hodin, skončili jsme, už je to zamčený v kufru. Ne, je tady něco hezkýho, tak to vytáhni a točíme dál prostě. To je, nic lepšího tě možná v životě nepotká, kamaráde. Takhle já jsem dělal každý film. A tohle to přenést, naučit to ty děti, prostě je těžký. Možná je to tak, že to mládí si myslí, že každý den bude krásně, jako každý, že každý den bude nádherný západ slunce. Ale jak jste starší, tak víte, že už to není každý den a že možná je to ten poslední.
0: Jo, vy jste se bál, že to je příliš komplexní otázka, odpověděl jste tak nádherně konkrétně.
1: Ale dlouze, promiňte.
0: Ne, krásně.
2: To nejlepší z pořadu Blízká setkání na dvojce.

0: Dětská psycholožka a spisovatelka Iva Hačmusa nám dnes do studia přinesla svoji novou knihu Mořská Eva. Vy jste někde řekla, že vlastně začnete psát a vůbec nevíte, jakým směrem se ten děj bude ubírat. Je to pravda?
1: To je pravda, já tomu říkám intuitivní psaní.
0: To je fajn. A tak vás to samotnou asi překvapuje, ne? Nebo vy nemáte fakt žádného pavouka, žádný body, jak to skončí, co se stane v průběhu?
1: Pavouka nemám a sama jsem překvapená, občas mě to zavede, ale možná o to víc mě to baví, to psaní, že překvapuju sama sebe.
0: Vy máte v knize napsáno, všichni jsme divní a někteří jsou super divní. Je nám občas vlastně připadají divní ty ostatní, že my si připadáme vlastně normální, že si tu svoji divnost nějak nevnímáme, ne? Je to tak?
1: Myslím si, že někdo z nás si vnímá, ale jak říkáte, někdy nám připadají divní ty ostatní a my si připadáme normální, což je takový zvláštní paradox.
0: A je hezký, že tu knihu vlastně věnujete všem, jako kdo je právě takhle, řekněme, zvláštní. Je to i taková jako psychologická příručka, by se dalo říct, pro lidi, kteří vlastně nezapadají.
1: Ráda bych, aby si z toho odnesli to, že je v pořádku být v něčem zvláštní, v něčem nezapadat a každý máme nějakou tu cestu k tomu sebepřijetí a chtěla bych všem dodat odvahu k tomu, aby byli sami sebou.
0: Když vlastně to člověk přinese do té dnešní doby, kde jsou sociální sítě, hodně lidi řeší asi i různé komentáře, což když je někdo jiný, řekněme, tak to má asi složitější. Jde s tím vlastně něco vůbec dělat? Jak se s tím smířit?
1: Právě si myslím, že hledat na sobě nějaké stránky, na které jsem pyšná, co jsem dokázala, ale teď ne ve smyslu nějaký úspěchy jenom, ale i to, že ty těžkosti právě dokážu zvládat, takové ty překážky, kterými i ten osud, jako tý mý hrdince Evě, někdy nachystá. Tak si myslím, že jak jsem mluvila o té cestě k přijetí, to je nějaký ten způsob, prostě mít rád sám sebe.
0: Mít rád sám sebe, to je dnes hodně zmiňované slovo, taková ta sebeláska. Ale jak vlastně začít? Jak se mít rád? Protože pro naší generaci to není úplně přirozené.
1: Já teda úplně se přiznám, že to slovo sebeláska moc nepoužívám. Mně to připadá takový moc až jako zahleděný zase. Myslím si, že je taky důležitý nemyslet jenom na sebe, ale i na ostatní, protože všichni vyrůstáme v nějaké společnosti, v nějaké rodině a máme zodpovědnost i za další lidi, nejenom za sebe. Ale myslím si, že spíš než sebeláska bych řekla slovo sebehodnota, že si vážím sama sebe, že mám nějaký takový populární slovo dneska, že mám své hranice, za který už ty lidi nepustím a i to znamená mít se rád a vážit si sám sebe.
0: Vážit si sám sebe. Jak to, že některou knihu napíšete hned a některou ne? Jak to, že některá se píše rychleji?
1: To je zajímavá otázka. Tu Mořskou Evu jsem přepisovala několikrát, zatímco například Démona ze sídliště, to bylo asi během 2 nebo 3 měsíců, během jedné zimy a zkrátka někdy ta cesta je taková trnitější, no. Někdy se malinko zastavím na té cestě a trochu zvažuju kam dál a důležitý je, že jsem pořád zvědavá na to, jak to dopadne a ta zvědavost mě nutí k tomu, abych to dopsala.
0: Řešíte dopředu čtenáře, myslíte na ně? Proto jste to přepisovala třeba?
1: No, přepisovala jsem to spíš proto, protože mi to poradili nakladatelství a na to čtenáře. Já se snažím nemyslet, samozřejmě píšu to pro čtenáře a záleží mi na tom, jak se jim to líbí a jestli si tu knížku vůbec čtou. Na druhou stranu myslím si, že to není úplně tak dobrý myslet na to moc, protože by mě to mohlo nějakým způsobem příliš třeba omezovat, dávat si takové ty otázky a bude se tohle někomu líbit a nenaštvu někoho, nebude to až moc zvláštní nebo nečekaný, ale zkrátka snažím se to dělat v tu chvíli podle sebe, tak jak si to myslím, že je to nejlepší.
0: A máte už nějaké ohlasy?
1: Ohlasy mám, ať už od kritiků nebo čtenářů a řekla bych, že ta knížka má takovou širokou škálu těch ohlasů od poměrně příznivých až někdy nadšených po takový lehce odmítavý. Někteří čtenáři mi píšou a čtenářky, že je to trošku zklamalo, protože čekali, že to bude něco podobného jako Byly těžké duše, moje předchozí knížka, a nebo jsou to takový postřehy typu vlastně mi s tou hrdinkou bylo fajn, ale něco mi tam chybělo, čekala jsem něco jiného, i to je možný. A já si myslím, že úkolem, že ten autor vždycky nějak vystavuje tu kůži, nějak se obnaží, ať už napíše knížku nebo třeba vydá desku a je dobrý to prostě ustát, jakoukoliv tu reakci.
0: Kdo jí čte jako první z rodiny, je to syn nebo manžel?
1: No, musím říct, že tu Mořskou Evu nečetl nikdo. Zatím z mý rodiny jenom teď máma, když ta knížka vyšla, ale jako první jsem ji poslala právě nakladatelství Host. Takže
0: a
1: tam
0: proč to nečetli?
1: Já nevím, já jsem se nějak říkala, že...
0: Že to může, že tomu neporozumí.
1: Nevím, nějak jsem prostě nechtěla. Já jsem se bála, že řeknu, že je to moc divný a já dostanu strach.
0: Jedna z hrdinek Maruška té knížky ráda vymýšlí přes dívky, je to tedy dcerka nebo je to dítě, a babičku nazývá například Dobrodíní, Varuchou nebo Moučnicí Koláčovou. To mě hrozně pobavilo. Vy jste také vymýšlela v dětství různé přezdívky, nebo to bylo jenom pro tuto knihu?
1: Vymýšlím pořád hrozně ráda a už jak když jsem si právě psala ten deník, tak tam mám někdy pozoruhodný přezdívky, který jsem dávala lidem kolem, ale nevím, jestli chci úplně ventilovat veřejně.
0: Taky jsem se chtěla zeptat, jakou přezdívku bych měla já, ale bojím se. Dětská psycholožka a spisovatelka Iva Hačmusa na Dvojce.
2: Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání.
3: Další rozhovory Terezy Kostkové, Adély Gondíkové a Marka Němce uslyšíte každý všední den po 11. hodině na Dvojce.

0: Historie českého zločinu na dvojce.
1: Cena života po válce jakoby klesla. A problémy má i policie.
2: Na bezpečnostním oddělení v Praze se vrchní strážmistr Alois Končický potýká s nedostatkem kvalifikovaných kolegů.
1: Proto když dojde k vraždě taxikáře, musí se do vyšetřování zapojit i nováčci.
3: Já ještě takhle nikde nebyl. Jsem tu teprve od včerejška.
4: No, co se dá dělat? Jedeme.
0: Taxík smrti.
1: Premiérový díl Historie českého zločinu
0: v neděli po 18. hodině na dvojce.
5: Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci a můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Porotherm jako základ každého pořádného domu, střecha Tondach, dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka a podlahové topení Pipelife. Pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a registrujte se ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Bylo 15 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
6: V Brně se protestuje proti sudetoněmeckému landsmanšaftu a řidiči by v pondělí měli počítat se zdržením na D1. U Brna pojede hodně kamionů. Je slunečno, postupně od severozápadu přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty do 29 stupňů, v západní polovině Čech až 31. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Odpůrci sjezdu sudetských Němců po krátkém pochodu městem zaplnili Dominikánské náměstí v Brně. Na demonstraci přišlo několik tisíc lidí s českými vlajkami a transparenty v rukou, doprovázeli je bubeníci. Mezi řečníky byl i bývalý prezident Miloš Zeman. Podle jeho slov byli sudečtí Němci fanatickou součástí nacistického hnutí. Lidé by podle něj měli vystavit podporovatelům sjezdu účet u voleb. V pondělí by Českem mělo projet víc kamionů než obvykle. Jejich řidiči kvůli německému státnímu svátku nebudou smět přes tuto zemi a budou ji objíždět. I kvůli stavebním pracím na dálnici D1 u Brna by tak řidiči měli počítat se zdržením. Jihomoravští policisté jsou připraveni posílit hlídky, pokračuje jejich mluvčí Petr Vala.
7: Řidičům doporučujeme, aby sledovali aktuální dopravní zpravodajství a v případě potřeby využili alternativní trasy. Již od začátku stavebních prací spojených s přestavbou křižovatky na dálnici D1 a D2 je na daném úseku patrné zvýšení počtu policejních hlídek. V terénu máme nasazeny také policisty na motocyklech, kteří jsou schopni pružně reagovat na nenadálé situace.
6: Kvůli déle trvajícímu suchému a teplému počasí hrozí ve středních a severozápadních Čechách zvýšené riziko požárů. Výstraha meteorologů platí do odvolání. Pražský magistrát už v této souvislosti zakázal na území hlavního města rozdělávání ohňů v parcích, lesoparcích, zahrádkách i jinde v přírodě. Voda ze zdrojů pro hašení požárů se nesmí používat k jiným účelům. Ženy nad 45 let od července nebudou pro screeningové vyšetření rakoviny prsu potřebovat žádanku. Na mamograf se tak budou moci objednat i bez návštěvy gynekologa nebo praktického lékaře, potvrdil to prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.
8: Aby ten screening mohly absolvovat i ženy, které z nějakého důvodu nechodí na pravidelné preventivní prohlídky ke svému praktickému či gynekologickému lékaři, nebo ho z nějakého důvodu nemají.
9: Podle Balady to ale neznamená, že by ženy od července na preventivní prohlídky chodit neměly. Právě před zanedbáním prevence varují gynekologové, popisuje předseda České gynekologické a porodnické společnosti Vladimír Dvořák.
10: Některé ty ženy jdou na prevenci, ať už praktikovi nebo k nám, protože potřebují žádanku na mamografii. Takže ohrozil by to patrně další screeningové programy.
9: Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky na mamografii nechodí asi třetina žen nad 45 let, kterým ji hradí pojišťovny jednou za 2 roky. Sára Adamcová, Český rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
6: Máme slunečno, postupně od severozápadu přibývání oblačnosti, ojediněle přehánky, zejména na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, v západní polovině Čech i 31 a v 1000 metrech na horách kolem 23.
0: Doprava.
6: Velmi opatrně kolem 97. kilometru D5 směrem na Prahu mohli by se tam pohybovat cyklisté. Na stém 99. kilometru D1 směrem na Prahu je odstaveno osobní auto a kamiony tam mohou nebezpečně vybočovat. Obdobně na 21. kilometru D10 směrem od Prahy. Tam na krajnici stojí dodávka. Zprávy končí. Hezké nedělní odpoledne.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
11: Dobrý den.
12: Dobrý den.
11: Ze světa vědy právě přilétá
12: rozhlasový Meteor, váš spolehlivý společník.
11: Nerušený poslech přejí autor pořadu Petr Sobotka
12: a Kateřina Březinová.
11: Prvohorní halucinace.
12: Končí život v ráji zánikem?
11: Neznámé formy života.
12: Kdo nám pije krev?
11: Využijeme zombí buňky?
12: Léky z živých bioreaktorů.

0: Hned na začátku Meteoru využijeme stroj času a vypravíme se do minulosti planety Země.
1: Ano, za nevšední podívanou. Často bývají za nejbizarnější výtvory evoluce označováni dinosauři. Ale to je proto, že byli velcí a každý je zná.
0: Máte jiné kandidáty?
1: Rozhodně. Zkameněliny nám ukazují otisky živočichů neskutečných tvarů.
0: Jenže obvykle ne celých, jen jejich tvrdých částí. Měkké tkáně se nedochovaly.
1: V drtivé většině ne, ale existuje několik nalezišť tak skvěle zakonzervovaných, že i tyhle části těl si můžeme prohlédnout.
0: Jakého živočicha vyhlásit vítězem ankety nejpodivnější tvor?
1: S velmi silným kandidátem přichází paleontolog Štěpán Rak. Jak jsem řekl, musíme se vydat do minulosti, do dne, kdy byl učiněn prazvláštní objev.
2: Ta minulost začíná 30. srpna 1909. V tomhletom roce a v tom dni totiž americký geolog Charles Doolittle Walcott nalezl v Britské Kolumbii ve skalistých horách spoustu skamenělin. A jedna z nich znamenala velký přelom, protože o té skamenělině kolují různé legendy, příběhy a je natolik neuvěřitelná a vypadá jako halucinace, doslova do písmene, že i ten název vědecký halucigénia má celkem právem. O co přesně jde? Totiž v Burgesském průsmyku v Britské Kolumbii, v té Kanadě, v břidlicích, takových velmi jemnozrnných horninách, nalezl neuvěřitelné společenství živočichů s měkkými částmi, trilobitů, stykadly, živočichy z výplní, střev a ze vším. A nalezl také cosi, asi 3,5 cm dlouhé, trnité, něco, co mělo takové končetiny s dlouhými trny, na zádech takové chobotovité výběžky a hypertrofovanou takovou obrovskou kulatou hlavu. Takový zvláštní ocas. Prostě zvíře, které vypadalo jako okousaná kostra ryby a o kterém se vlastně nevědělo vůbec nic.
0: Podivné zvíře. Asi si ho ani nedokážu představit.
1: Zmatení odborníků bylo velké. Netušili ani, jestli je to samostatně žijící tvor nebo jenom část jiného většího živočicha.
0: Tyčka dlouhá jako sirka, ze které dolů ční 7 párů jehlovitých nohou, na hřbetě má stejný počet dvojic chobůdků a vpředu velkou hlavu.
1: A teď přijde velké překvapení.
2: Takhle bylo malováno, kresleno, rekonstrukce, všechno možné. Ovšem, až Martin Smith z Cambridge si vzal tu skamenělinu a dalších 165 nalezených halucigénií a napadlo ho, že třeba není úplně kompletní, nebo že možná pod tím kamenem ještě něco je. A odkryl se do té doby neuvěřitelný příběh. Protože to, co bylo považováno za končetiny, nejsou končetiny, ale naopak hřbetní trny, které to zvíře chránily před predátory, a ty chobotovité výběžky, které čněly bez nějakého většího účelu směrem nahoru, jsou končetinami. A to, co vypadalo jako hypertrofovaná, obrovská, taková skoro zduřelá hlava, tak nebyla vůbec hlava, ale přesně opačná část těla. Pravděpodobně tím tlakem toho nadloží vytlačený obsah střev. Čili z něčeho, co vůbec není hlava, se stala hlava a hlava byla přesně na druhém konci. Na takovém chobotovitém výběžku a Martin Smith pod mikroskopem odkryl preparační jehlou, kompresorovou hlavu s očima i s takovými zoubky.
0: Neuvěřitelné. Všechno obráceně. Vršek a spodek, hlava i konec prohozené.
1: Tenhle obrat se odehrál v 70. letech. I tak tento živočich budil velkou pozornost.
2: Halucigénia se stala opravdovým symbolem burgeských břidlic, protože takové zvíře do té doby nebylo odnikud jinut známé, než se podařilo objevit ho v provincii Yunnan v Číně v klasické lokalitě Chengyang. Chengyang je lokalita mnohem lépe přístupná než burgeský průsmyk ve vysokých horách, který je v zimě naprosto nepřístupný, ale v té Číně jsou to obrovské odkryté plochy. Je to ještě asi o 10 milionů let starší, čili nějakých 518, 515 milionů let a podařilo se tam najít další jiný zcela nový druh halucigénie. Ta je trošku delší, má asi 5 nebo 6 cm, má víc párů končetin a na zádech, na hřbetě má takové kratší ty výstupky. Má také oči, také má tyto všechny náležitosti, které má mít a známe k dnešnímu dni tedy 3 druhy halucigénií.
0: Vyloučen je tedy omyl. Nalezeno bylo mnoho jedinců, následně rozdělených do několika druhů.
1: Ale stále tenhle živočich dělá vědcům problémy.
2: Halucigénia je velká neznámá. Velká neznámá v tom, kam vlastně patří. Mnoho paleontologů se domnívalo, že patří mezi nějaké červy, mezi nějaké podivné tvory, a mnoho vědců díky tomu novému objevu se přiklání k teorii, že patří mezi panartropoda. To jsou členovci, zároveň drápkovci a želvušky. Taková zvláštní veliká skupina živočichů, kteří patří mezi ekdysozoa, tedy svlékající se periodicky živočichy s vnější kutikulou, jejíž tělo produkuje hormon ekdyzon, podporující právě to svlékání. Živočichové s článkovaným tělem, s párovými končetinami, s nervovým ústrojím na ventrální straně, tedy na spodní, a s jedním nebo s dvěma drápky na končetinách.
0: Halucigénia tedy žila někdy před 500 000 let, to znamená ještě v prvohorách. Dnes ji ale na Zemi nemáme. Znamená to, že vyhynula, nebo se evolucí přeměnila v něco jiného?
1: Tohle je důležitá otázka. Dnes mají vědci za to, že následníky jsou suchozemští drápkovci, takový malý, jakoby sametový červy. Vývojový mezičlánek byl patrně nalezen už 40 let před samotnou halucigenií.
2: Když se podíváme do roku 1865, tak v té době byl nalezen živočich Paleocampa anthrax. To slovo anthrax je trošku podivné, trošku děsivé, ale nespojujeme si to s ničím, s čím toto slovo známe, ale je to podivuhodná skamenělina. Pochází z amerického Illinois státu, je v takové pelokarbonátové břidlici a je karbonského stáří, čili nějakých 300-310 milionů let. Takže nějakých 200 milionů let mladší než tenhle ten tvor rodu Halucigenia. No a tahleta Paleocampa anthrax byla revidována. To znamená, vědecky byl ten nález opět podroben studiu, dokonce synchrotronu, kde na něj byly vysílány takové paprsky, byl podroben i skenovacímu mikroskopu a zjistilo se, že i tento živočich, který vypadá jako taková zvláštní červitý organismus, je prapředkem těch drápkovců, ale pochází z sladkovodního prostředí. Podobné nálezy známe i z Francie, které jsou zjevně sladkovodního prostředí a pravděpodobně tedy z těch kambrických přes 500 milionů let starých jedinců evolučně se za těch 200 milionů let stali jedinci sladkovodní a z nich potom jedinci suchozemští. Paleocampa anthrax má na svém hřbetě kolem 1000 jehliček, takových skleritů, takových opravdu obranných mechanismů, které ho pasivně chránili jako bodliny ježka.
0: Takže nohatá a trnitá halucigénia, žijící ve slané mořské vodě, se proměnila přes sladkovodního nástupce až do dnešní suchozemské verze.
1: Ono 500 000 let je opravdu dlouhá doba a byla spousta času se vyvíjet.
0: A co naše území? Máme tady nějaké stopy?
1: Ano. U Jinců.
2: Jince jsou krásný městys nedaleko Hostomic, Příbrami a Petr Kácha v 90. letech objevil podivuhodnou skamenilinu. Ta skamenilina je bohužel dost nepříznivě zachována, protože ty skameniliny z jineckého Kambria jsou mnohem hůře zachovány než z té britské Kolumbie a z oblasti Chengjiang, protože tam se jedná o výjimečné zachování naprosto měkkých částí úplně všeho. Ale ta skamenilina, kterou našel Petr Kácha, měří asi 2,5 cm, má takové trnovité výběžky a má končetiny. Těch končetin má dokonce přes 20 párů a těch trnů má 10 nebo 12 párů. Je to asi polovina toho živočicha, měří asi 2 až 2,5 cm a je považován a je i publikován jako první zástupce halucigénie z Čech, z barandienské oblasti.
0: Halucigénie. Živočich, který by se jistě umístil na předních příčkách ankety o nejpodivnějšího tvora planety.
1: I meteor by se rád umístil v jisté anketě na pěkném místě. Ale to se stane jedině, pokud se najde dost posluchačů, kteří mají náš pořad rádi a odezdají nám hlas.
0: Ano, účastníme se opět ankety Podcast Roku. Budeme rádi, když nás podpoříte na www.podcastroku.cz.

0: Představte si, že děláte experiment, docela dlouhý, a když skončí, nevíte, jak dopadl.
1: Někdo smazal data? Vše pohltil požár?
0: Kdepak, žádná nehoda. Všechny informace máte zpracované, výsledek je jasný.
1: V tom případě přeci musím vědět, jak to dopadlo.
0: Ale ne, co to znamená a co nám výsledek říká. Jeden takový experiment si připomeneme.
2: Stalo se tento den, 23. května. Americký biolog John Calhoun se po válce podílel na boji proti hlodavcům ve městech a přitom si uvědomil, jak málo toho víme o jejich způsobu života. Proto realizoval řadu experimentů, ve kterých krysí a později myší populace různé velikosti nechával žít za různých podmínek a pozoroval, jak si vedou. V létě 1968, to působil v Národním ústavu duševního zdraví v Marylandu, umístil do plně kontrolovaného prostředí 4 páry myšek. Měli prostor, soukromí, potravu i bezpečí. Veterináři je pravidelně kontrolovali a v případě potřeby léčili. Prvních 10 měsíců se populace každých 55 dnů zdvojnásobila. Potom růst postupně klesl na třetinu. Od 30. měsíce se zcela zastavil, přestože kapacita prostoru bohatě stačila. To měla kolonie asi 2200 obyvatel. Rozvrat pokračoval až 23. května 1973, necelých 5 let po zahájení pokusu, vydechl naposledy poslední člen, starý samec. Jak Calhoun tento výsledek interpretoval? Zjednodušeně řečeno, starší členové si natolik navykli na blahobyt, že se o něj odmítali dělit a nové generaci dávali najevo, že na privilegovaná místa nikdy nedosáhne. To mladé demotivovalo a přestali se o cokoliv snažit. Jakmile se všechny sociální role zaplnily a žádná ze skupin neměla šanci jejich strukturu změnit, komunita tak říkajíc zatuhla a jen trpně přežívala v materiálním dostatku, pohodlí a bezpečí. Calhounův experiment porůznu opakovaný vyvolal řadu úvah, mnohdy naprosto protichůdných. To proto, že se na něj, jako na všechno, co se nějak týká lidí, dá nahlížet všelijak. Podle natury konkrétního člověka, jeho osobní zkušenosti, společenského postavení či životní filozofie. Jinak řečeno, každý v něm nachází to, co chce vidět a plýtvá svým ostrovtipem, aby svůj názor obhájil. Pravda, člověk není myš. Avšak otázkou je, do jaké míry se vnitřní ustrojení obou živočišných druhů opravdu liší. Nakolik je výchova schopna ovlivnit zděděné animální jádro naší psychiky?

0: Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
1: Možná není úplně chytré usilovat o to, aby se měla celá lidská společnost dobře.
0: Příliš blahobytu škodí? Opravdu?
1: Musí zůstat motivace něco dělat, posouvat se.
0: Myslím, že ať budeme bohatí jakkoliv, některé sny nám zůstanou. Třeba objev života ve vesmíru.
1: Život má nekonečně podob a dovede neuvěřitelné věci. Kolik jsme toho jenom na Zemi ještě neobjevili?
0: A co když někde ve vesmíru existují úplně neznámé formy života, které fungují na zcela jiných principech než ten náš?
1: Myslíte jako bez vody, kyslíku?
0: Klidně můžeme fantazii pustit mnohem dál.
1: Ale jak to udělat seriózně? Může se podobnými úvahami vůbec věda zabývat?
0: Na to se ptáme astrobiologa doktora Tomáše Petráska.
2: Můžeme si to představit jako takové pomyslné schodiště, kde my jsme tedy život na bázi konkrétních biologických molekul, většinou tedy na bázi uhlíkaté kostry, v kapalné vodě, v pozemských podmínkách. A na tom, řekněme, nejnižším pomyslném schůdku by byl život, který by byl tomu našemu hodně podobný, ale lišil by se třeba v tom, jaké si vybral ty základní kameny. Že by to byly stále uhlíkaté molekuly, ale byly by třeba trošku jiné. Že třeba by používal jiná písmenka v tom genetickém kódu, nebo by používal jinou sadu aminokyselin, ale v zásadě by šlo o život stále dost podobný tomu našemu.
0: A když se posuneme na onom pomyslném schodišti dál?
2: Potom si můžeme třeba představit, že jako rozpouštědlo by nemusel používat vodu, ale nějakou jinou kapalinu. Tady ve sluneční soustavě vidíme, že ne všude je kapalná voda, ale máme i tělesa, jako je třeba Saturnův měsíc Titan, kde existují moře, řeky, jezera vyplněná kapalnými uhlovodíky, metanem, etanem, kde je tedy výrazně nižší teplota než tady na Zemi. Ale můžeme si říct, dobře, je to nějaká jiná kapalina. Můžeme zkoumat, jestli by tam mohly být rozpuštěny nějaké jiné složité molekuly, které by mohly fungovat jako základ života. Dalším možným rozpouštědlem je třeba čpavek, který se taky zřejmě vyskytuje na některých chladných tělesech sluneční soustavy v atmosférách plných obrů, takže by mohl existovat život na bázi organických molekul rozpuštěných v čpavku možná.
0: Buďme ještě odvážnější.
1: Co třeba život, kde nebude hrát hlavní roli uhlík jako v nás?
2: Není to zase až tak úplně jednoduché, jako nahradit uhlík něčím jiným. Ono jednak chemické prvky jsou každý trošku jiný, takže i třeba křemík, který je uhlíku v některých věcech podobný, tak by zdaleka nemohl fungovat jako náhrada uhlíku. Nemůže vytvořit všechny molekuly stejné, jako může uhlík. Prostě některé věci nedokáže. A i chemické vlastnosti těch molekul jsou pak úplně jiné. Ty křemíkové komplexní molekuly jsou většinou mnohem křehčí, takže by nemohly existovat v přítomnosti vody, nemohly by existovat v přítomnosti kyslíku a většina z nich by vůbec ani nebyla stabilní při pozemských teplotách.
0: Dobře, ale to je stále jen z pohledu života, jak ho známe my. Je jasné, že kdybychom v něm chtěli něco změnit, že se celý systém rozsype a fungovat nebude.
1: To je pravda, jenomže život založený na úplně jiné podstatě neznáme. Proto máme tendenci porovnávat ho s tím známým. Mimochodem, ukazuje se, že uspořádání života tak, jak ho známe na Zemi, je nejvýhodnější. Že k tomu vesmír vytvořil ideální podmínky.
2: Faktem je, když se bavíme o takhle exotickém životě, že ten uhlík má celou řadu výhod. Nebo vůbec už ta kombinace uhlík a voda. Protože zdá se, že voda je ve vesmíru velice běžnou látkou, je téměř na všech kosmických tělesech v nějaké formě obsažená, což zdaleka nemůžeme říct ani o metanu, ani o čpavku, ani o nějakých případných jiných rozpouštědlech. A komplexní organické molekuly na bázi uhlíku jsou ve vesmíru na

0: naprosto všudy přítomné. Že máme už třeba v mezihvězdných mračnech, máme na kometách, máme na planetách. Zatímco třeba ty jejich křemíkové protějšky jsou neporovnatelně vzácnější. A když to vezmeme i z toho kosmického měřítka, tak uhlík je v měřítku celého vesmíru mnohem běžnější než křemík. A naše vlastní planeta, takové neobvyklé místo, protože tady je uhlíku relativně málo a naopak je tady velká koncentrace křemíku v horninách. A přesto, že tady ten chemický poměr je tady úplně opačný, než jaký bychom očekávali ve zbytku vesmíru, tak se tady vytvořil život právě na bázi uhlíku, nikoli v křemíku. Takže ani to, že toho konkrétního prvku jaksi nadbytek lokálně, neznamená, že to přebije tu chemickou tendenci. Takže je z toho zjevné, že asi život na bázi uhlíku bude preferovaný.
1: Zdá se pravděpodobnější, že jinde by život mohl vzniknout na podobných základech jako na Zemi, než že by byla ve vesmíru masově rozšířena, z našeho pohledu, exotická forma života.
0: Dá se říct, aspoň v těch základních rysech asi ano. Dá se, že opravdu voda a organické látky jsou ve vesmíru hojné, ale na druhou stranu zase nesmíme podceňovat i tu lokální rozmanitost. Může hrát poměrně značnou roli a my pořád nerozumíme tomu procesu vzniku života natolik, abychom mohli říct, že když změníme nějaké podmínky, třeba nepatrně, že to nebude mít velký dopad na to, jak ty živé bytosti vypadají. Těch věcí, které by mohly být v životě jinak, je spousta. A jestli zatím něco z výzkumu vesmíru jsme pochytili, tak je to, že tam panuje neobyčejná rozmanitost. A i pokud většina života bude na bázi uhlíku a vody, tak pořád ještě nás mají čím překvapit.
2: Všechno ale vychází z našich znalostí a zkušeností ze studia hmoty a atomů. Jenomže podle odhadů se vesmír skládá asi ze čtvrtiny z temné hmoty, jejíž podstatu neznáme. Co když i na ní je nějaký život?
0: Tak je pravda, že to by byl plně život na nějaké zcela exotické bázi nějakých zcela neznámých elementárních částic, tak to je asi dobrý námět na sci-fi, nebo pokud třeba se dozvíme něco o temné hmotě víc, tak můžeme uvažovat tímhle směrem. Tak určitě si lze představit život, který by byl úplně na nechemické bázi, který by byl třeba na bázi, dejme tomu, nějakých struktur z plazmatu, z magnetických polí, ale aspoň trošku si to umíme představit jenom tam, kde jde o nějakou hmotu, kterou můžeme aspoň třeba pozorovat nebo měřit a nějak si představit, jak se chová. Abychom mluvili o životě, musíme vědět, že je to prostředí, které je nějakým způsobem energetické, které je schopné uchovávat informaci. Když si třeba představíme světlo, tak to nemůže být samo o sobě základem života, protože ty fotony si letí každý po svém, spolu vlastně nějak gravitačně ani jinak neinteragují a nemůže tam docházet ke vzniku těch struktur, které si jako život představujeme. Ale už třeba jako existují spekulace, pochopitelně velmi divoké a na úrovni sci-fi, že třeba na povrchu neutronových hvězd by mohl existovat život na bázi jaderných reakcí. Že prostě protony a neutrony se tam přelévají a vytvářejí nějaké molekulám podobné útvary, které by se mohly stát základem velmi exotického života. To je třeba příklad života na nechemické bázi, ale problém tady je, že nejenom, že takový život tady na Zemi nemáme, ale my bychom ho ani neuměli nějak rozpoznat.
2: Kam nemůže věda, tam se pouští fantazie.
0: Takhle se třeba hovoří o tom, že i tady na Zemi bychom mohli mít takzvanou stínovou biosféru, tedy nějaké formy života, které jsou pro nás natolik exotické a třeba natolik odlišné od všeho, co známe, že bychom je nebyli schopni jako živé vůbec rozpoznat a že třeba někde v nějakých, já nevím, hlubinách Země, že existují třeba bytosti na bázi nějakého magmatu nebo nějakých minerálních krystalů, ale my prostě jako takové vůbec nedokážeme identifikovat.
1: A teď ať někdo zkusí najít důkaz, že to tak není.
2: To nikdo nedokáže, ale nějaký úplně exotický život ve vesmíru samozřejmě být může. Náš pohled na to, co je život, je silně zkreslen tím, co známe z naší planety.
0: Můžeme si to přirovnat, že jsme v situaci člověka, který vyrostl zavřený ve sklepě, kam mu jenom pode dveřmi podstrkovali misku s jídlem. A teď on si představuje, jak vypadají jiní lidé.
1: A taková představa musí být nutně velmi zkreslená.
2: Jako ta naše. a zůstane jí, dokud nějaký další život ve vesmíru konečně neobjevíme.

0: Jak často asi učitelé slyší před tabulí slovo nevím?
1: Podle mě až příliš často. Holt, kdo se neučí, nemůže uspět.
0: Ale co když jde o věc, kterou neví nikdo?
1: Pak je slovo nevím nevyhnutelné.
0: Zabývá se jim i francouzský fyziolog poloviny 19. století Claude Bernard, a tedy i dnešní citát ze sbírky Jiřího Grigara.
2: Pouze vědec má právo říci nevím.
1: Souhlasím.
0: Pochybnost je základní nástroj vědy.
1: Neznalost není slabost, ale startovní bod.
0: Poctivé nevím je lepší než sebevědomý nesmysl.
1: Pak jsou ale otázky, na které známe odpovědi velmi dobře. Třeba, jak se šíří nemoc.
0: Zadržte, to mají poznat naši posluchači sami.
1: Pravda. Čeká nás další návštěva v rámci našeho cyklu Tajemný host Meteoru.
0: Dnešní host patří mezi nejméně vítané letní návštěvníky. Neštěká, nebzučí a přesto z něj mají lidé větší strach než z většiny šelem.
1: Stačí procházka v trávě a může se k vám připojit. Vítejte.
3: Děkuji za pozvání. Já vlastně nikoho nepronásleduji, jen čekám, až půjdete kolem.
0: Takže nelovíte?
3: Ne, nejsem lovec, jsem trpělivost. Vylezu na stéblo trávy nebo na nízký keř, natáhnu přední nohy a čekám. Klidně týdny.
1: Jak poznáte, že jde kolem hostitel?
3: Mám na předních nohou velmi citlivý smyslový orgán. Říká se mu Hallerův orgán. Cítím oxid uhličitý ve vašem dechu, tělesné teplo, pach potu a vibrace kroků.
0: Takže poznáte, že jde kolem teplokrevný tvor?
3: Přesně tak. Nemusím vědět, jestli je to srná pes nebo člověk. Důležité je, že má krev.
1: A je pravda, že na nás padáte ze stromů?
3: To je mýtus. Do výšky nelezu. Většinou čekám nad zemí maximálně do 1 metru. Nejčastěji v trávě nebo na keřích.
0: A když se někdo otře?
3: Přichytím se. A pak hledám vhodné místo k zakousnutí.
1: To znamená?
3: Místo s tenkou kůží a dobrým prokrvením. Pod kolení jamky, třísla, pod paží, za ušima.
0: A zakousnutí bolí?
3: Je v mém zájmu, aby nebolelo. Do rány vypustím látky proti bolesti a proti srážení krve. Čím později si mě všimnete, tím déle se můžu krmit.
1: Jak dlouho sajete? Tedy pokud si vás nevšimneme.
3: Dospělá samice několik dní. Za tu dobu zvětší svou hmotnost i 100x.
0: Vážně, tolikrát?
3: Ano. Z plochého tělíčka o velikosti zhruba 3 mm se stane šedá kulička velká přes centimetr.
1: A kolik druhů vás existuje?
3: Na světě je známo asi 900 druhů. V Evropě je nejznámější klíště obecné. Ixodes ricinus.
0: A to může přenášet nemoci.
3: Ano, z nich nejznámější jsou klíšťová encefalitida a lymská borelioza.
1: Ty ale nespůsobujete přímo vy osobně.
3: Ne, já jsem jen dopravní prostředek. Mikroorganismy se dostanou do mého těla při sání krve nakaženého zvířete a při dalším krmení se mohou přenést dál.
0: Kolikrát za život vlastně saje jedno klíště?
3: Jen 3x.
1: Tak málo?
3: Nejdřív jako larva, potom jako nymfa a nakonec jako dospělec. Po každém krmení se svléknu a přejdu do dalšího vývojového stádia. Po posledním sání nakladu vajíčka a sbohem a šáteček.
1: Takže sajete, abyste získali živiny pro změnu stádia.
0: A v období mezi tím?
3: Čekám. Můžu hladovět i několik let.
1: Kolik vajíček nakladete?
3: Samice po posledním nasátí naklade obvykle 2 až 3 000 vajíček.
0: A kde se vám daří nejlépe?
3: Ve vlhkém prostředí. V listnatých a smíšených lesích, na loukách s vyšší trávou, sucho je pro mě nebezpečné.
0: Takže horké a suché léto vám nesvědčí.
3: Přesně tak. Potřebuji vlhko, jinak vyschnu.
1: No a kolik vás může být, dejme tomu, na 1 hektaru lesa?
3: V dobrých podmínkách i 10 000.
0: No, takže procházka přírodou je někdy trochu loterie.
3: Spíš statistika.
1: A co vás zastaví nejspolehlivěji?
3: No, bych si raději nechalo pro sebe.
1: Prosím.
3: Všímavost hostitele. Když mě najdete brzy a odstraníte, šance na přenos infekce výrazně klesá.
0: Takže kontrola po návratu z přírody, nejenom z lesa, ale i z parku nebo od rybníku.
3: Ano, já spoléhám hlavně na to, že zapomenete.
1: Jak jste slyšeli a jistě všichni poznali, naším hostem bylo klíště.
0: Tvor, který většinu života jenom čeká a přesto patří mezi nejúspěšnější parazity planety.
1: Hovořil s námi hlasem Jana Batika.

0: Je čas trochu vás postrašit.
1: Nepovídejte, asi jste se přehlédl v kalendáři. Halloween je na podzim.
0: Ať je kolikátého chce, čekají nás zombí.
1: Oživlé mrtvoly.
0: Začnu drobným výletem do historie. Vycházejí z kultu vůdů.
1: To je dobře známá záležitost. Vůdů je úplně zotročená osoba, slepě či nevědomně vykonávající příkazy jiného člověka, který ji ovládá.
0: No tak to byla zombí chápána v kultuře od druhé poloviny 20. let 20. století až do roku 1968, kdy byl natočen film Noc oživlých mrtvol, ve kterém byla zombí ukázána jako nemrtvý člověk.
1: Tohle pojetí už dobře známe. Mrtvola vystupuje z hrobu a snaží se uspokojit svou touhu po krvi pojídáním čerstvého lidského masa nebo mozku.
0: Uklidnit nás může fakt, že zombí ve skutečnosti nikdo nikdy nepotkal.
1: No jistě, z vědeckého hlediska je to úplný nesmysl.
0: No v případě člověka jako celku ano, ale v případě lidských buněk...
1: Vy mě děsíte. Chcete říct, že existuje něco jako zombí buňky?
0: Odpovídá doktor Jan Pačes z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd.
2: Zombí buňky, to je takový termín skoro jako z nějakého hororu nebo z knížky, ale ty zombí buňky existují. To je opravdu jeden z extrémně vzácných případů, kdy vidíme reanimaci ve smyslu tom, že něco, co již zemřelo a bylo mrtvé, tak znovu oživíme. A způsob, proč se to dělá a jak se to dělá, je hrozně zajímavý a v přírodě se nevyskytuje. Je to teda novinka, kterou jsme vymysleli my jako lidé a neděláme to proto, abychom vyrobili zombie, ale děláme to proto, abychom dokázali vyrábět organismy, které by se nám hodily třeba v průmyslu. A těmi organismy tady myslíme bakterie, ty buňky, o kterých se bavíme, jsou bakteriální a my bychom rádi do těch bakterií třeba vložili geny a umožnili tak, aby ty bakterie vyráběly třeba nějaké chemikálie, které vyrobit technologicky je obtížné. Ta příroda je v tomhle tom skvělá, protože umí vyrobit všechno, ale kde je jednodušší to izolovat z nějakého již existujícího organismu, než to vyrábět chemicky v laboratoři. A nakonec naprostá většina chemie, kterou máme, je dneska založená na ropě, což vlastně jsou pozůstatky živých organismů, které celou tu složitou chemii, na které jsme dneska my závislí, vyrobili.
1: Příroda umí lecos, o tom není pochyb, ale co ty zombí buňky?
0: Vytvořit je nebylo snadné, už jenom proto, že je těžké poznat, jestli už je buňka opravdu mrtvá a zároveň ne natolik zničená, aby nemohla díky zásahu člověka fungovat dál.
2: Ten původní experiment, ten už je starý, když v roce 2010 tým Craiga Ventra vyvinul metodu, jak chemicky nasyntetizovat DNA. My umíme krátké kousky syntetizovat, je poměrně jednoduchý proces, ale krátké kousky. To znamená, dejme tomu desítky, maximálně nízké stovky písmenek genetické abecedy, ale takový genomy nejjednodušší bakterie, to jsou miliony. Takže takhle velký kus neumíme udělat, ale to, co umíme udělat, je udělat malé kousky, které pak se překrývají a my použijeme nějaké enzymy, které tyhle ty krátké kousky pomocí těch překrývajících se úseků, které k sobě komplementárně pasují, tak se stavíme do celého genomu. A to se jim povedlo v tom roce 2010 a sestavili genom organismu, který se jmenuje mykoplazma a vzali žijící buňku mykoplazmy a mikromanipulací z ní vytáhli tu její DNA a vložili tam tuhle tu chemicky nasyntetizovanou DNA a ten organismus dál žil.
1: Experimentuje sice už 16 let, přesto mi přijde až neuvěřitelný.
0: Samozřejmě určité pochyby, jestli bakterie ožily jenom díky zásahu vědců, existovaly.
2: Ty bakterie jsou velmi účinné v tom, že dokáží nějaký kousek DNA, který se někde potuluje, vzít a začít ho používat. To vidíme dobře dneska v medicíně, kdy nám vznikají ty multirezistentní kmeny proti antibiotikům. A to není tak, že by si každý z těch kmenů znova tu rezistenci vytvořil. On ji spíš získá od nějaké jiné bakterie, třeba úplně jiného druhu. Prostě narazí na kousek DNA, protože ten kousek DNA mu pomůže přežít, tak si ho zainkorporuje do své DNA a dál ho používá. Takže ten absolutní důkaz toho, že ta buňka, ve které jsme vyměnili tu genetickou informaci, že tam žádná ta její původní genetická informace třeba nezůstala a nepomohla nastartovat to čtení genetické informace nové, tam nebylo.
0: Pochyby obvykle rozptýlí nový, průkaznější experiment. A ten byl právě dokončen.
2: Vzali dvě různé buňky, pořád jsou to mykoplazmy, protože Ta mykoplazma je proto extrémně vhodná a s jinými buňkami se nám to zatím nedaří. A kdo ví, jestli to někdy podaří, ale ty mykoplazmy jsou na to vhodné. Takže oni vzali mykoplazmu jednoho druhu a chemicky tu její DNA takzvaně zkroslinkovali, to znamená provázali ji a vlastně ji úplně rozbili. Asi tak, jako kdybychom do knihy nalili mezi každou stránku lepidlo a slepili to. Je to prostě už nečitelné a nemůže to fungovat. Tím získali buňku, která byla z hlediska toho fungování mrtvá, protože jak buňka žije? Tím, že si přečte genetickou informaci, podle ní vyrobí nějaký protein a ten protein potom zastává v té buňce nějakou funkci. No a v okamžiku, kdy v té buňce není ta genetická informace, tak pochopitelně tam ještě pořád ty enzymy, které do té doby fungovaly, jsou, takže ta buňka je schopna ještě fungovat, ale už nežije, protože nemá z čeho by tu informaci o tom žití brala. Nemůže nic změnit, prostě dojede. Je to asi jako když, já nevím, letadlu se vypnou motory, tak ono taky hned nespadne na místě, ale ještě doplachtí.
1: A co s touto buňkou s k nepřečtení rozleptanou DNA, ale funkčními enzymy?
0: Jde jediné, udělat z ní zombie buňku.
2: Do téhle té buňky, kde bylo jisté, že žádná genetická informace není, že je všechna zničena, tak do ní vložili novou genetickou informaci. Ovšem v tomto případě ne toho samého organismu, ale jiného typu mykoplazmy. A protože tam pořád ty enzymy všechny byly, které umí číst DNA tu informaci, umí z ní vyrobit nové proteiny, tak naskočil nový život, tedy, a byla to buňka už jiného typu.
1: Oni tedy principu oživení buňky využili k tvorbě buňky s jinou DNA.
0: Všechno v buňce bylo stejné, jenom vyráběla podle nového vzoru.
2: Najednou ta buňka se přetvořila do toho jiného druhu, který vlastně byl vyrobený chemicky, a to do budoucna nám umožní vyrábět DNA jakoukoliv. I třeba ještě neexistující organismu. Dnešní umělé inteligence, které my známe spíš jako ty chatboty, které se naučily na lidském jazyku, tak už existují takové, které se učí na DNA, číst DNA, a ty pak stejně tak jako ty chatboty dokáží generovat nějaký text, tak oni dokáží generovat nějakou DNA ve smyslu té genetické informace. A tohle je významný krok k tomu, abychom dokázali si tedy nadizajnovat organismus, který bude dělat to, co potřebujeme.
1: Přemýšlím, jestli tohle je nebo není nová schopnost lidstva stvořit nový život.
2: Tyhle ty zombie buňky, které chvilku nežily a které pak začaly žít podle jiného návodu, to jsou hrozně zajímavý fenomén, který posouvá tu biologii skutečně až na hranici nedávné sci-fi. Tedy dokážeme ten život možná ne přímo stvořit, pořád ještě potřebujeme tu existující buňku, která funguje, jenom do ní vložíme tu novou informaci, ale už se to tomu stvoření života hodně, hodně přibližuje.
1: A máme jásat nebo se bát?
2: Někdo si to možná poslechne a bude nadšený, jak to funguje, ale někoho možná trošku zamrazí, protože tady si opravdu zahráváme tedy s něčím, co je otázka, jestli máme tak docela pod kontrolou, protože právě vidíme, že ten život je neuvěřitelný v tom, když už jednou se někde uchytí, jak se dokáže přizpůsobit, co všechno dokáže udělat. Takže pochopitelně existuje řada různých regulačních opatření, co by se takhle smělo dělat a nesmělo dělat, a takové organismy většinou musí mít v sobě nějaký gen, který jim neumožňuje normálně fungovat, takže třeba musí mít nějaký supplement, bez kterého nemůžou fungovat a který se venku nevyskytuje, aby nemohli utéct. Ale ano, ty technologie jsou mocné a dokáží vyrobit i věci, kde možná ještě ani na to nejsme mentálně připraveni, prostě protože ten vývoj jde tak rychle, že o tom ani nepřemýšlíme, myslím, jako společnost. Nemáme na to možná ani ten názor, jestli bychom to dělat měli anebo neměli.
1: Tohle není snadné rozhodování.
0: Nicméně ve světě se firmy a laboratoře doslova předhánějí, kdo přijde jako první s něčím novým.
1: Úplný boj. Jak je na tom Evropa?
2: Nejenom v biologii, třeba i v těch umělých inteligencích, tak Evropa je v tomhle podstatně opatrnější a zaváníme velké množství regulací. Máme třeba tu EFSA, to je ta European Food Safety Authority, tedy orgán, který kdo by chtěl takové modifikované organismy pěstovat v Evropě nebo prodávat je v Evropě, tak musí splnit hodně přísná kritéria, která jinde ve světě plnit nemusí, což na jednu stranu dělá tu Evropu bezpečnější, ale na druhou stranu nás to teda výrazně zpomaluje, protože taková malá firma, která by měla možná dobrý nápad, tak skoro nemá šanci to v Evropě prosadit, protože je to tak náročný proces získat povolení. To též platí pro medicínu, to též platí pro ty umělé inteligence, jako co všechno bychom je měli nechat dovolit dělat a co ne. Takže to je velmi složitá otázka, protože bohužel v té přírodě, a my jsme součástí přírody, platí, že ten, kdo roste rychleji, tak přeroste toho, kdo roste pomaleji. Takže přílišná opatrnost, která by mohla se zdát být rozumná, by zároveň mohla vést k tomu, že povede k té extinkci. No ale občas v té přírodě během historie se stalo, ne občas, velmi často se stalo, že ten, kdo rostl příliš rychle, tak taky vyhynul, protože si to všechno spotřeboval. Takže na tohle to není asi jednoduché a správné řešení, ale je dobře si o tom povídat, abychom si na to udělali názor, abychom pak jednou dokázali společně dojít ke konsenzu, tohle chceme, ale tohle nechceme, tohle to nedělejme.
1: Máme o čem přemýšlet?
0: Aby se nám jednou podivné zombí buňky nerozlezly po planetě.

0: Když se řekne továrna, člověk si představí haly, stroje, potrubí.
1: A hlavně hluk, kov a spoustu lidí v montérkách.
0: Jenomže, co když existují továrny, které žádné komíny nebo těžké stroje nemají?
1: A přesto v nich vznikají věci, bez kterých by se moderní medicína neobešla.
0: Továrny, které rostou, dýchají a někdy se dokonce pasou na louce.
1: Zní to skoro jako pohádka.
0: Realita dnešní vědy. A možná vás překvapí, jak blízko k ní máme. Z geneticky modifikované zoo biologa profesora Jaroslava Petra čte Ivo Tajmr.
2: Živé bioreaktory. V roce 1921 objevili kanadští vědci Frederick Banting a Charles Best inzulin a položili tak základy pro léčbu cukrovky. Vzácný hormon ale neuměli získat jinak než izolací ze slinivek zvířat poražených na jatkách. Na tom se mnoho nezměnilo až do roku 1978. Tehdy vnesli genoví inženýři lidský gen pro inzulín do bakterie Escherichia coli a namnožení mikroby podle něj produkovali lidský hormon. Bakterie nebo kvasinky s upravenou dědičnou informací pěstované ve velkých uzavřených nádobách, takzvaných bioreaktorech, pak vyráběly pro farmaceutické firmy nepřebernou škálu bílkovin využitelných k léčbě nejrůznějších chorob. Tento výrobní postup je založen na skutečnosti, že všechny pozemské organismy používají v dědičné informaci stejný genetický kód. Instrukci lidského genu tak dokáže přečíst nejen lidská buňka, ale i bakterie, kvasinka nebo buňky rostlin či živočichů. Vždy se podle něj vyrobí lidská bílkovina. Některé složitější bílkovinové molekuly ale prodělávají v lidských buňkách ještě dodatečné změny. Vážou na sebe například molekuly některých cukrů. V bakterii nebo kvasince ale tohle pocukrování neproběhne správně a na kvalitě léku se to projeví. Nejenže nemusí správně zabírat, ale může dokonce pacientův zdravotní stav zkomplikovat. Jako východisko se nabízí vnášení lidských genů do zvířecích či dokonce lidských buněk a jejich pěstování v bioreaktorech. Tak bychom sice získali bílkovinu v potřebné kvalitě, ale bylo by to dost komplikované a v neposlední řadě i drahé, protože pořizovací cena a provozní náklady bioreaktorů jsou vysoké. Jako levnější alternativa se ukazuje pořízení živého bioreaktoru. Zvířete, které má v dědičné informaci zabudovaný lidský gen pro léčivou bílkovinu a tu pak vylučuje z těla ven. Obvykle vědci volí pro tyto účely ovce nebo kozy, jejichž samice pak vylučují lék v mléce. Jedním z prvních léků produkovaných živými bioreaktory byla bílkovina antitrombin. Ta má v lidském těle za úkol držet na uzdě srážlivost krve. Mnozí lidé trpí zvýšenou srážlivostí a hrozí jim trombóza, při níž krevní sraženina omezí průtok krve cévou a naruší tak zásobování krví tkáně či orgánu. Následky mohou být fatální. Hrozí mozková mrtvice, infarkt myokardu a další závažné zdravotní komplikace. Američtí genoví inženýři proto vnesli do dědičné informace koz lidský gen pro antitrombin a z mléka zvířat ho potom izolovali. Lék obstál ve všech testech a pod označením Atrin je dostupný i u nás. Na ovce a kozy v roli živých bioreaktorů padla volba, protože tato zvířata dojí poměrně hodně mléka a brzy dospívají. Výrobu léku tak lze spustit dříve, než kdyby se vědci rozhodli sáhnout po skotu. Krávy sice nadojí mléka podstatně více než ovce či kozy, ale dospívají o poznání později. Ze všeho nejdůležitější je však kvalita léku. Při získávání léčivých bílkovin se proto vyplatí upřednostnit spolehlivého producenta, který bílkovinu správně podcukruje. Potom ani nevadí, když množstvím mléka nijak nevyniká. Některé léky se tak získávají třeba z mléka králíků s upravenou dědičnou informací. K velmi zajímavým živým bioreaktorům se řadí kur domácí. Slepičí vejce je v podstatě bílkovinná konzerva. Na trhu jsou proto i léky, které vyrábějí ve svém organismu slepice s upravenou dědičnou informací a léčivou bílkovinu ukládají do vaječného bílku. Dnešní nosná plemena snesou do roka přes 300 vajec. Teoreticky může každé vejce obsahovat až gram léčivé bílkoviny v ceně desítek tisíc dolarů. Pro převoz plata takových vajec ke zpracování ve farmaceutickém provozu by se asi nejspíš hodil pancéřovaný vůz s ozbrojeným doprovodem. Náklady na výrobu bílkoviny se přitom pohybují kolem 40% výdajů potřebných k produkci v tradičním bioreaktoru s bakteriemi či kvasinkami. Pokud by se tedy o nějakých slípkách slušelo říkat, že snášejí zlatá vejce, platilo by to zcela jistě o liních kura domácího, nesoucích v genomu lidský gen pro léčivou bílkovinu.
1: Takže místo ocelových nádrží někdy stačí živý organismus.
0: Přesně tak. A často levněji, účinněji a v kvalitě, kterou bychom jinak získávali jenom obtížně.
1: Až příště uslyšíte o výrobě léků, možná si místo továrny představíte něco úplně jiného.
0: Třeba obyčejnou farmu, jenom s neobyčejným posláním.
1: A to je pro tentokrát vše. Za týden se u dalšího Meteoru těšíme.
0: Naslyšenou.
1: Meteor si můžete poslechnout buď každou sobotu ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, kdykoliv na webu této stanice, nebo v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Český rozhlas Dvojka.

0: Doulky první republikou na dvojce.
1: Jaroslav Hašek, Eliška Junková, Tomáš Baťa.
2: Kabarety, tančírny, hvězdy stříbrného plátna.
3: Ale taky politika, auta, fotbal, tramping, četnictvo.
1: To všechno je první republika.
2: Ponořte se s námi do období rozkvětu módy, průmyslu či kultury.
3: Ale taky intrik, těžkého života dělníků a krize.
1: To vše prožijete v Toulkách první republikou.
3: K poslechu vás zvou
2: Jaroslav Plesl,
1: Jana Striková
3: a Jiří Vyhorá.
0: Toulky první republikou.
1: V premiéře každou neděli po 8 hodině raní na dvojce.
0: Rozhlas jede za vámi.
1: Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Potkejte se s rozhlasovými osobnostmi, moderátory a autory vašich oblíbených pořadů přímo u vás.
1: Rozhlas jede za vámi.
0: Každý měsíc se na vás těšíme v jednom z regionů Česka.
1: Už 28. května v 19 hodin na Státním zámku v Telči.
0: Pozvání přijali farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
1: Rozhlas jede za vámi.
0: Tentokrát do Telče.
1: Více na www.rozhlasjede.cz. Dnes večer v České televizi.
4: ČT1. Uvěznění bouří na horské chatě. S vrahem. David Matásek a Viktor Preiss řeší případ pro lyžaře. ČT2. Zvítězí přátelství nebo čest policajta. Sean Penn v síti dávných vazeb irské mafie v premiérovém filmu Stav milosti. A ČT Art uvede přímý přenos koncertu z katedrály svatého Petra a Pavla v Brně. Felix Mendelssohn Bartholdy, symfonie číslo 2, chvalospěv. Nedělní večer s Českou televizí.
5: Bylo 16 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: Ministr Macinka navrhne Babišovi odklad rozhodnutí o delegaci na summit NATO a hokejová reprezentace se chystá na zítřejší zápas s Norskem. A zítra bude jasno, zpočátku i polojasno a opět velmi teplo, nejvyšší teploty do 29 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Vláda by mohla odložit rozhodnutí o tom, kdo pojede na červencový summit NATO. Ministr zahraničí a šéf motoristů Petr Macinka to navrhne premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO. Uvedl to dnes s tím, že by podle něj vláda měla rozhodnout o delegaci až ve druhé polovině června. Původně se tak mělo stát 8. června.
6: Na základě zkušeností teďka, které mám z té ministeriády ze Švédska, vím, jak významná a důležitá bude také ta ministeriáda na úrovni ministrů obrany v polovině června, a proto si myslím, že bude vhodné, aby vláda to rozhodování o složení té delegace ještě odložila až poté, co proběhne tady ta druhá ministeriáda.
5: Hasiči pomáhají dostat na povrch pětici uvízlých amatérských jeskyňářů v Moravském Krasu poblíž Holštejna. Jsou sice asi 100 metrů od východu z jeskyně, ale za kapsou plnou oxidu uhličitého. Nikdo z jeskyňářů není zraněn. Ředitelství silnic a dálnic má nepravomocné stavební povolení pro obchvat Břeclavy. Vydal je tento týden Jihomoravský krajský úřad. Zhruba 11 kilometrů nové silnice má vést na jih od města. Stavební firmy se mohou o zakázku asi za 3 miliardy korun hlásit do června. Pokud se proti vydanému povolení nikdo neodvolá, začne výstavba obchvatu ještě letos. Doplňuje šéf brněnského závodu státních silničářů David Fiala.
7: Samozřejmě s ohledem na to, že historicky byl trnem fokus spousty organizací, občanských spolků, tak uvidíme, kdy se to podaří. V tuhle chvíli čekáme spíš odvolání, pokud by nebylo, tak by to bylo příjemné překvapení.
5: Zítra by Českem mělo projíždět víc kamionů než obvykle. Jejich řidiči budou muset objíždět Německo kvůli tamnímu státnímu svátku. I kvůli stavebním pracím na dálnici D1 u Brna by tak řidiči měli počítat se zdržením. Jihomoravští policisté jsou připraveni posilovat hlídky. Hokejová reprezentace trénovala před závěrem základní skupiny na světovém šampionátu. Na ledě byli všichni. Po vítězném utkání nad Slovenskem krátili trenéři polední trénink z hodiny a čtvrt na půl hodinky. Pokračuje útočník Lukáš Sedlák.
8: Já si myslím, že by stačilo i míň. Tady už toho jako by moc nenatrénujete, takže tam je důležité vždycky probrat ty důležité věci, co se v tom zápase staly, nebo jakoby nad čím máme přemýšlet, na čem pracovat, ale v těch trénincích toho moc nenatrénujete, protože přece jenom je důležité spíš se projet, trošku se spotit, rozjet tu únavu z těch zápasů, než něco natrénovat.
5: Další zápas budou hrát čeští reprezentanti zítra o 16:20 proti Norsku.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
5: Zítra bude jasno, zpočátku i polojasno a opět velmi teplo. Nejvyšší teploty většinou 25 až 29 stupňů. V 1000 metrech na horách kolem 21 a na Šumavě tepleji až 24.
0: Doprava.
5: D1 směrem od Prahy je teď neprůjezdná po hromadné nehodě v omezení na stém 96. kilometru. Poslední volný je sjezd na výstaviště, tedy exit 190. Na příjezdu do Prahy po D8 za sjezdem na Zdiby se srazila dvě osobní auta. Místem s opatrností projedete bez většího zdržení. A na 89.5 kilometru D5 směrem od Prahy havaroval autobus. Leží na boku, ale ani tady se kolony netvoří. To byly zprávy, po nich písničky s Martinem Hrdinkou.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví. Česká dvanáctka.
9: Stále máme ještě máj, doufám, že máte s kým se líbat, protože je lásky čas. A já mám pro vás zaprvé tři novinky v této hitparádě. Mám pro vás také speciálního hosta, který už je tady se mnou ve studiu. Je to někdejší člen skupiny Rangers, legendární písničkář, kytarista, skladatel a zpěvák Radek Tomášek. Novinky budou dnes mít skupina Jelen a Adéla Orlová, skupina Holky Tong a zpěvačka Terezie Anna Marie. A mám pro vás samozřejmě také žebříček této hitparády od 9. až po první místo. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka a mám pro vás také důležitou informaci, která se týká toho, že máme dnes jednu zlatou českou dvanáctku. Přesněji řečeno, udělíme zlatou českou dvanáctku. To je na úvod všechno. Dobrý den.
1: Host české dvanáctky.
9: Máme tady takový slavnostní okamžik v hitparádě Česká dvanáctka, protože naproti mě sedí ve studiu legenda Radek Tomášek. Ahoj, Radku.
10: Ahoj, ahoj. No, Radek, k té legendě. Ne, radši to nebudu rozvádět. Já legenda. No, není to nic vtipného, k pointě nemířím, jenom říkám, že prostě, když jako někdo o mě řekne, že jsem skladatel, no tak samozřejmě bych rád patřil mezi skladatele, ale vzhledem k tomu, že ty, kterých si vážím a kterých se skladatele považuji, těm se nepodobám, jo. To prostě moje písničky, které jsem občas napsal, to je trošku jiný level, že jo, ale pánu bohu děkuju za to, že teda aspoň v téhle vrstvě teda můžu jako skladatel být vnímaný.
9: Já jsem tě pozval proto, protože ty za pár dnů oslavíš 80. narozeniny, nebudu ti přát, to se nedělá dopředu, ale seš tady, protože v roce 2004, to znamená před 22 lety, si vyhrál platinovou českou dvanáctku za písničku Žádná jiná. Hele, vzpomeneš si ještě, jak ta písnička vznikla?
10: Jo, tak vzpomenu. No jak říkám, kdybych těch písní napsal 150, tak bych možná už to měl jako nějaký hokej by v tom byl, ale já si vzpomínám, že mě ta melodie napadla, že to bylo nějak, ne snad v noci, bylo to nějak večer pod mě už teda, že jo. Já jsem v té době bydlel na náměstí Jiřího z Poděbrad s výhledem na ten Pečníkův chrám. To s tím nesouvisí do té míry, ale každopádně ta melodie mě nějak tak jako v hlavě seděla, ten motiv, a se mi to nějak vracelo, tak jsem to nějak na takový tehdejší magnetofon, prostě jsem to tam tak zachytil. A posléze jsem to nějak dal Mirkovi Černému, který nás jako znal, nebo znali jsme se z doby Rangers. No a Mirek tomu napsal text a ta písnička byla vlastně od začátku taky nějak úspěšná. Ale co se týče tohohle z toho vítězství a té platinové dvanáctky, to mě taky samotného překvapilo, protože to bylo o hodně později, třeba ta písnička vznikla někdy v roce 73, 74, tak nějak asi. Tak teda jsem ji jako natočil poprvé takové jako amatérské podobě. Bylo to ve Fyziu, že jo, tam jsme s kamarádama, který prostě jako to domluvili na černo, že v noci, když tam se nenatáčelo, tak jsme tam vnikli do studia, natočila se asi s dvouma kamarádama, muzikantama. Pak nás to stalo ještě po druhý, po třetí jsme to natáčeli, protože vždycky kapela říkala, hele, to je tvoje vlajková loď, to musíme udělat líp, uděláme to moderněji, co tak. Takže k téhle písně bych řekl, že vznikla v roce asi 74, plus minus, nevím přesně, na tom nezáleží, ale je to ku podivu, že teda ještě do dneška se nějak hraje.
11: No ale tahle ta verze asi byla tak zajímavá, že dostala tu platinovou českou 12. Já jenom připomenu, to se i tenkrát dávalo za 12 vítězství. To není žádná legrace ani v roce 2026. A jak žiješ, hraješ?
10: Děkuju za optání, hraju a žiju, no ale nehraju tolik a žiju, řekl bych, zaplať pámbu jako docela standardně, nestěžuju si. Ale hraju samozřejmě mým, protože v mém věku prostě ne, že by se mi stýskalo počasným ježdění a cestování. Tím nechci naznačit, že zájem je takový, že musím odmítat, to neříkám, ale každopádně jdu tam, kde mě opravdu chtějí, tak to si jako na to udělám energii i čas, ale hraju víceméně spíš pro fandy, jako většinou tady v Praze, buď tady nedaleko v Balbínce, to je taková scéna, kde prostě pro mnohý muzikanty si pokládají za čest se tam objevit.
11: Je to meka.
10: Tak tam taky mám nějaký takový šaky, nějaký časový rekordy, ale hraju. Zatím samozřejmě prsty, jak vidíš, vypadají už trošku tak jako...
11: To vidím jenom já.
10: No tak každopádně se snažím, hraju, až mě to baví.
11: Já jsem moc rád, že jsi přišel, že si připomeneme tuhle tu tvoji písničku, která vyhrála tu platinovou dvanáctku před 22 lety.
10: No, to mě připadá až
11: neuvěřitelný. A užij si oslavy 80. Ahoj.
10: Děkuju, ahoj.

Radek Tomášek, můj dnešní host, a Žádná jiná, což je písnička, která dostala ocenění Platinová česká dvanáctka v roce 2004. A před námi jsou dnešní novinky. Hlasujeme na číslo 900 1103. Je to číslo 900 1103. Každá z písní, které jsou v hitparádě, má svou SMS zprávu ve tvaru hit, mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme pro všechny, ale pozor, dnes budou dvě výjimky, k tomu se ještě dostaneme, ale pro každou z těch písní můžeme hlasovat jen jednou. Novinky to mají nejtěžší, takže k nim rovnou řeknu tu SMSku. První novinka se jmenuje Toulaví zpěváci a SMSku má hit mezera 12. 5. června roku 2026 v Pražských žlutých lázních odstartuje kapela Jelen svůj rodinný festival a ten festival se bude jmenovat Jelenfest 2026. Následně se s ním vydá do dalších míst a Jelen, ze kterého se za těch 13 let stala rodinná skupina, vydává svoji první píseň pro menší posluchače. Já si myslím, že ti starší tu písničku budou dobře znát.

Skupina Jelen, Adéla Orlová, Toulaví zpěváci, písnička, kterou před mnoha, ale skutečně mnoha lety napsala autorská dvojice Jiří Šlitr a Jiří Suchý. To byla první dnešní novinka, celkově 64. novinka této hitparády v roce 2026 a SMS-ka je Hitmezera 12. SMS-ku Hitmezera 11 má další novinka, která se jmenuje Děti jsou taky lidi. Skupina Holky Tongue.

0: Hudba a text Veronika Doudová, Holky Tong, to je skupina a písnička Děti jsou taky lidi. Hit Mezera 11, to je SMS-ka právě pro tuto novinku. A poslední novinka má SMS-ku Hit Mezera 10. Zpěvačka a autorka Terezie Anna Marie přichází se svým prvním českým singlem, který se jmenuje Kde zpívali ptáci.
1: Vím, že už je to dávno, i přesto všechno doufám, že můžu žít časem minulým. V tichu, které sílí, vracím se do chvílí, které snad mě jednou

noční můra sílí, když krade zbytky síly, vymývá schované pro noci zklamané. A noční můra sílí, vracím se do chvíli.

Nové jméno této hitparády, nové jméno naší populární hudby, Terezie, Anna Marie, kde zpívali ptáci, celkově 660. novinka letošního roku, SMSka je hit mezera 10. A teď už je tady aktuální žebříček hitparády Česká 12. Přišel největší počet hlasů v roce 2026. Mám velikou radost, že neustále posíláte hlasy těm písničkám, které se vám líbí. A rovnou ještě jednou připomenu, že dnes udělíme zlatou českou dvanáctku. Teď jsme u místa 9. a tady jsou Petr Janda a Jan Smikmátor. Starší kluk a mladý pán.

O dvou čtvrtých místech za sebou dnes místo osmé Jana Vaculíková jako autorka písně a také jako interpretka. Maják, to je právě ten hit, který jsme teď poslouchali, je v hitparádě už 7 týdnů a na 7. místě je hit, u kterého se na chvilku musíme zastavit, protože ho dnes slyšíme v hitparádě naposledy. Přesněji řečeno v žebříčku naposledy. Je to proto, protože už dostal ocenění Zlatá česká dvanáctka a vzhledem k tomu, že v minulých 7 týdnech nezvítězil, už nemůže dostat platinovou českou dvanáctku, ale jsou to samé úspěchy. V loňském roce 3 vítězství, v letošním roce 3 vítězství, to je dohromady 6 vítězství v hitparádě česká dvanáctka a ocenění Zlatá česká dvanáctka. Pro tento hit tedy už nehlasujeme a zpívají Kateřina Ševidová a Radek Žalud.

Autorská dvojice Jakub Novák a Jana Leichtová, Když zaspíváš, zpívali Kateřina Ševidová a Radek Žalud. Tento hit byl v hitparádě Česká 12 v letošním roce 19 týdnů a celkově má 172 bodů a to se bude hodit, až se budou počítat hity letošního roku. Jsme u 6. místa a ani tady už se nebude hlasovat, protože skupina Venuše s písničkou Loďky už také nemůže získat platinovou Českou 12, ale platí to samé jako u té předcházející písničky. Platí ta zlatá Česká 12. Mimochodem, písnička Když zaspíváš dostala druhou zlatou Českou 12 letošního roku a písnička Loďky dostala čtvrtou zlatou Českou 12 letošního roku. Gratuluju.

Skupina Venuše a Loďky 16 týdnů v žebříčku a dnes jsme tuhle tu písničku slyšeli, co se týká žebříčku hitparády Česká 12 naposledy a má na svém kontě i 4 vítězství. Jsme u 5. místa a tady je jedna z novinek z minulého týdne. Milé ženy, Heidi Janku a Heidi Band.

0: Česká dvanáctka.
1: Když léta běží, když léta jdou, každý rok zanechá vzpomínku svou. Hledám ty cesty, co vedly zpět, srdce mi říká, už jiný je svět.

Předminule třetí místo, minulý týden dvojka a dnes místo čtvrté, hit, který má na svém kontě i jedno vítězství a jmenuje se Když léta běží, zpíval Josef Wolter. A je tady nejvýše postavená novinka z minulého týdne, skupina Genius Loci, Poločas rozpadu.

Minulý týden novinka, dnes třetí místo, poločas rozpadu, autor hudby a textu Ivan Brzobohatý a hrála skupina Genius Loci. Jsme u druhého místa, ještě předtím, než zazní písnička, která právě je na místě druhém, tak nevím, jestli jste si toho všimli, ale rád to prozradím, zatím ani jedna písnička nebyla na stejném místě jako před týdnem, ale bude jedna výjimka, ale to až za chvíli. Ale myslím si, že to je tím, že přišel největší počet hlasů v roce 2026. A ten vrátil na druhé místo písničku Pro mámu, kterou zpívají Luděk Minka a Josef Melen.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasy v této hitparádě posíláme jen na číslo 900 1103. Je to 900 1103 a hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm, které přijdou do středeční půlnoci, a ve středu o půlnoci hlasování končí. Nejlepší je hlasovat hned. Všechny písničky mají svou SMS zprávu, kromě těch dvou, pro které už nehlasujeme, a ta SMSka je hit, mezera a číslo písně, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme pro každou jen jednou. První novinka, toulaví zpěváci Jelen a Adéla Orlová, hit mezera 12. Druhá novinka, děti jsou taky lidi, Holky Tong, hit mezera 11. A novinka číslo 3, kde zpívali ptáci, hit mezera 10. Aktuální žebříček. 9. místo, starší kluk a mladý pán, Petr Janda a Jan Smigmátor. 8. maják, Jana Vaculíková, hit mezera 8. 7. místo, když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud. Pro tento hit už nehlasujeme. 6. místo, opět nehlasujeme, Loďky, Venuše. A na 5. místě je jedna z novinek z minulého týdne, Milé ženy, Heidi Janku a Heidi Band, hit mezera 5. 4. Když léta běží, Josef Wolter, hit mezera 4. 3. místo, nejvýše postavená novinka, Poločas rozpadu, Genius Loci, hit mezera 3. 2. místo pro mámu, Luděk Minka a Josef Melen, hit mezera 2. A vítězný hit bude mít SMSku hit mezera 1. Je tady slavnostní okamžik, udělíme 5. zlatou českou dvanáctku roku 2026, a to pro píseň Jetplane, kterou naspíval Ruda Sakala. Během 12 týdnů 9krát ten hit zvítězil, což je jeden z rekordů této hitparády a letošního roku 100%. Mimochodem, celých těch 12 týdnů je ta písnička jen na stupních vítězů. Takže 9krát první místo, 2krát místo druhé a 1 místo třetí. Já tady gratuluji a je to písnička, která zůstává v žebříčku a může dostat i platinovou českou dvanáctku, a podle toho, co se kolem ní děje, ji bude mít pravděpodobně hodně brzy. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

0: Historie českého zločinu na dvojce.
1: Cena života po válce jakoby klesla. A problémy má i policie.
2: Na bezpečnostním oddělení v Praze se vrchní strážmistr Alois Končický potýká s nedostatkem kvalifikovaných kolegů.
1: Proto když dojde k vraždě taxikáře, musí se do vyšetřování zapojit i nováčci.
3: Já ještě takhle nikde nebyl. Jsem tu teprve od včerejška.
4: No, co se dá dělat? Jedeme.
0: Taxík smrti.
1: Premiérový díl Historie českého zločinu
0: v neděli po 18. hodině na dvojce.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Hasiči v Jihomoravském kraji zasahují u záchrany 5 jeskyňářů. Praha 3 dá i letos majitelům nemovitostí celkem 4 miliony korun na vyčištění fasád od grafity. Zítra bude jasno, zpočátku polojasno a opět velmi teplo, nejvyšší teploty do 29 stupňů. Dobré pozdní odpoledne vám přeje Josef Maršál. Jihomoravští hasiči zachraňují z jeskyně 5 amatérských speleologů. Uvízli v jeskyni poblíž Holštejna na Blanensku, zhruba 100 metrů od výstupu. Podle hasičů nejsou zraněni, ale mezi nimi a východem je prostor s vyšší koncentrací oxidu uhličitého, který je nutno překonat v dýchací technice, řekla mluvčí hasičů Klára Ochmanová.
2: Nevíme úplně přesně, jak dlouho ten zásah bude trvat. Víceméně jde o to, jestli oni se vlastně dostanou ven, když je vybavíme dýchací technikou, anebo jestli budeme muset třeba nějakou část té jeskyně prostě odstranit.
0: Při případném prodeji pardubického výrobce výbušnin Explosie by hrála roli jenom cena. Nyní je na prodej této společnosti vhodná doba, neboť až skončí válka na Ukrajině, její cena zase půjde dolů. Zatím jde však o obchodní úvahu bez konkrétních obrysů. Na CNN Prima News to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Kvůli srovnávacímu testování žáků 5. a 9. tříd se ministr školství za ANO Robert Plaga zítra předvolá ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Testování provázely technické problémy a na konci se navíc žákům objevily otázky na socioekonomický status rodiny a na citlivé oblasti z mentálního zdraví. O otázkách dopředu nevěděli ani žáci, ani učitelé, řekl člen rady Asociace ředitelů základních škol Tomáš Augustín.
3: Jednak na sociálně ekonomickou situaci rodičů těch jednotlivých dětí a otázky, které můžou být citlivé, například na jejich duševní pohodu, jestli jsou spokojení se životem. Teď nevím přesně, jak to tam bylo, ale ani my učitelé a ředitelé jsme o tom vůbec nevěděli, že tam takovéto otázky budou, takže jsme na to žáky nemohli připravit.
0: Některé školy si také stěžovaly na výpadky při online vyplňování testů. Vlastníci nemovitostí v Praze 3 si budou moci i letos požádat o příspěvek na odstranění grafity. Vedení městské části na to vyčlenilo celkem 4 miliony korun, tedy stejně jako v loni, kdy za to technici odstranili zhruba 500 maleb ze zdí a fasád, říká radní Prahy 3 Jiří Ptáček z TOP 09.
4: Do toho antigrafity programu se můžou zapojit vlastníci, kteří podepíšou smlouvu o spolupráci s městskou částí na odstraňování grafity a následně, když jim někdo postříká dům, pokud to povětrnostní podmínky dovolí, tak dojde k vyčištění zdarma.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno, zpočátku i polojasno a opět teplo. Nejvyšší teploty většinou 25 až 29 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 21 a na Šumavě tepleji až 24.
1: Doprava.
0: Na D1 směrem na Prahu se srazila 4 osobní auta v omezení na mostě Šmejkalka, to je 24. kilometr. Kolona je tam na 40 minut a možná objížďka přes chodce rady se velmi rychle plní. Na stém 96. kilometru D1 v opačném směru, tedy směrem od Prahy, vyšetřují 2 nehody za sebou, zdržení v koloně asi 20 minut. A opatrně v Cínovecké ulici v Praze ve směru k D8 za křížením s Kbelskou ulicí v levém jízdním pruhu tam stojí nepojízdné osobní auto. To byly zprávy, po nich Honza a Tereza, která má slovo.
6: Dobrý den, přejeme všem od mikrofonu Dvojky, kteří jsou naladěni společně s námi na další příběhy z kalendáře. Vítají vás Tereza Stýblová
7: a Jan Kovařík. Dobrý den. Dnes se, milí posluchači, nebudete-li nic namítat, vydáme společně proti proudu času dál, než bývá v příbězích zvykem. Ten dnešní se totiž začal psát už v 15. století.
6: Jméno protagonisty, které si tradičně prozradíme až po písničce, ale určitě znáte. Náš hrdina se narodil v dnešním Polsku, tehdejším Prusku a studoval hlavně v Itálii.
7: Myšlenky, se kterými přišel a také je publikoval, byly dlouho odmítány.
6: Jeho nejznámější kniha se jmenuje O obězích nebeských sfér a z pohledu moderní vědy to je zásadní práce.
7: Indicie jsme vyřkli všechny a tak po písničce se můžete těšit na vyprávění o hvězdách, ale také o tom, jak se pod nimi žilo v Evropě 15. století.
1: Český Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: dnešní příběhy z kalendáře na dvojce patří astronomovi Mikuláši Koperníkovi. Narodil se 19. února 1473 ve městě Toruň a zemřel o 70 let později 24. května. To je důvod, proč o něm mluvíme právě dnes v polském Fromborku.
1: Pokud ve jméně Koperník uslyšíte anglické slovo Cooper anebo latinské Cuprum, pravděpodobně už vás napadlo, čím se živil otec dnešního hrdiny. Nikolas Koperník byl úspěšný obchodník s mědí.
0: Mimo obchodu se věnoval i politice. Několik let před narozením významného astronoma probíhala válka mezi polským královstvím a státem řádu německých rytířů. I když rodným jazykem Nikolase Koperníka byla němčina, podporoval finančně polského krále a byl hlavním iniciátorem mírových rozhovorů.
1: A protože v rodokmenu matky Barbary Vacenrodové nebyla o významné radní, soudce a starosty žádná nouze, bylo jasné, že Mikuláš bude studovat.
0: Ale nebylo vše jen zalito sluncem. Ve věku 10 let zemřel našemu hrdinovi otec. Pod svá křídla si ho vzal strýc z matčiny strany, Lukas Vacenrode, biskup, který měl za svého života blízké vztahy se třemi polskými krály a byl tak velmi mocným mužem.
1: Svůj vliv a bohatství mimo jiné ale využil i k tomu, aby Mikuláše a jeho bratra Ondřeje poslal nejdříve na polské a německé školy a potom na studia do Itálie.
0: Co bychom před písničkou ještě měli probrat, je národnost Mikuláše Koperníka. Tak schválně, Terezo, co myslíš? Byl Koperník Němec nebo Polák?
1: Není to vůbec jednoduché rozhodnout. Drtivá většina spisů, kterou po sobě zanechal, byla napsána v latině a zbytek v němčině. Rodiny matky a otce byly ale silně proti vlivu řádu německých rytířů. Podporovali polské krále, ale sami sebe chápali jako Prusy. Jak vidíš, nedal si mi jednoduchou otázku.
0: No, nárok, jestli se to tak dá vůbec říct, nárok si na Mikuláše Koperníka dělají Němci i Poláci. A jak to vnímal on sám?
1: No, v té době byli lidé spjati především s místem, kde žili. Koperník velmi pravděpodobně mluvil polsky i německy, ale jako drtivé většině lidí té doby mu bylo něco jako nacionalismus úplně cizí. To jsme vymysleli až o několik století později.
0: Tak to necháme na vás. Vyberte si, jestli byl Němec nebo Polák a my vám o něm po písničce budeme vyprávět dál.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře. Když bylo Mikuláši Koperníkovi, hrdinovi našeho dnešního pořadu, 10 let, zemřel mu otec.
1: Jeho mentorem a mecenášem se stal strýc biskup Lukas Vacenrode.
0: Mikuláš spolu s bratrem nastoupil na Krakovskou univerzitu. Mikuláš tu začal se studiem umění a pokračoval aritmetikou, geometrií, geometrickou optikou a kosmografií.
1: Kosmografie. Na Krakovské univerzitě se Koperník naučil dívat se na problém i z jiných úhlů. A to i přesto, že univerzitní vzdělání bylo tehdy velmi úzce propojeno s církví.
0: Šlo to tehdy opravdu ruku v ruce. A i přesto měl Mikuláš štěstí hned na několik profesorů ovlivněných humanismem. Díky nim později mohl rozvinout své odvážné teze.
1: Tento filozofický směr, který položil základ k renesanci, začíná v té době pomalu pronikat i k nám. No, byli jsme trošku zaostalí. Vím, že jsi patriot, Honzo, stejně jako byl Mikuláš Koperník, a tak se ti to možná moc dobře neposlouchá. Ale ty nejnovější vynálezy a myšlenky přišly na naše i polské území vždy až o několik let později.
0: No, nepřiznávám to rád, ale je to tak, jak říkáš. Vraťme se k Mikulášovi a jeho osudům. Školu totiž nedokončil a bez diplomu se vrátil na dvůr svého strýce a mecenáše.
1: A ten se ho hned snažil začlenit do církevní hierarchie. Je to tak, jak slyšíte, pokud jste chtěli v 15. století nějaký vyšší post, tak jste potřebovali vliv a taky peníze. A to, jak víme, nebyl problém. Členové Varimské kapituly ale nesouhlasili. Koperník prý neměl dostatečné vzdělání.
0: No, vždyť jsem říkal, že se vrátil domů bez diplomu. Jenže členům kapituly dost pravděpodobně nešlo jen o spravedlnost. Strýc a varimský biskup Lukas Vacenrode byl v té době čerstvě povýšen a jeho už tak dost silná pozice by totiž příchodem synovců ještě posílila. No a tak tenhle mocenský spor skončil až v Římě.
1: Biskup Varimský, strýc Mikuláše Koperníka, ustoupil a poslal našeho dnešního hrdinu i s bratrem do italské Boloni. Tam si prý doplní patřičné vzdělání a tam budeme taky Koperníkovy osudy sledovat po písničce.

0: polovině roku 1496 přijíždí hrdina dnešních příběhů z kalendáře Mikuláš Koperník se svým bratrem Ondřejem do italské Boloně. U jeho podpisu, kterým stvrzoval studium kanovnického práva, je ale datum až 6. ledna 1497. Mladý student si zřejmě potřeboval odpočinout, nadechnout se italského renesančním myšlením protchnutého vzduchu.
1: No, já to úplně chápu. Univerzitu v Krakově Koperník nedokončil a ani studium v Boloni nebylo hned úspěšné. Diplom získal až při své druhé návštěvě o 7 let později.
0: S nadsázkou bychom mohli říci, že studium církevního práva flákal. Ale ať je to spravedlivé, o to víc se věnoval humanitním vědám.
1: Jestliže při studiu na polské univerzitě byl u některých profesorů znát vliv humanismu, v Itálii už se mu studenti vyhnout nemohli vůbec.
0: No, on to upřímně řečeno Koperník ani nechtěl vyhýbat se humanismu. V té době už přestával věřit tomu, že Země je středem vesmíru. A to jak z pohledu astronoma, tak i filozofa.
1: Zatím tedy pouze hodně četl, hlavně antické autory, a diskutoval s profesorem Dominikem Mariou de Navarou, u kterého bydlel a se kterým provedl první pozorování oblohy.
0: No ale musel také studovat. Varimská kapitula ho přece do Itálie mimo jiné vyslala i za lékařským vzděláním, aby se pak o její členy hezky po návratu postaral.
1: Mezi předměty, které byly součástí studia lékařských věd, byla i lékařská astrologie. No, zajímavé spojení. Když je pacient nemocný a náhodou máte v 15. a 16. století lék, tak nejdříve uděláte horoskop a pěkně vypočítáte, kdy je a kdy není medicínu vhodné podávat a kdy začít s tou či onou léčebnou procedurou.
0: No dobrá, na rozdíl od jiných významných astronomů té doby i doby, která přišla po něm, Koperník astrologii nepraktikoval, ani o ní neprojevoval zájem. Což mě trochu u člověka, který o několik let později vydá knihu Měnící pohled na člověka i svět kolem něj, vlastně ani moc nepřekvapuje.

0: 24. května patří příběhy z kalendáře na dvojce Mikuláši Koperníkovi. Právě tento den, léta páně 1543, se uzavřel na svoji dobu velmi dlouhý život tohoto učence a myslitele. Zatím jsme tu debatovali o tom, zda byl spíš Polák nebo Němec, probrali jsme jeho několikrát přerušovaná studia, kterým se věnoval jak v Polsku, tak v Itálii, ale ještě jsme se nedostali vůbec k jeho objevu.
1: Heliocentrismus, tedy myšlenka, že slunce je uprostřed naší sluneční soustavy, kupodivu Mikuláš Koperník nevymyslel, ale vlastně jenom oprášil. I o tom dnes budeme mluvit v příbězích z kalendáře. Trošku se začteme do jeho stěžejního díla o obězích nebeských sfér a povíme se také o spojení Koperník a praktický život.
2: Zveme vás na Zlín Film Festival. Užijte si filmy z celého světa, setkání s hvězdami, besedy, workshopy, koncerty a další program pro celou rodinu v kulisách Baťovského Zlína. Zlín Film Festival už po 660. Od 28. května do 3. června. Více na zlínfest.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas. Jehož vysílání uslyšíte z akce zpravodajské vstupy, reportáže, rozhovory a další pořady. Festival by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Ministerstvo kultury, statutární město Zlín a kovárna Viva.
3: Český rozhlas dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
3: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
4: Každý den po 17. hodině
3: na dvojce.

0: Mikuláš Koperník, hrdina dnešních příběhů z kalendáře, je zakladatelem moderní astronomie. Alespoň takhle nás to učili na základní škole. Pravdou ale je, jak už si před malou chvíli naznačila Terezo, že heliocentrická myšlenka nová nebyla. Koperník, když to trochu přeženeme, opravdu pouze oprášil.
1: To, že slunce je ve středu naší soustavy, najdeme už v Aristotelových spisech ze 4. století před naším letopočtem. Můžu tě poprosit, Honzo, ty je dobře znáš?
0: Jistě, čítávám si v nich před spaním a tenhle kousek jsem si založil. Ne, teď vážně. Scénárista dnešních příběhů vybral tuto zajímavou myšlenku. Jak tvrdí Pythagorejci, v centru je oheň a Země je jen jedna z hvězd, vytvářející noc a den krouživým pohybem kolem centra. To je, myslím, docela jasně řečeno. Proč o tom tedy vědci ještě skoro po 2000 letech diskutovali?
1: Ono totiž víc než o vědeckou myšlenku šlo v podání antických myslitelů o filozofii. Koperník se to pokusil dokázat pomocí vědeckých výpočtů a pozorování.
0: A vycházel přitom především ze spisů orientálních a antických učenců. Když vyšla jeho zásadní kniha, nazvaná O obězích nebeských sfér, byla vydavatelem opatřena předmluvou, kde se píše, že jde pouze o matematickou teorii. Chápu, nechceme přece nikoho naštvat.
1: Kniha se na index zakázané literatury dostala ale až o mnoho let později, to když se myšlenku heliocentrismu snažil prosadit Galileo Galilei.
0: Jak už jsme dnes říkali, světský a duchovní život byl tenkrát hodně provázaný. A tak se nemůžeme divit, že odpůrci heliocentrismu často argumentovali Bibli.
1: Nutno dodat, že mnoho vědců dokázalo vidět obě teorie vedle sebe, jako třeba v Praze působící Tycho de Brahe.
0: Všichni si ale svorně uvědomovali, že argumenty pro vyvrácení nebo potvrzení jedné z teorií jsou nedostatečné. Dá se v podstatě říci, že přijetím Koperníkových myšlenek by celá podstata světa kolem nás, tak jak byl dosud chápán, vzala za své.
1: No a to pokud nemáte novou teorii na 100% potvrzenou, si nikdo na triko nevezme.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: 24. května roku 1543 zemřel astronom a hrdina dnešních příběhů z kalendáře Mikuláš Koperník. Ve stejném roce vyšlo jeho stěžejní dílo, které mělo změnit celou vědu. Jmenuje se O obězích nebeských sfér.
1: A pokud si myslíte, že vydáním knihy začala vědecká revoluce, zatýkání a upalování, tak vás musíme trošku zklamat.
0: Oni se totiž ke knize zpočátku vyjadřovali hlavně vědci. Jedním z velkých odpůrců tohoto díla a Koperníkova učení byl Giovanni Toslani, italský kněz a badatel.
1: Podle něj byl Koperník hlavně dobrý astronom. Fyzika a logika, všimněte si, že je Toslani jmenuje společně, byly podle něj Koperníkovou slabinou.
0: Dokonce měl Toslani prohlásit, že polský astronom nezná díla Aristotela a Pythagora a že tudíž nemůže porozumět celému kontextu.
1: Jak ale víme, při studiu v Boloni a Padově Koperník četbě antických vědců a myslitelů věnoval dokonce i čas, který měl věnovat studiu. Takže otče Toslani, tady jste se spletl, ale nic si z toho nedělejte, protože nejste sám.
0: Určitě není bez zajímavosti, že myšlenky heliocentrismu odmítali i církevní reformátoři, kteří jinak kritikou společnosti a církve nešetřili. Třeba takový Jan Kalvín si dokonce neodpustil argumentační faul, když řekl, cituji, opravdu nejsme ignoranti, abychom si mysleli, že okruh nebeských těles je konečný.
1: A Martin Luther měl na celý problém jinou teorii, ne nepodobnou té, kterou mají dnes někteří lidé třeba o piercingu a tetování.
0: Já to s dovolením hned vysvětlím s využitím citátu. Luther říká, tak to prostě je, když chcete být za chytrého, musíte přijít s něčím novým. To dělá ten polský astronom, co chce převrátit celou vědu na ruby.
1: No vlastně tím řekl, že Mikuláš Koperník nechtěl nic jiného, než být zajímavý.
0: A tak 60 let po smrti Mikuláše Koperníka věřilo v jeho model vesmíru zhruba 15 evropských vědců.
1: A i když hned po vydání kniha církevní hodnostáře tolik nepobuřovala, v roce 1616 v kontextu s procesem, kde Galileo Galilei obhajoval své myšlenky před inkvizičním soudem, byla kniha Mikuláše Koperníka zakázána.
2: Život plne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Pomalu končí naše povídání, které o dnešním hrdinovi sepsal scénárista Lukáš Zicha. Co myslíš, mohli jsme už dnes létat ke hvězdám, jak často s nadsázkou argumentují kritici církve, kdybychom uvěřili tezím Mikuláše Koperníka?
2: No, já tady po dnešních příbězích vím, že nebylo vlastně ani možné všemu uvěřit. Celý pohled na vědu, ale i na člověka a svět kolem něj by musel vzít ze dne na den za své a to prostě nebylo možné.
1: To je fakt. Byly to dokonce tak zásadní myšlenky, že až Isaac Newton, který se narodil 100 let po Koperníkově smrti, rozmetal poslední argumenty proti heliocentrické soustavě.
2: Na závěr vám povíme recept proti bolení břicha přímo od Mikuláše Koperníka. Myslím, že je z něj krásně znát nadhled a možná i trochu smysl pro humor. Tak tedy vezmi 2 kvarty lihu, 4 drachmy sušených filců a po 5 drachmách z kořice šafránu a hřebíčku. Užívej. Zachce-li se Pánu Bohu, pomůže to.
1: Moc hezký recept, raději bych ho neskoušel. Ale jinak užívejte, čeho je vám libo a nezapomeňte, že vždy jsou tady pro vás i příběhy z kalendáře.
2: Na ty další se už teď těšíme. Mějte se krásně.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině
0: na Dvojce.

0: Blízká setkání Marka Němce
1: na dvojce.
2: Milí posluchači, tentokrát u mikrofonu přivítám legendární českou zpěvačku Petru Janů. Jejíž nezaměnitelný hlas provází českou hudební scénu už několik desetiletí. A budeme si povídat o jejím novém albu. Když se ohledne za svou kariérou, na který okamžik vzpomíná nejraději. Jak se podle ní změnila česká hudební scéna od doby jejich začátků? A co jí dnes nejvíce motivuje pokračovat v koncertování a v tvorbě? Nejen o tom s Petrou Janů.
0: Blízká setkání Marka Němce
1: zítra po 11. hodině na dvojce.
3: Bylo 18 hodin.
4: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Hasiči zachránili prvního z pěti uvízlých jeskyňářů a ČT plánuje chce Pomoravci vymáhat pokutu za možné porušení konkurenční doložky. Zítra bude jasno, zpočátku polojasno a opět velmi teplo, nejvyšší teploty do 29 stupňů. Zdraví vás Josef Maršál. Hasičům se podařilo zachránit prvního z pěti uvízlých jeskyňářů poblíž Holštejna na Blanensku. Zasahuje celkem 80 záchranářů, včetně hasičů a speleozáchranky. Amatérští speleologové uvízli přibližně 100 metrů od vchodu do jeskyně. Mezi nimi a východem je ale prostor s vyšší hladinou oxidu uhličitého, který je nutné překonat s dýchací technikou. Sudečtí Němci označili svůj první sjezd v Česku za historický okamžik. Podle nich jde o novou kapitolu česko-německých vztahů vedoucí k přátelství a smíření. Prohlásili to na brněnském výstavišti před stovkami účastníků z obou zemí. Proti akci se i dnes v Brně protestovalo.
5: Zástupce předsedy sudetoněmeckého krajanského sdružení Steffen Hertler prohlásil, že setkání stovek Němců a Čechů na výstavišti dokazuje, že dialog je silnější než provokace. Němce přivítal třeba jihomoravský hejtman Jan Grolich z KDU ČSL nebo primátorka Brna Markéta Vaňková z ODS.
6: Naší odpovědností je budovat mosty mezi pamětí a porozuměním.
5: Proti sjezdu dnes vyšlo podle policie do ulic 2,5 tisíce lidí. Před novou radnicí k ním promluvil třeba bývalý prezident Miloš Zeman nebo poslanec Jindřich Reichl z Hnutí Pro.
7: Není to smíření, je to prolomení Benešových dekretů, jde o naše majetky.
5: Sudetoněmecké dny skončí v pondělí pietou v Kounicových kolejích. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
3: Kounicovy koleje jsou národní kulturní památkou. Za druhé světové války sloužily jako věznice gestapa. Němečtí nacisté zde vyslýchali, mučili a vraždili české odbojáře, vlastence a další odpůrce nacismu. Česká televize chce vymáhat pokutu po Václavu Moravcovi. Podle televize porušil konkurenční doložku, když spustil vlastní publicistický projekt. Bývalý moderátor nedělního diskusního pořadu v České televizi skončil v březnu a konkurenční doložka mu podle televize platí půl roku. Pokračuje mluvčí televize Michal Pleskot.
8: Václav Moravec uzavřel s Českou televizí v roce 2018 dobrovolně dohodu o konkurenční doložce, která je nadále platná a nedošlo k jejímu ukončení. Současné aktivity pana Václava Moravce jsou proto v rozporu s jím podepsaným závazkem zdržet se vůči České televizi konkurenčního jednání.
3: Moravec uvedl, že celou věc už nechce komentovat, dříve ale řekl, že po konzultaci s právníky doložku považuje za neplatnou a že peníze z ní posílá televizi zpátky. Zítra by Českem mělo projíždět víc kamionů než obvykle. Jejich řidiči budou muset objíždět Německo kvůli státnímu svátku. I kvůli stavebním pracím na D1 u Brna by tak řidiči měli počítat se zdržením. Jihomoravští policisté jsou připraveni posílit hlídky.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Dnešek byl v Česku opět tropický, přes 30 stupňů naměřili desítky stanic. Nejtepleji bylo stejně jako včera v Doksanech, kde teploměr ukázal přes 32 stupňů. Zítra bude jasno, zpočátku i polojasno, nejvyšší teploty většinou 25 až 29 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 21 a na Šumavě až 24.
0: Doprava.
3: V omezení na 25. kilometru D1 směrem na Prahu už nic nepřekáží, ale kolony se rozjíždějí pomalu, zdržíte se ještě asi čtvrt hodiny a nevyplatí se z dálnice sjíždět. Opatrně na 14. kilometru D5 před Berounem směrem od Prahy mohla by tam ležet OSB deska. A na silnici číslo 3 směrem na Prahu velmi hustý provoz od Čerčan k D1, je to celé na 40 minut. To byly zprávy, mějte se co možná nejlépe.
4: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
9: A pro ty nejbližší chvíle nedělního podvečera tu, přátelé, pro vás máme premiérovou řadu seriálu Historie českého zločinu. Poválečná doba přinesla nové problémy. Cena života jakoby klesla, a to nejen v Klondajku sudetského pohraničí, kde se příběh Taxík smrti zrodí. Jeho linky vedou i do Prahy a pak na hranice s Maďarskem. I za tím 98. dílem série Historie českého zločinu stojí autorka Bronislava Janečková a odborný poradce Miloš Vaněček. Do vysílání připravil režisér Dimitrij Dudík, hudbu složil Krištof Marek, zvuk Radek Veselý a Jakub Rataj. Účinkují Aleš Procházka, Michal Zelenka, Matěj Převrátil a Matyáš Cibulka.

0: Historie českého zločinu.
1: Díl 198. Taxík smrti.
0: Karlovy Vary roku 1947 moc nepřipomínaly někdejší lázeňskou pohodu. Ještě dva roky po válce sloužily lázeňské domy většinou jako ubytovny pro vojsko. Němečtí majitelé podniků, restaurací, hotelů a lázní už byli odsunuti, noví osídlenci zatím nebyli schopni výrobu a služby zajistit. A také to většinou neuměli. Novodobé zlatokopectví s vidinou snadného získání majetku přilákalo 10 000 osídlenců, ale ti často po roce odcházeli. Také rodina 18-letého Míly Roučka měla problém. Jejich obuvnická dílna živořila. Otec rodiny proto rozhodl, že syn Miloslav, vyučený obuvník, půjde studovat na obchodní školu. Studovaní lidi jsou na tom vždycky líp, prohlásil.
2: Ještě jednu! Jo, ještě jednu! Díky! No, počkej! Co máš za školu? Žádnou, viď? A vyděláváš. Mně táta žene do školy, ale já na to kašlu na to!
0: Miloslav Rouček po půl roce studia oznámil otci, že se školou končí. Ten syna vyhodil a odmítl ho dál podporovat. Myslel si, že se kluk podvolí a po prázdninách se do školy vrátí. Ale Míla měl tvrdou hlavu. Přestěhoval se ke kamarádovi Jardovi Dolečkovi, společně podnikali spanilé jízdy po karlovarských vinárnách a užívali si svobody. Nevypadalo to, že by chtěl Míla začít pracovat a splatit dluhy všem, od kterých si půjčil. A tak i Jardovo kamarádství citelně ochladlo.
2: No jo, vysím ti už dost, no. Jsem v háji. V háji zeleným. Už mi ani nechci nalet.
0: Jednoho rána, když Jarda spal, se Míla odstěhoval, ale vzal si od něj, jak říkal, suvenýr. Pistoli po Němcích. Nazval ji kamarádka Valtrovka. Rok 1947 je dramatický i pro československou policii. Zákon o sboru národní bezpečnosti už platí a komunistická strana chce všude mít své lidi. Odešla řada legendárních prvorepublikových policajtů, jako třeba inspektor Hulík. Ostatně z policistů se stali SNBáci. O STBácích si lidé jen šuškají. Kriminalita neklesá, změnil se charakter zločinů. Mezi lidmi je spousta zbraní, které zůstaly po Němcích. Na bezpečnostním oddělení v Praze se vrchní strážmistr Alois Končický potýká s nedostatkem kvalifikovaných kolegů.
3: Analýza stop? Tak to je daktyloskopie, mechanoskopie, balistika, no a trasologie. To je zkoumání, vyhledávání a zajišťování stop vzniklých na podložce nebo zanecháním materiálu.
4: Ty jsi ta posila?
3: Ano.
4: Máme rozjeté desítky případů krádeží a do toho nám hlásí loupežnou vraždu taxikáře a oni pošlou... Zanech teorie. Pojedeme do Davids ohledat tělo na místě nálezu. Jak se vlastně jmenuješ?
3: Koudelka Jan. Já ještě takhle nikde nebyl. Jsem tu teprve od včerejška.
4: No, co se dá dělat? Jedeme. Koudelko, prošel jste už výcvikem?
3: Ano, teda zatím jen dvoutýdenním vrchní strážmistře.
4: No, to si ani nechci představit, co vám tam za těch pár dní nalili do hlavy. V praxi se stejně naučíš nejvíc.
3: Tak jdem na to. Na místo činu?
4: To teprve uvidíme. Ten taxík stojí tamhle, je u něj hlídka. Dobrý den, kolego, my se s dovolením podíváme dovnitř. Tak mladej.
5: Mladej.
4: Donedávna jsem byl tady za mladýho já a najednou budem si muset zvyknout v oba.
6: Opatrně, Koudelko. Na nic nesahat.
4: Jen koukni do vozu.
3: Ale tam je ten mrtvej.
4: Kvůli němu tu jsme, víš?
6: Bát se ho nemusíš. Koukni tam. Tak, co tě upoutá jako první?
3: Je střelený do hlavy z pravý strany.
6: No a ještě? Co myslíš? Jsme na místě činu?
3: Já nevím. Asi jo?
6: Sakra, přemýšlej, chlapé. Podle tebe si ten řidič taxíku po zastřelení přesednul na místo spolujezdce, co? Nebo si dobrovolně přesednul předtím a nechal se tady v centru Prahy zastřelit. Zpráva. Obojí je nesmysl, že?
3: To jo. Takže ten střelec, ten pachatel ho střelil někde jinde, že? A pak ho přešoupnul vedle a sem s ním dojel.
6: No vidíš. Všimni si, že krev je hlavně na místě řidiče. Tam, kde seděl, když ho pachatel střelil. Ale zůstává otázka, proč pak jel s mrtvolou právě sem. Víme, že zmizela denní tržba i s kasír taškou. Teď se podívej, jestli má někde po kapsách doklady.
3: Já?
6: Jasně, že ty. Zvykej si, když chceš dělat u policie, teda u SNB, tak sahat na mrtvoli budeš muset.
3: Jo, tak. Tak. V pravý kapse nic. V levý... Tady. Průkaz. Na jméno Josef Sikita. Bylo mu 43 let. Bytem Praha 9, kolonie Čína 59.
6: Kolonie Čína ve Vysočanech, do háje. Tam zrovna nebydlí bohatí. Vypadá to, že si ten chudák horko těžko našetřil na starší auto. Tenhle rapid může mít tak 12, 14 let. No a takhle to dopadne.
0: Rodiče o Mílově Roučkovi nic nevěděli. Dozvěděli se jen, že začátkem léta roku 1947 odjel z Karlových Varů neznámo kam. Nějaký čas se potuloval po Čechách a pak navštívil svého bratra v Praze. Ten mu doporučil, aby se vrátil domů. Za několik dní proto zamířil zpět do Karlových Varů. Otci slíbil, že se do školy vrátí, ale nejspíš věděl, že svůj slib nesplní. Po divoké noční pitce se s jedním spolužákem vloupali do ředitelny obchodní akademie, kde byl Rouček stále v evidenci studentů. Ze školní pokladny ukradli 19 000 korun a úřední tiskopisy. Viděli je dva svědkové a tak byli oba vetřelci během několika hodin zatčeni.
2: Prostě jsme se lízli, pane policajt, no. Prachy. Jo, ty jsme nestihli ani utratit.
0: Ukradené peníze byly vráceny a díky tomu byli oba zlodějíčci vyšetřováni na svobodě. Rodiče byli i hned informováni a zejména pro Mílu Roučka to znamenalo velký problém. Otec pochopil, že syn jeho varování nebere vážně a znovu ho vyhodil z domova.
2: Hele, já se vracet nechtěl. O nic se tě neprosím. Čím dál od sebe budem, tím líp. S Bohem!
0: Na bezpečnostním oddělení v Praze mezi tím dostal vrchní strážmistr Končický výsledky expertízy z taxíku a pitvy mrtvého Sikity. Smrt nastala přibližně 10 hodin před nálezem těla. To odpovídalo půlnoci.
6: Ten Sikita byl otcem 4 dětí. Chudák manželka. Bydlí ve starým železničním vagónu, který si pobili prknama. Plakala ta ženská moc. A říkala, že se chtěli za půl roku stěhovat do lepšího, až si našetří.
3: Neměl nějaký nepřátelé? Ten mrtvej?
6: Mladej, tohle nevypadá na nějakou mstu. Navíc ten chlapík byl prý pohodář. Zmizela peněženka s tržbou a vypadá to, že mu ten vrah sebral i hodinky.
3: Ale v tom taxíku se našly spousty otisků. Tak těch pachatelů mohlo být víc, ne?
6: Víš, kolik se tam vystřídá lidí? To nám komplikuje situaci. Ale jedny otisky jsou přece jen důležité. Víš kde?
3: No, asi na volantu, ne?
6: Správně. jestli vrah řídil auto po zastřelení taxikáře, jsou pro nás zásadní a shodují se s otisky na klice dveří. Ale bohužel nemáme je v evidenci, takže ten člověk nebude zatím trestaný. No to je to horší. Tohle vypadá na amatéra, který potřeboval peníze. Jen blázen by jel po Praze s mrtvolou na Rušní náměstí a tam zaparkoval. Má kliku, že zatím nemáme svědky.
0: Zásadní byl pro kriminalisty i výsledek technické kontroly taxíku. Ukázalo se, že ten, kdo naposledy seděl za volantem, moc řídit neuměl. Svědčí o tom nejen nabouraný blatník, ale především poškozená převodovka. Patrně, jak amatérský řidič nebyl schopen zařadit správný rychlostní stupeň, tak, jak se říká, očesal ozubená kola a zničil synchronizační kroužky a ložiska. Výsledkem bylo, že se autu zasekávaly rychlosti a nakonec nešlo zařadit vůbec. Místo, kde pachatel taxík s mrtvolou ponechal, nebylo zvolené záměrně, ale z nouze. I do autodílny museli kriminalisté vůz odtáhnout, protože nebyl schopný samostatné jízdy.
6: Ten auťák musel vyluzovat strašné zvuky. V noci si toho mohl někdo všimnout, ale zatím... No, jak se ukazuje, prevíti mají štěstí. A tenhle prevít musel být totální amatér.

0: Atmosféra v Československu byla napjatá a pozornost veřejnosti poutaly víc politické změny než kriminální činy. Na nátlak Stalina odmítla naše vláda poválečnou pomoc Ameriky a tím víc rostla závislost na Sovětském svazu. Na úřadech a ve státních firmách probíhaly čistky. Vyšetřování vraždy taxikáře Sikity uvízlo na mrtvém bodě. Vrchní strážmistr Končický nechal prověřovat všechny nové zlodějíčky a lupiče, ale pro otisky prstů, které zůstaly na volantu osudného taxíku, kriminalisté zatím schodu nenašli.
1: Ale ještě máme tu vražednou kulku. I ta může být důležitý důkaz. Víš proč, Koudelko?
2: No, asi kvůli těm drápancům, co na nich udělala ta zbraň.
1: No, tak těm drápancům se říká drážky. A souvisí to s čím? Jak se říká tomuto způsobu zjišťování stop?
2: Balistika, vnitřní. Tyto stopy vznikají vlivem drážkování v hlavně, které kulku roztáčí a dávají jí rotaci.
1: Výborně. Ale víš, v čem je problém s touhle kulkou? Nemáme zatím tu zbraň. Vypadá to na německou P38, těch je tu teď plno, po Němcích. Ten zmetek, co střílel, je má nejspíš pořád u sebe a tak je možný, že se nám s ní zase někde objeví.
0: Miloslav Rouček už cestoval od rána. Mířil na Slovensko. Poslední úsek cesty vlakem jel na černo, protože mu došly peníze. Neměl přesnou představu o cíli své cesty. Věděl jen, že chce přejít hranice. Vybral si Maďarsko, protože předpokládal, že tady bude pohraniční prostor méně hlídaný než hranice u Německa a Rakouska. Bylo stále horké léto. A tak předpokládal, že Dunaj bez problémů přeplave. Vystoupil v malé vesnici před Komárnem.
3: Sakra, že já si tu mapu neopatřil. Už je to nekonečný. Tamhle to je co? Posed? To bude strážní věž. A kolem ní je mítina. Radši počkám do tmy. Ale to zase neuvidím dráty a tak. Aha. Takže teď. Taky bouchačkou se když tak bude líp mířit.
0: Aha. Miloslav Rouček vykročil ze šera stromů a v tu chvíli se ozvalo důrazné stůj nebo střelím. Okamžitě ustoupil zpět do vysokého porostu a přitiskl se ke stromu. Nehýbal se a slyšel jen vlastní dech. Chvíli se nic nedělo, ale pak rozhodl se. Vyběhl z porostu a utíkal směrem k vodě. Pro pistoli nestihl sáhnout. Miloslav Rouček byl zadržen na státní hranici s Maďarskem nedaleko Medveďova. Řeka měla sice po celoročním suchu velmi nízký stav vody, ale i tak byla široká a oddělená ostnatým drátem. Po válce bylo překračování hranic možné, ale s rostoucím napětím mezi

0: Pane vrchní! Mám novinu.
1: Vrchní? Chceš platit, Koudelka?
0: Prosím?
1: Nejsme v hospodě, že ne?
0: Pardon, myslel jsem vrchní strážmistře.
1: No.
0: Já jen, že mám radost. Vypadá to, že chytili toho našeho člověka, co sejmul toho taxikáře.
1: Sejmul? To je novodobý slovník mladého esembáka? Tady budete mluvit, jak se patří, jasný?
0: Jasný, to ta radost. Četl jsem hlášení kolegů z Bratislavy. Podívejte.
1: Ukažte. Miloslav Rouček, narozen 1929, bytem Karlovy Vary, zadržen při ilegálním přechodu přes hranici. Byl ozbrojen pistolí P38 značky Walter. I když odmítl vypovídat, je podezření, že výše jmenovaný utíká před spravedlností po spáchání nějakého trestného činu. Fotografii a snímek otisků prstů posíláme. Vždyť to je 18letý kluk. Takový nedochůdče podle fotky. No, tu pistoli si vyžádáme kvůli balistice. A teď, Honzo, šupem s tím snímkem na daktyloskopii. Ať to porovnají s otisky z toho taxíku.
0: Už se tam ženu, jak divoký byl na Mustangu, pane vrchní.
1: Ach, bože. Asi už fakt stárnu.
2: Během chvíle bylo jasné, že otisky prstů Miloslava Roučka se shodují s otisky na volantu taxíku smrti. Za dva dny došlo v Břeclavi k předání pachatele pražské kriminálce. Pistoli, kterou našli u zadrženého, přivezli s sebou. Současně se pražští kriminalisté poptali na oddělení Sboru národní bezpečnosti v Karlových Varech, jestli má u nich Rouček nějaký záznam. Měl. Šlo o ono vloupání do obchodní školy. Otisky prstů vzhledem k očitým svědkům události nepořizovali. Kdyby je bývali pořídili a zanesli do evidence, mohli vyšetřovatelé v Praze znát totožnost pachatele minimálně o týden dřív. Ale podstatné bylo, že Rouček už seděl ve vazbě na Pankráci a čekal na zásadní výslech. Kriminalisté si uvědomovali, že podezřelý Miloslav Rouček patrně neví, že oni vědí. Je přesvědčený, že je ve vazbě jen kvůli pokusu o přechod hranice a loupež ve škole. O podezření z vraždy zatím při jeho vyšetřování nepadlo ani slovo. A to nejen v kontaktu s podezřelým, ale i při rozhovoru s jeho rodiči v Karlových Varech. Otec s matkou se zatím domnívají, že jde o větší klukovinu. Že mají syna vraha, ještě netuší.
1: Chci, abys u vyšetřování byl, ale nezasahuj do toho. Necháš mluvit jenom mě. Ten kluk musí být přesvědčený, že nejde o nic velkýho. Co mi říkali dozorci? Chová se zatím dost sebevědomně. To se nám hodí.
0: Já stejně nechápu, jak může žít v takovém klídku s tím, že někoho zabil. Někoho úplně nevinného. Jakoby neměl svědomí.
1: To se pochopit moc nedá. Ale já už jsem toho viděl na kriminálce dost na to, abych věděl, že lidí bez svědomí mezi námi chodí dost. A taky je teprve 2 roky po válce. Lidi jsou ještě zpitomělí. Cena života klesla. Ale pro nás je vražda furt vražda.
0: Kolik za to může dostat?
1: 10 až 18 let. Trestaný ještě nebyl. Ale má tu hned 3 trestné činy. Loupež ve škole, loupežnou vraždu a pokus o překročení hranice. Jo a ještě nelegální držení zbraně. A taky záleží na tom, jestli se nakonec sám přizná. Cítíte se vinen?
3: Jak jako vinen?
1: No přece víte, čeho jste se dopustil, ne?
3: Ano, cítím se vinen.
1: Přiznáváte, že jste 27. července 1947 se spolužákem ukradli v obchodní škole 19 tisíc?
3: Ano.
1: Proč jste to udělali?
3: Potřebovali jsme prachy. A no, taky jsem tu školu nesnášel.
1: Vy jste se k činu přiznal už při výslechu v Karlových Varech, že?
3: No jo, přiznal.
1: Proč jste pak odjel na Slovensko a pokusil se překročit hranici?
3: Bál jsem se, že půjdu sedět.
1: A vy dobře víte,

0: že za tu krádež ve škole byste do vězení nešel.
1: Tak proč takový strach?
0: Nebylo v tom ještě něco jiného?
2: Nevím, tak najednou jsem se prostě bál. A taky s otcem se moc nemusíme.
0: Kde jste vzal zbraň, kterou jste měl u sebe při přechodu hranice?
2: Sebral jsem ji jednomu kamarádovi, Jardovi Dolečkovi.
0: Kdy to bylo?
2: Nevím, před pár týdny.
0: To znamená, že už 20. července jste tu zbraň měl.
2: Ne, to ne. Nebo já...
0: Ano nebo ne?
2: No tak teda jo, měl jsem jí.
0: Pamatujete si, co se stalo 20. července?
2: Ne.
0: Střílel jste z té zbraně?
2: Ne.
0: Na co jste ji chtěl použít?
2: Jen tak, pro případ.
0: Pro jaký případ?
2: Nevím, prostě...
0: Vy ukradnete zbraň, aniž byste věděl proč? To je divný, ne? Tak, jak to bylo?
2: Potřeboval jsem prachy. Chtěl jsem někomu pohrozit pistolí, ale střílet to bych neudělal.
0: 20. července jste byl v Praze, že?
2: Jak to víte?
0: Byl jste v Praze?
2: Jo, ale až odpoledne.
0: Víte, co je tohle?
2: Ne.
0: To je kulka, vyjmutá z hlavy mrtvého muže v taxíku. Zvláštní je na ní to, že byla vystřelena ze zbraně, kterou jste měl u sebe při pokusu o přechod hranic. Expertíza to potvrdila. Tomu se říká přímý důkaz. Tak co?
2: Už dost. Já už nechci. Já vám všechno řeknu. Zabil jsem ho, no. Byl jsem zoufalý, nevěděl jsem, co mám dělat. Tak jsem se nechal odvíst na Letnou ke Spartě. A tam v té zadní uličce jsem ho prostě střelil. Sebral jsem mu peníze. Bylo to jenom 900.
0: Co bylo dál?
2: Chtěl jsem se ho zbavit, hodit ho do Vltavy a pak to auto prodat, jenomže ten krám, ten auták...
0: Máte řidičský průkaz?
2: Ne. Nedojel jsem k řece. Nešlo to.

0: Pane vrchní, strážmistře, podívejte, píše se o vás v novinách. Tady.
1: Náhlé vyřešení případu zavražděného Josefa Sikity působí velmi překvapivě, protože jsme se už domnívali, že tato vražda byla policií odložena jako nevypátraný zločin. Ve středu časně ráno byl zatčen 19-letý Miloslav Rouček se stálým bydlištěm v Karlových Varech, muž přicházející v úvahu jako pachatel zločinu. Na vyšetřování případu má velký podíl vrchní strážmistr Alois Končický a jeho tým. Na dvoře kriminální úřadovny v Praze se včera konala rekonstrukce zločinu, při níž vrah předvedl vyslýchajícím úředníkům, jakým způsobem spáchal vraždu.
0: Ale musím říct, že bych se vám nechtěl dostat do rukou jako nějaký padouch, teda pachatel. Ten váš výslech by snad donutil k přiznání i nevinnýho.
2: Tohle radši nahlas ani neříkej.
1: Soud uznal vinu pachatele v celém rozsahu žaloby a 5. března 1948 odsoudil Miloslava Roučka k 18 letům těžkého žaláře. V tisku se o tom objevila jen malá zmínka, protože všechny noviny se v celé své šíři věnovaly dozvukům takzvaného vítězného února. Za odsouzeným se zavřely dveře cely a železná opona prakticky ve stejném čase uzavřela Československo vně svobodného světa.

0: Taxík smrti, tak se jmenovala nová epizoda seriálu Historie českého zločinu. Má pořadové číslo 198 a napsala ji Bronislava Janečková. Odborná spolupráce Miloš Vaněček, režie Dimitrij Dudík. Hudbu složil Krištof Marek, zvuk Radek Veselý a Jakub Rataj. Účinkovali Aleš Procházka, Michal Zelenka, Matěj Převrátil a Matyáš Cibulka. A ještě připomínám, že premiéru z tého 99. dílu seriálu Historie českého zločinu s podtitulem Kufr uvedeme příští neděli v podvečer tady na Dvojce.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: No pojď ke mně, co pak mě nemáš rád?
3: Zůstaň se mnou, Maty. Co pak chceš, aby byl smutnej?
2: Tak koho máš radši?
4: Rozvod rodičů pro dítě není nikdy nic jednoduchého.
5: Kde budu doopravdy doma? Co když budu furt jenom na cestě?
4: Ale pomáhá vědět, na co se připravit.
6: Chci, aby si věděl, že tvůj názor je důležitý.
4: Seriál Matyášovi rodiče se rozvádějí ukazuje, jak rozvod opravdu probíhá. A na ČT Edu najdou děti i rodiče informace, podporu a pomoc.
7: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
8: Český rozhlas Dvojka.
9: Rádio, které vás baví.
0: A pro ty nejbližší chvíle tu, přátelé, pro vás máme další vydání pravidelného pořadu Osudové ženy. Týden co týden v něm nabízíme portréty femme fatale, žen, které ovlivňovaly politický i kulturní život. Tento díl připravila a slovem provází Ivana Chmeldenčevová.

0: Zdeňka Ertltová Filipsová se narodila 16. října 1934 v Javorníku na Jesenicku. Tehdy se jmenovala Poledníková. Do historie literatury se zapsala jako samizdatová písařka, či chceme-li, přepisovačka knih. Na svém kontě jich měla přes 200 a tak prý měla prsty neustále rozdrásané. Do jejího osobního života tvrdě zasáhla estébácká akce. Její fotografie, na níž byla nahá spolu se svým tehdejším milencem spisovatelem Ludvíkem Vaculíkem, se ocitly na stránkách jednoho z časopisů. Musela být odolná, statečná a cílevědomá. Určitě byla přitažlivá a měla šmenc. Umírá v Praze 18. října 2007 ve svých 73 letech.
1: Na každé stránce našich knih zanechala otisky svých prstů. Poprvé, když tenký průklepový papír formátu A5 zakládala z 10 kopíráky do stroje a pak při kompletaci strojopisu. Když cinkot klíčů otevřel dveře edice Petlice a zakázaní autoři vyjeli z klece do světa, pomohla založit literární agenturu Aurapont, abychom nemuseli používat služeb zprofanované Dilie.
0: Napsala o ní spisovatelka Lenka Procházková v povídce o slavnosti a hostech. Souhlasí s tímto názorem hodnocením host pořadu literární historička magistra Petra Loučová?
2: Byla jednoznačně nejaktivnější a nejobětavější tehdejší samizdatovou písařkou, spolu utvářela podobu snad nejznámější edice Petlice, kterou máme dnes víceméně spjatu pouze se jménem Ludvíka Vaculíka, což je trochu škoda.
0: Zdeňka, tehdy se jmenovala Poledníková, se narodila 16. října 1934 v Javorníku na Jesenicku.
2: A to v rodině státního zaměstnance. Po obsazení Sudet se rodina přestěhovala do Valašského Meziříčí, pak do Frenštátu a nakonec do Frýdku Místku, kde Zdeňka za války navštěvovala dívčí obecnou školu a později také měšťanskou dívčí školu.
0: Skončila válka a co se dělo v jejím životě dál?
2: Po přeložení otce do Fulneku studovala na tamnější měšťance, kde ji samozřejmě ovlivnil odkaz Jana Amose Komenského a v letech 49 až 53 absolvovala klasické gymnázium v Novém Jičíně a velmi krátce pak působila jako učitelka. Nakonec se jejím celoživotním osudem staly knihy.
0: A v roce 1954, to bylo Zdeňce 20 let, se provdala.
2: Jejím manželem se stal vojenský důstojník a ona se tím pádem stává paní Ertltovou. V roce 1954 se jí narodil syn Ivan. Kvůli tomu také musela odložit plánovaná vysokoškolská studia. Po dvouletém knihovnickém působení ve Frenštátu byl její manžel převelen na Slovensko, takže na konci 50. a začátku 60. let působila v Trenčíně, a to na velitelství východního vojenského okruhu jako vedoucí knihovny a měla také takovou zvláštní úlohu, a to metodičky vojenského knihovnictví. V rámci toho školila vojenské knihovníky, jak mají čtenářům zprostředkovávat literaturu. A už tehdy si na Slovensku jako knihovnice získala řadu literárních přátel, mezi nimi například spisovatele Ivana Kadlečíka.
0: A dodejme, že se jí podařilo právě v Bratislavě vystudovat knihovědu a obor vědecké informace. Tak setkávala se prostřednictvím knih, prostřednictvím své profese, zřejmě i zájmu, jak se říkala, z literáty. Možná dodejme, jedno z těch setkání se jí stalo, můžeme říci, vpravdě osudovým.
2: To setkání bylo se spisovatelem Ludvíkem Vaculíkem a to v rámci jedné z besed, které pořádala. Ona totiž ze Slovenska se přestěhovala do Prahy, kde začala působit jako kulturně osvětová pracovnice v Ústředním domě armády a jejím úkolem bylo také pořádat nejrůznější besedy a tak se dostávala do kontaktu s představiteli tehdejší kultury a literatury. Kromě Vaculíka se například z té doby znala s Pavlem Kohoutem.
0: Byla v té době ještě vdaná nebo byla už rozvedená? Co víme o jejím tehdejším osobním životě, dostává se ze Slovenska do Prahy?
2: Stále ještě byla vdana, ale manželství patrně nebylo šťastné, bylo ryze formální a roku 68 rozvedeno. Manželé se rozcházeli i ideově a podle státní bezpečnosti se od svého manžela distancovala s odkazem na jeho fízlovské povolání. Jejich vztah Zdeňky Erteltové a Ludvíka Vaculíka byl velmi intenzivní. On zachytil tady to období v silně erotické próze Stará postel, která vyšla teprve roku 2020, to znamená už po smrti Ludvíka Vaculíka a jeho ženy Madly Vaculíkové. A bylo to těžké období právě třeba i současně pro Madlu Vaculíkovou, která později Pavlu Kosatíkovi přiznala, že kvůli tomu, že Ludvík Vaculík trávil čas se Zdeňkou Erteltovou, ona uvažovala i o sebevraždě.
0: Takže velký vášnivý vztah, co se dělo v jejich životech po srpnu roku 68, po okupaci Československa?
2: Bylo to bouřlivé období, Zdeňka Erteltová se rozvedla a v roce 71 byla po 15 letech propuštěna z vojenské správy. Z Ludvíka Vaculíka se stává zakázaný spisovatel.
0: Zdeňka Erteltová sama později k tomu napsala.
3: Začátkem 70. let jsem v důsledku vyloučení z KSČ ztratila zaměstnání, a to i přes svou vysokoškolskou kvalifikaci a mnohaletou odbornou praxi. A s tím i nemožnost jiného přiměřeného pracovního poměru. Jelikož jsem byla živitelem rodiny, musela jsem přijmout po dlouhém hledání a nesčetném ponižování ze strany úřadu málo placenou práci na poště a vedle toho jako vedlejší pracovní poměr po večerech a nocích uklízení v jednom úřadě. Se žádostí o pomoc při řešení mého sociálního postavení jsem se v té době obrátila na generálního tajemníka strany soudruha Husáka. Odpověď jsem neobdržela.
0: Těžko spekulovat, z jakých důvodů Zdeňka Erteltová předtím se stala členkou komunistické strany Československa, ale bez pochyby ony čistky, které proběhly v souvislosti s normalizací, jak jsme slyšeli, zasáhly i ji. A ocitá se bez práce, jak jsme slyšeli. Opravdu ji nikdo nechtěl zaměstnat?
2: Ona nemohla nadále pracovat v oblasti kultury jako doposud a tak vystřídala různá v podstatě nedobrovolná povolání, aby uživila sebe i svého dospívajícího syna. Byla domácí dělnicí, přepážkovou pracovnicí pošty, ale také uklizečkou nebo šatnářkou. Enormní existenční vypětí téhleté doby se samozřejmě podepsalo také na jejím zdravotním stavu, takže ona se potom v první polovině 70. let nervově zhroutila a několik měsíců dokonce pobývala na psychiatrické klinice. A kvůli zdravotním obtížím jí byl poté přiznán částečný invalidní důchod, který byl však o několik let později z politických důvodů odebrán.
0: A tehdy se z ní stává samizdatová písařka. Ludvík Vaculík později vzpomínal.
4: Opisovat začala, když byla bez práce a brala to jako službu autorům, které osobně znala. To se stalo jejím zaměstnáním a byla z toho instituce. Platili jsme ji podle saze platných v nakladatelstvích, ale neměla razítko v občanském průkazu. Státní bezpečnost ji označila za příživnici. Výslechy, domovní prohlídky. STB se dokonce snažila ji intrikou připravit o dům. A všecko to bylo ovšem namířeno proti Vaculíkovi. Jednou jsem dostal ultimátum. Buď nechám organizování petlice, nebo... A na to nebo došlo. A padlo to i na ní.

0: Spisovatelé Ludvík Vaculík a Ivan Klíma nabídli Zdeňce Erteltové spolupráci na opisování rukopisů v roce 1972. Bylo to poněkud paradoxní, protože ona neuměla psát na psacím stroji a psala pouze dvěma prsty. Přesto první roky byla pouze jedinou písařkou Edice Petlice. Prvním titulem, který opsala, byla Vaculíkova Morčata. Posledním svazkem potom Smolná kniha Lenky Procházkové v roce 1989.
1: Ovšem Zdeňka Erteltová nebyla jen taková přepisovačka, samizdatová písařka. Ona měla některé, řekněme, ještě přidané hodnoty v této oblasti.
0: Měla velkou důvěru u autorů, opisovala výhradně z jejich rukopisů. Jako jedna z mála samizdatových opisovaček přepisovala tituly ve slovenštině a kromě opisování také petliční svazky takzvaně snášela a nosila je do knihovazárny, kde třeba vybírala typ vazby nebo plátna. A kromě toho její úloha byla i ta, že řadu autorů pro publikování v edici Petlici přesvědčila a nebo jejich dílo přímo pro vydání sehnala a shromáždila, například dílo Jana Vodňanského.
1: Ovšem státní bezpečnost připravila další rafinované plány, které měly jediný cíl – zdiskreditovat Zdeňku Erteltovou. Celá akce se jmenovala Učitelka s podtitulem Plán agenturně operativních opatření. Tento dokument vzniknul 3. března roku 1977 s označením přísně tajné.
2: Zdeňka Erteltová, která je v této akci rozpracována jako osoba, která bezprostředně pomáhá Ludvíku Vaculíkovi v jeho činnosti a která se bezprostředně podílela na chartě 77, je nadále pod vlivem Vaculíka a rozepisuje nadále tiskoviny. Vzhledem k tomu, že jmenovaná je v současné době předmětem trestního stíhání a přesto nepřestává ve své činnosti, budou prováděna tato opatření. Za prvé, za využití současných vhodných podmínek zajistit, aby byl jmenované odebrán částečný důchod, kterého neoprávněně užívá. Předat jmenovanou na pracovní odbor a zařadit ji do pracovního procesu s výjimkou administrativy. Za druhé, vzhledem k tomu, že jmenovaná se podílela na výtržnictví v severních Čechách, projednat s příslušnými orgány MNV v místě možnost vykoupení její chalupy pro veřejný zájem. Za podpory těchto orgánů vytvořit proti jmenované kampaň, která jí znemožní další pobyt. Za třetí, v průběhu prováděných opatření vytvářet vhodným operativním způsobem legendu o tom, že je spolupracovnicí ministerstva vnitra a toto podpořit předstíranou verbovkou.
1: Když to vezmeme po pořádku, částečný invalidní důchod jí odebrán byl. Jak se podařilo vyřešit její údajné zaměstnání někde v pracovním procesu?
0: Zdeňku Erteltovou všude v zaměstnání odmítali a bylo velmi těžké pro ní sehnat jakoukoliv práci i s jejím vzděláním. Proto později vznikl další plán, a to ten obvinit jí z příživnictví. Nejhorší podle mě ale byla ta zamýšlená snaha vytvořit legendu o tom, že je spolupracovnicí ministerstva vnitra.
1: To byla ona verbovka, kterou estébáci tam svým žargonem popisovali?
0: Přesně tak. Chtěli předstírat takzvanou verbovku a to se jim skutečně povedlo. V tomto ohledu státní bezpečnost byla skutečně úspěšná, protože u některých představitelů disentu se podařilo vyvolat o Zdeňce Erteltové pochybnosti, včetně samotného Vaculíka.
1: A do toho přichází další skandál, opět v estébácké režii. V dokumentu archivu bezpečnostních složek se můžeme dočíst.
2: V roce 1977 byly v týdeníku Ahoj na sobotu zveřejněny fotografie Vaculíka a Filipsové, na kterých jsou společně vyfotografováni nazí na hrobkách hřbitova osady Strážice. Po zveřejnění uvedených fotografií byly sledovány jejich časté rozpory, které vyvrcholily jejich rozchodem a úplným přerušením styků.
1: Ovšem ještě nějakou dobu trvalo, než k onomu rozchodu došlo. My se ocitáme na silvestrovské oslavě roku 1979, tak jak ji popsal v českém snáři Ludvík Vaculík. Jsme v bytě spisovatele Karla Pecky.
3: Ludvíku, padlo, jsem rád, že jste se přesunuli ke mně.
4: No, moc se nám od kosíku nechtělo.
5: Bodej by jo, pánové porovnávali slivovice.
3: To je pohlivá činnost. Kolik bylo vzorku?
5: Raději se ho zeptejte, kolik bylo skleníček.
4: A co ty furt máš? Víš se radši věnovat společnosti.
5: Taky, že už jdu.
4: Slivovice byly tři, Karle, jednu dovezl kosíkovi Kléma.
3: To jsem od něho měl taky výtečný.
4: Ano, a druhá byla od bráchy řidiče z Hradiště. A tu třetí mě dal Mirek Zikmund. Pálí ju sám a lepí na lahve svoje ex libris.
3: To bys spíš měl lepit ex legendarum.
4: Cože?
3: Legenda je latinský láhev.
4: Jo.
3: Tak, kdo pak ještě dovezl?
6: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
6: Vážení, právě jsem vstoupila milenka mého muže.
3: Pojďte dál, Zdeno.
4: Ahoj, Zdeno, tak když už jsi tady, všecko nejlepší do nového roku.
6: Bibisko, podívej se, páníček.
4: No, ty jsi vešená věc, no.
1: V té době už Zdeňka Ertletová s Ludvíkem Vaculíkem za sebou měli více než desetiletý vztah. My jsme slyšeli také větu Madly Vaculíkové, která konstatovala milenka mého muže. Jaké to bylo soužití? Co o tom víme? Jak to snášela sama Zdeňka?
0: Ta situace rozhodně nebyla jednoduchá pro nikoho ze zúčastněných. Bylo to o to horší, že trápení a to zacházení státní bezpečnosti se Zdeňkou Ertletovou nebo vůči Madle Vaculíkové bylo namířeno proti Vaculíkovi primárně. Ale současně tyto ženy to také skutečně nepěkně odnášely. Pro Zdeňku Ertletovou byl Vaculík největší láskou, ale věděla, že kvůli ní nikdy neopustí rodinu a pak musela podobně jako jeho manželka přihlížet dalším milostným vztahům. A nelehké pak pro všechny bylo čtení Vaculíkova Českého snáře.
1: Přesto pořád jsme v období, kdy ještě vztah Zdeňky s Ludvíkem Vaculíkem pokračuje. Dokladem je jeden ze zápisů v Českém snáři, který je z data 14. února roku 1979. Ocitáme se v pražském bytě Zdeňky Ertletové.
6: Bibi, Bibi se, panička už je doma. Jestli pak tě Ludvík vzal na procházku?
4: Ale jo, obešli jsme blok a byli v parčíku. Co máš s rukou?
6: Zápěstí, mám zanícené.
4: Z opisování?
6: Z čeho jinýho? Je to bída. S levou rukou chodím na obstřiky, žaludek mě bolí, o páteři ani nemluvím.
4: A kouřit ti jde?
6: Jenom 8 cigaret, dneska.
4: To ti musí být opravdu zle.
6: Neprovokuj.
4: Odpočiň si. Nepiš tolik. Proč s tím tatarkou tak spěcháš?
6: Miláčku, bohužel se mi to nedaří tak, jak bych chtěla. Přece jen se mi ta slovenčina vzdálila, hej? Ano.
4: Přihlaš si samozřejmě 50 haléřů na stránku.
6: Potřebuju zaplatit advokáta.
4: Tady máš zálohu. Tatarka už je skoro hotový.
6: Díky. Mám přitom takový potěšení.
4: Jo? A kde pak?
6: To si celý ty, Ludvíku.
0: Pro Zdeňku Ertletovou bylo samizdatové opisování skoro až posedlostí, ale i často říkala vlastně záchranu. Když jí bylo nejhůř, tak si sedla ke stroji. Byl to tehdy celý její život a radost autorů a čtenářů jí byla největší odměnou. Takže ona byla schopná, když pobývala na chalupě v Rochově, 14 dní opisovat v kuse a s nikým nepromluvit ani slovo.
1: Tím zásadním bylo, že čtenáři by si nikdy knihy, které byly vydávány v samizdatu, nemohli v běžném knihkupectví přečíst, přestože to byly kvalitní literární kusy, ale prostě autoři byli na tom pomyslném komunisty vytvořeném politickém indexu. A získávala za to honorář, který byl hluboko pod honorářem tehdy obvyklým. Přesto neměla problémy, řekněme, z nedovoleného podnikání.
0: Ona se dokonce pokusila, protože nemohla najít žádné zaměstnání, nahlásila tuto svoji písařskou činnost dokonce na finančním oddělení Městského národního výboru na Praze 10 a dokonce tuto činnost danila. Nicméně i to se stalo předmětem další šikany státní bezpečnosti, protože tuhletu činnost jí neuznali a začali stíhat pro příživnictví.

0: A aby toho nebylo málo, tak Státní bezpečnost přichystala další velmi nechutnou a nevkusnou past na Zdeňku Erteltovou. Ona sama to popsala v textu nazvaném Zpráva.
1: Při výslechu 27. července do kanceláře vstoupil náčelník místního oddělení veřejné bezpečnosti a zvýšeným hlasem mě žádal, abych neprodleně uvedla požadovaná jména autorů, jejich díla a tak dále, jinak že zde existuje důvodné podezření, že se živím nekalým způsobem a podle toho bude se mnou zacházeno. Naznačoval příklad zloděje, který se živí placením daní z krádeží, i to, že mohu používat svůj byt k pochybným rejdům a přepisování používat jako zástěrku mé pravé činnosti. Rázně jsem toto zpochybňování odmítla a ohradila jsem se. Na to mě bylo oznámeno, že jsem povinná se podrobit lékařské prohlídce u Apolináře. Padl název venerologické oddělení.
0: A právě na tomto oddělení my se o několik dnů později, konkrétně 9. srpna roku 1979, ocitáme.
1: Kam mě to vlečete?
2: Mám svoje rozkazy. Sestro?
3: Ano, prosím.
2: Tady máte papíry. Vedu jeden příjem.
3: Ano. Takže paní, počkáte si zatím se soudruhem tady. Pak vám přinesu erární oděv. Svůj tady necháte i kabelku přirozeně.
1: Já protestuju.
3: Drobnosti, malý obnos nebo cigarety si můžete sebou na oddělení vzít.
1: Já si na vás budu stěžovat.
2: To klidně můžete. Máme právo vás tady hospitalizovat. Jste osoba bez zaměstnání. Čím pak se asi živíte?
1: Jo, chcete ze mě udělat prostitutku, tak to se vám nepodaří.
2: Myslíte? Tady mi to podepište.
1: Co to je?
2: Prohlášení, že se vyšetření potřebujete dobrovolně.
1: Takový nesmysl nikdy, nikdy nepodepíšu.
2: Erteltová, buďte rozumná. Je to formalita. Jde o 2 dny.
1: Jak to můžete vědět?
2: Prokurátorka proti vám do 2 dnů vyšetřování zastaví.
1: No, samozřejmě. Nemá proti mě jediný důkaz.
2: Jo, zapomněl jsem vám nabídnout, že se můžete okamžitě vystěhovat do zahraničí. Orgány vám to umožní.
1: Já se nehodlám nikam stěhovat. Tady je má vlast.
2: Když nepodepíšete, můžeme vás odvést ještě jinam. A tam budete na pobyt tady s láskou vzpomínat.
0: Zdeňce Erteltové tehdy bylo 45 let. Jaký byl záměr celé této estébácké akce?
4: Podle mého měly všechny tyto represe Zdeňku Erteltovou odradit nejen od její práce samizdatové písařky, ale také ji ponížit jako ženu. I když Zdeňka vnější tlak nesnášela lehce, byla nesmírně statečná, nechtěla se nechat vydírat a zastrašit, bránila se, i když samozřejmě omezenými prostředky bezpráví, a to tak, že dokumentovala všechny ústrky, kterým byla vystavena, popřípadě se obracela na různé úřady generálního prokurátora a tak dál. Jednoduše nemlčela. To byl důvod, proč také po propuštění z venerologie sepsala tu podrobnou zprávu a v této době se za ní postavilo také 49 žen, převážně z disentu.
0: Poslali otevřený dopis prezidentu Československé socialistické republiky Gustavu Sákovi. Odpověď jako obvykle žádná nepřišla. V témže roce se ale také mění osobní život, a to dosti zásadním způsobem, Zdeňky Erteltové. My sice nevíme, kdy přesně skončil její vztah s Ludvíkem Vaculíkem, zda to byly osobní důvody, či zda to byl jeden z důsledků estébácké šikany, perzekuce a také řekněme veřejné dehonestace. Co se všechno přihodilo?
4: Státní mocí přiškla práci v Kohinoru, jenže to Zdeňka Erteltová netušila, že to mělo vyvolat podezření v disidentských kruzích, což se také stalo. Zároveň uzavírá sňatek s Američanem Louisem Georgem Phillipsem. Bohužel tento muž zemřel během pražské zimy v lednu 1984, takže toto manželství netrvalo příliš dlouho. Bohužel se jí nadále nevyhýbaly ani zdravotní problémy. V polovině 80. let musela léčit vředovou chorobu a můžeme se domnívat, že to byl následek vypětí předchozích let. A na konci 80. let si vyzkoušela ještě jedno povolání. A to, že začala učit češtinu Kubánce a Vietnamce.
0: A také byla v roce 1988 oceněna její mimořádná práce samizdatové přepisovačky knih. A v listu československých krajanů v zahraničí byl k tomu uveřejněn následující text.
5: Mezinárodní výbor pro podporu Charty 77 rozhodl udělit cenu ve výši 50 000 franků za rok 1987 paní Zdeně Erteltové, žijící v Praze. Za její obětovou spolupráci se samizdatovou edicí Petlice. Zdena Erteltová pracuje nejen jako písařka, ale jako vystudovaná knihovnice plní organizační úkoly Petlice a jiných sborníků. Od roku 1972, kdy Petlice vznikla, připravila a opsala na 400 titulů. Je pronásledována režimem, nemá stálé zaměstnání ani nárok na důchod. Nezávislá literatura existuje z velké části její zásluhou.
0: A tak by se mohlo zdát, že právě tyto její zásluhy budou po listopadu roku 1989 oceněny a že její strasti zůstanou už za ní. Ze zcela zvláštních důvodů tomu ale bylo jinak, jak to popsal v jejím nekrologu spisovatel Ludvík Vaculík.
6: Když komunistický režim padl a lidé jako ona by měli být nějak oceněni, nepřišlo nic. U Zdeny se jako ocenění snad dá počítat, že ji univerzita v Brémách pozvala na rok, aby uspořádala ineditní literaturu, což se stalo asi vlivem Jiřího Gruši. Kabeš a Gruša byli její nejbližší přátelé.
0: Zdeňka Erteltová Filipsová umírá 18. října roku 2007 v Praze a bylo jí 73 let. Proč ji můžeme zařadit mezi osudové ženy? Otázka pro hosta pořadu, literární historičku, magistru Petru Loučovou.
4: Sama se vymezovala proti tomu, aby byla označována za hrdinku. Snažila se podle svých slov jen odvádět poctivou všední práci, a to pokaždé s maximálním nasazením a odpovědností za to, co dělala. A celý život se řídila přesvědčením, že člověk moc málo potřebuje, ale moc může dát.

0: Tím se u nás na Dvojce uzavírá další část cyklu Osudové ženy. Nabídli jsme vám portrét písařky a přepisovačky samizdatové literatury v edici Petlice, držitelky ceny Jana Palacha. Připravila a slovem provázela Ivana Chmeldenčevová, hovořila literární historička Petra Loučová. Autorem dokudramat je Hynek Pekárek. Účinkovali Ivana Uhlířová, Vasil Fridrich, Šárka Vaculíková, Robert Mikluš, Tereza Císařová, Svatopluk Šuler a Marek Holý. Mistrem zvuku byl Jan Brauner, zvuková spolupráce Jiří Pochvalovský, hudebně spolupracoval Antonín Schindler, režii měl Michal Bureš. Připomínáme, přátelé, že další z Osudových žen na Dvojce představíme příští neděli v 18 hodin a 30 minut.
1: Noční mikrofórum.
2: Hostem Marty Marinové bude skladatelka, klavíristka a zpěvačka Beata Hlavenková. Jaké místo v její tvorbě zaujímá filmová hudba? Co jí přináší role mentora a práce s mladými talenty? A jakou příležitost jí poskytlo Pražské jaro, které ji takto vrátilo zpět do vod klasické hudby?
1: Noční mikrofórum.
3: Dnes večer po 10:30
1: na Dvojce. Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Zveme vás na malý výlet do světa hudebního divadla a filmu. Náš Muzikál Express je nejrychlejším vlakem na světě.
1: V příštích minutách nás převeze z londýnského West Endu na New Yorkskou Broadway anebo všude tam, kde se slovo muzikál píše s velkým M.
0: U mikrofonu Michal Prostějovský a Pavel Bár s aktualitami ze světa hudebního divadla a filmu. I dnes tu pro vás máme pestrou mozaiku informací i muzikálových hitů. A začneme jednou poměrně překvapivou zprávou.
1: Do České republiky totiž znovu zamíří jeden z nejslavnějších muzikálů světové historie, Phantom opery skladatele Andrewa Lloyda Webbera. Zatímco v roce 2014 se v české premiéře představil v pražské Goya Music Hall, před několika dny oznámilo získání licence na tento exkluzivní titul plzeňské divadlo Josefa Cajetana Tyla.
0: Slavný muzikál zpracovává příběh románu Phantom opery spisovatele a žurnalisty Gastona Lerouze, který poprvé vyšel v roce 1911. Skladatel Lloyd Webber a producent Cameron McIntosh, kteří spolupracovali už na uvedení Cats a Starlight Expressu, považovali v roce 1984 tento melodramatický příběh nešťastné lásky zatracence ve tváři zohaveného hudebníka a génia, který se stal pánem podzemí i nadzemí labyrintu pařížské opery a vzplanul neovladatelnou láskou k mladičké tanečnici a zpěvačce Christine za vysloveně ideální nám mět pro romantický divadelní muzikál. Jeho světová premiéra se uskutečnila v roce 1986 v Londýně a o necelé dva roky později úspěšný muzikál spatřili i diváci na New Yorkské Broadway.
1: Ve své podstatě je tento muzikál prostinkou pohádkou o neopětované lásce. Když Christine strhne fantomovi jeho masku a odhalí jeho znetvořenou tvář, dokáže mu, jako jednomu z nejtypičtějších tragických hrdinů moderního divadla a muži s hudbou v duši, že chyba není na jeho straně, ale ve faktu, že se narodil jako hříčka přírody.
0: Proto není nikterak překvapující, že se právě tento romantický muzikál, odehrávající se v pařížské opeře a v jejím podzemí, setkal s tak velkým úspěchem a stal se vůbec nejúspěšnějším a nejoblíbenějším Lloyd Webberovým dílem, které kdy napsal. Na Broadwayi, kde se hrál do roku 2025, drží absolutní rekord v počtu repríz. Se svými téměř 14 tisíci představeními je totiž s velkým náskokem nejdéle uváděnou broadwayskou show v historii.
1: Přesné datum uvedení nové inscenace Fantoma opery plzeňské divadlo zatím neoznámilo. Jisté však je, že se premiéra uskuteční v průběhu roku 2027 na jevišti nové scény v Plzni. Naše hudební ukázka bude z originální premiérové nahrávky tohoto muzikálu s Michaelem Crawfordem a Saurou Brightmanovou.

0: Městské divadlo Brno uvede v sobotu 6. června na své letní scéně na Biskupském dvoře premiéru legendárního folkrockového muzikálu Jánošík aneb Na skle malované. Proslulé dílo polských autorů Kateřiny Gertnerové a Ernesta Brilla oživuje příběh nejslavnějšího zbojníka formou barvitého lidového obrazu. Autoři se nepokoušejí o suchou historickou sondu, ale pojímají Jánošíkův osud jako přiznanou pohádku, v níž se opravdu a průběh dějin přou nejenom lidé, ale i nadpřirozené bytosti v podobě anděla, čerta či smrti.
1: Příběh slouží především jako stělesnění věčného snu o spravedlnosti a vzpouře proti útlaku, který je vlastní každé generaci. Dílo tak kombinuje naivní prvky lidového divadla s moderním energickým muzikálovým tvarem a s výrazným beatovým nápřahem. Diváci se tak podle webu Městského divadla Brno mohou těšit na originální podívanou, ve které zbojníci vedle tradičních valašek třímají proklatě nízkou u pasu také elektrické kytary.
0: Do brněnského repertoáru se tento oblíbený titul vrací po 18 letech. Tentokrát však v režii Stanislava Slováka a v úpravě šité na míru letní scéně pod širým nebem. Někdejší klasický divadelní sál tak střídají historické kulisy pod hvězdami, které dodají vyprávění o zrození, lásce a smrti lidového hrdiny neopakovatelnou atmosféru. V hlavních rolích se představí z brusu nové mladistvé obsazení v čele s Liborem Matoušem a Lesanou Krauskovou.
1: Naše hudební ukázka pochází z někdejší úspěšné inscenace divadla Na Fidlovačce. Zpívají Pavel Nečas, Tereza Bebarová, Iveta Blanarovičová a další.

0: srdéčko jeho neuhasili.
1: V neděli 17. května uplynulo 105 let od narození amerického hudebního skladatele, textaře a scénáristy Boba Merrilla. Jeho písně, zejména v 50. letech minulého století, atakovaly hudební žebříčky popularity a jako skladatel nebo jako textař je podepsán také pod několika broadwayskými muzikály.
2: Bob Merrill už od dětství toužil po hudební kariéře, proto se jako zpěvák zúčastnil několika talentových soutěží a později vystupoval v burleskách. Jeho sen o umělecké dráze nicméně přervala druhá světová válka. Merrill narukoval do armády k jezdecké kavalérii a teprve po skončení války se mohl vrátit zpět k milované hudbě. V Hollywoodu přijal práci režiséra dialogů u filmové společnosti Columbia Pictures a zároveň právě tehdy začal tvořit své první písně.
1: V roce 1957 debutoval na Broadway s muzikálem New Girl in Town, který si vysloužil nominaci na cenu Tony. Stejný úspěch, tedy nominaci na toto prestižní ocenění, slavili i další dva Merrillovy muzikály, Take Me Alone a Carnival. Úspěchu se dočkala také Merrillova spolupráce s Joelem Steinem, mimo jiné na muzikálech Funny Girl a Sugar a neb Někdo to rád horké.
2: Bob Merrill byl celkem 8krát nominován na cenu Tony, ani jednou ji však nezískal. Nedlouho po 70. narozeninách se mu začalo zhoršovat zdraví, což ho omezovalo v práci. Žádná z jeho nemocí sice nebyla fatální, Merrilla však přesto jeho zdravotní stav uvrhl do vleklých depresí. Rozhodl se proto dobrovolně ukončit svůj život a 17. února 1998 se ve svém domě v Beverly Hills zastřelil.

0: Před 60 lety, konkrétně 24. května 1966, měl broadwayskou premiéru u nás nepříliš známý muzikál Mame. Jeho autoři ho napsali na motivy románu Patricka Dennise o jedné lehce excentrické tetičce právě s jménem Mame. Muzikál navázal na úspěch činoherního a filmového zpracování ve své době oblíbené knižní předlohy a úkol vytvořit muzikálovou adaptaci tak byl značně zavazující. Autor hudby i textů písní Jerry Herman zkrátka nechtěl zklamat vysoká očekávání tehdejšího publika.
1: Děj muzikálu Mame je zasazen do New Yorku v době velké hospodářské krize a druhé světové války. Popisuje životní osudy svérázné tetičky Mame, lidí, kterými se obklopuje, i okolností, jimž je nucena čelit. Tetička Mame je prostě neotřelá osobnost, která se za svou výstřednost ani trochu nestydí. Její eskapády ovšem přidělávají vrásky příbuzným, kteří o ní přirozeně mají strach, a to tím větší, že Mame je absolutně nepředvídatelná.
0: Muzikál si po svém uvedení na konci května 1966 okamžitě získal diváckou oblibu. Na repertoáru se udržel necelé 4 roky, během nichž se odehrálo více než 1500 repríz. V hlavní roli se představila Angela Lansbury, nám známá spíš jako představitelka televizní Jessica Fletcherové. Postava tetičky Mame jí dokonce vynesla cenu Tony. Kromě mnoha dalších inscenací se pak muzikál Mame dočkal i vlastního filmového zpracování z roku 1974.

0: Posloucháte Musical Express.
1: Před čtvrtstoletím, přesně řečeno 24. května 2001, měl premiéru muzikálový velkofilm Moulin Rouge, který se okamžitě stal obrovským diváckým hitem. A tak druhou polovinu dnešního Musical Expressu samozřejmě věnujeme právě jemu.

0: Příběh muzikálu Moulin Rouge je zasazen na samý začátek 20. století do Paříže a sleduje osudy mladého básníka Christiana, který zahoří láskou ke krásné kabaretní umělkyni Satine. Tvůrci scénáře se inspirovali v žánru klasické opery a operety a poskládali zápletku z několika známých děl.
1: Motiv spisovatele obklopeného bohemským kolektivem dalších umělců, který se zamiluje do smrtelně nemocné dívky, pochází z Bohémy. Kurtizána nalézající čistou lásku se objevuje v La Traviatě a umělec snažící se zachránit svou milou před úklady podsvětí je hlavním motivem Orfea v podsvětí. Příběh je tedy tak trochu oslavou všemožných romantických klišé.
0: Krom výše zmíněných děl se scénář filmu inspiroval i různými velkolepými podívanými, klasickými muzikály, vaudevilly a kabarety začátku 20. století. Kombinuje několik prvopisů.

plánových zápletech Červené knihovny, ale přebírá je se značnou mírou nadsázky a vlastně je i úmyslně schazuje. Ovšem stále funguje především jako oslava lásky.

0: Děj muzikálu Moulin Rouge je koncipován jako jakýsi příběh v příběhu. Na začátku se divákům představuje osamělý, do depresí upadající spisovatel Christian, který se vrací ve vzpomínkách do doby před rokem, kdy společně s několika dalšími umělci připravoval show pro slavný podnik Moulin Rouge.
1: Veškeré dění v kabaretu je vylíčením jeho osobních zkušeností a zejména krátkého a tragického vztahu s kurtizánou Satine. Na začátku filmu se do psaní pouští, na konci příběh uzavírá poslední tečkou za větou.

0: Filmový Moulin Rouge je ve své podstatě jukebox, nebo chcete-li, hit muzikálem, protože kombinuje řadu dříve existujících a často velmi slavných písní.
1: Režisérovi zabralo 2 roky, než ke všem získal potřebná práva, aby je mohl do filmu umístit. Mnohé písně navíc zní v nových a neobvyklých aranžích.
0: Tvůrci ovšem i přesto spoléhali na to, že divákovo ucho vybrané melodie dobře zná a dovede si je alespoň rámcově zařadit. Při poslechu tak zároveň vzniká dojem něčeho nového, ale zároveň i důvěrně známého.

0: Do hlavních rolí muzikálu Moulin Rouge byla zvažována řada herců. O Christiana se ucházel například Leonardo DiCaprio, který spolupracoval s Bazem Luhrmannem už na jeho dřívějším filmu Romeo a Julie. Roli však nakonec získal Ewan McGregor, který si za svého Christiana vysloužil nominaci na Zlatý glóbus. Postavu Satine si přála stvárnit například Courtney Love. Nakonec ji však získala Nicole Kidman a i ona obdržela za svůj výkon několik nominací na prestižní ceny, včetně Oscara.
1: Práce na filmovém muzikálu Moulin Rouge začaly v listopadu 1999 a natáčení postupovalo v celku pomalu, jelikož ho brzdila zejména nejrůznější zranění přímo na place, způsobená hlavně náročnými choreografiemi. Nicole Kidman si dokonce dvakrát poranila žebra a jednou koleno. Kvůli tomu nabralo filmování značné zpoždění proti plánu. Celkové náklady na výrobu se nakonec vyšplhaly na více než 52 milionů dolarů, což ovšem z dnešního pohledu není za tolik mnoho.

0: Premiéra muzikálového velkofilmu Moulin Rouge byla původně plánována na Vánoce roku 2000. Nakonec však byla odložena na jaro roku následujícího, aby měli tvůrci dostatek času na náročnou postprodukci. Poprvé se tak film divákům představil začátkem května 2001 na filmovém festivalu v Cannes. Oficiální premiéra se konala zhruba 2 týdny na to v Austrálii.
1: Film měl obrovský divácký úspěch a kladného přijetí se mu dostalo i ze strany kritiky. Získal 8 nominací na Oscara, včetně té pro nejlepší film. Nakonec si odnesl 2 sošky za nejlepší výpravu a kostýmy. Objevil se také v nominacích mnoha dalších prestižních cen a řadu ocenění si i odnesl.

0: Řadu let od filmové premiéry Moulin Rouge se spekulovalo o vzniku jeho jevištní adaptace. Tvůrci však veškeré zaručeně pravdivé zprávy popírali nebo alespoň zamlžovali. Přesto se i divadelní publikum tohoto populárního muzikálu nakonec dočkalo. Poprvé byl uveden v červenci 2018 v Bostonu, od konce června 2019 zamířil i na Broadway.
1: Od té doby ho mohli či stále mohou spatřit diváci také na londýnském West Endu, holandském Utrechtu, německém Kolíně nad Rýnem, v Jižní Koreji, Austrálii, Japonsku či ve skandinávských zemích. Čeští diváci si na něj však patrně budou muset ještě nějaký čas počkat.
0: Dnešní Muzikál Express končí. Připravili ho a uváděli Pavel Bár a Michal Prostějovský, kteří se s vámi od mikrofonu loučí slovy, naslyšenou opět za týden, ve stejnou dobu na vlnách Českého rozhlasu Dvojka a nebo kdykoliv na našem Facebooku, Instagramu či webu muzikalexpress.cz.

0: Stále vám, přátelé, společnost Dělá dvojka, přejeme pěkný nedělní podvečer. Připomínám, že už za chvíli tady bude 7. závěrečná část seriálu Lesohádky. No a ve 20 hodin premiéra 9. a 10. části příběhu Perspektivy. Zůstaňte s námi.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás Skřítek Hajaja. Ve Staroboru se chystá podzimní slavnost, na kterou se těší všechna zvířátka. Snad si v tom schonu a ruchu někdo všimne, že se na slavnostně vyzdobenou paseku valí nebezpečná pohroma. Víc už nám poví poslední lesohádka s názvem Jak mravenci zachránili lesní slavnost. Ať se vám hezky poslouchá.

0: Dobrý večer, děti. Každý rok na konci podzimu pořádala zvířátka ve Staroboru velkou slavnost. Pokaždé nanosila na paseku u potoka nejrůznější dobroty, ptačí orchestr vyhrával, zvířátka zpívala a tancovala. A na závěr každé podzimní slavnosti jezevec Bedřich se sovou Amálií vyhlásili, které zvířátko bylo v uplynulém roce lesu nejprospěšnější a předali mu zlatou pryskyřicovou medaili. Podzimní slavnost byla zkrátka událostí, na kterou se všichni v lese Staroboru těšili. Toho roku byl ale konec podzimu nevlídný. Před slavností několik dní od rána do večera pršelo. Na lesních cestičkách se udělaly hluboké louže a mech byl tak nasáklý vodou, že při každém kroku čvachtal. Už to vypadalo, že se kvůli dešti bude muset slavnost zrušit, ale nakonec se počasí umoudřilo a zvířátka začala s přípravami. Každý měl svůj úkol. Veverka Terka a její veverčata přinesli na hostinu oříšky a houby. Divočák Karel přitáhl celý pytel žaludů a lesklých hnědých kaštanů. Medvěd Bohouš sehnal plástev lesního medu a kuna Klotilda zase natrhala červené šípky a modré trnky. Straka Emilka dostala na starost výzdobu. Létala tam a zpátky a přinášela větvičky fialového vřesu a vějíře kapradí, kterými ozdobila pařezy. Červené muchomurky posloužily jako lucerničky. Síkorky, brhlíci a sojky od rána do večera trénovali písničky, které chtěli na slavnosti zahrát. Celý les zkrátka žil jen přípravami. Rejsek Matýsek se samozřejmě také těšil, ale zároveň měl starosti. Všímal si, že po deštivých dnech chybí už jen kousek, aby se voda vylila z koryta potoka a přetekla na cestičku. A potom už poteče na paseku a spláchne celou slavnost, svěřil se Matýsek se svým strachem jezevcovi Bedřichovi. Ale, mávl packou Bedřich, to se nestane. Podívej se, jak je voda vysoko. Jestli ještě trochu stoupne, zaplaví všechno kolem, pozoroval Matýsek starostlivě potok. Bedřich začínal ztrácet trpělivost. Víš, jak dlouho už tady ve Staroboru žiju? A za celou tu dobu se potok ještě nikdy nerozvodnil tak, aby zatopil paseku. Matýska ale Bedřichova slova neuklidnila. Běžel proto za sovou Amálií a doufal, že ta jeho varování vezme vážně. Ale Amálie měla zrovna plná křídla práce se sbíráním světlušek, které měly na slavnosti svítit, takže na ustaraného rejska neměla vůbec čas. Počkej, až to tady dodělám, pak se zaletím na ten potok podívat, odbyla Matýska. Matýsek běhal od jednoho zvířete ke druhému a zkoušel je přesvědčit, že jim hrozí nebezpečí, ale nikdo ho neposlouchal. Seděl na břehu potoka a ustaraně ho pozoroval. Potřebovali bychom nějakou pořádnou hráz, která by vodu zadržela. Ale kde ji vzít? Na stavbu takové hráze by byla potřeba spousta zvířátek a mě nikdo nebere vážně, uvažoval. A jak se tak rozhlížel, všiml si velkého mraveniště, které se tyčilo kousek od něj. Mravenci se v něm hemžili, pobíhali, ani chvilku se nezastavili a neúnavně pracovali. To je nápad. Poprosím o pomoc mravence. Jsou tak pracovití, že i lidé často říkají, že je někdo pilný jako mravenec. Sice neunesou žádné velké větve nebo kameny, ale je jich spousta a když se zapojí každý mraveneček v mraveništi, mohli bychom společně stavbu hráze zvládnout, řekl si. Už neváhal ani chvilku a běžel mravencům vysvětlit, jaké nebezpečí hrozí a co by od nich potřeboval. Mravenci se hned pustili do práce. Začali k potoku snášet větvičky, kousky kůry, jehličí a listy. Matýsek jim pomáhal a připojil se i jeho kamarád zajíc Ambrož, který přehryzal silnější větve a společnými silami je dotáhli na břeh potoka. Všechny skuliny pak mravenci ucpávali kousky mechu a kamínky. Zanedlouho tu stála vysoká a pevná hráz, která se táhla podél celé paseky. Co to je za bláznivý nápad? Jaký má smysl ohradit paseku takovým plotem? Nadával jezevec Bedřich a klepal si packou na čelo. Ale než se stačil pořádně rozčílit, přilétla na paseku sojka Valentína.
1: Horní palouček zatopil rozvodněný potok, všechno je tam pod vodou a za chvilku dorazí voda i sem!
0: Křičela už zdaleka a poplašeně mávala křídly.
1: Schovejte se, rychle!
0: Zavelel Matýsek a všichni se přikrčili za nově zbudovanou hrází. Právě včas. Během chviličky se totiž ozvalo hučení a šplouchání, které oznamovalo, že voda z rozvodněného potoka dorazila už i k pasece. Hráz se pod jejím náporem chvěla a třásla, ale odolala a nepropustila ani kapku.
1: Ať žijí mravenci, křičeli všichni.
0: Světlušky na stromech se rozsvítily, ptačí orchestr spustil první písničku a zvířátka se pustila do připravených dobrot. Radovali se, tancovali a zpívali až do noci. Pak sova Amálie zatleskala křídly a zjednala si ticho.
2: Vážení přátelé, teď vyhlásíme zvířátko, které bylo v uplynulém roce našemu lesu nejužitečnější.
3: Kdo si myslíš, že to letos vyhraje? Šťouchl zajíc Ambrož do rejska Matýska.
4: Určitě mravenci. Udělali hráz a zachránili všem slavnost. Zaslouží si to.
0: Odpověděl Matýsek a spokojeně si pochutnával na krásně vybarveném šípku. Zvířátka zmlkla a napjatě čekala. Bedřich vyšplhal na pařes jako na pódium a důležitě si odkašlal.
5: Každé zvíře je důležité a má v našem lese své místo. To je asi jasné,
0: ozvalo se souhlasné mručení.
5: Ale cenu může získat jen jeden. To zvířátko, které bylo nejen nejužitečnější, ale také ostatním nejvíc pomáhalo a projevilo se jako největší kamarád. Není jednoduché rozhodnout tak vážnou věc,
0: rozprávěl jezevec Bedřich, kterému se nejspíš na pařezovém pódiu zalíbilo. Ale divočák Karel ho přerušil.
6: Tak už konečně řekni, kdo to vyhrál.
0: Jezevec se narovnal a slavnostně prohlásil.
5: Vítězem se stává rejsek Matýsek.
0: Matýskovi zaskočilo sousto, jak ho to překvapilo.
1: Cože? Já? Proč já? Vždyť mravenci postavili hráz a zachránili tak slavnost.
0: To je sice pravda, ale ty si rozpoznal včas nebezpečí a vymyslel si řešení. A navíc cena se neuděluje jen za jeden čin, ale za to, jak jsi se choval celý rok. Všem si ochotně pomáhal, všichni tě mají rádi a jsi opravdový kamarád. Proto si cenu zasloužíš, vysvětlila sova Amálie. Matýskovi samou radostí i rozpaky nad těmi hezkými slovy zčervenala ouška.
7: Děkuju vám, kamarádi, uklonil se na pařezovém pódiu.
0: Sova Amálie mu na krk pověsila pryskyřicovou medaili a jezevec Bedřich mu s vážným výrazem potřásl tlapkou.
1: Ať žije Matýsek!
8: Sláva Matýskovi!
1: Zvířátku s největším srdcem v celém Staroboru!
0: Rozléhalo se pasekou. Matýsek byl šťastný. Konečně si přestal připadat obyčejný a k ničemu. Pochopil, že i to nejmenší a nejnenápadnější zvířátko může být pro ostatní důležité. Z nebe se snesla první sněhová vločka letošní zimy a zastudila Matýska na čumáčku. Slavnost končila a Matýsek se rozběhl do svého pelíšku. Těšil se na příští rok i další dobrodružství. Dobrou noc.
9: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
10: Český rozhlas Dvojka.
11: Rádio, které vás baví. Přeji příjemný nedělní večer z Dvojky. Připomínáme, přátelé, že už za hodinu budeme vzpomínat na pořad Mám rád, kterým vás provázel Miroš Birka. To bude v 21 hodin. A teď uvádíme premiéru 9. a 10. části příběhu Perspektivy. Začíná opravdu napínavý příběh z Florencie 16. století, kde se umění, politika a lidské vášně prolínají v nečekaném vyšetřování.
12: Laurent Binet, Perspektivy. Část 9. a 10. Florencie roku 1557. Marie Medičejská byla zadržena v milánském vévodství a poslána zpět do Florencie. Jejímu milenci se podařilo uprchnout do Francie. Během pátrání po vrahovi malíře Pontorma se Vasarimu v podstatě náhodou podařilo nalézt Pontormův neuctivý obraz Venuše s tváří vévodovy dcery Marie. Střípky Vasariho pátrání pomalu se skládaly obraz událostí, který nakonec vyústil v naprosto šokující doznání Michelangela Buonarrotiho.
13: Giorgio Vasari, Michelangelovi Buonarrotimu, Florencie, 27. června 1557. Drahý mistře, božský Michelangelo, odpusťte mi, že jsem s odpovědí otálel, ale byl svátek svatého Jana a jako obvykle jsem měl veškeré přípravy na starosti opět já. Jeho výsost vévoda mne pověřil, abych vám zopakoval jeho pozvání. Slibuje vám, že tu budete přijat ve všech ohledech tak, jak váš génius zasluhuje. A rovněž vás ujišťuje, že Pontormova freska bude dokončena tak, jak si přejete vy. Vévoda osobně dohlédne na to, aby Bronzino ctil ducha, v jakém ji Pontormo začal. Pokud jde o posledně jmenovaného, vévoda vám zaručuje, že vám nikdo nebude klást za vinu nešťastné okolnosti, jež jej stály život. A to z toho důvodu, že zůstanou uchovány v tajnosti. A kromě vás o nich budou vědět jen 3 další osoby. Vévoda, já, váš pokorný služebník, a Don Vincenzo Borghini, za něhož ručím jako za sebe sama. Ona událost nebude žádným způsobem zveřejněna. Oficiálně Pontormo svůj život ukončil sám. Omezenému okruhu těch, kdo o celé věci něco tuší, nabídneme jinou verzi. A to, že Pontorma z jakési nepochopitelné rivality zabil Bakjaka. Pokud se někdy probere, vévoda mu ve své velkomyslnosti nabídne vyhnanství, co by alternativu šibenice výměnou za jeho mlčení. Dodávám, že z těchto jednání byla vyloučena i samotná vévodkyně a vévoda neuznal za vhodné ji o podrobnostech, jež jste vypsal ve svém posledním dopise, informovat. Pokud jde o jeho jasnost, vězte, že vám skutečně nemá nic za zlé, kromě toho, že jste navštívil Florencii, aniž jste ho upozornil a zase jste tak rychle odjel. Ale vy jste vlastně ve Florencii vůbec nebyl. Z pohledu jeho jasnosti, což je jediný pohled, na něm záleží, je tedy vše vyřešeno. Onen obraz, který Pontormo namaloval v pomatení smyslů a který by svědčil o nespravedlivém nevděku vůči rodině, jež ho zahrnula tolikerým dobrodiním, byl zničen. Vrah v žoldu republikánských vyhnanců byl zneškodněn. Stejně tak byly ukončeny podvratné aktivity konspirátora Marka Mora, který musel uprchnout a Florencie se ho tudíž zbavila. Princezna Marie bude zakrátko provdána a povie vévodovi vnuka. Řeholnicím Plautile Neliové a Kateřině de Ricci, které byly ve věci Pontormovy smrti definitivně zbaveny podezření, bude prominuta jejich příchylnost k učení dominikánského mnicha Girolama Savonaroli pod podmínkou, že se veřejně zřeknou jeho odkazu a uznají své pomílení. Dokončení fresek ve svatém Vavřinci dostane na starost pouze Bronzino a obdrží za to odměnu 2000 dukátů. Pokud si jeho žák Sandro Allori bude přát vrátit se z Říma zpět, bude mu odpuštěno. Z hrozícího naštění ze Sodomie budou oba očištěni. Z rozkazu jeho jasnosti je tedy celá věc uzavřena. byl opět nastolen řád. Florencie, jež znovu nalezla klid, vás očekává.
14: Agnolo Bronzino Sandrovi Alorimu, Florencie, 10. července 1557. Pamatuj, Sandro, že se nesmíš nikomu svěřovat. A hlavně zůstaň v Římě, protože Florencie je kloaka obydlená prašivými psy. Včera soud vynesl verdikt. Všechno dědí ten punčochář. Ano, dům i kresby čteš dobře. A přitom mi vévoda osobně slíbil, že jelikož Pontormo zemřel bez dědice a mne považoval za syna, jeho majetky připadnou mně. Vidíš, zač stojí slovo panovníka. Stačilo, aby se odkud si vynořil ten pletař, ten údajný bratranec z pátého kolene, o kterém předtím nikdy nikdo neslyšel, a soudci najednou rozhodli v jeho prospěch. Říká se jim ochránci práva, ale lépe by jim slušelo přízvisko vrazi spravedlnosti. Jen s velkým sebezapřením se uvolili nechat mi skici ze svatého Vavřince, abych mohl dokončit fresky. A až bude mé dílo hotovo, budu dokonce i ty muset vrátit bernímu úřadu. Florencie je dnes už jen schnilé jablko, které by si zasloužilo, aby si jej utrhla buď Francie nebo Španělsko. Podívej se na toho chudáka vévodu, který je svolný ke kdejaké podlosti, jen aby se zalíbil papeži a císaři v naději, že mu ti dva hodí toskánskou korunu tak, jako se házejí kosti psům, co se při hostině potloukají kolem stolu. Pontormo udělal dobře, když použil svůj štětec, aby se tomu pár veny vysmál. Je-li urážka odpovědí na křivdu, je zcela oprávněná. Není snad satyra zbraní, kterou mohou chudí zesměšňovat mocné? A protože vévoda není nic jiného než pasák, plně si zaslouží, když jeho dceru někdo namaluje jako kurvu.
15: Marie Medičejská, francouzské královně Kateřině Medičejské, Florencie, 12. července 1557. Zatím ještě nejsem mrtvá, milá teto, ale má smrt je nepochybně na blízku. Nebo se možná spíš zblázním, což vyjde na stejno, neboť si tak či onak už nebudu uvědomovat, kdo jsem. A i když se mé tělo ještě pohybuje, má duše se brzy rozplyne ve vzduchu. Mí rodiče mne střeží jako oko v hlavě, drží mne v ústraní. Zželelo se mne majordomovi jednoho šlechtice, který má odjet do Francie na diplomatickou misi, a zvolil, že vám nějakou nepřímou cestou tento dopis předá. Píši ve spěchu, neboť čeká na chodbě, až mu dopis svěřím. Prosím vás, vzácná paní, abyste rytíři Malatestovi předala list, který je k němu přiložen. Mám jej připravený už od svého návratu z Milána. Den pod ní jej přepisuji a čekala jsem na podobnou příležitost, aby mohl vyhledat svého adresáta. Marie Medičejská, Malatestovi de Malatesti, Florencie, 12. července 1557. Kde jsi, můj rytíři? Dorazil jsi do Francie živ a zdrav? To je jediná myšlenka, jež mne drží při životě. Jak kruté je mi tvé mlčení, byť vím, že to není tvá vina. Proč jsi mne nezachránil ze spáru toho zlého Vazariho? Ale já ti to nevyčítám. Tvůj život je mi dražší než ten můj. A i kdyby mi ten můj ještě náležel, mile ráda bych ho už ukončila. Ale teď nosím tvého syna. A i když samo sebou nebude mít tvé jméno, připadá mi, že mi pod srdcem rosteš právě ty. Ubohé nevinné stvoření. Pověz mi, zda si někdy vzpomeneš na svou Marii, když ses nyní ocitl ve Francii ve víru radovánek. Nebo mne v tvých vzpomínkách a ve tvém srdci již zastínily krásné francouzsky. Jak na ně žárlím a jak závidím všem, kdo se mohou těšit z tvé přítomnosti. Přijala tě královna Kateřina v Lídně? Alespoň jí se snad dvořit nebudeš, a to z úcty ke mně, neboť je to má teta. Když se nad tím však zamyslím, žádné podobné ohledy ti nezabránily v tom, aby svedl dceru vévody svého pána. Jak bych chtěla znovu prožít ony okamžiky, kdy si mi celý rozechvělý vlastní opovážlivostí vyznával, jakým plamenem si zahořel. Přijeď za mnou, můj rytíři. Unes mne ještě jednou. Zachovej se jako muž, můj krásný miláčku, a přijeď si pro svou ženu. Vždyť sice nejsme se zdání před lidmi, ale před Bohem ano. Nesmíš dopustit, aby zlí jazykové nazývali tvého syna bastardem a tvou ženu poběhlicí. Ne, nejezdi. Nikdy bych si neodpustila, kdyby se ti něco stalo. Dávej si pozor na zrádce a vrahy. Síly zla se k nám plíží jako pavouci. S Bohem. Nejsem sto tento papír pustit z ruky. Modlím se, aby se dostal až k tobě. Jsem sice jako smyslu zbavená, ale přesto vím, že to není možné. S Bohem. A nezapomeň na mne. Kdo ví, život je dlouhý a není vždycky nutné myslet na nejhorší.
16: Benvenuto Cellini, Piero Stracimo. Florencie, 19. července 1557. Co slíbím, to provedu, pane maršále, tak zní mé heslo, následkem čehož mám pro vás onen obraz. Ptáte se, jak se mi podařilo ten zázrak vykonat podruhé? Prozradím vám tajemství, které možná znáte, neboť se uplatňuje i ve válečném umění. Nikdy nesmíš hrát stejnou partii dvakrát. Tentokrát už nešlo o to jít ten obraz ukrást přímo do nejlépe střežené pevnosti Toskánska, tím spíš, že už byl nepochybně na vévodův rozkaz zničen. A tak jsem se jednoduše vydal za Bronzínem a požádal ho, aby mi namaloval kopii. Naznačil jsem mu, že Venuše malovaná jeho rukou a opatřená medičejskou hlavou by byla něco jako podsta jeho mistrovi. Jehož posledním počinem byla právě tato nestydatost. Abych pravdu řekl, nebylo těžké ho přesvědčit, neboť měl, jak se zdá, hned několik důvodů na vévodu nevražit a velmi se na něho hněvá. A tak vytvořil zcela věrnou kopii, bez kartonu, z paměti a s jednou obměnou, která se vám dozajista bude líbit. Jelikož jdou zvěsti, že to páže princeznu Marii oplodnilo, namaloval totiž Venuši velké břicho, jako by byla ve značně pokročilém stavu těhotenství. Výsledek je velmi potěšující. Prvotřídní mistr ten Bronzino. Vaše sestřenka královna by ho měla pozvat do Francie. Když tedy Pontormovu Venuši zadržel vazáry, mohu si tuto nechat u sebe bez obav, že ji někdo bude hledat, protože o její existenci nikdo neví. Vám nezbývá, než poslat někoho, kdo by si ji u mne vyzvedl. Hezky to na vás počká a tentokrát vám zaručuji, že celý podnik proběhne na rozdíl od toho předešlého bez komplikací. Já osobně už jsem začal sepisovat pamflet, který k ní přiložím a který bude nesmírně zábavný. Jeho opis předám, komu budete chtít, nebo jej pošlu přímo vám.
17: Giambattista Naldini Giorgiovi Vasarimu, Florencie 21. července 1557. Pane Vasari, snad ani nedokážu dostatečně vyjádřit, jaký vděk cítím k vám a panu Borghinimu za to, že jste byli tak laskaví a zaměstnali mne na stavbě paláce Signorie. A jsem nevýslovně hrdý, že se mohu počítat mezi pomocníky věhlasného Vasariho. K tomuto dopisu jsem se dlouho odhodlával, neboť jsem vás nechtěl rušit v odpočinku, ale byla by mi hanba vědět, co vím a co jsem se dozvěděl náhodou a neříci vám to. Vypravíte-li se do ateliéru pana Benvenuta Celliniho, najdete tam jistý obraz, který je závažnou urážkou vévodovy dcery a představuje útok na čest slavné rodiny Medičejských. Snad strpíte, že vám neřeknu, jak jsem se to dozvěděl, neboť já nechci nikomu působit větší obtíže, než je nutno. V každém případě prosím tuto indiskrétnost. Považujte za další důkaz mé oddanosti k vám.
18: Piero Stroci Benvenutovi Cellinimu,
17: Fontainebleau 24. července 1557. Bravo, pane Cellini. Proč jen nemám ve svém vojsku více mužů vašeho ražení, v nich se snoubí odvaha a vynalézavost s takovým zápalem? Z vašeho vysvětlení jsem pochopil, že vynést z města obraz, o jehož existenci nikdo neví, nebude nic těžkého. A tak ho prosím dopravte do Boloni. Někdo od nás tam na vás bude čekat a odveze ho přímo do Benátek, kde mu naši lidé opatří zaslouženou pozornost a řádně jej dostanou do oběhu. S tím pamfletem se ale neobtěžujte. Rádi bychom vás ušetřili starostí s psaním a já znám jednoho člověka, který se tohoto úkolu zhostí stejně dobře. Jmenuje se Lodovico Dolce. Právě vydal krátký traktát ve formě dialogu, který se tohoto obrazu týká a který vám hned nechám poslat.
12: Giorgio Vasari Vincenzovi Borghinimu. Arezzo, 25. července 1557. Přečtěte si opis listu, který jsem dostal od Naldiniho. Rozpakuji se mu přikládat nějakou váhu a příliš nevím, jak s ním naložit. Mám mu vůbec odpovídat? Nepřipadá vám, že se nám ten mládenec chce jen zalíbit? A proto si vymýšlí komploty, aby si zajistil náš vděk? Ale i kdyby to, co tvrdí, byla pravda, přece nemůžeme stráže opět pověřit, aby prohledávali malířům ateliéry. Protože to by vedlo jedině k protestům a nakonec by se proti nám všichni spojili. Uděláme to tedy takto. Vyřiďte mu, ať má oči na stopkách a sežeňte jednoho nebo dva strážné, aby sledovali Celliniho. Ale nenápadně. O svém návratu vás včas uvědomím. Ale dá-li Bůh, nebude to hned, neboť si chci řádně vychutnat zasloužený odpočinek a necestovat neustále mezi Arecem a Florencií. Pokud by mi v době mé nepřítomnosti přišel dopis od Michelangela, nechte mi jej prosím doručit sem.
9: Vincenzo Borghini Giorgiovi Vasarimu, Florencie, 2. srpna 1557. Pane Vasari, pokud jde o mistra Michelangela, neposlal dopis ani vám, ani nikomu jinému zde ve Florencii, jen svému drahému synovci Leonardovi, a to o čistě rodinných záležitostech. Žádné další zprávy nemáme a podle mého názoru už ani mít nebudeme. Co se Celliniho týče, sledujeme ho, jak jste mi nakázal, ale hlášení našich špehů nenaznačují žádné mimořádné aktivity. V každém případě nic, co by se nějak zásadně vymykalo jeho zvyklostem. Opíjí se, rve se, smilní a příliš nepracuje.
18: Benvenuto Cellini, Pieru Stročimu, Florencie, 15. srpna 1557. Váš traktátek o obrazu jsem obdržel. A ke své, či snad vaší, smůle jsem si je přečetl. Lodovico Dolce je blb. A vy můj obraz nedostanete. Vyřiďte královně, že lituji, ale vaším nedostatkem důvěry se cítím natolik uražen, že jej raději zničím, než abych jej nechal okomentovat takovým tupcem. Ostatně o stylu se u něho nedá mluvit. A má-li toto být pamflet proti medičejským, je v něm síly asi jako ve volavčím prdu.

0: Ve jménu královny a dokonale inkognito přijede, abychom si mohli v klidu a jako dva vojáci promluvit o tom, čím jsme vás snad mohli urazit. Věřte mi, že pokud k nějaké urážce došlo, stalo se to neúmyslně a došlo k tomu jen proti naší vůli. Vlastně jsem si jistý, že se jedná o nedorozumění, které můžeme snadno napravit hned, jak se sejdeme tváří v tvář. Posuďte sám, zda vám důvěřuji, když takto svěřím svůj život do vašich rukou. Prostředků k tomu, abych se mohl do Florencie tajně vrátit, mám stále dost. Ale pokud kdokoliv uvědomí vévodu o mé přítomnosti ve městě, znamená to pro mne jistou smrt.
1: Vincenzo Borghini, Giorgiovi Vasari. Florencie, 10. září 1557. Pane Vasari, tentokrát se musíte vrátit okamžitě. A to z důvodu tak mimořádného, tak nepravděpodobného a vzpírajícího se vší logice, že mi to neuvěříte, dokud se nepřesvědčíte na vlastní oči. Piero Stroci je ve městě. Zahlédli ho naši zvědové střežící Cellinyho obydlí, jak vchází k sochařovi domů. A titíž zvědové nás ujišťují, že pokud se neuchýlil k nějakým čarám, ještě stále tam je. Mrzí mne, že musím tak náhle ukončit váš odpočinek a ještě více to, že vás v tak špatném počasí vyháním na cestu. Ale vaše přítomnost zde je naprosto nezbytná.
2: Marie Medičejská, Malatestovi de Malatesti. Florencie, 11. září 1557. Využívám další příležitosti vám napsat, která se mi naskytla přes můj pobyt v ústraní a přísný dozor, jemuž stále ještě na otcův rozkaz podléhám. Ale ničeho se nebojte, rytíři. Marie, pokud si ještě laskavě vzpomenete na jméno té, jež uvěřila vašim slibům věčné lásky a proto nyní nosí pod srdcem vaše dítě, již vás nebude obtěžovat. To, co se mi doneslo o vašem chování na francouzském dvoře, mi dává dostatek důvodů ke znepokojení, s nímž jsem se vám ve slabé chvilce svěřila ve svém předcházejícím listu. Ty vaše milenky bych vám odpustila, kdybych směla věřit, že jsou pro vás jako špatné víno, skrze které se zoufale snažíte zapomenout na nektar, o který jste byl připraven. Vše bych přešla, kdybych mohla věřit, že jste ve svých prostopášnostech chtěl utopit žal z našeho odloučení. Z omylu mne ale vyvedlo několik svědectví, která hovořila o tom též. Bylo mi řečeno, že se vy nacházíte v té nejlepší náladě, že je z vás výtečný kumpán vždy svolný k hodování a jste tak oblíben, že všichni touží po vaší společnosti. Velice mne těší, pane, že jste se dokázal zpamatovat ze ztráty té, již jste, pokud se dobře pamatuji, přísahal věčnou věrnost. Jak jsi mne mohl takto zradit, ty krutý? Jakým zázrakem dokáží muži tak rychle zapomenout na to, co druhdy zbožňovali? Neboť ty jsi mne miloval, já to vím. A i kdybys mi tvrdil opak, neuvěřím ti ani nyní, když už vidím vše jasně. Byla jsem mladá, byla jsem důvěřivá. Ta slova, kterými si ke mně promlouval s takovou odvahou, jsem nikdy dříve neslyšela. A obětovala jsem ti vše. Svou čest, svou pověst, lásku svých rodičů. Můžeš být se svým dílem spokojen. Je pravda, že díky lásce k tobě jsem zažila velmi překvapivé radosti. Ale stálo mne to mnoho netušené bolesti. A vše, co jsi mi způsobil, má dalekosáhlé následky. A co jsi pro mne obětoval ty? Co jsi pro mne udělal? Kde jsi byl, když mě v Miláně bylo třeba zachránit? Jakých schopností jsi využil, když jsi chtěl získat mou lásku? Opovrhuji sama sebou, že je ještě stále tak trpce oplakávám. Vévoda d'Este své rozhodnutí nezměnil. Odmítá, abych se za jeho syna provdala. A jelikož si tomu sňatku vlastně zabránil ty, musím ti za to poděkovat. Zároveň ale neupustil od svého plánu stát se součástí rodu Medičejských. A tak mému otci navrhl, aby mu místo mne dal Lukrécii. Ta chuděra nemá to štěstí, že by se z ní stalo vadné zboží.

0: kůží jako ze mne. Nutno ale říci, že jí je pouhých 12 let. A tak je moc mladá na to, aby ji nějaký sluha přivedl do jiného stavu. A tak si uvrhl do neštěstí nejen mne, ale navíc i mou sestřičku. Za to nahledání ženicha pro mne už je příliš pozdě. Kdo by se chtěl zesměšnit tím, že by se oženil s děvčetem, které je 7 měsíců těhotné? A tak mne čeká klášter. Nebo mne možná, až přivedu na svět naše dítě, které mi odeberou a svěří je nějaké necitelné kojné, nabídnou vladaři z končin tak dalekých, že se do nich zvěstí o mé hanbě ještě nedonesly. Sbohem, pane, nechám vás vašim radovánkám a pokusím se na vás zapomenout tak, jak jste zapomněl vy na mne. Ale s takovou lehkostí to žel nedokážu.
1: Giorgio Vasari Vincenzovi Borghinimu. Arezzo, 12. září 1557. Učinil jste správně, že jste neuvědomil dřív, než jste se do čehokoliv pustil. Nic nepodnikejte, pane Borghini. A strážním vyřiďte, aby se ani nehnuli. Ta zpráva, kterou jste mi poslal, je skutečně tak neuvěřitelná, že se o ní musím přesvědčit sám. Neboť budeme-li muset u Celliniho vyrazit dveře, zodpovědnost bude na mě. Do té doby buďte ostražitý. Netušíme, čeho je Stroci schopen. Pokud je to tedy on, čemuž se stále ještě zdráhám uvěřit. Tento list svěřím poslovi, který by vás měl zastihnout o několik hodin dříve než já. Jestli se neutopí v těch provazech deště, jež v tuto chvíli bičují Toskánsko.
2: Vincenzo Borghini Giorgiovi Vasarimu. Florencie, 13. září 1557. Už je to více než 12 hodin, co naši muži obklíčili Celliniho dům. A já od vás stále nemám žádnou zprávu. Arno se vylilo z koryta a zaplavilo ulice. Už nemůžeme dále čekat. Musím dát rozkaz k útoku, dokud to ještě půjde. Neboť pokud bude voda dále stoupat touto rychlostí, brzy jí budeme mít po pás. Tento list nechám poslat do brány San Nicolo v naději, že vás ve zdraví zastihne. Neodvažuji se pomýšlet, v jakém stavu jsou cesty. A modlím se, aby vás tato potopa nespláchla i s koněm.

0: Benvenuto Cellini, florenskému vévodovi Cosimovi Medičejskému. Florencie, 14. září 1557.
1: Benvenuto Cellini, zlatník, sochař, autor Perzea, jenž zdobí náměstí Signory, je po boku Davida od pana Buonarrotiho a především oddaný služebník jeho jasnosti. By si u vás rád postěžoval na nevýslovné činy pana Vincenza Borghiniho, jenž o sobě sice prohlašuje, že je převor od neviňátek, ale s jistotou lze tvrdit, že to je ničem a jemuž není rovno. Zatímco jsem bojoval s vlnami, které obklopily můj příbytek a snažil se zvýšit podlahu, abych zachránil díla, na nichž pracuji dnem i nocí ku větší slávě vaší jasnosti, vtrhli ke mně ozbrojenci a aniž by se ohlásili jinak než velikým křikem a hekáním, vyrazili dveře. Jelikož jsem se domníval, že na mne útočí nějaký podlý ničem a jenž chce využít povodňových zmatků, aby se zmocnil pokladů z mého ateliéru, rozhodně jsem mu tento úkol nehodlal usnadňovat tím, že bych mu ony předměty, jež mne stály tolik práce a bezesných nocí, šlechetně předal. Naopak jsem se rozhodl tato neocenitelná díla hájit do poslední kapky krve a tak jsem je uvítal ráznými údery meče. Vzdoroval jsem celé dlouhé hodiny, až nakonec útočníci dovnitř pronikli ještě oknem. A jelikož na mne útočili ze předu i z boku, neměl jsem jinou možnost, než se vzdát. Jaké však bylo mé překvapení, když se přede mnou objevil převor od neviňátek. A mé ohromení ještě vzrostlo, když mi začal tvrdit, že jedná jménem floreckého vévody. Se sílícím zmatkem jsem sledoval, jak jeho banda rváčů rabuje můj ateliér údajně kvůli jakémusi uprchlíkovi, kterého jsem měl skrývat, a také kvůli jistému obrazu, o němž mne převor ujišťoval, že se nějak týká vaší nejjasnější výsosti. Popravdě řečeno, já nemám sebe menší tušení, co si mysleli, že hledají. Nicméně to nenašli. A když všechno zpřevraceli, bez jediného slova vysvětlení a tím méně omluvy, zase zmizeli. Obracím se tedy na vaši jasnost v naději na odškodnění za zničené dveře a veškeré škody, jež u mne způsobili, neboť ve své zuřivosti poškodili předměty velké hodnoty a také za poklop vedoucí z horního patra na střechu, od něhož jsem ztratil klíč a na jehož otevření úporně trvali. Dávám vaší výsosti k dispozici podrobný seznam škod způsobených těmi zkaženými lotry. Pokud je to skutečně městská stráž, jak o sobě tvrdili, měla by tato ctihodná instituce být pro dobro města i vašeho veličenstva těchto schnilých výhonků okamžitě zbavena.
2: Giambattista Naldini Vincenzovi Borghinimu, Florencie, 13. září 1557. Uchýliv se k neviňátkům, abych unikl vodám Arna, které již zaútočili na Pontormův dům, stal jsem se opět svědkem něčeho, co by vás mohlo zajímat. Zatímco jsem sledoval, jak naše náměstí nejsvětějšího zvěstování zaplavují vlny, všiml jsem si muže, jenž nad hlavou nesl cosi, co velikostí a tvarem připomínalo obraz zabalený v přikrývkách. Byl ve vodě až po prsa, a proto postupoval jen s námahou. Sestra Plautila, která si jej všimla též, sestoupila dolů, aby mu otevřela dveře a nabídla mu útočiště. V tu chvíli jsem si toho muže mohl prohlédnout z větší blízkosti. 40 už mu minula, ale byl dobře stavěný, měl ryšavý vous a povýšený pohled. Ten obraz vůbec nevytáhl z přikrývek, ale podle cípečku, který z nich vykukoval, bych přísahal, že to je ten obraz, o kterém jste hovořil a kterého jste se měl zmocnit u pana Celliniho.
3: Vincenzo Borghini, Giorgiovi Vasarimu, Florencie, 14. září 1557. Poté, co jsem u Celliniho provedl nejednoduchou domovní prohlídku a ničeho nenalezl, Uháněl jsem k nevinátkům tak rychle, jak mi to katastrofální situace, v níž se celé město ocitlo, dovolila. Neboť, jsa upozorněn Naldýnem, jsem doufal, že tam naleznu jak toho muže, tak obraz. Když jsem ale přijel, onen člověk už tam nebyl. Buď zahlédl jednotku stráží, která mne doprovázela, nebo k tomu měl nějaký jiný důvod. Naldýny mi sdělil, že jej viděl plavat směrem k domu Panny Marie Květné spolu s množstvím jiných lidí, kteří se tam chvatně snažili zachránit. Obraz není k nalezení. A sestra Plautila mi odmítá říci, kam ho schovala.
4: Giorgio Vasari Vincenzovi Borghinimu. Florencie, 14. září 1557. Desetkrát mne málem odnesly vlny, ale konečně jsem zde. Živý a jakž takž v celku. Našel jsem ony dva vzkazy, které jste prozíravě nechal donést na bránu San Nicolo. Zůstaňte u nevinátek a najděte ten obraz. Já se s několika městskými strážními vydám do domu. A to hned, jakmile se nám podaří sehnat vhodná plavidla.
5: Sestra Plautila Neliová, florenskému vévodovi Cosimovi Medičejskému. Florencie, 15. září 1557. Snažně prosím vaši jasnost, aby nevěřila tomu, co by jí snad někdo mohl v té nové aféře o mě napovídat. A přísahám před Bohem, že co se týče těchto nových zločinů, jsem stejně nevinná, jako jsem byla v případě těch předchozích. Ano, chtěla jsem pomoci člověku v nesnázích. Je na tom snad něco špatného? Nebyl by to snad strašný hřích, kdybych ho nechala utopit? Vůbec jsem nevěděla, o koho se jedná. A nemohla jsem tušit, že jde o velkého nepřítele jeho jasnosti. Ten Piero Stroci, kterého jsem nikdy neviděla, měl sebou obraz zabalený v pokrývkách. Když narychlo odešel, obraz nechal v celé, již jsem mu poskytla. Zvědavě jsem odkryla pokrývky a ustrnula jsem. Byl to démonický výjev, výplod posedlého ducha a já sama jsem byla tou podívanou jako uhranutá. S omámením mě vytrhl návrat kněze ve společnosti stráží. V tu chvíli jsem si myslela, že mne opět přijeli zatknout, takže jsem se rozhodla obrazu se zbavit a vyhodila jej z okna. Až povodeň opadne, možná se najde rozklížený rám, z něhož obraz jistě vypadl, a spláchly ho vody Arna. Ostatně se domnívám, že tato potopa již na nás seslalo nebe. Nebyla opět ničím jiným než výrazem nebeského hněvu a zároveň lékem proti této bezbožné malbě. A pokud to tak je, byla nastolena spravedlnost. A jakkoliv nechci zacházet tak daleko, abych se chvástala, že jsem byla jejím nástrojem, mohu si blahopřát, že jsem k ní svým skromným dílem přispěla. Přísahám před Bohem, že toto je celá pravda.
4: Giorgio Vasari, florenskému vévodovi Cosimovi Medičejskému, Florencie, 16. září 1557. Vše, co následuje, se skutečně seběhlo. Když byl Piero Stroci po svém náhlém úprku ze špitálu nevinátek spatřen v katedrále Panny Marie Květné, vydal jsem se tam s celou rotou vojáků. Katedrála měla zevnitř utěsněné dveře a voda v ní sahala jen po kolena, což bylo důvodem, proč se tam uchýlili davy Florentianů, takže nebylo snadné se dostat dovnitř. A ještě těžší bylo najít v tomto davu jednoho určitého muže. Po několika hodinách prohledávání jsme nicméně dospěli k přesvědčení, že tu Stroci není. Jenže jinde být nemohl. Z toho jsem vyvodil, že nám zbývá jen jeden jediný možný úkryt. Kupole. Dal jsem šestici mužů rozkaz, aby se mnou šli nahoru. Stoupali jsme po schodech a chvilku předtím, než jsme dosáhli první obvodové chodbičky, zahlédli jsme siluetu, jež nemohla patřit nikomu jinému, než právě tomu, koho jsme hledali. Stroci, vykřikl jsem. Ve jménu vévody vzdej se! Místo odpovědi se nám dostalo spršky kamení a kleteb. Byl to on. Jen co jsme ale zajistili východy, aby nemohl znovu sestoupit dolů, Stroci jako mávnutím kouzelného proutku zmizel. Pochopil jsem, že se snaží dostat až do vrcholku kupole, aby nás setřásl, a jal jsem se ho pronásledovat. V tu chvíli se muži z mého doprovodu rozestavili po obvodové chodbě, aby našemu uprchlíkovi odřízli všechny únikové cesty a on se již neměl kudy vrátit. Nepočítali jsme však se specifickým skládáním cihel do vzoru rybí kosti, který stroci mu poskytl možnost nám uniknout. Neboť začal šplhat po vnitřní kupoli a opíral se přitom o cihly kladené jednou horizontálně, jednou vertikálně, jako kdyby tvořili jakési basreliefové schodiště. Sledoval jsem, jak stroci stoupá vzhůru, jako když salamandr šplhá po zdi. Vystřelil jsem z kuše. Ale má šipka minula cíl a on, který už dospěl do výšky asi 25 sáhů, vyrazil k jednomu z otvorů ve vnější kupoli a s překvapivou mrštností se do něho vrhl celým tělem. Pustil jsem se taktéž do šplhání. Když jsem i já dospěl nahoru a protáhl se polovinou těla z kupole ven, zahlédl jsem strociho, jak klouže po taškách střechy a vrhá se do prázdna. Normálně by takový pád nemohl nikdo přežít a my bychom našli jeho tělo rozbité na dlažbě. Ale jelikož voda v ulicích už vystoupala tak vysoko, že dosahovala úrovně prvního patra, chtěl jsem se o jeho smrti přesvědčit. Vtáhl jsem hlavu zpět do kupole a zavolal na stráže, aby šli hledat jeho mrtvolu. Když jsem sestupoval dolů, slyšel jsem je volat, že stroci ho zahlédli, jak plave mezi katedrálou a baptistériem. S asi 10 strážnými jsem se vrhl do vody a pronásledoval uprchlíka. Cestou jsem zabavil člun, který jakýsi Florenťan naložil svým majetkem. Tato akce nás nejprve trochu zdržela, ale poté jsme s pomocí vesel mohli část zpoždění zase dohnat. Stroci mezi tím plaval tak zdatně, že se dostal až k Ponte Vecchio. Nevím, jak je možné, že měl ještě sílu, aby se vyšvihl na střechu jednoho z obchůdků na mostě. Ze strany Oltrarna mu však nadjela hlídka na člunu a stroci se ocitl v kleštích. V tomto místě se čluny zmítaly v proudu vody a zatímco se strážní nemotorně snažili loďku vyvážit, aby mohli vylézt na některou ze střech, stroci na ně čekal s mečem v ruce. Když se jednomu ze strážných podařilo na střechu vytáhnout, stroci po něm ťal a rozeběhl se na druhý kraj střechy, aby stejně naložil svojáky ze druhé hlídky. Nemohl si však dělat naději, že svou pozici udrží nějak dlouho. Zastavil se tedy přesně ve středu vzdálenosti mezi oběma hlídkami s mečem skloněným, ale připravený se bít. Avšak právě ve chvíli, kdy se k němu stráže opatrně blížili, se ze dna Arna náhle vzedmula vlna, jež dosáhla nevídané výšky. Strážní, kteří v obavě, že ztratí rovnováhu, postupovali po čtyřech, se přitiskli ke střešním taškám. Ale strociho vlna srazila vzad a proud ho odnesl. Tentokrát jsme ho neviděli se vynořit. Vše tedy nasvědčuje tomu, že nepřežil, nýbrž se utopil v rozbouřeném proudu řeky. Giorgio Vasari Vincenzovi Borghinimu. Florencie, 5. října 1557. Starý Bakjaka zemřel, aniž přišel k sobě. Odnesl si tedy své tajemství do hrobu a my nebudeme nikdy s jistotou vědět, jakou roli sehrál v té temné aféře. Ani jak se mu podařilo z paláce Signorie vynést ten obraz. Tuším, že v předvečer jeho smrti ho navštívil Cellini. Vévoda ví, co si o tom myslím. Před tím člověkem je třeba mít se na pozoru.
3: Vincenzo Borghini Giorgiovi Vasarimu. Livorno, 29. listopadu 1557. Můj list vám nese smutnou zprávu a nesmírně mne rmoutí, že vám ji musím napsat. Ubohá princezna Marie zemřela při porodu. Zdrcená vévodkyně se i se svými chlapci uchýlila do Pízy. Vévoda není k utišení, avšak není na tom tak zle, aby zanedbával státnické záležitosti. Za Alfonze d'Este se nakonec provdá jeho mladší dcera Lukrécie a vztahy mezi Florencií a Ferrarou se utuží podle plánu. Užívejte si své domácnosti v Arécu. Kdo ví, kolik času nám je ještě vyhrazeno.
6: Francouzská královna Kateřina Medičejská francouzskému maršálovi Pierru Strozzimu. Paříž, 7. ledna 1558. Musím vás zpravit o tom, co se děje ve Francii. Vzpomínáte si na rytíře Malatestyho, jenž utekl k francouzskému dvoru poté, co oplodnil starší vévodovu dceru? Je mrtev. Zapíchli ho přímo zde v Paříži, kde žil prostopášným životem mezi našimi krajany. Jeho mrtvolu vylovili ze Sény, kam jej hodili jeho vrahové. Říká se, že to byla hospodská rvačka, ale já bych se na to tolik nespoléhala. Cosimo je mstivý. Jeho dcera zemřela, což je samozřejmě smutné, leč zůstalo mu ještě hodně dětí, neboť ta jeho Španělka byla plodná. Jeho rod bude zřejmě vzkvétat. Ale to ten náš také. Díky bohu mám chlapce, kteří se o pokračování rodu Valois postarají. Vy jste, bratranče, jako zázrakem přežil tu svou bláznivou výpravu do našeho rodného města, kde vás všichni pokládali za mrtvého a domnívali se, že vás odnesla voda. Tak tedy dobrá. Berme to jako znamení. Bůh nechtěl, abyste zemřel, ale také si nepřál, aby se náš podnik zdařil. Možná nastal čas, abychom na Florencii i na Itálii zapomněli. Teď musíme chytat jiné zajíce.
7: Agnolo Bronzino Michelangelovi Buonarrotimu. Florencie 23. července 1558. Drahý mistře, rád bych vám sdělil novinky z Florencie. Včera se konalo odhalení fresek ve svatém Vavřinci, jež jsem dokončil tak věrně, jak to jen šlo. Vévoda mi nakonec nechal co do způsobu malby volnou ruku a vévodkyně mne ve svém hlubokém zármutku též nechal na pokoji. Rád bych věřil, že výsledek odpovídá tomu, co chtěl Pontormo. Veřejnost, které byly fresky předvedeny, však mou spokojenost zjevně nezdílela. Byly přijaty při nejlepším rezervovaně, mírně zdvořile, ale byla to zdvořilost chladná, o níž dobře víme, co ve skutečnosti znamená, a jež se rovná tomu nejhlasitějšímu odmítnutí. A to mne vévodova přítomnost nepochybně ušetřila výraznějších projevů odporu. Divákům se ten ostych a rozpaky dali vyčíst z tváří. K tomu se pojilo ještě jiné zklamání. Všichni doufali ve vaši přítomnost. Já bych býval rád, kdybyste tam byl.
8: Michelangelo Buonarroti Agnolu Bronzinovi. Řím, 10. srpna 1558. To, co se dozvídám z vašeho dopisu, drahý Bronzino, mne plní smutkem. Ale lhal bych, kdybych tvrdil, že mne to udivuje. Náš čas už uplynul. Lidé zítřka nebudou o nic lepší než ti dnešní. Vše bude zničeno. Nakonec z nás nezůstane nic než popel a trosky. Pontormo to pochopil. Jeho dopis jsem si schoval a jelikož vím, jak by se vám líbil, věnuji vám ho. S Bohem, můj synu.
9: Jacopo da Pontormo Michelangelovi Buonarrotimu. Florencie, 29. prosince 1556. Ach, můj mistře. Nadešel čas, abych zapravil své účty. Nuže, je to prosté. Za vše vděčím vám. Rád bych vám řekl, že ničeho nelituji. Mohl mi snad být svěřen vznešenější úkol. Avšak jakým utrpením jsem jej musel vykoupit. Je pravda, že jsem vystoupal až k nebi, ale opět jsem spadl a spadl jsem tvrdě. Čím jsem se provinil? To nevím. Přijďte, mistře. připraví o rozum. Naldiny netýrá, posmívá se mi a krade mi maso. Bronzino prahne po mém dědictví. Rodina Aloriu se ke mně chová ohleduplně, jako se chováme ke slaboduchým starcům. Vévodkyně mé fresky nenávidí. Vévoda lituje, že mi tuto zakázku zadal. Riccio je zavřený v blázinci, což brzy, pokud to přežiju, čeká i mne. Všichni se proti mně spikli. Třesou se před papežem a já mezi tím seru krev. Chtěl-li mi Bůh naznačit, že mne opustil, lépe to udělat nemohl, ale já se domnívám, že opustil i Toskánsko, Řím a celou Itálii. Dokonce i můj drtič barev nade mnou ohrnuje nos a peskuje mne každý boží den. Prokletí Medičejští. Mě voda dává a pak zazbere. Je to chování důstojné vladaře? 11 let života jsem strávil výzdobou jeho kostela. A jemu bude trvat na nejvýš 2 roky, než zase všechno zboří. Na to bych přísahal. A jestli to nebude on, pak se toho ujmou jeho potomci, neboť tato rodina považuje Florencii za svůj majetek. Prokletý rod! Ale já jim ušetřím námahu. Já nedovolím nikomu, aby zničil mé dílo. O má potopo. Sbohem. Sbohem mé vzkříšení mrtvých. Sbohem mé na nebe vzetí duší. Sbohem můj Noeme. Sbohem svatý Vavřínče, s nímž jsem se tak natrápil. Co mohou tihle lidé vědět o strastech někoho, kdo pracuje? O těle zhuntovaném únavou z tvorby. Je to spíš úmorná nuda, než životní výhra. Jaká troufalost. Snažit se napodobit přírodu barvami tak, aby působily zcela věrně, nebo je ještě vylepšovat, aby byla má díla bohatá a naplněná věcmi. Tvořit zdroje oslnivého svitu, noci prozářené ohni a dalšími podobnými světly, nebe, mraky, krajiny vzdálené i blízké obydlí s různě pojatou perspektivou, zvířata nejrůznějších barev, různé předměty, které lze umístit na scénu tak, jak se to v přírodě nikdy neděje. Navíc je vylepšovat a skrze umění jim dodávat půvabu tím, že je umístím a poskládám tak, aby působili zvláštně a překvapivě. Ach, jak se mi stýská po čase, kdy jsem v Kartouze tvořil horu Oliveckou. Bronzino byl tehdy tak mladý a krásný byl, jako jeden z těch andělů, jež maloval. Zvěstí o moru, jenž pustošil Florenci, k nám doléhaly jen z dálky. Dny ubíhaly v klidu a míru a já byl tak šťastný, jako už jsem od té doby nikdy nebyl. Štěstí, jež minulo, nám po sobě nezanechá nic než hořký stesk po ztraceném ráji. Než však odejdu, spáchám ještě svou drobnou pomstu. Víte, že mám stále ještě karton té vaší Venuše? Vévoda a vévodkyně mne tím svým opovržením urazili. Bude jen spravedlivé oplatit jim stejnou mincí. Nachystám takové překvapení, pro něž mi jako nástroj poslouží právě ten váš karton. Že nemají rádi akty, tak výborně. Ještě jednou a naposledy se přesvědčí, jaký jsem malíř. A tak, stejně jako Leonardo a jako vy ve sněmovním sále, i já zanechám své fresky nedokončené a bude je čekat stejný osud. Malířství je pekelný klucek, který toho mnoho nevydrží. Co na tom? Tak to zkrátka je. Než zemřu, mám jen jedno přání. Aby na ně popatřil božský Michelangelo. Vy jediný ze všech dokonale rozumíte, oč se jedná. Přijeďte se na mé fresky podívat jen jednou jedinkrát. Přijeďte se podívat na ně a přijeďte se podívat na mne. Prosím vás o to. Neodmítejte poslední přání odsouzenci, jenž zmizí se svým dílem. Teprve pak budu moci očištěn od vší prohnilosti světa i od té své klidně zemřít. Tento svět ostatně zná jen jedinou vznešenou věc. A tou je malba. Člověk. To je jen blednoucí skvrna na stíně.

0: Tak tedy končí premiéra 9. a 10. části příběhu Perspektivy. Dramaturgyní byla Klára Novotná, hudební spolupráce Stanislav Abraham, účinkovali Petr Lněnička, Ivan Trojan, Viktor Price, Aneška Burdová, Dana Černá, Magdalena Borová, Kamil Halbich, Jaroslav Plesl, Pavel Batěk, Aleš Procházka a Vojtěch Franců. Technická spolupráce zvuk Dominik Budil, hudební spolupráce Stanislav Abraham, asistentka režie Radka Tučková. Příběh natočil režisér Lukáš Hlavica v roce 2026.
1: Český rozhlas 2.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: No a pro ty nejbližší chvíle nedělního večera tu, přátelé, pro vás máme vzpomínku na pořad Mám rád, kterým vás pravidelně provázel Miroš Birka. Dnes uvádíme vydání, které poprvé zaznělo 20. června v roce 2020.
2: Mám rád.
1: Miroš Birka
2: na Dvojce.
4: A je tu další díl, nevím, kolikátý, keď mám být takto presný, protože to nepočítám. Ale každopádně jsem rád, že tu opět sedím, aby som uviedol v rámci relácie Mám rád hneď úvodnú pesničku. Dnes idem po stopách rock'n'rollu. Úplně na začiatok. Jedna z prvých. Musím povedať, že jedna z prvých, pretože neviem, kto určí, ktorá nahrávka je prvá z rock'n'rollových, ale rozhodne jedna z prvých je pieseň Shake, Rattle and Roll. Myslím, že ju zložil istý Jesse Stone, potomok otrokov, ktorí prišli do Ameriky, tak ako všetci vieme, boli tam privezení. A nikto vtedy nemohol tušiť, že práve oni budú tí, ktorí položia základy pôvodnej americkej hudby. Pretože Antonín Dvořák napríklad logicky predpokladal, že by to mala byť indiánska hudba. Ale nestalo sa úplne tak. Tá černošská hudba z ich spirituálu, alebo ako to nazvať, tých piesní, ktoré si spievali na plantážach, neskôr v kostoloch, alebo blues, tak z toho všetkého sa napokon vyvinul rock and roll. Mnohí by mohli namietať, že tie prvé rock'n'rolly počuli od spevákov ako Bill Haley, čo bol Beloch, to je pravda. Ale túto skladbu, ktorú Bill Haley preslávil, tak napísal Černoch, to si povedzme presne. V roku 1954 ju natočil tiež takýto spevák, Big Joe Turner, a preslávil ju ale Bill Haley. To je pravda, že táto verzia od Big Joe Turnera sa dostala do tzv. R&B charts. Ale keď si ju teraz vypočujete, budete spokojní. Má šťavu a má všetko, čo správny rock'n'roll má mať. Takže toto sú začiatky rock'n'rollu. Rok 1954. Shake, rattle and roll.

Ten zněla vlastně naša popová, jaký popik, to byla roková skladba jak hrom v angličtině. Právě proto si můžem teraz dovolit, dokonce se to žiada, pokračovat češtinou. Skvělá skladba Karel Plíhal, alebo skladba, například hra na gitare, keď jsem se tak započúval do toho, protože tohto zpěváka mi doporučil opět Jarda Špulák, který se vyzná. Tak jsem se započúval do toho, jak ten chlapík to naživo hrá, Karel, a znie to strašně dobře. Toto nie je len tak, takto presvedčivo hrať na gitare a ešte si to takto live zaspievať, takýto textík. Je to také zároveň aj hravé a toto ma baví a rád to teraz púšťam po tejto rokovej nahrávke. Karel Plíhal, Nagasaki, Hiroshima.

jezdíval jsem do Židenic. Z takový lásky většinou nezbyde nic. Z takový lásky jsou kruhy pod očima a dvě spálené srdce na kasaky Hirošima.

Tak to byla repríza pořadu Mám rád. Vzpomínat na Miroslava Žbirku budeme opět příští neděli v 21 hodin tady na Dvojce. Ovšem dnes už za pár okamžiků nabídneme šestou část příběhu Prameny živé vody s podtitulem Cholera. Ve 22 hodin tady na Dvojce.

0: Blízká setkání Marka Němce
1: na dvojce.
2: Milí posluchači, tentokrát u mikrofonu přivítám legendární českou zpěvačku Petru Janů. Jejíž nezaměnitelný hlas provází českou hudební scénu už několik desetiletí. A budeme si povídat o jejím novém albu. Když se ohledne za svou kariérou, na který okamžik vzpomíná nejraději. Jak se podle ní změnila česká hudební scéna od doby jejich začátků? A co jí dnes nejvíce motivuje pokračovat v koncertování a v tvorbě? Nejen o tom s Petrou Janů.
0: Blízká setkání Marka Němce
1: zítra po 11. hodině na dvojce.
3: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
4: Přeju příjemný jarní večer z dvojky, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu četby příběhu Miloše Kočky Prameny živé vody. Četbu podle stejnojmenné knihy o životě a díle přírodního léčitele a zakladatele vodoléčby Vincence Priznice upravil Pavel Linhart. Účinkují František Němec, Nina Divíšková, Jan Kačer, Jiřina Švorcová, Lubor Tokoš, Boris Rezner, Jan Skopeček, Věra Tichánková, Alena Krojcmanová, Jaroslav Moučka a další. Seriál natočil režisér Pavel Linhart v roce 1989 a já vám přeju klidný poslech.

0: nad vodu nic, z vody znik, z vody zrůst, voda léčivo živné.
1: Počátkem dubna roku 1832 ležel ještě sníh na severní straně Jesenických kopců a v úžlabinách, kam slunce neproniklo. Půda byla těžká, cesty blátivé. Vincent dal ráno osedlat koně a chystal se navštívit své pacienty ve Frývaldově. Před odjezdem políbil manželku i malou Žofinku a pohledem pohladil Františka, který spal v postýlce. Vyjel. S rozkoší vsával svěží jarní vzduch a rozhlížel se po horách zalitých sluncem. Těšil se, až vyorá pluhem první brázdu. Bude to už brzy.
2: František spal dnes neobyčejně dlouho. Žofie s dcerkou zašla předpolednem na chvíli k slepému výměnkáři, trochu ho potěšit v jeho samotě. Ale zaslechla pláč. Rychle se vrátila a spatřila malého, jak sedí v postýlce, těžce dýchá a naříká. Vzala dítě do náruče a pocítila jeho horkost. Chvíli je chovala a konejšila, potom zneklidněna poslala pro lázeňskou Braunerovou. Než přišla, děcko zas spalo, ale nebyl to dobrý spánek. Namáhavě dýchalo, dusilo se, tělíčko pálilo.
1: Braunerová namočila plátěnou utěrku do studené vody, důkladně ji vyždímala, obalila tělo a přesto dala suchý zábal. Za chvíli se vlhkost z utěrky vysušila a Braunerová obnovila vlhký zábal. Zkusila to ještě po třetí, teplota však nepoklesla.
2: Potřebovali bychom tady pána.
3: Proč? Je to tak zlé?
2: Nemohu srazit horečku a bez pána se bojím udělat víc.
1: Žofií vyslaná děvečka našla Vincence až v České Vsi, kde byl na návštěvě u rodičů své ženy. Všichni se lekli, když udýchaná trhaně vyřizovala vzkaz. Vincent se spěšně rozloučil a sedl na koně, ale ten do kopce a po blátivé cestě nejel dost rychle, tak rychle, jak si jezdec přál.
4: Co se stalo? Žofie je přece klidná, rozumná. Neposlala by pro mne jen tak, zvlášť když je tam Braunerová. Pravda, František měl minulý měsíc rýmu a kašel, ale z toho jsem ho snad dostal. Nechápu, co se tak náhle přihodilo.
1: Doma bylo hůř, než čekal. František měl krátký, trhaný dech, chrčel, dusil se. Neustále upadal do horečnatého spánku a celý žhnul. Žofie stála u postýlky jako socha a jen se na něj prosebně dívala. Braunerová stručně pověděla, jaké zákroky provedla. Vincent skývl hlavou a ujal se péče o syna.
2: Babička Priznicová z České Vsi nemohla dospat rána. Zašla k Hakenbergovým, vzbudila Vincencovu sestru Terezu a spolu se svítáním přišli na Grefenberg. Obraz, který se jim tam naskytl, nezapomněli do smrti. Když vcházeli, v chalupě bylo ticho, jako by byla prázdná. Vstoupili do velké světnice. U postele klečela Žofie, vedle ní Vincenc, který ji držel za ruku. Na posteli ležel František. Zdálo se, že spí. Vincenc vstal a mlčky podal oběma ruku.
4: Záškrt. Nebylo záchrany.
1: K večeru? Snad to bylo k večeru? Pojem času se ztratil, se Žofie trochu vzpamatovala. Vincent pocítil nesmírnou touhu být sám, výjít ven, do přírody. Byl z lidí, kteří k snesení velkého žalu potřebují samotu, tak jako jiní společnost a útěchu. Dal se pěšinu vzhůru přes bláto, přes sníh, kterým se místy bořil. V hlavě měl pusto, jen šel a šel. Konečně les tolikrát mu pomohl a podal mu pomocnou ruku i teď. Začal se uklidňovat, tříbit myšlenky.
4: Zemřelo nám první dítě, Kristýna, od narození slabá. Vyrovnali jsme se s tím. Ale můj František, nástupce, pokračovatel v mém díle, zachovatel rodu. Já vím, nebylo pomoci. Ale proč tak nečekaně?
1: Vincent se zastavil. Uslyšel šumění vody a najednou si uvědomil, že je u jejich studánky. U Pryznicova pramene. Nevěděl, že sem jde. Vůbec nevěděl, kam jde.
4: Proč František?
2: Voda, rozhojněná roztálým sněhem, hlasitě hovořila.
4: Proč František?
2: Voda mu odpovídala. Vzrušeně, bouřlivě, jak její zesílený proud narážel na kameny.
4: Nerozumím. Proč František?
2: Voda k němu mluvila. Zdálo se, že něco stále opakuje, jak její proud sílil a slábl, hučel a tichl.
4: Co mi povídáš? Pýcha? Pýcha.
2: Voda hučela dál. Vincencovi se zdálo, že teď už lehce a uvolněně. Už mu sdělila své. Víc nepoví.
4: Pýcha. Ano. Moje pýcha. Voda mi svěřila své tajemství. Tajemství, jak ji užívat, aby pomáhala a uzdravovala. Svěřila je mně, jenom mně. A já je chtěl předat synovi. A mluvil jsem o tom jako o samozřejmosti. Chlubil jsem se, že František bude, musí umět a znát víc než já. A dítě zatím ještě ani nemluvilo. Ještě jsem nevěděl, ani jsem nemohl vědět, co v něm je, bude-li mít o léčení zájem. Jenom proto, že to byl syn, můj syn. Voda mě varuje. Dává mi lekci, až budu mít dalšího syna. Ne každému voda svěří své tajemství.
1: Nažal, stesk a duševní bolest je jeden lék, působí pomalu, ale je nejúčinnější. Činnost. Vincenc, Joffie a všichni gräfenberští byli do ní vrženi příchodem jara. Nastala práce na poli, přijeli noví pacienti, bylo nutno je zaopatřit, starat se o ně. Potom se blížil ještě jeden host, kterého Vincenc s obavou očekával. Cholera. V březnu se objevila v Praze, v dubnu v Paříži, pak ve Slezské Nise, přeběhla do Otmuchova a Paskova. Javorničtí postavili na hranicích obce kordon, půl kumpanie vojáků rozestavili po všech přístupových cestách a pěšinách a každá z hlídek měla přísné instrukce podle všeobecného nařízení císaře o kordonu. Kdo přestoupí kordon a na výzvu se nezastaví, ihned jej zastřelit. Kdo po cestách k tomu neurčených jde, nebo zboží prováží, nebo k obětí kordonu ukazuje cestu, toho zatknout, na takový zločin byl trest až 20 let těžkého žaláře.
2: Přes všechnu tu přísnost se v červnu objevil v Javorníku první případ cholery, a během 2 měsíců tu na choleru zemřelo 134 lidí.
1: Na Gräfenberku se dověděli o choleře v Javorníku ještě téhož dne. Hejtman Sedlický, jakmile zaslechl o prvním případu, uzavřel byt, s nikým nepromluvil a tajně se pustil na Gräfenberg. Už dávno to zamýšlel. Tady ho uchrání lesy a ne-li pomůže Priznic.
2: Vincenc však z návštěvy Sedlického neměl nejmenší radost. Jen uslyšel, oč jde, přerušil řeč, zavedl hejtmana do odlehlé světničky a nařídil, aby týden neopustil místnost, vším ho vybaví a jídlo mu přinese sám.
1: Obava, že by Sedlický mohl zanést choleru na Gräfenberg, se naštěstí nenaplnila. Cholera se ve Frývaldově a okolí neobjevila ani v září, kdy v Javorníku již ustala. Městská rada proto povolila michalský výroční trh.
2: Ale cholera, o níž všichni mysleli, že se kraji obklopenému horami a lesy vyhne, se v polovině října objevila v České Vsi a zanedlouho na to i ve Frývaldově.
1: Chudičká žena s plachetkou přes hlavu přispěchala v sichravém dni na Gräfenberg s úpěnlivou prosbou, aby pan Priznic přišel k ním dolů, ke Štolcům i hned. Je zle.
2: Vincencovi vždy klidnému se rozbušilo srdce.
4: Cholera. Tolik jsem o ní slyšel. Tolik přemýšlel o jejím léčení. Teď tedy toho hrozného nepřítele poznám a utkám se s ním. Dosavadní léčebné metody byly neúčinné. Víc než polovina onemocnělých všude umírala. Ale já chci vyzkoušet nový způsob, úplně nový, naprosto odlišný. Uvidíme, kdo z koho.
2: Vincenc zavolal lázeňského Neugebauera, nařídil, aby vzal co nejvíce prostěradel a ihned přišel za ním. Sám se na koni vydal do České Vsi. Tkadlec Štolc, bydlící v sešlé chalupě na konci obce, se svíjel v bolestech. Priznic odhodil peřinu a odkryl jeho tělo, nohy a ruce byly ledově studené, kůže na nich synalá.
1: Pít, pít, sténal nemocný.
2: Pít nesmíš, ozvala se rozhodně jeho manželka.
4: Jen mu dejte napít. Studenou vodu. A hodně.
2: Žena neochotně nabrala ze džberu hrnek vody a nepodala jej nemocnému, nýbrž Priznicovi. Ať to má na svědomí on. Tkadlec hrnek dychtivě uchopil oběma rukama a hltavě ho vyprázdnil.
4: Ještě jeden.
2: Nemocný vodu vypil, ale v zápětí ji zvrátil. Manželka nevlídně hleděla na léčitele.
1: Ten namočil ve džberu prostěradlo, které si přinesl, obalil jím zcela mokrým pacientovo tělo a začal přes zábal silně třít, zvláště ruce a nohy. Mezitím přišel Neugebauer.
4: Floriane, připravte necky se studenou vodou.
2: V nich dali nemocnému studený klistýr.
1: Lázeňský s nechutí sledoval, jak se Štolc vyprázdňuje. Vyměňoval vodu v neckách. Ale po půl hodině se tkalci ulevilo a křeče přestali.
2: Vyčerpaného položili na postel, na vlhké, dobře vyždímané prostěradlo, zabalili ho a Štolc za chvíli usnul. Ale ještě nebylo vyhráno.
1: Vincenc pozoroval nemocného, co chvíli sahal na jeho ruce a nohy. Jakmile zjistil, že začínají stydnout, začal je silně třít vlhkým ručníkem, na břicho přiložil studený obklad.
2: Nemocný se probudil, dostal pít, ale záchvat se už nedostavil. Neugebauer připravil oteplenou pololázeň, po ní tkalce uložili znova a on opět usnul.
4: Až se probudí, dejte mu pít. Tolik, kolik bude chtít. Studenou vodu. A přes tělo, ať nosí vlhkou, dobře vyždímanou útěrku. Kdyby něco bylo, hned pro mě vzkažte.
1: Pozdě večer se vrátili domů, vyčerpaní a znavení. Ale Vincenc byl spokojen. První pokus s jeho novou metodou a zdařil se. Voda. Voda, v kterou měl tak bezmeznou důvěru, ho opět nesklamala. Nebylo mu však dopřáno dospat rána. Znovu za ním přišli z České Vsi, tentokrát od domkaře Horna, a ještě tam neskončil a volali ho k jinému případu. Neminulo dne, aby nespěchal do chalupy, kde se vyskytla cholera.
2: Ani Gräfenberku se nevyhnula. Onemocněl Johann König, hospodář, který dřív psal Vincencovi korespondenci, a hned na to jeho syn. Ale u Königa bydleli také dva z lázeňských hostů, kteří se tam i stravovali. Priznic okamžitě nařídil, aby zůstali doma a s nikým se nestýkali. Druhý den oba onemocněli. Vincenc s třemi lázeňskými byli dva dny a dvě noci u Königů. Každý případ byl zápasem se smrtí.
1: V té době, jako by se z Gräfenberku vytratil život. Lidé zalezlí v chalupách se třásli, pozorovali sebe i jeden druhého, nedůvěřiví, podezíraví. Do toho přišla ohromující zpráva. Josefa, 28letá manželka Floriana Neugebauera, náhle zemřela. Nikdo nevěřil, že to byla mrtvice. Velké oči strachu viděli choleru, kterou zanesl lázeňským domů z léčení s Priznicem.
2: Také lázeňští hosté, kteří tu byli, přestali s kůrou. Nebyl tu Priznic, chyběli lázeňští. Chodili tedy jednotlivě lesem, vyhýbali se jeden druhému. Jen přežít, jen přečkat.
1: Třetí týden začala cholera ustupovat, onemocnělých ubývalo, zdálo se, že bouře odchází. Joffie doufala, že si unavený a vyčerpaný Vincenc odpočine. Konečně přišla první noc, kdy mohl jít včas spát a v noci ho nikdo nevzbudil. Ráno však vstal, jak v zimě byl zvyklý, v 5 hodin, vykoupal se ve studené vodě a začal svůj pravidelný pracovní den.
2: Ošetřil 21 nemocných, všichni do jednoho se uzdravili. V mnohých chalupách na Frývaldovsku ubyl hospodář, hospodyně či některé z dětí. Kraj se zachvěl smutkem. I na Frývaldovské radnici zůstala jedna židle prázdná, židle aktuára Johana Krýgiše. Do měsíce jmenovala městská rada jeho nástupce. Stal se jim dosavadní písař Josef Wagner.
1: V lidech zůstala vzpomínka na dny, kdy smrt přeskakovala z chalupy do chalupy. Nikdo si nebyl jist. Všichni se chvěli strachem. Vyprávělo se o jiných místech, kde cholera řádila, o Javorníku a Bludově. Donesly se i zprávy z daleka.
5: Na Podřibsku prý vymřela na choleru celá ves, dům o domu. Jen 3 rodiny se zachránily a ty z hrůzy utekly.
6: Tak to tady u nás nebylo nejhorší.
7: To je pravda. A zásluhu na to mají zdejší lékaři Ginter a Dietrich. Nebojácně šli do všeho všude, kam je zavolali.
8: A ničeho se neštítili. Umírali jim lidi, někdy přímo pod rukama. Ale spoustu jich zachránili.
9: Ale Priznic zachránil všechny. Ani jeden mu neumřel.
10: Jenom vodou. Studenou vodou. A dával jí pít tolik, kolik kdo chtěl a snesl. Nemusel trpět tou krutou žízní.
5: To nemůže být samo sebou, jen studenou vodou. Jen si vzpomeňte na očarovanou houbu, kterou mu magistrát zabavil. Určitě ne jen tak. Úřad je úřad.
2: Pro většinu lidí byla cholera minulostí, ne však pro lékaře. Bylo třeba z té strašlivé epidemie, rovné středověkému moru, vyvodit důsledky i poučení. Tak o choleře a jejím léčení jednali i místní frývaldovští lékaři a lékárník s doktorem Schnorfeilem, když přijel z Javorníka. Do jejich skupiny přibyl nový člen. Byl jím Josef Weiss, který se nedávno usadil ve Frývaldově a zřídil si tu praxi zvěrolékaře.
1: Tentokrát nepřijel doktor Schnorfeil s obvyklou povýšeností. Dosud se nemohl vzpamatovat z rány, kterou utrpěl. 134 mrtvých v Javorníku byl otřesný počet. A přece se připravil a udělal všechno podle zásad lékařské vědy, Podle návodů univerzitního profesora Venta a jeho knihy o asijské choleře a dalších odborníků, kterých si vážil, vše prostudoval, podle všeho se řídil a přece tak krutý závěr.
2: Schnorfeil si nezastíral, že při každém léčení a při takové epidemii zvlášť rozhoduje jen výsledek. On jej neměl. Zatímco Priznic, neškolený šarlatán, ano. Nebylo o tom pochyb. Všichni to viděli a srovnávali. Kde je příčina?
11: Náhodou přišel k lehkým případům nebo k lidem pevné nátury a včas?
12: Při 20 případech taková náhoda neexistuje.
13: Už dávno jsem navrhoval, pánové, že bychom měli zkoumat jeho léčebné prostředky. Vidíte, kdo všechno sem za ním jezdí. To nejsou jen místní nevědomí chudáci, které by mohl balamutit, že je zázračný doktor, jak mu tady říkají. To jsou vzdělaní lidé a víme, že i lékaři ze Slezska a odjinud, kteří ho berou vážně a studují jeho způsob léčení.
2: Josef Weiss uznával rozumnost Dittrichova návrhu. O Priznicovi slyšel dříve, než se zde usadil, a jeho metoda ho zajímala. Ve zdejším kolegiu však byl nový, proto mlčel.
1: Ani Ginter a lékárník se tentokrát neozvali, nezazněli.

0: pacientů. A až se rozkřikne jeho úspěch v léčení cholery.
1: Dozor nad provozem lázní mají chirurgové Ginter a Dietrich z Frývaldova. Co vy, pánové, jste v tom udělali? Vaše odpovědnost.
0: Nové udání? Nová blamáž?
1: Jaké udání? Jaká blamáž? Dodržuje Priznic podmínky, které mu uložil úřad? Nedodržuje. Tak co?
0: Ale na magistrátě nesedí dnes aktuár Krígiš, ale aktuár Wagner, Priznicův přítel.
1: Zdejší magistrát s tím nemá co společného. Povolení, které Priznic porušuje, vydal krajský úřad v Opavě. Tam je třeba se obrátit. Uvažte, pánové, máte přece dohled a tím odpovědnost. Na koho půjdou? Koho se budou ptát?
2: Doktor Schnorfeil a lékárník byli spokojeni. Josef Weiss v duchu nesouhlasil. Ginter a Dietrich odcházeli znechuceni. Druhý den se sešli sami dva. Odpovědnost cítili, ale i Ginter už viděl, jaký to bude marný boj.
3: Priznic už příliš vyrostl. Má mnoho známých ochránců i přívrženců. Nejraději bych se nevěděl za tu včerejší poznámku, že léčit nesmí. No, zatím to necháme. Ale musíme tam na vizitaci.

0: Tak, pánové, co jste zjistili?
1: No, viděli jsme celý provoz. Pocení, koupele, zábaly, suché i vlhké tření, prameny i přírodní sprchy.
2: Priznic nás všude osobně doprovází.
0: To mě nezajímá. Dodržuje podmínky povolení.
1: Tedy, no, nejsou tam jen domácí lidé, kteří by chtěli užívat lázní jen k očistě těla. Jsou tam i nemocní a zdaleka. A všichni věří, že se u Priznice vyléčí.
2: Ale kdyby se tam léčili jenom prostí lidé, chalupníci, tkalci nebo řemeslníci, bylo by to jednoduché, zakázali bychom to, ale jsou tam i vysocí úředníci z Brna, z Vídně.
1: A šlechtici a důstojníci.
0: Jak se k ním Priznic chová?
2: Slušně, klidně, ale s naprostou jistotou a převahou.
0: S převahou člověka, kterého oni potřebují a jimž on pomáhá. Je to tak?
1: Ano, přesně tak. Na slovo dělají, co jim přikáže. Je to nepochopitelné.
0: Já to chápu. Je to čaroděj. Čím omývá nemocné? Ještě rukou nebo se vrátil k houbě?
2: Už zase houbou.
0: Výborně. Na krajský úřad do Opavy odešlete stížnost, že Priznic nedodržuje podmínky uděleného povolení a provozuje neoprávněné léčení.
1: Ano.
0: Ale pozor. Napíšete tam, že vzhledem k postavení některých osob, které uvěřili tomu pokoutníkovi, je nutno vést vyšetřování s náležitou obezřetností, aby nedošlo k jejich kompromitování.
1: Ano, ano.
0: A je také třeba, aby vyšetřování nebylo svěřeno frývaldovskému magistrátu, u něhož není záruka objektivnosti.
1: Výborně.
0: Navrhnete, aby byl Priznic potrestán pro těžký policejní přestupek neoprávněného léčení a aby byl proto jeho lázeňský ústav uzavřen.
1: Tak, správně.
0: Stížnost sestavíte ještě dnes a ihned odešlete.
1: Prosím.
0: Jinak budu nucen použít své pravomoci zemského fyzika proti vám, pánové.

Miloš Kočka, Prameny živé vody. Pro dnešek končí četba, kterou podle stejnojmenné knihy o životě a díle přírodního léčitele a zakladatele vodoléčby Vincence Priznice upravil Pavel Linhart. Seriál vznikl v roce 1989 a jeho další část na dvojce uvedeme zítra.

0: večer ve 22 hodin.
1: Kriminálka speciál s Mirkem Vaňurou, tentokrát v Ostravě.
2: Potkejte se naživo s legendami novodobé kriminalistiky.
3: V Kriminálce speciál si budu povídat tentokrát s moravskoslezskými detektivy a vyšetřovateli. Probereme mediálně známé kauzy, ale i případy, o kterých se nemluvilo ani nepsalo. Přesto bylo jejich vyšetřování mimořádně náročné. Čím je moravskoslezský region z hlediska kriminalistiky specifický? A v čem musí být zdejší mordparta jiná než třeba ta pražská?
2: Kriminálka speciál. Nejúspěšnější pořad dvojky opět výjíždí za svými fanoušky.
1: Už 3. června v 19 hodin v kulturním domě Akord v Ostravě.
2: Více informací na kriminalkaspecial.cz.
1: Radioservis představuje
4: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Krásný nedělní večer přeji všem posluchačům Českého rozhlasu Dvojka, je půl jedenácté a začíná noční mikroforum, u kterého vás vítá Marta Marinová. Zajímalo by mě, jestli patříte mezi ty diváky filmů třeba nebo seriálu, které když zaujme hudba u filmu, jestli si potom počkáte na titulky, abyste se dověděli, kdo tu hudbu napsal, i za tu cenu, že to brzy zapomenete. My totiž dnes máme ve studiu Beatu Hlavenkovou, což je skladatelka a její hudbu jste určitě museli slyšet v nějakém filmu nebo seriálu, ale Beata je také báječná klavíristka a zpěvačka a my si dnes budeme spolu povídat o její práci a řeknu vám, že ji nadělala. Beato, krásný večer, ahoj.
1: Krásný večer, děkuji za pozvání.
0: Ty jsi dostala nedávno cenu Jantar. Co to je za cenu a za co jsi ji dostala?
1: Cena Jantar se předává již několik let a je to, řekla bych, taková slezská cena, která se dává v různých oborech od literatury, opery, operety přes hudbu alternativní, popovou za počiny lidem, kteří z tohoto místa pocházejí. Aha. A protože já pocházím
0: z Vendrině,
1: ano, ty to vidíš, z Vendrině na Třinecku, na Slezsku, tedy velmi blízko k polským a slovenským hranicím, tak jsem již po třetí získala za dobu tedy předávání ceny Jantar tuto cenu a no, když to říkám v Praze, tak se tomu smějí, že Jantar tady znamená něco jiného, ale Jantar je vzácná pryskyřice, která se velmi neúplně lehce vydobývá, proto je i spojená s tím krajem, proto má tenhle název, tato cena.
0: Bursztyn. Je to polský?
1: Bursztyk, něco takového.
0: Aha, bursztyk, aha.
1: Bursztyk, zapomněla jsem.
0: A ty jsi prý tam nemohla si pro ní přijet, ale poslala si děkovnou řeč. Prosím tě, jak se píše děkovná řeč, protože ty máš těch ocenění z Anděla a já nevím odkud.
1: No, já jsem opravdu s tou cenou vůbec nepočítala, teďka to zní jako to typické kliše, ale protože tam byly krásné další alba v té kategorii populární alternativní hudba, bylo jich tam asi 7, a já jsem ten den končila tady vyučování poslední den semestru ze studenty z New Yorkské univerzity, která má tady pobočku a to jsem nebyla schopna přesunout. Ono to bylo v pondělí v 6 hodin večer a ještě ten den k nám přijížděl výměnný pobyt student z Francie, kterého já jsem musela vyzvednout na letišti, takže to bylo absolutně jako nemožné tyhle věci nějak jako změnit, přesunout, to nešlo. A tím, že jsem říkala, tam jsou skvělý desky, nemám vůbec šanci, tak jsem poprosila Milana Bátora, což je profesor na konzervatoři a zároveň je to hudební publicista, aby případně tuto cenu přebral a říkala jsem si, no nic, jako, ale stejně můžu napsat nějakou řeč, která se třeba použije v příštích letech a mezi vytíráním, ještě před tou, když jsem vytírala koupelnu a záchod a věděla jsem, že musím odjet, vyučovat, tak jsem říkala, do prčic, já musím napsat nějakou děkovnou řeč a jak jsem vytírala, určitě to znáš, když člověk dělá takovou jako činnost mechanickou, tak se mu ty myšlenky hezky jako formulují a napadla mě taková věc, že ta pryskyřici se říká lidově smůla a že to vzkazuju svým spolunominovaným. A říkala jsem si, tak tenhle vtip, to je škoda, že tam nezazní. No a on tam zazněl.
0: A bylo ticho.
1: Ne, byl velký smích.
0: No tak zaplať pambu. Milí posluchači, dnes je naším hostem v nočním mikroforu cenami ověnčená skladatelka, klavíristka, zpěvačka Beata Hlavenková.

0: Milí posluchači, je tu pro vás noční mikroforum. My si povídáme s Beatou Hlavenkovou, skladatelkou, klavíristkou a zpěvačkou a vy jste právě slyšeli její písničku, jednu z těch opravdu novějších, protože, Beatko, ty jsi v loňském roku měla úplnou žeň. Ty jsi vydala 3 alba. Mm-hmm. A tahle písnička, to je titulka?
1: To je titulní skladba v podstatě ze 2 alb, protože jedno album vzniklo jako záznam živého koncertu v Doxu se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a Od úsvitu do soumraku, ale původně tam jsme ho zahráli teda v orchestrálním aranžmá a to aranžmá nebo ta píseň v téhle podobě, kterou jste slyšeli, zaznívá na albu Monodie 2.0, to je album, které vyšlo v roce 2025 v prosinci, jsem chtěla říct. Mě totiž ještě běží v hlavě jedna taková věc k téhle písni, jestli můžu. Tenhle nádherný text nebo tu básni napsal básník Janek Růžička, který si říká JQR nebo JQR, a já jsem fascinovaná jeho tvorbou a na Monodii je více těhle básní. A musím říct, že tahle píseň zazní i v jednom takovém jako filmovém počinu nebo seriálu. A já vlastně nevím, kdy se to jako bude vysílat. A ani nevím, jestli můžu spoilovat, ale zpívá to teďka takový jako zpěvák, který tady osilnil asi před týdnem spoustu lidí v České republice. A já se na to hrozně těším, takže k té písni mám velmi vřelý vztah.
0: No tak to dáme trošičku do rámečku, aby nám to pasovalo. Od úsvitu do soumraku je podtitul jednoho z těch 3 alb a to se jmenuje Monodie 2.0. Tak. A tam napsal k téhle titulní písni text JQR, Janek Růžička.
1: Ano.
0: Tak možná začneme tím, kdo je Janek Růžička.
1: Janek Růžička je dokumentarista a básník, který má za sebou spoustu různých svých projektů a spoluprácí a já jsem na něho přišla právě přes nějaký rádiový rozhovor.
0: Jo.
1: A je to člověk v mém věku, takže je velmi mladý samozřejmě a
0: ano, čerstvý.
1: A já ho považuji jako za jednoho z největších básníků, které jsem četla a které znám.
0: A to je právě hezké na mikroforu, že se dozvíš něco nového a inspirativního. A proč ten název Monodie? Co je vlastně Monodie?
1: Monodie, abych to řekla jednoduše, je v podstatě jako jednohlasý zpěv doprovázený akordickým doprovodem a je to tak ustálená, dejme tomu, barokní forma, kdy se právě zhudebňovaly básně a já jsem hledala nějaký zajímavý název i protože na celé té Monodii nepracuji s písňovými texty, ale s básněmi. Já si myslím, že to trochu rozdíl je, přece jenom. Takže mě ten název velmi fascinoval. Nejde teda úplně o nejjednodušší monody jako jednohlasý zpěv. On to křtil David Eben ze školy Gregoriani Pragensis a ten sám říká, že to úplně monodie, jako by není často, měl pravdu, ale jsou tam místa, kde opravdu zaznívá zhudebněná báseň s jednoduchým harmonickým doprovodem a 2.0 nebo 2.0 je to, co používáme pro internet. 2.0 to znamená, že je to zasazeno do dnešní současné doby.
0: A ty tam používáš, i ty si toho tedy nebojíš, velice netradiční nástroje, ty to máš ráda.
1: Je to tak.

0: Máš ráda živé nahrávky? Nebojíš se třeba nedokonalostí? Nebo jsou součástí toho kouzla?
1: Jsou absolutní součástí tohoto kouzla, ovšem my musíme zaspoilovat jednu věc, že žádná živá nahrávka nikdy nevyšla bez úprav, že
0: fakt?
1: To víme. Myslím si, že to vůbec není možné a že protože takže i tato je upravená do nějaké míry, protože zážitek z koncertu je pomíjivý. My tam nasáváme tu atmosféru toho publika, vůbec to, co se tam děje mezi muzikanty a mezi lidmi. A to je naprosto nepřenositelná věc. Zatímco nahrávka nás může provázet nějakou dobu a tam myslím si, že ty měřítka jsou mnohem, řekla bych, jiná, nebo máme vyšší očekávání, nechceme slyšet až tolik chyb, takže i často a velmi často klasická hudba se stříhá i živé nahrávky, to tak prostě je, ale nikdy tam nemůže člověk vystříhat to gro toho koncertu, takže ano, jsou tam samozřejmě nedokonalosti a nějaké chyby, ale je tam ta energie.
0: A já myslím, že tam musí ta energie být i slyšet.
1: No to absolutně tam je, to bez toho vlastně ani nejde, protože i tempo nějak určuješ, nasáváš tu atmosféru, takže byť se to trošku upraví, aby to bylo poslouchatelné, protože některé třeba chyby jsou o trochu větší, tak ta energie se nemůže ztratit.
0: No tak jsme lidé, zaplať pánbůh.
1: Přesně tak.
0: Pořád nejsme roboti.
1: Může to být horší v budoucnu s AI hudbou.
0: Bylo to hezké, byl to hezký pocit slyšet ty svoje písničky jinak oděné?
1: Byl to zásadní pocit a taky to byl jeden ze splněných snů, protože já sama nespívám tak dlouho a když jsem začala zpívat s prvním albem Sně v roce 2019, tak já si ráda píšu nějaké sny třeba na papír nebo někam a tam jsem si napsala, že bych chtěla někdy, kromě toho, že bych chtěla mít kapelu, což už mám a mám různý spolupráce, tak si zahrát a zaspívat svoji muziku, svoje písně, takže pro mě to byla zásadní zkušenost.
0: Ty už si to řekla na začátku, že vlastně ráda zhudebňuješ básně, kde hledáš svoje básníky a co třeba ta báseň musí mít, aby v tobě probudila ten hudební obraz?
1: No, to je docela věc, kterou jsem nějak, řekla bych, racionálně nebyla schopna si popsat nebo si říct, co se tam stane. Hledám to tak, že ráda, když jsem v knihkupectví nebo jdu do knihovny nebo mi někdo pošle nějakou báseň, tak ráda si v nich listuji. Sama jsem měla pár pokusů a fascinuje mě tenhle, řekla bych, velmi bohatý slovní svět, který my často nepoužíváme, nebo ty metafory a svět, který se rozkrývá v těch básních, kterému často ani nerozumíme nebo nerozumím. A je to často, že sedím, čtu si nebo jsem u klavíru a někdy až na poněkolikáté, přestože jsem nějakou báseň četla už několikrát, tak mě nějak jako rozezní touhu něco s ní udělat s hudbou, ale racionálně opravdu nevím, co zatím je.
0: Že ty vlastně nemusíš doprovázet ten příběh, ono jde možná spíš o to, co ten příběh někoho jiného vzbudí v tobě.
1: Mm-hmm. Asi zřejmě něco takového.
0: Kde jako brnkne tam, o tvůj.
1: Přesně, musí brnknout o moji nějakou pomyslnou hudební strunu, ale i nějakou emocionální, nebo něco mě tam prostě musí zaujmout. Často vycházím z toho rytmu, toho textu, té básně a to hledání, je to jako hledání nějakého pokladu skrytého.
0: Perly v perlorodce. No a třetí album z těch loňských žní se jmenuje, to mě rozesmalo, když si vlastně dostala tu cenu, takže to album se jmenuje Trala Laureát.
1: Ano.
0: No a to je vlastně ale úplně odinut. To je takový střed tvého hudebního světa a hudebního světa elektronického.
1: Je to tak. Na tom albu jsme spojili síly, nebo to je výsledek spojení sil už z dřívějška s Leošem Hortem, s producentem, který hraje na modulární syntetizér. To je asi trochu složité.

0: vysvětlovat. Každopádně je to něco, co mě taky vždycky fascinovalo a nás, myslím, velmi zaujaly naše dva hodně odlišné hudební světy, ovšem střetávající se zase v nějaké společné radosti, emocionalitě a něčem, nějakém východisku, které nám je společné. Takže my propojujeme piano, někdy trochu i zpěv s jeho modulárním syntetizérem a vytváříme trošku takovou jinou hudbu.
1: Hrajete si s barvami?
0: Hrajeme vlastně. Si s barvami taky hodně, ano.
1: A je to, nebo bylo to, asi teď si s tím určitě v srdci úplně v pohodě, ale bylo to třeba vystoupení z nějakého komfortu skladatelského, na který si byla zvykla?
0: To asi ne, protože já mám pocit, že si furt držím nějakou svoji cestu a že jako neuhýbám. Já úplně nechci dělat kompromisy. Myslím, že už nějak tu muziku slyším a dokonce si umím říct, co nechci dělat a co mě nevyhovuje a naopak tam jsme jako šli naproti sobě, ale ne tím, že bychom uhýbali, spíš abychom propojili ty síly.
1: Ty jsi dnes už vlastně suverénní zpěvačka, která k tomu navíc hraje báječně na piano, to strašně obdivuju. Děkuji. Ale co ti přináší ten zpěv, to, že zprostředkováváš text nebo emoci? Co přináší tobě?
0: No, tak to je asi téma, které ty bys uměla jako sama úžasná zpěvačka rozvinout dobře. Já jsem si vždycky přála nějakým způsobem právě ten text, který nějak verbalizuju, který nějak zní, si zaspívat sama a říct ho. A je to další způsob komunikace té hudby ven, nejenom k sobě, ale k publiku a často teď s tím, že mám docela dost muziky napsané, tak třeba střídám instrumentální věc zpívanou, ale momentálně jsem fascinovaná tím, že zpívám texty nebo básně, které mě velmi oslovily a do toho tam mám muzikanty, kteří, kde my rozvíjíme třeba i improvizační plochy, tak je to takový, řekla bych, průsečík zase toho, co mě fascinuje. A ten zpěv, to je prostě že jo, to je věc, která v nás generuje oxytocin a tu radost a proto se říká, že by člověk měl zpívat minimálně ve sprše a taky na koncertech vždycky publikum zapojují, aby si zaspívali a nejde o to, jestli ladíme nebo jestli jsme přesně v tónu nebo v rytmu, ale proto vyprodukování všech těch hormonů štěstí ten zpěv je strašně důležitý.
1: No, když má člověk štěstí, tak zažije, že se to úplně tetelí v tom sále. A to je, milí posluchači, nádhera a o ní vám vypráví náš dnešní host a tím je Beata Hlavenková, skladatelka, klavíristka a zpěvačka.

0: Noční mikroforum.
1: Marta Marinová a její host na dvojce.
2: A tím hostem je Beata Hlavenková, skladatelka, zpěvačka, klavíristka. My jsme slyšeli písničku, ta je z nějakého staršího alba.
3: To je ze staršího alba, které se jmenuje Žiju tě, a je to z alba z roku 2021.
2: Takže... No tak to není tak dlouho.
3: Není to tak dlouho a pamatuju si, že jsem byla často zavřená ve svém studiu a dělala si aranžma, protože to byla taková doba covidová, kterou si pamatujeme.
2: Já jsem si tak myslela, že si vlastně vyfoukla do světa tři alba, protože si měla nějaký přetlak po pauze, ale ty si vlastně neměla pauzu, ty si pracovala na hudbě k filmům, protože to děláš zhusta, dneska si vlastně už zavedená autorka filmové hudby, tak pochlup se, ke kterým filmům si dělala hudbu?
3: Tak, dobře, v poslední době pamatuju si, že jsem dělala třetí sérii Krále Šumavy, pak jsem pracovala na takovém koprodukčním filmu s norskou produkcí, byla jsem na Berlinále na premiéře teďka v únoru nebo v lednu v únoru. To byla modlitba za umírající, Prayer for the Dying, s jedním velmi známým americkým John C. Reilly hercem a Johnny Flynnem. Tak to byla taková hodně zajímavá spolupráce. A v podstatě minulý týden nebo předminulý týden jsem dokončila mix, ne já, s mým spolupracovníkem, asistentem, mix do 5.0, což je formát zase filmový seriálu, který se jmenuje Na tělo, a to režíroval Honza Hřebejk a je to na motivy povídek Martiny Formanové. A to by snad mělo běžet někdy od podzimu.
2: Tak to je krásné, ale ty jsi taky vlastně považovaná tak trošku za dvorní skladatelku Davida Ondříčka.
3: No, dělala jsem s ním...
2: docela zásadní film.
3: Dělala jsem Duklu 61 s ním, jako vůbec takový vstup do toho filmového světa, za což jsem moc ráda. A pak jsem dělala s ním film Zátopek a první sérii Krále Šumavy. Takže ten Zátopek, to byl opravdový velkofilm.
2: Jak se vlastně dělá hudba k filmu? Co potřebuješ vědět, vidět, slyšet, přečíst?
3: Pokud je možnost, což ve většině případů je, tak čtu ráda scénáře dopředu, a ono je největší výhra pro skladatele, pokud tam je od toho prvopočátku, tedy opravdu ještě před scénářem se může potkat s režisérem. Nevždy se to povede. A teďka se chystá jeden projekt a strašně se těším. Příští týden přijedu do Českého Těšina, kde dělám divadelní hudbu, že budu číst scénáře jednoho počinu, který se bude točit v létě, tak to mě velmi těší. A pak taky hodně přemýšlím nad tím, co by se hodilo ke každému z těch filmů nebo seriálů, protože každý si žádá něco jiného. Takže se ráda zabývám, že si, pokud je to podle předlohy knihy nebo nějaké osobnosti, jako byl třeba právě Zátopek, tak tam jsem si vyhledávala, jak rychle běhal, a našla jsem na YouTube nějaký video, kde se píše, že jeho průměrný krok za, teďka bych to nepopletla, za minutu bylo 184 až 198 kroků za minutu, a já jsem si to převedla do, to znáš, hudebního světa, když se pouští metronom nebo tempo, tak říká se tomu beats per minute, BPM, BPM, a s tím jsem dost pracovala třeba v tomhle filmu. Tak to bylo jedno z východisek. Takže já tam mám takovou jako zase racionální věc, že si načtu, přemýšlím a pak přemýšlím, jak to převést do hudby.
2: A dokonce jsem četla, že jsi si kvůli tomu sama párkrát zaběhala.
3: No, bohužel ta kariéra je za mnou. Já jsem běhávala, to je vtipné, dokud jsem bydlela v Praze, tak jsem běhávala velmi často v Podolí. Pak jsem se přestěhovala za Prahu a tam by člověk čekal, že člověk začne běhat víc, a tam jsem zlenivila, pouze chodím se svým psem Frodem.
2: A je třeba nějaký film nebo seriál, kde Že bys to řekla jakoby na konkrétním příkladu, kde třeba jsi musela vyhrát s více věmi, abys měla pocit, že jsi ten film doprovodila dobře.
3: No, jako s více věmi, než jenom tou racionalizací. No, no jasně, tam samozřejmě pak hraje absolutně zásadní roli, kolik člověk má pomát emoci toho obrazu, ale často se říká, že když ten film je jako geniálně natočený, tak my toho nemusíme udělat moc. Často je taky taková klamná věc, že muzika musí zachraňovat některé scény, zase to záleží, jako jestli je to opravdu dobře natočené, tak jak říkají někteří režiséři, můj film bude fungovat perfektně bez hudby, tak je to v podstatě pravda. Takže tam je to pak o té komunikaci mezi mnou a tím režisérem, na čem my se domluvíme. Já nabízím nějaké scény, pak se řeší, jestli to třeba nezačít o 2 sekundy dřív nebo neskončit. Teďka jestli do obrazu, s obrazem, jo. Tam je spoustu věcí a samozřejmě emocionálně třeba, když jsem dělala ten koprodukční film, to je velmi těžký film, tak jsem měla i noční můry, protože mě se to pak jako každému tvůrci propisuje do spánku a tam to bylo hodně o tom nejdřív si promysle, jak to doprovodit a pak člověk, že, protože já koukám už pak na ten obraz, tak tam nebyly úplně nejpříjemnější scény.
2: Ale ty vlastně musíš té práce napsat mnohem víc, protože no, ono těch střihů je několik, že jo? Jsou nějaké hrubší střihy.
3: A pak je ten zamčený střih, to je ten poslední, je zamčený střih a pak jsou střihy 0,1, 0,2, 0,3 a pak jenom přesouváte, posouváte, měníte, vyhazujete. Je to, já bych řekla, že největší věc, co jsem se na to musela naučit, je práce s egem.
2: Jo?
3: práce s tím, že člověk nesmí moc brečet, když se tam toho hodně nedostane, což právě byl třeba ten koprodukční film. Na tom jsem strávila opravdu 3 měsíce čistého času a po všem schválení se nakonec režisérka, debutující režisérka z New Yorku, rozhodla, že ten film chce tišší. Takže i to se jako může stát a toho materiálu pak jako zůstává docela hodně, ale může se jako přetavit v jiný, anebo je to takový ten pomyslný šuplík.
2: Může ti zůstat jakože na strýčka prostě příhodu třeba tak k jednému filmu, anebo můžeš vyrobit album ze své hudby?
3: To se taky dá, soundtracky mám 2 venku, jeden je Dukla 61 a druhý je Zátopek.
2: Když jsi zmínila ty režiséry, tak jaké bývají požadavky režisérů? A nebo jak moc konkrétní?
3: No, to se taky velmi liší. Já jako skladatel myslím si, že to je běžná věc, pokud to není takový ten mainstream, že teda jsou jasně peníze na orchestr a tak to bude. Jak známe, že z různých třeba amerických filmů, tak já pak nabízím, co já tam sama slyším, bavíme se o tom třeba dopředu nebo během toho a i podle situace, nebo i pokud je to komornější věc, tak možná úplně se tam třeba ten orchestr tolik nehodí, takže já musím nabídnout i třeba nějakou instrumentaci nebo nějaké nápady a pak jde o to, nakolik se o tom bavíme, nakolik je to přijato, někdy je to přijato hned, někdy to trvá a těch pokusů je jako XY, jo? Je to extrémně individuální.
2: A je to dialog, nebo je to přetlačovaná? Že třeba
3: není to neměla by to být přetlačovaná. Já jsem, když jsem se tím zabývala víc a víc, tak jsem slyšela, že Steven Spielberg řekl jednu zásadní věc, že jediný, kdo může mít ego u filmu, je film samotný.
2: To je hezké.
3: Takže to je krásné a tam jde o to, že my tomu musíme sloužit a samozřejmě poslední slovo má režisér tam jako přes. Tak to je prostě.
2: Nebo maminka.
3: Tečka. Mm-hmm. Nebo...
2: Dobře. Ale... Maminka režiséra. Ty jsi napsala taky hudbu k dokumentu o českých obyvatelích Banátů v Rumunsku. Je to rozdíl psát hudbu k dokumentu? Máš větší pole působnosti třeba?
3: Nemám tolik zkušeností, abych tohle mohla říct. Ono k tomu dokumentu jsem původně byla požádaná napsat píseň, což vlastně tam zní to všechno se děje jen jednou. Nahodila jsem text a úžasný text napsala Jana Infeld. Infeldová původně z kapely, nebo kdysi z kapely Jananas.
2: A to je manželka dirigenta?
3: Marka Ivanoviče.
2: Ano, ano.
3: Tak, Jana Infeld Ivanovičová, nebo vlastně nevím přesně to, v jakém pořadí. A pak z té písně vycházely motivy nebo věci pro ten dokument, ale ta práce je asi jiná, protože dokument taky nese trošku jinou informaci, hodně se tam dokument by vlastně už vůbec neměl, jako ta muzika přebíjet to, co se tam děje.
2: No, já jsem si právě říkala, jestli nenabízí jako větší plochu, že třeba jsou záběry na krajiny nebo
3: na cestování. Taky asi záleží na režisérovi, kolik tam toho chce, kolik, že často se i ve filmu jde jako proti tomu obrazu. Takže nevím, protože nemám tolik zkušeností.
2: Ty máš vzdělání klasické, ty jsi vystudovala Janáčkovu konzervatoř v Ostravě, ale taky jsi studovala jazz, dokonce v Americe, o tom jsme si povídali, pamatuješ, před 7 lety dokonce.
3: To už je 7 let. No.
2: Ano, ale teď jsi mi napsala, že Pražské jaro tě vrátilo do vod artificiální hudby. Mm-hmm. Čím?
3: No, byla to kombinace právě Akademie Menard, jejíž ředitelka, zakladatelka té myšlenky Dana Syrová mě oslovila před rokem a půl nebo dvěmi, už je to, abych pro závěrečný koncert jeden té akademie, stipendijní roční Akademie Menard, napsala skladbu pro dvouplátkový orchestr a ten koncert zaštiťuje Pražské jaro v kostele svatého Šimona a Judy a dirigovat to bude věhlasný náš nejlepší Radek Baborák,
2: hornista
3: a dirigent. Takže to pro mě byla krásná práce se zase vrátit a v podstatě minulý týden jsem dopsala skladbu ze stejného ranku pro zase Smetanovu Litomyšl, kde máme opět stipendijní rok zavíráme s Akademií Menard 13. června. Budeme v jízdárně a budou tam 4 sekce od 4 mentorů, tam už je asi 18 mentorů a já jsem napsala závěrečnou skladbu pro 3 mentory, v podstatě 2 jsou hráči České filharmonie, jeden na Hamu, takže mě to zase vrací někam, kde jsem začínala jako skladatelka.
2: A těší tě to?
3: Těší mě to šíleně, navíc si zahraju, takže musím teďka cvičit. Přehraju podle not a to už úplně zvyklá nejsem.
2: Tak, milí posluchači, náš dnešní host bude zase cvičit na klavír. A to proto, že je klavíristka a také skladatelka a zpěvačka a jmenuje se Beata Hlavenková.

0: Milí posluchači, je tu ještě pořád noční mikroforum a my si povídáme s Beatou Hlavenkovou, skladatelkou, klavíristkou a zpěvačkou. Teď jste ji právě slyšeli a zrovna jsme si povídali před písničkou, že dělá mentorku pro Men Art a také pro ně napsala skladbu na Pražské jaro. Co je Akademie Men Art? Možná, že to ne každý ví.
1: No a to ráda představím, protože Akademie Men Art je roční stipendijní program, který je nabízen pro žáky a učitele základních uměleckých škol. Taková věc jedna důležitá a krásná je, že my opravdu v České republice máme obrovskou síť velmi finančně dostupného hudebního vzdělání pro děti. Těch uměleckých škol je kolem 500 nebo možná i více. A pro tento účel i vzniknul tenhle program, kde se tandem učitele a žáka setkává s nějakým lektorem, který se tedy v tom oboru daném pohybuje už na nějaké profesionální úrovni a pracuje s nimi rok. A pak je nějaký výstup koncertu a teďka už vlastně je to spojené. Jeden koncert na Pražském jaru, já jsem dneska uzavírala s Radkou Fišarovou koncert v divadle Minor, pak je na zámku v Nelahoze vsi a je toho víc, takže ten program se rozrostl a je to opravdu přes výtvarné umění, tanec, Honza Kodet, tanec, divadlo, klasická sekce, přes autorskou, kterou třeba dělám já.
0: A má to něco společného se ZUŠ Open?
1: V podstatě ano.
0: Nebo s nadačním fondem Magdaleny?
1: No vlastně tyhle obě organizace nebo platformy poskytují dětem absolutně úžasné zkušenosti a tím, jak se to rozrostlo, tak už to jsou dvě různé platformy, což právě nabízí více a více možností, jak těm dětem a i učitelům nabízet vlastně možnost hrát, skládat a představovat se.
0: A ty jsi mentorka tedy skladby? Nebo prostě
1: autorské tvorby.
0: Autorské tvorby
1: hudební. To je skladba, songwriting, je tam toho víc. No.
0: A jak se učí vlastně skladba nebo psaní písní?
1: Já tam plním.
0: Kolik je těm stipendistům?
1: Já beru od 12 let do 18, takže dneska jsem měla jednu 12-letou studentku, 13-letou pak tam byl jeden kluk, který už tam byl po druhé, to je absolutně už v podstatě, dá se říct, hotový songwriter, a pak tam byli dva maturanti. A od hip-hopu přes takový jako jazz, přes klasickou hudbu k takovému folk popu jsme měli průřez všeho a já v podstatě plním takovou roli spíš jako hudebního producenta, takže nabízím, chválím, taky lehce kritizuji a nabízím nějaké lepší východisko, nebo když vidím z nějakých zkušeností, že i hudba má spoustu, řekla bych, jasných pravidel, tak nabízím, co by se dalo měnit.
0: Ale vlastně ty děti nebo ti mladí lidé, když se hlásí, tak už musí v tom oboru prostě něco dělat. Není to tak, že tam přijde třeba 12-letá holčička a řekne, dobrý den, naučte mě skládat hudbu.
1: Tak, to ne, protože vlastně my vybíráme na základě přihlášek a ty přihlášky obsahují kromě motivačního dopisu toho stipendisty a dopisu učitele i jejich nějakou tvorbu nebo skladbičku, písničky a tak dále. Takže já si vybírám na základě toho, že už opravdu se tomu chtějí a už se tomu nějak věnují. Přestože já to musím dodat, se v podstatě skladba nebo improvizace na hudebkách moc neučí. Takže často to jsou úžasní učitelé, kteří nad rámec toho klasického vzdělávání třeba se věnují tomuto.
0: Překvapil tě někdy někdo, že jsi řekla, no tak to je talent, o tomhle svět za pár let už uslyší?
1: Takových tam mám víc. absolutně jako je třeba právě ten Tonda Hošek, který dneska hrál, je úžasný, ale já nechci jmenovat, protože jsou tam úžasní...
2: Bys na někoho zapomněla.
1: No, úžasní lidi, kteří se, myslím si, o několika jsem naprosto přesvědčená, že se budou věnovat muzice a je to opravdu v různých oborech, od produkce přes jazz, tak to budou lidi, o kterých určitě uslyšíme.
0: Poskytuje ti mentorování, kromě uspokojení, že vlastně pomáháš mladým talentům, nějaký zase obrácený pohled na sebe, jako by se od nich odrazil?
1: Rozhodně. Já celé to setkávání, které se vždycky koná třeba jeden den v sobotu a já tam mám všechny lidi od začátku do konce, od rána do večera, tak se inspiruju též. My se bavíme na začátku o tom, co jsme slyšeli, na jakém koncertě jsme byli a co nás bavilo, co nás nebavilo. Takže my se chceme inspirovat i tím, co vstřebáváme. A já si myslím, že když člověk učí, tak si nějakým způsobem, když to není teda moc často pro mě, že já to bych ani časově nezvládla, jednou za čas, tak si já sama utřídím ty myšlenky tak, aby byly co nejvíce jasné nebo smysluplné pro tu skupinu. Takže i pro mě je to skvělá věc.
0: Milí posluchači, tak takhle zakončila náš dnešní rozhovor Beata Hlavenková, host v Noční mikroforu, skladatelka, klavíristka a zpěvačka. Beato, přeju ti moc úspěchu jako skladatelce, jako zpěvačce, jako mentorce a díky, že jsi s námi strávila večer.
1: Já moc děkuju za pozvání a taky přeju tobě i posluchačům. Krásnou dobrou noc.
0: Krásnou dobrou noc a nebo, pokud se vám nechce spát, tak je tu pro vás ještě Noční proud a zítra samozřejmě další Noční mikroforum. A od mikrofonu se už loučí Marta Marinová.

0: Rozhlas jede za vámi.
1: Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Potkejte se s rozhlasovými osobnostmi, moderátory a autory vašich oblíbených pořadů přímo u vás.
1: Rozhlas jede za vámi.
0: Každý měsíc se na vás těšíme v jednom z regionů Česka.
1: Už 28. května v 19 hodin na Státním zámku v Telči.
0: Pozvání přijali farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
1: Rozhlas jede za vámi.
0: Tentokrát do Telče.
1: Více na www.rozhlasjede.cz.
2: Socher slaví 100 let.
3: Přijďte s rodinou a přáteli na open air koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu. V Rýgrových sadech s unikátní vyhlídkou na pražské panorama zazní v sobotu 6. června největší hity klasické hudby. Koncert ke stému výročí vzniku orchestru dirigují Petr Popelka a Robert Jindra. Klasice bude patřit i odpoledne v Rýgrových sadech. Vstup na celou akci je zdarma. socher.rozhlas.cz

Milé dámy, vážení pánové, i vy ponocující děti, všechny vás zdravím a vítám. Znělka napovídá, že začíná noční proud. No a protože se jedná o noční proud, který vede z jednoho kalendářního týdne do druhého, tak vaším průvodcem až do druhé hodiny raní je Zdeněk Vrba. Přeju, pokud je to možné, alespoň nějaké příjemné noční chvíle. A hlavně, ať se vám dobře naslouchá.

Age of the Earth a australská sourozenecká skupina Shepherd, jeden z tradičních otvíráků nedělně pondělních nočních proudů na dvojce. V tom předchozím nočním proudu ze soboty do neděle jsem udělal takový, dá se říci Janafest, protože Jany měly svátek tak, jak ho ještě mají poslední minuty neděle 24. května, což právě prožíváme. No ale v tom předchozím Janafestu zaspívalo 6 českých zpěvaček, které se jmenují Jana, 7 písniček, 2 slovenské zpěvačky, které se jmenují Jana, 4x zpívala Jane, 4x Joan, 1x skupina Jananas a 1 španělská Jana, tedy Juanita, byla předmětem písničky, kterou zpívala Iveta Bartošová. Takže Jan bylo hodně. A já samozřejmě i dneska na konci jejich svátku bych rád popřál těm, které neposlouchali předchozí noční proud. I jim bych rád sdělil, že v roce 2017 napočítali 264 944 paní a dívek, které se takhle krásně jmenují. A já všem, které poslouchají dnes noční proud a mají svátek, ještě jednou přeji jenom to nejlepší. No a jednu Janu jsem si nechal do toho dnešního předpůlnočního času a je to sice Jana Robová, mimořádná zpěvačka, o které mluvíme bohužel v minulém čase. Narodila se v roce 1951, odešla v roce 1996, pouhých 45 letech a je to škoda, protože určitě by ještě jsme se dočkali spousty mimořádných hitů. Zatím tedy hrajeme píseň dávnou, co je to láska, a v nočním proudu zpívá Jana Robová.

Marně se ptala, co je to láska, Jana Robová, zpěvačka, o které mluvíme v minulém čase, která nám připomněla, že stále ještě a do půlnoci to bude platit, má svátek každá posluchačka, která se jmenuje Jana. Ovšem pozor, 24. května není jenom svátek Jany, ale také Vanesy. I na to jsem myslel a vzal jsem tudíž album Petra Nováka se skupinou Georgem Beethovens, které podle jedné z 15 písniček nazval Dávné sliby a reagoval tím tak v roce 1998, tedy Petr Novák, že posluchači ho prosili, aby už udělal nějaké nové písničky. Stalo se a jedna z nich se shodou okolností jmenuje Vanessa.

Taková pěkná písnička, vůbec se nehraje. Vanessa se jmenuje, zpívalý Petr Novák. Je to fajn, že jeho souputníci teď jedou republikou a přibližují písničky Petra Nováka. Všechno to se odráží od jeho 80. narozenin a finále bude 6. srpna na železniční zastávce Radim u Kolína, kde je ovšem i amfiteátr. Tak to byla tedy Vanessa. Mimochodem před 10 lety jich u nás napočítali 5430 a ještě jednu k tomu. Teď ale jedna smutná zpráva, protože včera, tedy v sobotu 23. května, odešel do hudebního nebe kytarista, basový kytarista, houslista, prostě multiinstrumentalista, vokalista, skladatel Josef Kůstka. Josef Kůstka byl velmi sympatický a velmi šikovný muzikant, který začínal ve skupině Cardinals. Léta 72 až 75 strávil v Blue Effectu, 76 až 80 a potom znovu v 21. století se skupinou Bacilli. Byl také členem kapel Dick O'Brass a nebo třeba Gen a určitě ještě některých dalších a byl to hlavně velký sympaťák a skvělý kytarista. Tak vzpomínáme na Josefa Kůstku a nechť tam nahoře se potká se svými kamarády a zahrají si, co já vím, třeba strojná.

0: Děkuji vám za pozornost, kterou jste věnovali předvedení našeho převratného vynálezu. Nelíbí se vám, vůbec nic se nestalo. Nashledanou. Otroj na nic.
1: To byl Stroj na nic i s potleskem závěrem skupina Blue Effect a vzpomínka na Josefa Kůstku, který nás včera opustil. Pojďme dál. Jestli pak víte, která zpěvačka má dneska narozeniny? Pokud si myslíte, že to je rodačka ze Zlína, která dětství prožila v Přerově, aby vystudovala vysokou školu v Olomouci, ale ta už žije v Praze a má báječného syna, kterému se daří a studuje v Itálii, Artura, tak pochopitelně je to tak, dneska má narozeniny Leona Machálková a proto si dáme powerplay mnohých nočních proudů písničku Měj mě rád.

Kdo by nechtěl? Měj mě rád a Leona Machálková, kdybych vám řekl, kolikáté narozeniny má, tak je to naprosto zbytečné, protože stejně byste mě to nevěřili. A tak vám řeknu fakt, že to byla předposlední písnička dnešního dne, to znamená, že ta další je poslední, po ní česká státní hymna, půlnoční časové znamení, hlavní zpravodajská relace, bratru

0: I v nočním proudu na dvojce očekáváme půlnoc a poté nový den.
1: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
2: Řečníci na sudetoněmeckém sjezdu v Brně mluvili o smíření a přátelství. Akce opět vyvolala protesty. Ukrajina žádá kvůli víkendovému útoku na Kyjev o svolání Rady bezpečnosti OSN. Fotbalisté Slavie oslavili 23. ligový titul. Dnes čekáme jasno, zpočátku i polojasno, teploty do 29 stupňů. Je pondělí 25. května. Hlavní zprávy a Martin Matějka.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Sudetští Němci označili svůj první sjezd v Česku za historický okamžik smíření. A s tím nesouhlasí lidé, kteří v neděli zaplnili Dominikánské náměstí v Brně. Podle sudetských Němců přesto jde o novou kapitolu česko-německých vztahů založenou na přátelství. Prohlásili to na brněnském výstavišti.
3: Zástupce předsedy sudetoněmeckého krajanského sdružení Steffen Hertler prohlásil, že setkání stovek Němců a Čechů na výstavišti dokazuje, že dialog je silnější než provokace. Němce přivítal třeba jihomoravský hejtman Jan Grolich z KDU ČSL nebo primátorka Brna Markéta Vaňková z ODS.
4: Naší odpovědností je budovat mosty mezi pamětí a porozuměním.
3: Proti sjezdu vyšlo podle policie do ulic 2500 lidí. Před novou radnicí k ním promluvil třeba bývalý prezident Miloš Zeman nebo poslanec Jindřich Reichl z Hnutí Pro.
5: Není to smíření, je to prolomení Benešových dekretů. Jde o naše majetky.
3: Sudetoněmecké dny skončí v pondělí pietou v Kounicových kolejích. Tomáš Kremr, Radiožurnál.
2: Sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení byl součástí festivalu Meeting Brno, který usiluje o dialog mezi lidmi, národy a kulturami. Festival pokračuje do konce května. Jeho další program přibližuje jeden ze zakladatelů akce David Macek.
6: Bude tam den, který bude věnován těm, kteří přijímají děti do pěstounské péče a dávají jim tak nový domov. Bude tam také den, kdy budeme moct se zamýšlet nad tím, jakým způsobem se nám daří žít s Romy v našem městě, kteří obývají přesně ty domy, ve kterých bydlelo židovské a německy mluvící obyvatelstvo během druhé světové války.
2: Ukrajina žádá o svolání Rady bezpečnosti OSN a stálého výboru OBSE kvůli víkendovému ničivému útoku Ruska na Kyjev. Po úderu jsou nejméně dvě oběti a dalších 80 lidí je zraněných.
7: Kyjevští záchranáři celou neděli odklízeli trosky budov zasažených ruskými raketami a nepilotovanými letouny. Ty zcela zničili velké nákupní a zábavní centrum Kvadrat, tržnici a silně poškodili mimo jiné Národní muzeum Černobylu, obytné domy a úřady, včetně hlavní pošty a vlády. Ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sibiha na sociální síti X napsal, že Putin se pokouší zastrašit Ukrajinu i svět. Ruský útok proto podle Sibihy vyžaduje koordinovanou odpověď mezinárodního společenství. Z Kyjeva Martin Durazín, Radiožurnál.
2: Spojené státy a Irán jsou blízko prodloužení příměří o dalších 60 dní s odvoláním na americké představitele. O tom informoval server Axios. Podle předběžné dohody by se měl otevřít Hormuzský průliv a Irán by měl mít možnost znovu vyvážet ropu.
8: Iránská státní agentura TASNIM píše, že vedení Iránu ještě dohodu neschválilo, ale že zbývá vyřešit poslední jeden nebo dva body. Dokument podle iránské agentury obsahuje i konec války mezi Izraelem a Libanonem. Irán by výměnou za to měl například odstranit z Hormuzského průlivu námořní miny a umožnit volnou plavbu. Spojené státy by podle memoranda měly zrušit část sankcí a blokádu iránských přístavů. Prezident Donald Trump na americké vyjednavače apeloval, aby vyjednávání neuspěchaly. Čas je podle něj na straně Spojených států. Znovu by se podle pákistánských zdrojů mohli vyjednavači sejít po skončení muslimského svátku Eid, tedy v pátek. Jiří Chábera, Radiožurnál.
2: Vláda by mohla odložit rozhodnutí o tom, kdo pojede na červencový summit NATO. Ministr zahraničí a šéf motoristů Petr Macinka to navrhne premiérovi Andreji Babišovi z Hnutí ANO. V novém pořadu Poledne s Moravcem řekl, že by podle něj vláda měla rozhodnout o delegaci až ve druhé polovině června. Teď platí termín 8. června.
9: Na základě zkušeností teďka, které mám z té ministeriády ze Švédska, vím, jak významná a důležitá bude také ta ministeriáda na úrovni ministrů obrany v polovině června, a proto si myslím, že bude vhodné, aby vláda to rozhodování o složení té delegace ještě odložila až po té, co proběhne tady ta druhá ministeriáda.
2: Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO si dnes předvolá ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala, napsal to na síti X. Důvodem jsou letošní plošné testy žáků 5. a 9. tříd a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Bez vědomí škol i rodičů se na jejich konci objevil dotazník s osobními otázkami na duševní zdraví dětí nebo vzdělání rodičů.
10: Testy se pravidelně dělají z českého jazyka a matematiky. Na jejich konci se letos objevil dotazník a v něm třeba otázka, zda v posledních dvou týdnech měl žák myšlenky, že by mu bylo lépe, kdyby nežil nebo si nějak ublížil. Pokračuje člen Rady asociace ředitelů základních škol Tomáš Augustín.
11: O tom dotazníku jsme nebyli dostatečně informováni, věděli jsme, že nějaký dotazník tam bude, ale většinou jsou takové poměrně neškodné otázky.
10: Ústřední školní inspektor Zatloukal na telefonáty redakce nereagoval. Mluvčí uvedla, že inspekce se k celé záležitosti vyjádří až v pondělí. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
2: Ženy nad 45 let od července nebudou pro screeningové vyšetření rakoviny prsu potřebovat žádanku. Na mamograf se tak budou moct ženy objednat i bez předchozí návštěvy lékaře. Potvrdil to prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.
12: Aby ten screening mohly absolvovat i ženy, které z nějakého důvodu nechodí na pravidelné preventivní prohlídky ke svému praktickému či gynekologickému lékaři, nebo ho z nějakého důvodu nemají.
13: Podle Balady to ale neznamená, že by ženy od července na preventivní prohlídky chodit neměly. Právě před zanedbáním prevence varují gynekologové, popisuje předseda České gynekologické a porodnické společnosti Vladimír Dvořák.
14: Některé ty ženy jdou na prevenci, ať už praktikovi nebo k nám, jenom protože potřebují žádanku na mamografii. Takže ohrozil by to patrně další screeningové programy.
13: Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky na mamografii nechodí asi třetina žen nad 45 let, kterým ji hradí pojišťovny jednou za dva roky. Sára Adamcová, Radiožurnál.
2: Plavčíkům v Novém Jičíně bude pomáhat umělá inteligence. Město do zrekonstruovaného bazénu pořídilo systém Angel Eye. Zařízení automaticky rozpozná, jestli se někdo topí a upozorní plavčíka.
15: Alarm na hodinkách se spustí po 15 sekundách podezřelé aktivity, tedy pokud se někdo nehýbe, nebo naopak panikaří.
16: Bude to určitě změna, doufám, že to bude dobrý, no.
15: Plavčík Marek Pohořelský se dneska se systémem potkává poprvé.
16: Je to 50, takže člověk musí být pořád na pozoru.
15: Plavce ve vodě snímá celkem 28 kamer.
17: Je to unikátní systém a vlastně jsme jediný bazén venkovní o délce 50 metrů, který tento systém má.
15: Říká místostarosta Nového Jičína Václav Dobrozemský z ODS. Bazén zrekonstruovaný za skoro 110 milionů korun se lidem otevře 1. června. Z Nového Jičína František Kuča, Radiožurnál.
2: Sport. Fotbalisté Slavie Praha převzali pohár pro vítěze šance ligy. Na závěr sezóny porazili Plzeň 3-0. V klubu už řeší další ročník. Při oslavách se mluvilo i o návratu reprezentanta Tomáše Součka. Trenér Slavie Jindřich Trpišovský o něm řekl.
18: Kdyby ta možnost byla, tak my bychom ji určitě rádi využili a klub ji rádi využil, ale těch variant ve hře hodně a zatím Tomáš má na rok smlouvu ještě v Anglii, takže osobně si myslím, že se to jednou stane, jestli to bude teď v létě, si uvidí, protože to rozhodnutí by bylo hlavně na něm. My samozřejmě, pokud by to zvažoval tuhle variantu, tak bychom určitě zájem měli.
2: V dalších zápasech Sparta porazila Hradec Králové 2-1 a Jablonec vyhrál nad Libercem také 2-1. Fotbalisté West Hamu s Tomášem Součkem v sestavě sestoupili po 14 letech z Premier League. Londýnský tým sice zvítězil v posledním kole nad Leedsem 3-0 a v souběžně hraném utkání, ale Tottenham s brankářem Antonínem Kinským porazil Everton 1-0 a udržel si na West Ham dvoubodový náskok.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Na dálnicích je klidný provoz, projíždí se bez zásadních komplikací, opatrně ale na D1 z Prahy do Brna na Vysočině před sjezdem na Jihlavu. Na kilometru 116,5 hlásíte zúžení pouze do levého pruhu.
19: Na 116. kilometru na D1 práce údržby v pravém pruhu, 3 kilometr zúžené do levého pruhu.
8: A v Plzni jsou komplikace v ulici U Prazdroje v křižovatce s Lobeskou ulicí. U Penny Marketu se srazila dvě osobní auta. Je to větší nehoda s únikem oleje. Na místě jsou hasiči a provoz okolo řídí policisté. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Noc je teď jasná až polojasná, hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě se zvětšenou oblačností. Ochlazuje se na 16 až 12 stupňů, hlavně na severu a západě na 9 a na horách měří kolem 10 stupňů Celsia. A přes den pak čekejte jasno, zpočátku i polojasno, nejvyšší pondělní teploty 25 až 29 stupňů. Na severovýchodě naměří kolem 23, na horách 21 a na Šumavě naměří až 24 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy.
1: Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.

Znělka rozhlasového pořadu Noční proud už se znovu rozlévá krajem. Mezitím se narodil nový den, jmenuje se pondělí 25. května, léta páně 2026. Přeju krásné pondělí i celý kalendářní týden, který se rozprostírá před námi, a krásné směřování z máje směrem k měsíci červnu. Za všechny, kteří v příštích minutách budou zpívat, je tady Bruno Mars.

I Just Made a Bruno Mars, to byla první písnička nového dne 25. Za chvíli se podíváme do kalendáře, ale řekneme si také třeba, že dnešní den je, a to už od roku 1963, kdy to vymysleli v Organizaci spojených národů Den Afriky, tak si zahrajeme pár afrických písniček. Dnesní den je také Mezinárodní den ztracených dětí, i na ty bude myslet, to je vážný problém, který nás provází, bohužel, životem. Vzpomeneme také na to, že právě dnes, 25. května, před 30 lety, Jan Železný hodil světový rekord v hodu oštěpem. Mimochodem dneska se také koná setkání těch, kteří před 50 lety vyhráli mistrovství Evropy v Kopané v čele s Antonínem Panenkou, který vstřelil tu slavnou penaltu. No a to zdaleka není všechno, samozřejmě spousta další muziky. Teď ku příkladu Dua Lipa a Houdini.

Houdini, slavný maďarsko-americký iluzionista, kterého uctívají všichni iluzionisté na světě, protože dokázal mnohé. Není už tady s námi, ale připomíná ho třeba taková malá expozice, kterou má náš nejznámější iluzionista Pavel Kožíšek. Nevím, jestli je to v jeho muzeu ve Vodičkově ulici nebo v jeho divadle v Líbeznicích, ale někde tam to bude. A otevírám kalendárium. Dnes 25. května 2025 má krásné mladé 52. narozeniny bubeník skupiny Tata Boys Milan Zais.

To byla Tanečnice a Malá Mořská, ještě k tomu skupina Tata Boys, a to proto, že její bubeník a myslím, že i kapelník a tiskový mluvčí Milan Sajs má dneska 52. narozeniny. Noční proud blahopřeje, stejně jako dalším oslavencům, kteří tady teď budou za malou chvíli zpívat. Jeden z nich bude Klaus Meine, zpěvák hardrockové skupiny Scorpions, ovšem velmi melodické hardrockové skupiny. Mimochodem dívám se na ocenění, které získala kapela Scorpions a spolu s ní i samozřejmě zpěvák a Klaus Meine, tak dostali plaketu za zásluhy o zemské hlavní město Hannover, záslužný kříž Dolního Saska první třídy, Dolnosaská státní cena, Leibniz Ring Hannover cena a záslužný velkokříž Dolnosaského záslužného řádu. To naposled v roce 2023. A Klaus Meine nejenom, že je hlavním zpěvákem Scorpions, ale také řadu těch hitových písní napsal, včetně snad jednoho z těch největších hitů, Wind of Change.

Co jsme se nahráli v počátcích tohoto pořadu Noční proud, který právě posloucháte, právě téhle písničky Wind of Change. Byl to skutečně vítr s těmi změnami, které nastaly, a Noční proud byl vlastně u nich a byl také určitě i jednou změnou v rozhlasovém éteru, a je to báječné, že jsme se dožili až roku 2026. Snad ještě chvíli vydržíme. Teď už spěcháme za dalším oslavencem. Měl bych ovšem říct, že Klaus Meine, zpěvák skupiny Scorpions, má dneska 78. narozeniny. O 3 roky mladší je dáma, která patří k výrazným postavám naší country music, prošla kapelou Nevio, zpívala také s Vítem Tučným, také v country beatu Jiřího Brabce, spolupracovala i s Kučerovci a potom si vytvořila vlastní doprovodnou skupinu, kterou má dosud a která se jmenuje Pony Express. Mluvím o zpěvačce Mileně Soukupové, charismatické to dámě, která nám do Nočního proudu vloží píseň Poslední míle.

Poslední míle a Milena Soukupová, která má dnes krásné 75. narozeniny. Narozeninový den má dnes také Paul Weller, známý britský vokalista a také skladatel, který působil třeba v letech 76 až 82 minulého století v kapele Jam, v letech 83 až 89 to byla kapela Style Council a právě s ní si ho poslechneme v písni Shout to the Top.

Shout to the Top se skupinou Style Council, to byl Paul Weller, který má dneska 68. narozeniny. Teď uděláme jednu výjimku, protože víte, že kalendárium patří především zpěvačkám, zpěvákům, hudebním skupinám, autorům hudby, a teď to budou ryze sportovní narozeniny, protože dnes 25. května 2026 má rovných 30 let, kdo by to řekl, náš momentálně jeden z nejlepších hokejistů David Pastrňák. Věřím, že Davidovi Pastrňákovi udělá radost to, co neslýchá v arénách Spojených států a Kanady, a to sice jeho jmenovce i, dá se říct, souseda na severní Moravě, a tím je pochopitelně Radek Pastrňák se skupinou Buty.

Beyond. Radek Pastrňák se skupinou Buty zpíval Davidovi Pastrňákovi, hokejistovi, kapitánovi Boston Bruins. Věříme, že už v té nové sezóně mu to C-čko konečně dají. Vyřešili to doposud šalamounsky a byli tam dva zástupci kapitána, on a jistý obránce McAvoy. Tak on by si určitě zasloužil, aby byl v lepším týmu. Mimochodem, tak doufejme, že Boston posilní a že se budeme kochat z jeho výborných výsledků mezi výbornými spoluhráči, kteří mu také dokážou přihrát. Tak to byly jedny nehudební narozeniny, honem rychle k hudebním a velmi zajímavým, protože ty má zpěvačka Lauryn Hill, rodačka z New Jersey, a mimochodem nejprve se proslavila jako členka skupiny Fugees a potom se také, dá se říci, proslavila, kromě toho, že obdržela 8 cen Grammy, tak proslavila se i skutečností, že je matkou 5 dětí. Jejich otcem je syn legendárního krále reggae Boba Marleyho, Rohan Marley. A Lauryn Hill nám teď do nočního proudu vkládá píseň Doo-wop, Tedding.

0: No, pane, matka pěti dětí, jak pěkně rapuje.
1: Noční prout. Dnes se Zdeňkem Vrbou.

Jdou děti, jdou, dovádí písnička, kterou napsal i zpíval Petr Hejduk, někdejší bubeník Golden Kids, také skupiny Olympic, potom si založil kapelu Balet, tam už moc nebubnoval, tam stál u solového mikrofonu. A bohužel i o Petrovi Hejdukovi mluvíme v minulém čase, ale ta písnička o dětech tady nezazněla náhodou, protože, jak už jsem říkal před půlnocí, tak 25. květen je Mezinárodní den ztracených dětí. Aby tento svátek byl připomínán, když je tolik dětí, které mizí ve světě, tak začalo to už v

k písní, kde se vyskytovaly buď to děti, anebo se o nich zpívalo. V té poslední písni už to byly děti trošku odrostlejší, ale nicméně v 7. třídě jsou to pořád děti. Blíží se 1 hodina, bude za 2,5 minuty, tak je nejvyšší čas, abych řekl, že dnes má svátek viola, že před 10 lety jich u nás napočítali, tedy viol, nikoli v houslí, ale žen s takto krásným jménem 1344. Vzpomínám si, že když se mě měla narodit moje první dcera, tak jsem si přál, aby se jmenovala Viola, ale na rodinné radě jsem to neprotlačil. Je to jméno, které se mně líbí a tak bych rád také se mu teď chvíli věnoval, ale kromě těch 1344 viol, jich dalších 115 je, které mají ve svém občanském průkazu napsáno Violeta, a ještě 16 dalších, které mají v občanském průkazu napsáno Violet. A měl jsem v úmyslu vám zahrát jednu krásnou italskou zpěvačku, která se jmenuje Viola Valentino, a zahrát z gramofonové desky písničku Sola, ale protože nemáme momentálně k dispozici gramofon v nočním proudu, tak vám jako náhradu všem violám zahraju bývalého manžela Violi Valentino, což není nikdo jiný než slavný italský zpěvák Riccardo Fogli.

Malinconia a Ricardo Foli. Tahle písnička má i krásnou českou verzi, kterou zpívá Pavel Roth díky textu Vladimíra Poštulky jako krásnější než růže. Tu si zahrajeme třeba zase někdy příště. Ale teď už bych rád upozornil, že dnešní den, 25. květen, je také Dnem Afriky. Organizace Spojených národů ustavila tento svátek už v roce 1963. Od té doby se každý rok slaví. Tak pojďme Afriku chvíli oslavovat hudbou. Doufejme, že ona nás neoslabí ebolou. A zahrajeme si první písničku od skupiny Toto a to je píseň Afrika.

Toto byla skupina Toto, nebo chcete-li Toutou. V každém případě hlavní bylo, že zpívala písničku Afrika. V roce 1969 v Londýně byla 4 africkými a 3 karibskými hudebníky založena skupina Osibisa. Ti Afričané byli z Ghany a z Nigérie a Osibisa byla v 70. letech a ještě i začátkem 80. velmi populární a z jejich repertoáru si vybrali jednu písničku Bob Friedl a vznikla velmi příjemná, nazvaná Všichni se sejdeme v létě.

Všichni se sejdeme v létě o prázdninách, zpívali děti a Bob Friedl. V další písni se vydáme do Zaire. Zaire už neexistuje, bylo přejmenováno. Dnes se ta 100-milionová aglomerace jmenuje Demokratická republika Kongo, ale písnička od Johnnyho Wakelina je ze 70. let, to ještě bylo Zaire, a písnička navíc dosáhla stříbrné příčky na britské hitparádě. In Zaire.

Zaire in Zaire, Johnny Wakelin. A do 40 všeho dobrého ještě jedeme do Afriky. Se skupinou Jojo Band.

Je skupina Jojo Band stále jede do Afriky, konkrétně do Zimbabwe. Zatímco my už Afriku opouštíme a vydáváme se na jiný kontinent, je to Jižní Amerika a sluší se říci, že 25. května, ale pozor, léta páně 1810 byla vyhlášena nezávislost Argentiny.

Don't Cry For Me Argentina a Madonna. U nás tuhle tu písničku taky moc krásně zpívá třeba Radka Fischerová. 1:24:44 a pozor, přichází modlitba za pátek a spolu s ní Marek Stracený.

Bohužel, Marku, je mi líto, je stále pondělí 25. května, a to ještě jenom chvíli. To pondělí trvá necelou hodinu a půl a ve dvě hodiny skončí noční proud, ale nemusíte vůbec zoufat, protože Český rozhlas Dvojka, stanice, kterou právě posloucháte, vysílá non-stop 24 hodiny denně. No a Marek Ztracený se určitě už se připravuje na jeden ze zásadních dat své kariéry. Jmenuje se pátek 7. srpna 2026 a bude mít velký, možná největší koncert na Letenské pláni. Zatímco my spěcháme za neméně úspěšnými interprety, kterými jsou bezesporu ti dva z Beatles, kteří tady s námi zbyli, zaplať Bůh, Paul McCartney a Ringo Starr a jejich nová společná píseň. Hum, hum, hum.

Věřím, že jste si pochutnali na skladbě Home to Us, kterou hráli a zpívali Paul McCartney a Ringo Starr, tedy ta půlka Beatles, která tady s námi a která stále přináší radost a muziku, včetně koncertů, a to je jenom a jenom dobře. Říkám ve chvíli, kdy už se dívám do diáře Lucie Bílé, která tento týden ve čtvrtek bude zpívat v Hlinsku, v pátek bude zpívat v Nové Mýčíně a v neděli v Havlíčkově Brodu. A v Nočním proudu hned teď a tu písničku, podle které se turné jmenuje Obyčejná holka.

0: Tahle obyčejná holka z Otvovic, tedy respektive obyčejná holka písnička, dala název i celému turné, které startuje 6. října v Chomutově a potom přes Plzeň, Jihlavu, České Budějovice navštíví všechna velká krajská města v České republice a nemine samozřejmě ani město hlavní.
1: Noční proud. Dnes se Zdeňkem Vrbou.

Dream as One, novinka Miley Cyrus, americké zpěvačky, herečky, hudební skladatelky. A poté píseň, která vám bude povědomá, pokud posloucháte pravidelně hitparádu Česká 12, Český rozhlas Dvojka ji vysílá v neděli mezi 16. a 17. hodinou v premiéře, v úterý potom, to znamená zítra večer, mezi 21. a 22. hodinou v repríze. A tuhletu hitparádu několikrát vyhrála písnička Tělo je tělo.

Tělo je tělo, písnička o tom, že tělo často rozhoduje. Zpívala ji Iva Hajnová a následující zpěvačka Heidi Janků to dotáhla ještě dál, tuhle myšlenku, a sice, že o tom, jak to bude, rozhoduje její tělo. A nazvala tu píseň Milé ženy.

Milé ženy, ale i vy, pánové, to byla Heidi Janků se svojí doprovodnou kapelou, která si říká Heidi Band a která čile s Heidi koncertuje. A jestliže v těch předešlých dvou písničkách, ať už Tělo je tělo nebo Milé ženy, šlo o tělo a o postavu, tak nevím, jestli jsem úplně zvolil správně, když jako další přichází Tlouštík ze Seattlu, jinak ale v poslední době velmi oblíbený 36-letý americký zpěvák, který se jmenuje Ray Dalton. A Ray Dalton se bude ucházet o vaši přízeň s písničkou I Just Wanna Be Happy.

I Just Wanna Be Happy a americký zpěvák Ray Dalton, který žije v Seattlu ve státě Washington a narodil se v San Bernardinu v Kalifornii. Tak ten nám obohatil závěr a dá se říct také chvost tohoto nočního proudu. Máme 1 hodinu 49 minut a nějaké ty vteřiny k tomu, takže musíme myslet na to, jak to všechno dopadne. A já mám připravený můj oblíbený duet, který naspívali Šárka Marková a Jiří Zoniga, jmenuje se Pro ně chci žít. Ne, že by snad on chtěl žít pro Šárku, Jirka, ale je to o hudbě samozřejmě, je to krásné vyznání a já se moc těším, že tuhle tu dvojici uvidím pohromadě také na pódiu. Stane se ve čtvrtek 6. srpna v Mohelnici, okres Šumperk, na Kostelním náměstí a nebudou tam jenom oni, ale i mnozí další. Tak se těším, že tuhle tu písničku slyším také v koncertní podobě živě. Teď si dáme samozřejmě z hudební konzervy v nočním proudu na dvojce. Pro ně chci žít.

mimochodem já taky. Pro ně chci žít a Šárka Marková a spolu s ní Jiří Zoniga. Předposlední písnička tohoto nočního proudu, před to úplně poslední, se stačím ještě podívat na rekordní teploty naměřené v pražském Klementinu 25. květny, co se tam měří od roku 1961, tak všechny 25. květny jsou zahrnuty. I když ty rekordní teploty sahají ještě hlouběji, tak třeba nejchladněji 25. května, a to 3,4 stupně Celsia, bylo v roce 1795. Nejtepleji plus 30,8 stupňů Celsia v roce 1847. Tak budeme i dnes se spíš pohybovat v těch horních teplotách, blíže spíše k tomu hornímu teplotnímu rekordu, ale nebude to 32,2 stupně Celsia, jako v Doksanech bylo včera. V každém případě Zdeněk Vrba vám přeje krásný zbytek této sice ještě májové jarní, ale už co se týče teploty letní noci. Budu se těšit, až se týden s týdnem sejdou a přijde nedělní večer a s ním i kouzelný noční proud, kdy máj se v červen promění. Tak to mám naplánované. No a mezi tím samozřejmě poslouchejte i ty ostatní noční proudy, což dělám taktéž. A poslouchejte kolegy třeba už dneska večer Martina Hrdinku s jeho pondělně úterním nočním proudem. A poslední v nočním proudu zpívá Taylor Swift.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Pardubice.
3: Posloucháte reprízu pořadu.
4: Krásný večer vám už v tuto chvíli přeje Jitka Slezáková. Znáte to v Trhové Kamenici? Pokud ano, určitě jste u odbočky na Horní Bradlo nepřehlédli domek s červenými dveřmi a nápisem Horácké křížaly. A právě ten nápis mě natolik zaujal, že jsem začala pátrat, co se za ním skrývá. Zjistila jsem, že tam žijí manželé Slavíkovi, kteří si postavili po vzoru předků sušičku na ovoce a jejich křížaly dobývají slávu na jarmarcích po celé republice. Jestli máte chuť, pojďte spolu se mnou zaťukat na dveře jejich útulného domova, kde to voní sušeným ovocem. A jsou tu k vidění i další výrobky nesmírně šikovné paní Blanky a jejího muže Václava. Přeji vám pohodový poslech.